0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. A začínáme jedním z největších hitů rockové babičky Tiny Turner. Písničku River Deep Mountain High nahrála už v roce 1966 se svým tehdejším manželem Ikem Turnerem a od té doby byly bezní koncerty Tiny Turner nemyslitelné. Takhle ho zpívala v roce 2009 na svém koncertě v holandském Arnhemu.

Tina Turner vám dospívala svůj velký hit River Deep Mountain High, který do svých zpěvníků zařadili zpěvačky Cyndi Lauper, Christina Aguilera, Beyoncé a Celine Dion. Nejpopulárnější kanadská zpěvačka všech dob s celosvětovým renomé Celine Dion se i s vážnou nemocí vrátí po 4 letech ke koncertování. Mezi 12. září a 14. říjnem letošního roku odehraje v pařížské aréně Les Défenses rovnou 10 koncertů, kde se bude chtít pro své fanoušky vrátit v tom nejzářivějším světle. Vše však proběhne pod přísným lékařským dohledem. Dám na to krk, že během svých pařížských koncertů uvede Celine Dion svůj velký hit I Drove All Night, který u nás znáte pod názvem Noční král v podání Karla Gotta.

Celine Dion vám dospívala taneční a popovou verzi písně I Drove All Night, kterou si našla v repertoáru krále zlomených srdcí Roye Orbisona. Ten už v roce 1964 udělal velký hit z písničky Oh Pretty Woman, která se do centra pozornosti vrátila i v roce 1990. Zazněla totiž ve filmu Pretty Woman s Julie Roberts a Richardem Gerem v hlavních rolích. Tuhle písničku chtěl vždycky naspívat Karel Gott, který ji nahrál díky českému textu Miloše Skalky až v roce 1998 na album Roky mého mládí. A od té doby nebylo snad koncertu, aby Karel

I následující písničku z repertoáru Roye Orbisona You Got It naspíval Karel Gott a vyšla v roce 2013 s českým textem Miloše Skalky a Máš to na Gottově albu Láska je nádhera. Kdykoliv Karel zabrousil do repertoáru Roye Orbisona, byla to šťastná a posluchači ceněná volba. Například i Gottovy písně Tak zůstaň a zmírám láskou pocházejí ze zpěvníků velkého O. Roye Orbisona. V málokterém životě bychom našli tolik slávy, zapomnění, lásky, bolesti, utrpení a tragédií jako v životě Roye Orbisona. Jeho dva synové uhořeli, manželka Claudette se mu ve 24 letech zabila na motorce, v roce 1978 se musel podrobit těžké operaci, během níž mu bylo implantováno srdce. Ale už do strápení. Poslechněme si teď už zmíněnou písničku You Got It. Vyšla v roce 2017 na Orbisonově albu A Love So Beautiful, kdy byl Orbison už 28 let po smrti a jeho hlas v ní doprovodil Královský filharmonický orchestr.

Roy Orbison ovlivňoval světový rock a pop během svého života a ovlivňuje ho i po smrti. Opustil svět hudební i vezdejší na svatého Mikuláše roku 1988. Tragéd světového popu a rocku zemřel na zástavu srdce v koupelně své mámy, kterou přijel navštívit na vánoční svátky. Bylo mu teprve 52 let. Elvis Presley nazýval Roye Orbisona nejlepším zpěvákem na světě a pro Paula McCartneyho jednu z největších osobností rock'n'rollu. Pro Bruce Springsteena byl pak Roy Orbison vzorem a ve své písni Thunder Road mu dokonce věnoval celý verš. Roy Orbison zpívá pro osamělé. Poslechněme si teď nádhernou Orbisonovu baladu A Love So Beautiful, kterou napsal svůdčí osobností britské rockové skupiny Electric Light Orchestra skladatelem a producentem Jeff Lynnem a s americkým rockerem Tomem Pettym.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Roy Orbison dospíval baladu A Love So Beautiful, kterou v roce 2013 naspíval se skalkovým textem Láska je nádhera Karel Gott na své stejnojmenné album. Na konci 70. let a během 80. let měl Karel Gott na mezinárodním country festivalu Fanfare v americkém Nashville a v amerických televizních pořadech Od pobřeží k pobřeží velké úspěchy s Orbisonovou písní Crying. U nás ji znáte s borovcovým textem Pláč. Pro dnešek se s Royem Orbisonem právě touto písní rozloučíme.

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. V roce 2006 se Helena Vondráčková a Karel Gott potkali na Mezinárodním festivalu populární hudby v polských Sopotech s Heleninou letitou a věrnou kamarádkou a určitě nejoblíbenější polskou zpěvačkou všech dob Marilou Rodovič, s italským zpěvákem Drupim a s řeckým bohatýrem těžké váhy, rozevlátého Vousu a démonického zjevu Demisem Russelsem. Helena si tam určitě připomněla, že v roce 1969 naspívala velký šlágl Rain and Tears Demise Russelse a řecké skupiny The Aphrodite Child s českým textem Zdeňka Rytíře Déšť je pláč. Až tahle písnička, kterou napsal řecký klávesový mák Vangelis, dozní, řeknu vám toho o Demisovi Russelsovi víc.

Romantické písně Demise Rousseause byly slavné dřív, než svět poznal tvář a robustní postavu jejich interpreta. Pro mnohé posluchačky pak bylo trochu zklamáním, když ho uviděli na vlastní oči a zjistili, že to není žádný urostlý krasavec, ale pořádný tlouštík. Na vrcholu popularity Demise Rousseause trápil neukojitelný hlad a vážil bezmála 150 kilo. Mě teda ten neukojitelný hlad trápí taky pořád. Za 10 měsíců pak zhubl 50 kilo a nejen jeho fanoušky začalo zajímat, jak se mu to podařilo. Proto v roce 1982 vydal knihu s dietou, která v počtu prodaných výtisků směle konkurovala album s jeho největšími hity. Když se naši zpěváci Helena a Karel s Demisem v roce 2006 setkali, nevážil už zdaleka tolik jako v dobách největší slávy. V zákulisí letní opery v Sopotech chvíli předtím šel na scénu, jim říkal, že jsou u nás doma velké hvězdy a že by byl moc rád, kdyby ho pozvali do některé naší televizní show. To už ale Karel a Helena nestihli realizovat a oba se bohužel nedostali v roce 2011 na koncert Demise Rousseause v pražské Lucerně. Neměli bychom nikdy nic odkládat, protože jednoho dne už může být nenávratně pozdě. Demise Rousseause odešel do muzikantského nebe v roce 2015 ve věku 68 let.

Jim to fakt nemohu říct. Až v roce 2011 mě přesvědčila kamarádka Vlasta Semerádová a jeli jsme na Ankův koncert do Vídně. A tam jsem se jeho fanouškem navěky stal. Paul Anka na něm pochopitelně zaspíval píseň Diana, která ho celosvětově proslavila, když mu bylo 16 let. Diana to je vůbec první hit Paula Anky a k písni ho prý inspiroval milostný cit k jisté o 2 roky starší Diane Jaub, která byla údajně jeho spolužačkou ze střední školy. Ale podle mnohem věrohodnějších pramenů šlo o dívku, která v Ankově rodině hlídala děti, prostě babysitter. Ze 2 manželství má Paul Anka 5 dcer a 1 syna. Jméno každé z Ankových dcer začíná písmenem A. Ankovy dcery se tedy jmenují Alexandra, Amanda, Elíša, Amália a Antea. Poslední jmenovaná se jako jediná vydala na pěveckou dráhu, s otcem naspívala několik duetů a bývá hostem jeho koncertu.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Doznělou písničku Diana u nás naspívali Milan Chladil, Standa Hložek a Petr Kotwald a český text Zdeňka Borovce doslova zlidověl tak, že se zpívá u táboráku. Paul Anka se narodil v roce 1941 v křesťanské rodině, která přišla do kanadské Ottawy z Libanonu. Už od útlého věku se věnoval hudbě. Začal zpěvem v kostelním sboru, pokračoval studiem hry na klavír. Od mládí projevoval talent nejen hudební, ale i literární. Bavilo ho psát, což vyústilo v krátké působení v redakci listu Ottawa Citizen. To vše předurčovalo Paula Anku k jeho následné životě. Cestě, k cestě velkého zpěváka a textaře. Po vystupování snad ve všech hudebních klubech v Ottawě odcestoval do Los Angeles, kde jeho kariéra nabrala raketový start. Ve druhé polovině 50. let se stal Paul Anka idolem teenagerů a v dlouhém seznamu jeho hitů převažovaly výrazné, kantilenovými oblouky obdařené balady. Jednou z nich je také píseň You Are My Destiny z roku 1957.

Své písně naspíval Paul Anka v mnoha světových jazycích, kromě angličtiny také italsky, německy, francouzsky a španělsky. Zahrál si v několika filmech a televizních seriálech. Technicky dokonale vybavený ve výběru repertoáru, tedy hudby i textu, náročný zpěvák hlavního písňového proudu, se dokázal mnohokrát vrátit do světových hitparád. Například v roce 1979 s duetem You and I, který naspíval s francouzskou šanzoniérkou Mireille Mathieu. Traduje se, že se jí dokonce pokusil svést, ale prý marně.

Tisíce zpěváků po celém světě naspívalo původně francouzskou píseň Comme des Habitudes, původně z roku 1967, kterou doma ve Francii proslavil zpívající autor Claude François. Vedle Johnnyho Hallidaye další největší hvězda francouzského rock'n'rollu. Anglická verze této písně nazvaná My Way vznikla o rok později a stal se z ní jeden z největších hitů pěvecké kariéry Franka Sinatry. Text o umírajícím muži, který se nejen smířil se smrtí, ale se ctí se vyrovnává se vším, co ho v životě potkalo, napsal pro Franka Sinatru právě Paul Anka. Tuhle písničku dobře znáte a už několikrát se mi v našem každotýdenním hudebním setkání slyšeli. Právě teď vám ale nabídnu jiný písňový skvost Paula Anky. Písničku I'm Not Anyone, kterou zkomponoval v roce 1973 pro malého zpěváka velkého hlasu Sammyho Davise Juniora. Ten si právě zasloužil přízvisko Pan Zábava. Paul Anka od roku 2011 uváděl na svých koncertech po celém světě písničku I'm Not Anyone jako virální duet se Sammy Davisem Juniorem. Vzdával mu tak hold a dík za to, co pro svět populární hudby udělal. A právě touhle písní se s vámi pro dnešek rozloučím. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni a abyste kráčeli jen za štěstím. Za týden se s vámi těším na slyšenou. Váš Honza Adam.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jablonský. Dobrý den, vítejte.
2: Krásné odpoledne.
1: Svět se v hezčí změní se scénkami i soutěžením. Pěknou zábavu a hodně štěstí.
0: Humoriáda.

0: Jakub Smolík a jeho holka s bílou halenou. Já tady mám hosta v bílé mikině a na tom je nějaké grafity originální. Je to Petr Jablonský, nebudeme to rozebírat.
1: Škoda, že nejsme v televizi, to stejně z toho posluchači nic nemají.
0: A tak webkamery tu jsou, můžou se juknout, jak vám to sluší. Ano, než mi řeknete, jak se máte, co děláte.
1: No tak mám se dobře, začíná léto, takže to je, jako je velice pozitivní. Už se těším na ty teploty, má být konečně, teď už v prostřed týdne mám dojem. Ano, to tropy, no tak já mám rád tropy, já jsem jižní typ, takže to bude super.
0: Tak bezva, jinak co se týká vašich vystoupení, někde vás uvidíme v létě?
1: Můžete mě vidět třeba teď nejblíž, mám dojem 30. června na střeše obchodního centra Harfa v Praze, kde budeme hrát hru Normální debil 2, jo, kde já teda nehraju toho debila, ale hraju tam asi 31 postav, takže se můžete podívat, kromě mě uvidíte ještě Davida Suchařípu a další kolegy, takže můžete se přijít podívat.
0: Ano. Uvidíme Davida Suchařípu vás a prodavačky z obchoďáku možná.
1: No tak, teď nevím, jak jste to...
0: prodavačky... Je to v Harfě na střeše.
1: Jo, takhle, jakože se přijdou... Určitě, tak prodavačky se tam taky můžou přijít podívat, dobře. Samozřejmě.
0: Tak, teď se podíváme do našeho seznamu, koho nabídneme posluchačům na začátek.
2: No tak, dámy a pánové, tady je Olda Kajzer, já vás zdravím společně s Jirkou Lábusem, víte, Jirko? No tak samozřejmě zdravíme tady z našeho pořadu teda, a my se koukneme do našeho pořadu teda v tomto pořadu. A ten pořad se jmenoval Možná přijde i kouzelník, že? To se možná takovou pamatujete, že to bylo takový...
0: Určitě.
2: No jistě, to si pamatuju, já si to pamatuju. No a my vám ale nenabídneme nás dva, my tam možná budeme někde vzadu přicmrdávat. Víte, Jirko? No tak to takový blbý slovo, tohle to přicmrdávat, a dobře, tak řekněme přicmrdávat. No ale hlavními hvězdami bude Jirka Vimr a Karel Černoch a poslechneme si scénku, která se jmenovala Tanečník.
3: Černoch!
4: Ten už tady byl dvakrát.
3: Když jsem řekl, že to bude Černoch, tak to bude Černoch, jasný?
4: Zavolej Černoch.
3: Karle!
4: Dobrý večer.
3: No co ten smutek, Černoch? Tady panuje dobrá, hodnotná zábava.
4: Já už jsem tu po třetí, ale...
3: Neodmlouvej. Vystrčí ruce s kapsihonem. Zastrž břicho, vyndej peněženku. Ruce vzhůru. Tak si něco dělejte, pro boha.
4: Karle, dělej ze sebou něco.
5: Pamatuj se, člověče.
3: Černok, ty nemáš základy společenského chování. Ale s tím je konec. Teď budeš tancovat, jak já budu chtít.
4: Co? Já tancovat, jo? Já jsem nechodil ani do taneční. To teda ne. A hlavně nemám tady partnerku.
3: Máte vybrat.
4: Ne, já nechci vymrát. Já potřebuji partnerku. Bez partnerky to fakt nejde, jak můžu tancovat bez partnerky. Uznejte to.
3: Máte vymrát.
4: No ne, počkejte, ale Karel Černoch má pravdu, protože Vimr přece nemůže dělat partnerku.
3: Ale Vimr může dělat partnerku. Řekl jsem, že máte Vimra.
5: Jestli byste dovolili...
3: Vy už vůbec nemluvte.
4: Dobře, já vás jako chápu, ale podívejte, já si přesto myslím, že partnerka nemůže být Vimr, to je přesto...
3: Máte Vimra! Řekl jsem Vimra! Však vy si zvyknete.
4: Chtěl s partnerku, tak máš Vimra!
6: Vypadáte prostě. Jak to vypadáte, co to máte na sobě, člověče?
7: A co, přijel jsem ze Skotska.
6: A to mě chcete v tomhletom učit společenskému tanci, jo?
7: No a proč ne? Vy snad tento oblek považujete za nespolečenský? Já si právě myslím, že pro tuto příležitost je nesmírně vhodný. Já vás mám učit společenskému tanci, že jo? Čili pro vás budu partnerka, že jo? Dáma, já si myslím, že je dokonce inspirující, jo? Budeme tančit.
6: Promiňte, ale já ze Skotama netančím.
7: Ale ze Skotkama jo, snad.
4: Tak si nějak dohodněte.
5: No, nebo pustíte je ještě okamžitě.
7: Počkejte, to jsou vaše gardedámy.
6: Ne, garderoběři.
5: Nenapadat.
4: Nebo padat.
7: Nepadat, tančit. A začneme, Karle, od začátku.
6: Jo.
7: Totiž než přijdeme k samotnému tanci, to předchází takový rituál společenský, takové to seznámení, vyzvání k tanci a takhle. Já bych navrhoval, začněme seznámení, jo?
6: Ano, já jsem Karel.
7: Jiřina, takhle. Jo? Vy se musíte vžít, že od tohoto okamžiku budu pro vás jako žena, jo? Jako dáma, partnerka, prostě vaše žena, jo?
6: No tak to už vůbec ne, teda.
7: No tak děvče, no.
6: No tak to radši žena, ale nějaká divná, teda.
7: Hrome sakra, člověče, ale vžijte se už do toho, že jsem pro vás Jiřina. No. Jo, a ne Jiřina, Jiřinka.
6: Ano.
7: Já jsem pro vás dáma, která se vám líbí dokonce, ne? Že jsem zbyla poslední... Na parketě, jo, pro kterou si jde ten pod... Hromě, člověče, jak budete takhle ucukávat, tak ničemu nedojde. Jste muž, ne?
6: No, ale víte, že už si tak nejsem jistý teď.
8: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tanečníci se nám seznamují. Jiří Vimr, Karel Černoch.
2: Ale tak já myslím, že to byla taková hodnotná, opravdu hodnotná zábava, že nám to opravdu jako hodně dalo, že jo. No tak počkej, tak hodně dalo. Vimr dal. No to, Oldo, veřejnopravní médium, takhle mluvíš, ne, já jsem takhle nemyslel, přece co nám hodnotného Vymrdal, jako Jirka Vymrdal, no to, tak už opravdu, tak to musíme, prosím vás, pusťte reklamu nebo něco, to je příšerný, tohle, já se omlouvám, on to nemyslel takhle, víte, ne, vůbec ne, tak to je čeština, no, čeština, jména blbý, já se omlouvám všem citlivějším posluchačům, já si jdu radši dát pivo, to takhle jdu taky radši s Bohem.
0: Tak, tolik Kaiser Lambus, nám no. Zůstává na Ačku dvojice. Mě by to asi
1: kluci řekli možná takhle. No.
0: Určitě, Vymr Černoch nám zůstává Ačko, Bčko, Hlust Vysihák, čili Lubomír Lipský, Miroslav Homola, dokonce i Helena Růžičková. Tak si vyberte no. A nebo B, posluchači, Humor mezera A, Humor mezera B, SMSkujte na 90 011 04 731 800 900. A teď vás sklidní Petra Janů.

0: vojenském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je Humoriáda, Petr Jablonský i Pavel Kučeravá se zdraví společně z dnešního studia Humoriádníků. Zveme na náš telefon 731 800 900. Zavolejte, hlasujte, chcete dvojici Jiří Vimr, Karel Černoch anebo Lubomíra Lipského jako hlust vysiháka známého přísného vrátného. Tak, ještě se zeptám Petra, co on a tanec, když už je scénka tanečník tady?
4: Ano, no musím říct, že nic moc, já jsem poměrně dost velký dřevo, jednou jsem si to vyzkoušel v muzikálu a musím říct, že teda jako už bych asi děkuji moc, ale už mi nenabízejte muzikály.
3: Ani Star Dance.
4: Ale musím říct, že zrovna v tom představení, které jsme mluvili, tak jako tam je hodně pohybu a i se tam tančí, takže tam, nadřel jsem to prostě. No.
3: Takže nějaký ten pohyb ze sebe vyloudí.
4: Máme, dokonce tam tančíme na Michaela Jacksona třeba na Thriller.
3: Ty brďo. No. Děláte moonwalk, tu chůzi po spátku?
4: Tak trošičku to tam jako naznačujeme tam nejrůznější kroky. Ano, dobře. No tak to ať si posluchači nechají jako překvapení, ať přijdou na střechu na Harfu 30. června.
3: Lákadlo. Tak lákáme vás, pojďte hlasovat. Dobré odpoledne, halo, halo.
5: Krásné dobré odpoledne, pane Kučera, zdraví vás Ondra, i zdravím i Petře Blunského, taky ahoj Petře.
4: Ahoj Ondro, zdravím.
5: No. Já samozřejmě, já hlasuji pro Ačko, protože mě zajímá pokračování, jak to dopadne.
3: Ano, co je pod sukní, s kockou, že? No tak jo, dobře, mějte se hezky, děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne. Halo.
6: Tady František, já bych nad Vltavou, zdravím vás, pánové, oba.
3: No dobrý den.
4: Dobré odpoledne.
6: A kdybyste byli tak hodní a mohli tam dát Karla Černocha s Vimrem.
3: Máme zapsán váš hlas, mějte se hezky.
6: A měl bych přáníčko, kdyby byla možná písnička s nima. Ve dvou se to lépe táhne bezvadná, kdybyste byli tak hodní. Díky.
3: No tak písničky na přání máme jindy, my tu máme taky hezkou Hledá se žena, se to jmenuje Od mandra žeje, jen co spočítáme hlasy v tomto hlasovacím kole. Tak, kdo bude dál s námi na telefonu? Dobré odpoledne.
7: Krásné, poledne vole a Peťo, já vás pozdravím.
4: Hezké odpoledne.
7: Toho nejlepšího imitátora v Čechách, čau Peťo.
4: Děkuju.
7: Já bych chtěl osobně Ačko.
3: Ačko, myslel jsem tak si jo, to. Tak děkujeme. Jo, máme zapsáno, naslyšenou. Dobré odpoledne i vám.
8: Zdravím, tady Liber Feltus, zdravím pana Kučeru, zdravím taky pana Jablonského. Líbí se mi, jak krásně imituje ty hlasy, jo.
4: Děkuju.
8: A hlasuju pro Ačko. Mm-hmm. Doufám, že jsem to řekl správně. To by mělo být pokračování.
3: Dobře,
8: toho
3: máte to správně.
8: Mm-hmm. Výborně, super, děkuji.
4: Nasledanou.
3: Krásný den, dobrý den i vám.
9: Dobrý den, zdravím Humoriádu a já bych si psal Bčko.
3: Dobře, máme zapsáno.
9: Máme ještě jeden dotaz. Kdy v té Humoriádě zaznívá ta soutěž o knihy a DAB rádio? Několikrát jsem to slyšel, že po celý červen to bude v Humoriádě, ale nikdy jsem to neslyšel ve vlastní Humoriádě.
3: Tak to jste přeslechnul. Dávejte pozor, určitě to uslyšíte. Jo?
9: Aha, dobře, děkuji.
3: Tak jo, mějte se hezky, pokud budete soutěžit, přejeme hodně štěstí a my už máme sečteno, podtrženo a pokračujeme v pořadu. Možná přijde i kouzelník Zdenka taneční.
10: Tak to je výborný.
3: To je bezva.
11: Seznámili jsme se dobře. Karel, Jiřinka.
12: Ano.
11: A teďka jako si pro mě půjdete k tanci, jo?
12: Jo.
11: Čili já jako sedím, jo?
12: Jo. Smím prosit.
11: Cože, co?
12: Smím prosit.
11: Co jsem?
10: Smím prosit?
11: No kdyby to šlo něžněji. Jsem dáma, která se...
10: Aha, jo, za. Smím prosit?
11: Ano. Už mě takhle jako nabízíte rámě, takhle ano. Já se do vás zaklesnu ano. A už promenádujeme, ano. Jo?
12: No a taková ta konverzace, že jo?
10: Ano.
12: S dámou.
10: Ano. Dneska je horko, co? Ale je hezky. Já bych řekl, že...
12: Karle, s vámi je mi hezky vždycky.
10: Já bych vás doprovodil... Kdybyste chtěla do foaje, ale je zde hezky, že?
11: Tak zatím, jo, já už jenom jako učitel budu ťukat, jo? Jen tukat. Tak jako, tak jako ženu byste mě na tohle, co jste říkal, nenatáhl. Ale pokračujte, jo?
10: No jak pokračujte, já už dál
11: no,
10: nevím.
11: No tak čím si nakloníte ženu, že? Jak? Že ji budete lichotit třeba. Že budete opěvovat její půvaby, že? Ze zření, nebo oblečení. Lichoťte mi trošku, ne? Tak...
10: Máte krásnou sukni, kde jste ji vzala?
11: No ale dá, něco.
10: A moc hezký podkolenky. Kde jste je vzala?
11: Moc jsem vzala s tou sukní. No to je jedno, ale podívejte se. Jak? Já bych po vás chtěl, abyste mě jako muž polichotil jako ženě něčím, jo. Čím by se mě úplně jako ženu přimrazil. Jo. Ještě jednou podívejte.
10: Máte nádherný dudy.
12: Teď jste mě teda přimrazil.
10: To jsou pravé skotské?
12: No ne, skotské, to jsou pravé české. Ale stará mistrovská práce. Tu už prošly rukama mnoho. Humoriáda.

0: Tak jsme tady zpátky v tuto chvíli pro toho posluchače, který se nás ptal, kdy je soutěž, tak je to právě teď, ať to všichni slyšíte. 731 800 900, to je náš telefon, na které můžete získat za prvé jednu z knih z edice Humoriády podle vašeho výběru, a nebo... To není nebo, to je i šance v losování o digitální rádio. Tak jsem se soustředil na příjem telefonu. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, tady Láďa z Košťálova.
0: Láďo, zdravíme vás.
2: Dobrý den.
0: Otázka je připravená. Ano, týká se dnešního skvělého hosta Petra Jablonského. Tak Petr se poprvé se svým imitátorským uměním představil v televizním pořadu. Za A, šance, za B, možná přijde i kouzelník.
3: To a teď těžký, jo?
0: Jsem se lek teď.
3: No, on to nečekal, Kučera.
0: Ty Luděk je tady.
3: Tady Luděk. No.
0: No, tak co vy?
1: Poprvé to bylo v šanci.
0: No výborně.
3: Je, hurá.
0: Dostal šanci. A využil ji naplno náš posluchač.
2: Gratulujeme.
0: Ano. Kterou knížku jste si vybral?
1: Děkuji. Byla by to ta poslední od paní Švormové.
0: Děkovačky Libuše Švormové, tak výborně.
1: Ano, ano.
0: Gratulujeme, v pátek poslouchejte losování, třeba k tomu bude ještě ono zmíněné DAP rádio. Tak
1: děkuji.
0: Držíme palce. Krásný den, naslyšenou.
2: Hezký den.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Petře, bude nějaká vzpomínka na ten pořad Šance, tehdy v 99.
2: Ano, bylo to v 99. V říjnu. Já jsem si vlastně takhle nadělil, nebo vyšlo to shodou okolností přesně na moje 20. narozeniny. Takže 15. října 99. To se prostě
0: mladý
2: umělec. To se nezapomene.
0: A samozřejmě tak
2: já od té doby slavím víc než ty narozeniny, tak ten vstup do toho showbiznesu. Pamatuju si, že jsem byl strašně nervózní, měl jsem ohromnou trému. Měl jsem se jenom představit Pepovi Dvořákovi, který mě uváděl. A já jsem tam šel s takovou, pamatuju si, rukou pevně sevřenou, jako k tělu, jo, a dělal jsem jakože všechno dobrý, všechno super, a dobrý večer, přátelé, tohle to byl jsem úplně vyřízený trémou, ale nakonec to dopadlo dobře, musím říct.
0: No, byl to úspěch.
2: Byl to úspěch a byl to vlastně jeden z takových těch prvních stand-upů, na to mělo asi 10 minut a ono to už na tu dobu bylo hodně.
0: To
2: je režisér František Polák říkal, hele, je to dlouhý, ale já to, uděláme to celý, já to když tak jako někde střihnu. A nakonec se to jako tak líbilo, že se to nestřihlo, je to celý. Je to dokonce myslím, že to někdo dal i na internet, myslím na YouTube, je to, myslím, že Večírek u Havla to někdo pojmenoval kreativně, takže si to můžou lidi i najít.
0: A které hlasy si tam použil, vzpomeneš si?
5: No tak právě toho Havla, že, a on si pozval, jak si ty další, že, jak si, no to znamená, byl tam taky Miloš tam byl, jo, no, ještě s Jardou Baštou, Jardou Bašta tam byl.
3: Taky Petra Busková samozřejmě, no, takže, a už přesně nevím, bylo tam asi 8 hlasů.
0: Celé spektrum.
2: Takže, no, opravdu, ani, abych někoho na nikoho nezapomněl, no vaše Klauzu tam samozřejmě byl. No.
0: Tak dobře.
2: Jo, takže tam byli všichni ti politici.
0: To je vzpomínka na pořad Šance, ve kterém začínal Petr Jablonský na obrazovkách. Teď se podíváme do našeho seznamu, co dáme dál posluchačům.
2: Co dáme dál? No tak já bych možná ještě toho Luďka pozval, protože vzhledem k tomu názvu té scénky, on se to jmenuje hypochondr, přátelé, o mě se někdy říká, že jsem tak jako lehce hypochondr, a není to pravda, jo. Já už se jenom těším, víte, až si na ten hrob nechám napsat. Víte, co tam má vždycky napsáno hypochondr, to je známý, to budete vědět. Nevíte, co má hypochondr napsaný na hrobě?
0: Ne.
3: Já jsem vám to říkal. No, tak to si tam dám. A teď si schválně poslechnu, co o té hypochondrii říká Petr Novotný.
6: Samozřejmě to byla taková narážka, ale já dobře vím, jaký je rozdíl mezi simulantem a hypochondrem, jsem vám chtěl říct, jo. Simulant samozřejmě nemoc předstírá, když to hypochondr věří, že jí má, já to vím. Náhlovský je simulant a hypochondr, věřte tomu. On umí tak dokonale předstírat chorobu, že sám v druhé fázi uvěří tomu, že jí má. A ve třetí fázi tu nemoc doopravdy dostane. Hele, to je člověk, já to o něm můžu takhle říct, protože ho znám mnoho let. On má takový kufřík, tam má léky, on tomu říká ošatka zdraví, a to furt jí. A když máme v obě, tak on si otevře ten kufřík a vyndá si z něho třeba 20 pilulek, ale barevně má to rozlišené, by to bylo estetický, a ty to všecko sní. My mu vždycky říkáme, prosím tě, a na co to je, jako? Na jakou? On říká, to je jedno. A on to takhle sní. My jsme jednou dokonce přinesli takový lékařský slovník a chtěli jsme, aby nám tam zaškrt nemoci, který má. Hele, to trvalo tak dlouho, že on sám nabíč, aby to bylo rychlejší, že nám zaškrtne ty, který nemá. A opravdu to byly jenom dvě. Horečka omladnic a sklon k samovolným potratům. On dovede neuvěřitelné věci. On chrlí krev. On dostane zápal plic, kdy chce. On má zánět slepýho střeva, on předvede záchvat panoucnice, jemu vochrne ruka, on přestane slyšet. Já už se toho nelekám, já už ho znám leta, mě to je úplně jedno, co on dělá. On i při vystoupení, to se normálně mně stalo, že on najednou těsně před vystoupením takhle v portále sebou švihnul o zem pěnu u pusy a začal, že je zle, ať okamžitě zavoláme záchranku, že má záchvat. Mě to bylo úplně fuk, já jsem šel na jeviště ještě. Jsem říkal, a nyní náš host, Josef Alois Nálovský. On samozřejmě přišel veselý, vtipný jako teď, vystřelil parádní číslo, šel zpátky, tam se mu zase švihnul, řekl, že jsem debil, že jsem ho málem zabil. Zase měl tu pěnu a zase řval, že chce záchranku. Hele, on u nás jednou bydlel, spal teda u nás, a protože měl přijít až pozdě v noci, tak moje děti mě prosili, jestli by nemuseli ráno do školy, že by chtěli počkat, až se mistr zbudí, aby viděli, jakou má nemoc. A teď já zase rozumím, já zase doma nejsem tak vtipný, jo? Já takhle přísně jsem neřekl, hele, děti, jo? Já myslím, že není vhodné, abyste si dělali legraci z pana Nálovskýho. Ano, třeba nějakou nemoc má, jo? A oni, no, že by právě chtěli vědět, jakou. A ty ta malá, ta sloninka, rozumíte, ona má 5 let, no to je mazlíček, ty já nemůžu nic odepřít a začalo to, tatínku, prosím tě, no tak jsem říkal, tak dobře, tak ty teda nemusíš do školky, tě puberťákům jsem říkal, vy do školy musíte, ale první hodinu vám omluvím, no a tak. No. Tak seděli u snídaně v 7 ráno celá rodina a čekali, až mistr vstane. Nálovský přišel 8 hodin ke stolu, ve vynikající náladě, děti otrávený. On začal vyprávět vtipy, teď si namazal 4 chleby. Děti neviděli nikdy v životě zdravějšího člověka. Teď ta malá začala nabírat, měla pocit, že jí berou pohádku. A on takhle jel ty svoje fóry, jak on jede furt, vyprávěl, bavil, tam bylo za chvilku dusno u toho stolu. A on vám najednou uprostřed věty mě říká, hele člověče, já přestávám vidět na jedno oko. Děti poděkovali, vzali si tašku, šli do školy.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Petr Novotný v legendárním pořadu televize Nova Novoty a my se vracíme sem k nám do studia. Petr Jablonský je zde přítomen. Nabídneme posluchačům další možnosti. Petr Novotný pokračování, anebo nastoupí Spejbl a Urvínek a další.
3: Je, no. To byste posluchači mohli pro nás hlasovat. Já se chci slyšet.
7: Ale Hulvajc, tak nežadon, že tady žebráš.
3: No nežebrám, já hezky prosím, hlasujte.
7: A tak dobře, tak. Tak hlasujte, no.
0: Tak jste to slyšeli. Řeknu vám, jak na to. Humor mezera A, to je pro Petra Novotného. Humor mezera B je SMS pro Spejbla a Hurvínka. Další na 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je Humoriáda, pokračujeme výběrem společně s vámi Petr Novotný nebo Spejbl a Hurvínek. Dobré odpoledne.
2: A tady je zase pejskař ze Dvora Králové nad Labem a věčnej humorista. Zdravím, pánové.
1: My vás.
2: Zdravím Petra a Pavla.
1: Díky.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, Petr Pavel. To vypadalo, jako kdybych zdravil prezidenta, přitom ten schod křesní kmen Petra a Pavel.
1: Děkujeme.
4: Jsme tu všichni.
3: Samozřejmě, díky.
1: Povídejte.
2: Tak si dáme Petříka.
1: Zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honza z Dokavy. Zdravím též pana Pavla i pana Petra.
1: My vás.
5: Dobrý den. A když tak hezky Hurvínek zařadonil, ale i kdyby nezařadonil, tak dávám hlas určitě jemu.
6: Je, ty máš dobrý vkus.
1: Ocenění je tady, tak jo, děkujeme pěkně.
6: Díky.
1: On ten Hurvínek byl takový, na city to zahrál hezky,
3: ano,
1: že?
3: Ano, já jsem ještě vlastně trénoval pana, respektive Hurvínka pana Skupy. Ten byl takový trošku hodnější ještě, že?
6: Takový tatu, tě pořád na všechno ptal, tak hloupě toho taťuldy, co je tam to a proto, nic jsem jako nechápala, takže...
3: tak je to pravda, no, hurvajc. No, nicméně, slovo mají posluchači, no tak...
1: Dobrý den.
7: Dobrý den. Standa Zemník vás, pánové, oba dva zdraví.
1: Na zdárek, dobrý den.
7: A? Paule a pane Jablonský, já bych to radši dokončit Novotnýho.
1: No, je to na vás. Mějte se hezky. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, tady Lida z Otrkovic. Zdravím vás oba dva.
3: Dobrý
8: a
3: den.
8: Já bych si přála toho Hurvínka.
1: No dobře, píšeme si hlas.
6: No, Lida má taky vkus.
8: On je hodně šikovný.
1: Tak jo, děkujeme.
6: Děkuju.
1: Na 100 let mu to jde celkem dobře, že jo?
6: No, jde mi to výborně. Doufám, že se o tom přesvědčíme.
1: Dobré odpoledne.
9: No. Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Jablonský.
3: Dobrý den.
9: Dobrý den i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
9: Hlasuju pro Petra Novotného.
1: Máme zapsáno. Mějte se hezky.
3: Děkujeme.
1: Naschledanou. Tak, teď bude Hurvínek asi trochu zklamán.
6: No, jsem nevyhrál.
1: Petr Novotný ho převálcoval doslova.
6: A já to Petrovi přeju.
1: Jo.
6: On je taky docela vtipný. Vy, taťuldo.
3: Ale to samozřejmě, my se rádi podělíme.

0: třeba příště zase vyhrajeme my. Tak pojďme Petra Novotného.
1: Ano, nebude to dlouho trvat, protože už za chvíli můžou posluchači hlasovat a Hurvínek se do hry vrátí. Teď Petr Novotný.
2: Jo. To je vůbec zajímavý. V hospodě se dívají na televizi, jak ty chlapi odejdou, víte, na ty vesnici od těch rodin večer, aby neprožili náhodou nějaký konvenční, rozumíte? A do hospody zhasnou a čumí na televizi. Ale já tam byl taky mezi nimi, já jsem projížděl a ve tmě, že to je trapný, ale já jsem se chtěl podívat sám na sebe. Televizní pořad jsem chtěl vidět a tak jsem zastavil taky vesničce a ve tmě mě nikdo neviděl, já jsem tam seděl inkognito, jsem koukal na televizi, na svůj pořad, co já tam o sobě slyšel. Tam jsem neměl chodit. Oni normálně do té obrazovky rovnou. Jsi blbý! Ještě mě bral kolikrát za svědka, to je vůl, co? Co říkal, ano, vyhlášený. Jsem mu odkejval všechno, jasně, no. Pak mě tam poznali, jo, pak věděli už, že jsem, jo, protože pak tam bylo takový dusno trošku, až oni by se to domorodci nemohli srovnat furt v hlavě, že jsem tu na hen tam nej, taky a ani mi tak nevěřili, že jsem to já. Mi kladli takové zvláštní kontrolní otázky, já jsem moc neuspěl, by moc nevěřili, pač to, na to se nedalo odpovídat, na co se mě ptali, to byste museli slyšet. První otázka byla, jestli ten oný železný a ty lunetík, jestli jsou to dobrý chalani. No to neodpovíte na takovou otázku. Druhá otázka byla, aby se mi potvrdil, že ta Ksena je naozaj taká super baba. A třetí otázku jsem zvládnul, ta byla lehká. Jestli znám Ilonu Čákovou, a to jsem řekl, ano, znám. A jedna mi říká, ty, nemachruj. Já nemůžu, já už jsem to jednou říkal, že mě život stále zkouší. Jo, já si nemůžu dovolit ani chvilku, já musím být skromný. Já si nemůžu zamachrovat ani chvilku, hele. Opravdu, a já bych rád, já jsem takový, ale nemůžu. Mě třeba tuhle můj osobní donašeč prásknul bezvadnou informaci. Říkal, hele, příští týden ve čtvrtek, bacha, jo. Literární noviny. Chystá se tam o tobě velký článek. Bacha, jo. Víš, jak se jmenuje? Fenomén jménem Novotný. Já jsem si říkal, pozor. Článek o mně. Fenomén jménem Novotný. Já nemohl dospat, já 3 dny byl úplně jak blbej. Ve čtvrtek ráno naše pošťačka, ta nevěřila vlastním očím, ta v 6 hodin ráno vylezla k nám na kopec a fenomén už stál před barákem. Čekal jsem na literárky. No. Byl tam o mně takovýhle článek, víte, jak se jmenoval? Optimistěnko přichází. Byl velký, pěkně jsem to tam chytnul, to už jste pochopili z názvu. Optimistěnko. Můžete 3x hádat, jak mi teďka ty moji kamarádi v tom údolí Svini, kde se pohybuju, říkají. Optimistěnko, no tak, no što, od ničeho, no. Váš optimistěnko, zděs i želájet, karoší věčer, no tak.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak optimistěnko, nám tu vystoupil optimistěnkové urády a se připraví na další souboj humoriády. Vracíme do hry, tentokrát proti sobě Lubomíra Lipského se Spejblem, tak si vyberte závěrečný souboj.
4: A Hurvínkem taky.
1: Taky, že? Samozřejmě, nebude chybět. Hmm. Ve studiu Petr Jablonský je zvědavý, jak to dopadne to hlasování. Volte SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon máme 731 800 900. A teď si poslechneme jednu tak trošku žárlivou písničku. Thank you.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak ještě pár hlasů pro ilustraci vezmeme k nám do vysílání. Připomenu aktuální hlasování Lubomír Lipský nebo Spejbl a Hurvínek. Dobrý den.
2: Krásné pondělí, Pavle, tady Veronika Rakovník. Zdravím i pana Petra Jablonského.
3: Dobrý den.
2: Vzpomínám si, jak loni byl v Rakovníku a bylo to prima, bylo to úžasný.
1: Líbilo se.
3: No, děkuju.
2: Bylo to, ještě mám knížku, jsem přečetla během jedné noci, od té doby jsem nepřečetla. o Naděnce Konvalinkové, jak jsme dostávali ty knížky, když jsme byli...
1: Dobře, koho jste si vybrala, Veroniko? Pojďte nám říct.
2: Prosím vás, já nebudu... Hurvínka a Spejbla.
1: Mm-hmm, děkujeme, hezký den přejeme.
2: Mějte se hezky.
1: Taky, nashledanou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady posluchačka Eva z Prahy.
1: Zdravíme.
4: Já bych přála Ačko.
1: Děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky. Nashledanou, naslyšenou. Tak tolik pro ilustraci zastánci obou dvou táborů.
5: A jak to nakonec dopadlo?
1: No, Hurvínku, zklamání budu pro tebe. Až příště přijď zase.
5: Tak příště, no. Hlust vysílák je taky dobrý.
1: Že jo, tak no, si ho poslechneme.
3: Dáme si.
6: No jo, ona pestrost ve stravě je strašně důležitá,
7: tak.
6: Ale taky je důležitá střídmost ve stravě a hlavně pití střídmost.
7: O čem máte ten červený nos?
6: Milej pane, mě život zasazoval tvrdý rámy.
7: Koukejme, až je vždycky rovnou do nosu. A co s paní, jak to máte?
6: Ta porad polehává.
7: Nemocná?
6: Ne, lína.
7: Já jsem jako myslel, jak to je se spaním, víte, jestli spíte dobře.
6: Jo, zmím, ale špatně, a kolikrát vůbec nemůžu usnout.
7: A zkoušel jste to počítat před spaním?
6: Jo, to jsem zkoušel a tuhle jsem dopočítal do 250 tisíc.
7: A teprve pak jste usnul?
6: Ne, pak už jsem musel vstávat. No,
7: to je.
8: Kolik vás tu ještě je?
7: Dobrý den, sestřičko.
8: Dobrý.
7: Vlastně sestro.
8: Vám něco chybí?
7: Ne, já počkám, ale tadyhle dědovi je špatně.
8: Chybí vám něco?
6: Jo, dolar. Já jsem sběratel mincí a včera mi vnuk spolknul dolar.
8: A jak je starý?
6: 160 let.
8: To je on?
7: Já nejsem dolar.
8: Myslel, že vy jste tady s tou rukou.
7: Já tady nejsem s rukou, já jsem tady de facto se synem. Já
8: se
7: jsem
8: synem?
7: Se přišel jenom poradit s panem doktorem, víte, takovou maličku.
8: Co pak si myslíte, že pan doktor má čas na nějaké porady?
7: Hrejte, sestři, to je takhle, víte, můj syn si porad jenom hraje v písku, dělá bábovičky a tunely a jsem se přišel zeptat, jestli se to dá nějak léčit.
8: A proč by se to mělo léčit? To přece není nic nenormálního.
7: No, já si to říkám taky, ale jeho žena se s ní chce nechat rozvíst.
8: To je on?
6: Ne, já jsem tady s vnukem.
8: Jo. Tak teď tomu už rozumím.
6: No.
8: Tak syn tady chviličku počká, ještě si tady bude hrát, že? No a vnuka vezmeme dovnitř. Kde ho máte?
6: Já jsem ho nevzal sebou. Já jsem se bál, aby kluk cestou dolar nevytrousil.
8: Jo. Takže vnuka tady necháme a syna veme dovnitř.
7: Ježi,
8: prosím,
7: já nejsem si...
8: To nevadí.
7: Já mám syna v písku. On je.
1: A to je finále a tečka za dnešní Humoriádou, kde byl hostem báječný Petr Jablonský. Děkujeme.
3: Já děkuju za pozvání, přeju vám krásné léto všem, kteří posloucháte a možná se teda uvidíme na letní scéně Harfa.
1: Určitě, anebo někde u vody.
3: Přesně tak.
1: Nebo ve vodě.
3: Ano, mějte se krásně, nashledanou.
1: Hezké léto, přeje Pavel Kučera, nakonec my se ještě uslyšíme už brzy, už ve středu. Dobrý poslech na našich vlnách Českého rozhlasu i dál.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Karlovarský kraj vybral nového provozovatele takzvané online pohotovosti. Provoz na hlavním tahu v Plané na Tachovsku omezí oprava křižovatek. Vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků. Dnes bude zataženo se slabým deštěm a teploty až 22 stupňů. Dobré ráno u zpráv s Matějem Štechem. Rada Karlovarského kraje vybrala nového provozovatele takzvané online pohotovosti. Obyvatelům regionu nabízí distanční spojení s atestovaným lékařem pro řešení méně závažných zdravotních problémů. Původní služba fungovala jeden rok a podle zástupců kraje se osvědčila. Zaregistrovalo se v ní 26 tisíc občanů, říká hejtman Petr Kubis z Hnutí ANO.
2: My jsme samozřejmě zadali před ukončením smlouvy veřejnou zakázku, kdy se nám přihlásili dva uchazeči s tím, že jsme vybrali nového uchazeče a teď vlastně budeme v očekávání, jestli splní ještě jeden parametr, který jsme si nastavili, a to je vlastně přeposílání lékařských zpráv praktickým lékařům a následně potom bychom do 30 dnů uzavřeli s novým provozovatelem smlouvu.
1: Plané na Tachovsku začala oprava tří křižovatek na hlavním tahu. Na více než půlkilometrovém úseku je zavedena kyvadlová doprava. Na vedlejších komunikacích pak musí řidiči využít krátké objízdné trasy. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
3: V rámci rekonstrukce dojde k obnově povrchu vozovky v celém úseku. Dále budou obnoveny komunikace pro pěší a provedené rekonstrukce a doplnění veřejného osvětlení. Nejvýznamnější změnou pro řidiče bude úprava průsečných křižovatek, které budou doplněny o světelná signalizační zařízení pro dynamické řízení provozu.
1: Práce potrvají do druhé poloviny října. Opozice kritizuje návrh zákona, kterým chce vláda převést financování veřejnoprávních médií z poplatku na státní rozpočet. Kabinet Andreje Babiše z Hnutí ANO včera návrh schválil. Česká televize by tak od příštího roku přišla oproti letošku o zhruba miliardu korun. Český rozhlas asi o 400 milionů. Podle šéfa opozičního hnutí STAN Víta Rakušana to ohrožuje nezávislost veřejnoprávních médií. Rakušan řekl, že v reakci na rozhodnutí vlády svolal k veřejnoprávním médiím další kulatý stůl.
4: Pozval jsem oba dva ředitele veřejnoprávních médií, zástupce opozičních stran a pozvu i zástupce koaličních stran. Pojďme se o veřejnoprávních médiích bavit, ne pod tím diktátem Babiše a jeho všech šílených nekoncepčních kroků, které likvidují to, co v naší zemi máme. Svobodná veřejnoprávní média.
1: Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy snížení částky pro televizi a rozhlas vysvětluje tím, že je potřeba, aby obě instituce fungovaly efektivněji. Česko se zapojí do půjčky Evropské unie na vojenské vybavení s názvem Bezpečnostní akce pro Evropu. Schválila to vláda. Stát by měl z půjčky čerpat v přepočtu zhruba 50 miliard korun. Skoro polovinu částky chce vláda využít na financování dálnice D11. Za zbývající peníze nakoupí ministerstvo obrany moderní tanky Leopard a vozy Tatra. Český plán na zapojení už dřív schválila Evropská komise a Rada Evropské unie. Peníze z půjčky se nezapočítávají do plnění závazku NATO na výdaje na obranu.
0: Sport.
1: Tenista Jakub Menšík se znovu po roce dostal do nominace evropského týmu pro Laver Cup. Exhibiční turnaj se bude konat koncem září v Londýně. Společně s Italem Kobolim, Španělem Alcarazem a Němcem Zverevem bude Menšík bojovat proti výběru zbytku světa. Loni v San Francisku evropský tým na světový výběr nestačil.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte většinou zataženo odpoledne a večer od západu lokální přehánky nebo i slabý občasný déšť. Zcela výjimečně se může objevit i bouřka. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 16 až 19. Vane mírný západní až jihozápadní vítr, který bude večer slábnout. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Provoz na silnicích v regionu by měl být bez komplikací a plynulý. Nemáme hlášené žádné dopravní nehody.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Pohodové úterý a příjemný začátek nového dne s datem 16. června přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Od mikrofonu vás zdraví Jitka Brošková a já pro vás otevírám naše ranní vysílání neboli dobré ráno. Dnes ho hudebně odstartujeme s písničkou od hudební skupiny Turbo. A aby bylo i dnes veselo, tak si poslechneme pravidelnou ranní anketu Ahoj rádio. Děti nám zodpoví otázku, na kterou stranu se otáčí země koule. A v prvním ranním příspěvku pak navštívíme katedrálu svatého Víta. Pamatuje první republiku, okupaci i vznik samostatného Česka. Kruchta katedrály svatého Víta z roku 1910 prošla v minulých letech další velkou proměnou. A jak složité je zasahovat do historického prostoru v srdci katedrály, to si řekneme už za pár minut v úterním dobrém ránu, které právě teď začíná. Je 5:05. Dobré jitro.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Na kterou stranu se otáčí země koule?
1: Na pravou.
2: Na levou.
3: Dopředu.
4: Na sever.
5: Dozadu. Nahoru.
6: Dolů. Okolo svý osy takhle a ještě takhle. Že takhle okolo té osy, jak je takhle, že se otočí za 24 hodin denně a pak takhle.
7: Na jih.
8: K Africe.
9: Na západ.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, s kým se probouzíte do 16. červnového rána. A to má oblačnou oblohu a teploty se nám aktuálně pohybují mezi 6 až 9 stupni Celsia.
1: Počasí.
0: Je čtvrt na 6 a 2 minuty a dnes se bude během rána a dopoledne od západu zatahovat. Odpoledne a večer očekáváme od západu lokální přehánky nebo i slabý občasný déšť. Zcela výjimečně se může objevit také bouřka. Nejvyšší odpolední teploty povyskočí na 19 až 22 stupňů Celsia. Na horách se budou pohybovat mezi 16 až 19 stupni. Vane mírný západní až jihozápadní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, který večer bude slábnout. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: pěkné a pohodové úterní ráno přejeme vám všem, kteří jste si k nám našli cestu. Posloucháte začínající dobré ráno, které vám i dnes přinese aktuální informace z našeho regionu, zajímavé příspěvky a reportáže a nejen to. Za 8 minut bude 17:30 a my teď společně navštívíme katedrálu svatého Víta. Západní balkón této katedrály pamatuje už lecos od středověkých požárů přes bombardování Prahy až po ticho velkých okamžiků minulého století. Teď ale musí unést kamenný kůr něco úplně nového, a sice 33 tun svatovítských varhan. Právě kvůli novému nástroji museli památkáři samotnou kruchtu opravit.
1: Máte docela rád klíč?
2: To je celý svazek sem vlastně do věže.
3: Když Kamil Hilbert v roce 1910 tuto hudební kruchtu vybudoval, tak nepředpokládal, že se bude jednat o nástroj takových rozměrů, který je dneska záměrem zde umístit.
4: Popsal při východu slunce ve svatovítské katedrále před 3 lety Petr Měchura, pracovník odboru památkové péče kanceláře prezidenta republiky.
3: Z toho důvodu vlastně ta nosná část, která je skrytá pod tou dřevěnou podlahou, nevyhovuje ze statického hlediska, není dostatečně únosná, takže prioritním úkolem této opravy je stužení těch nosných konstrukcí.
4: Elektrikáři nainstalovali už do dříve rozebraného zdiva také síť optických kabelů.
3: Samozřejmě tím, že se nacházíme v katedrále, tedy v nejcennějším prostoru farelu chráněného Pražského hradu, tak samozřejmě není snadné tady provádět jakékoliv instalace. V našem případě to znamená prakticky rozebrat všechny staré historické trasy, které jsme v průběhu projekčních prací ověřili, a opravdu se jedná o stovky metrů různých typologií přípojných míst a vůbec instalací. V některých místech bude třeba vyjmout některé kvádry, které tvoří třeba náruží portálů. Pravdu zasahujeme jen tam, kde už zasahováno bylo. Z hlediska tahání optických kabelů je velmi nutné udělat dost prostoru pro instalace těchto systémů, protože nesnesou třeba ostré ohyby.
4: Nové varhany od mistra Grenzinga budou už čtvrtým nástrojem, který bude hrát v katedrále. První gotický nástroj shořel při velkém požáru v roce 1541. Krátce na to pak vznikly nové renesanční varhany zvané Ferdinandovy. Císařské varhany sloužily až do poloviny 18. století, kdy byla katedrála zapálena pruskými dělostřelci při bombardování Prahy, a poté bylo 170 let v chrámu ticho.
3: Moderní hudební nástroj je dneska do jisté míry počítač, a mimo to například byl požadavek, aby varhaník nemusel po tradičním způsobu hrát přímo z varhan, ale má i mobilní pult, který se může pohybovat po katedrále.
5: Napříč tou chrámovou lodí na nás teď svítí skoro i slunce přes tu východní vitráž. Tato západní rozeta ale bude z části zakrytá, jak už jste zmínil před rozhovorem.
3: Varhany zakryjí spodní třetinu při pohledu, řekněme, z transeptu. Jediný, kdo prakticky uvidí rozetu celou, bude pan kardinál, nebo lépe řečeno arcibiskup. Kamil Hilbert ji navrhoval jako důležitý motiv západního průčelí, později bylo rozhodnuto i o motivu vitráže, což je stvoření světa, a protože vlastně tyto záměry překazila první světová válka, tak se realizace této rozety stala do jisté míry symbolickým znakem sounáležitosti a spolupráce českého státu s katolickou církví.
4: Dodává Petr Měchura, ten dohlížel i na instalaci nových varhan, které přivezli do svatostánku v několika kamionech. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

trolejbusu pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: máme skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.
1: Další etapa turistických výletů po Krušných horách je tady. Český rozhlas Karlovy Vary tento týden opět vyráží do stříbrné stopy. Startujeme v sobotu 20. června mezi 9. a 11. hodinou ve westernovém městečku ve Vysoké Peci. Trasa povede přes několik vrchů, Havraní, Vysoký, Chloupecký nebo Skalnatý. A jeden z účastníků od nás opět získá digitální rádio. Tak nezapomeňte, už tuto sobotu dopoledne.
2: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
5: Rada Karlovarského kraje vybrala nového provozovatele tzv. Online pohotovosti. Obyvatelům regionu nabízí distanční spojení s atestovaným lékařem pro řešení méně závažných zdravotních problémů. Služba se podle zástupců kraje osvědčila. Zaregistrovalo se v ní 26 000 občanů. Dalovice u Karlových Varů připravují výběrové řízení na opravu ulice nad řekou. Obec chce zrekonstruovat zhruba 200-metrový úsek ještě během letošního roku. Silničáři položí nový povrch vozovky a zajistí taky nestabilní svah v blízkosti komunikace. Zámek Kinžvart připravuje prostory pro novou expozici. Výstava se bude týkat historických fotografií, takzvaných daguerotypií, ale taky dalších vzácných předmětů, například kanceláře Metternicha. Výstava bude součástí prohlídkových okruhů, otevřená by měla být na konci roku. Škody po jarních mrazech zatím nahlásilo 411 pěstitelů ovoce. Ve srovnání s doteď rekordním rokem 2024 je zatím hlášených škod míň. Tehdy šlo o 630 zemědělců se škodami na ovoci téměř 1,5 miliardy korun. Pěstitelé můžou informaci o škodách podat ještě dnes. Dohodu o ukončení války mezi Íránem a Spojenými státy uvítal i předseda Evropské rady António Costa. Evropská unie je podle něj připravena přispět ke strategii pro trvalý mír. Čeští fotbalisté se chystají na mistrovství světa na druhý zápas. Po porážce s Jižní Koreou nastoupí ve čtvrtek od 18 hodin proti Jihoafrické republice, která také na úvod turnaje nebodovala. Hrát se bude v Atlantě. A dnes bude většinou zataženo se slabým deštěm a teploty až 22 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
5: V Plesné na Chebsku v městské části Šneky je z důvodu výstavby parkovacích míst částečně uzavřená ulice 5. května u Hřbitova. Vozovka je zúžená na jeden jízdní pruh a místem se jezdí kyvadlově.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Písničky od Anika a Dalibora Jandy, to je porce muziky, která nám vyplní po prvních krátkých zprávách naše začínající dobré ráno. A samozřejmě, že nezůstane jen u hudby. Také si povíme o tom, co se dnes bude dít a přidáme i tipy, jak si užít ten dnešní den. Je 5:30, 2 minuty. Krásné ráno.

0: písnička za písničkou rozjíždí naše ranní vysílání s datem 16. června a na programu teď výběr očekávaných událostí. Tak rezort obrany plánuje od kraje převzít letiště v Karlových Varech. Z interního dokumentu rezortu obrany, který má k dispozici náš zpravodajský server i rozhlas, zároveň vyplývá, že do areálu by ministerstvo mohlo investovat zhruba 4 miliardy korun. Civilní a záchranářský provoz v areálu zůstane zachovaný. Převoz letiště pod obranu má ještě tento měsíc schválit vláda. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Vysočiny. Čeká ho i oběd s hejtmanem a krajskými radními, anebo setkání se starosty, se kterými chce hovořit o stavbě jaderných bloků elektrárny v Dukovanech. Dnešní a středeční program zahrnuje také návštěvu Jihlavské a Třebíčské radnice a první brněnské strojírny ve Velké Býteši. A rybáři mohou ode dneška v revírech znovu lovit štiky, candáty, sumce, boleny anebo okouny. Začíná totiž sezóna lovu drahých ryb, která potrvá do konce kalendářního roku. Český rybářský svaz před nahozením prutů rybářům připomíná, aby zkontrolovali aktuální pravidla rybolovu v konkrétním revíru. V různých revírech může být stanovena jiná minimální délka nástražní ryby, také minimální míra lovených ryb a nebo třeba omezený počet úlovků. Za 4 minuty bude 6:15.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Hezké dobré ráno ve společnosti Rádia vašeho kraje. Je 6:45. Vítejte u předpovědi počasí. V našem regionu je oblačno a teploty se nám aktuálně pohybují mezi 6 až 9 stupni Celsia a čekejme více oblačnosti a srážky. Dnes bude oblačno až zataženo, odpoledne a večer očekáváme od západu lokální přehánky nebo i slabý občasný déšť. Výjimečně se může objevit i bouřka. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů Celsia, na horách zaznamenáme 15 až 18 stupňů. Vane mírný západní až jihozápadní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, který večer bude slábnout. Rostlové podmínky jsou ráno místy mírně nepříznivé, během dne budou většinou velmi dobré a biozátěž, ta je dnes na stupni 1, tedy mírná.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Právě dnes se uskuteční v pražském Edenu poslední ze tří koncertů v této zpěvačky Evy Farné. Předcházela mu vystoupení v sobotu a v neděli a setká se s pozitivními ohlasy. Eva Farná se stala první českou zpěvačkou, která odehrála vlastní show v Edenu na stejném jevišti, kde v minulosti vystoupili například Rammstein, Bruce Springsteen, Iron Maiden, Bon Jovi a nebo Marek Ztracený. Podle přítomných hudebních publicistů Eva Farná v Edenu předvedla výpravnou show, která snese srovnání s produkcí zahraničních hvězd.
1: Tipy pro volný čas.
0: Za 10 minut bude 6 hodin, kam vás dnes pozveme. Technická poradna pro seniory je dostupná mezi 9. až 12. hodinou v Městské knihovně Ostrov. Lektoři poradí, jak obsluhovat chytrý telefon nebo notebook, anebo jak nastavit určitou aplikaci. Místo je třeba si rezervovat. Karlovarské divadlo má od 17 hodin na programu pořad Taneční sladění, ve kterém se představí žáci tanečních oborů základní školy a základní umělecké školy z Karlovarské Šmeralovy ulice. Komentovaná prohlídka Moniky Švec-Sibolové začne v 17 hodin v Karlovarské galerii umění. Přiblíží obraz Stmívání od Jakuba Šikane Dera a pojem náladové a symbolistní krajinomalby. Beauty party připravili od 17 do 19 hodin v Mariánsko-Lázeňském hotelu Hvězda. Návštěvníci čekají praktické ukázky, možnost vše vyzkoušet na vlastní pleti a večer pak plný inspirace. Karlovarská hvězdárna zve od 18.18 na komentovanou prohlídku. Návštěvníci se seznámí s historií objektu i současnou činností observatoře. Zajímavosti regionu přiblíží autorský pořad Magie karlovarské krajiny. A Muzeum Františkovy Lázně nabízí výstavu Jak se cestovalo za císaře pána. Návštěvníci uvidí například archivní cestovní doklady, kuriozity z dob rakouské monarchie i modely lodí nejen v láhvi.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: jak žít do sta let a jak žít co nejzdravěji, kam pokročila věda a které babské rady fungují? Hledejte odpovědi společně s doktorem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Každé úterý po 9. dopoledne na rádiu vašeho kraje.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Dalovice u Karlových Varů letos pevný svah v Ulici nad řekou. Marienbad Film Festival rozdělil ceny mezi 3 filmy a 2 audiovizuální eseje. Školy mají potíže se scháněním asistentů pedagoga. Dnes bude oblačno až zataženo a teploty do 21 stupňů. Dobré ráno přeje Matěj Štech. V Dalovicích u Karlových Varů připravují výběrové řízení na opravu Ulice nad řekou. Obec chce zrekonstruovat zhruba 200-metrový úsek ještě během letošního roku. Silničáři položí nový povrch vozovky a zajistí taky nestabilní svah v blízkosti komunikace, říká nezávislý starosta Lukáš Kolovrátek.
3: V té části, kde je to nějakým způsobem poškozeno, budeme pevňovat krajnici komunikace s tím, abychom byli schopni tam plnohodnotně využívat celou šířicí vozovky, bez toho aniž bychom měli mít obavy z toho, že tam bude k nějakému fatálnímu poškození asesu.
2: Hlavní ceny na Marienbad Film Festivalu v Mariánských Lázních získaly 3 krátké filmy a 2 audiovizuální eseje. Podle pořadatelů se do hlavní soutěže letos přihlásilo 335 snímků. Do soutěže audiovizuálních esejí zaslalo svá díla 180 autorů a autorek. V hlavní kategorii experimentálních filmů Mezinárodní porota ocenila filmy Apokalypsa včera, dnes, zítra a pozítří ukrajinské tvůrkyně Anastázie Bonadyhové. The Strike od francouzské autorky Gabriel Stemerové a To Live in Cracks od bruselské filmařky Mileny Deseové. V sekci audiovizuálních esejí získalo cenu dílo s názvem A Phone Trip in Dublin francouzské režisérky Ariane Papillonové a Bathroom The Mise en Scène of Transfam Annihilation od Farah Freibertové. Od září bude muset mít každá první třída základní školy s více než 15 žáky asistenta pedagoga. Nové pravidlo má podle ministerstva školství v začátcích pomoct dětem i jejich učitelům. Kvůli přísnějším odkladům také do škol nastupuje více dětí, které by jinak šly o rok později kvůli nezralosti. Školy ale upozorňují, že není snadné sehrát kvalitní asistenty pedagoga. Vysvětluje to prezident Asociace základních škol Luboš Zajíc.
4: Já říkám, že dobrý asistent je k nezaplacení, špatný asistent je další dítě do třídy, takže jde o to nejenom naplnit znění zákona, ale skutečně, aby do těch prvních tříd se dostali kvalitní lidé, kteří tam budou fungovat a kteří tam budou pro toho učitele a hlavně pro ty děti podporou.
2: V ruském Krasnodarském kraji hořel ropný sklad. Tamní úřady po požáru nehlásí žádné oběti. Oheň podle nich způsobily trosky dronu. Podobné případy jsou v Rusku stále častější. Na energetické cíle útočí Ukrajina, která se už 5. rokem brání masivní ruské invazi. Sport. Fotbalisté Nového Zélandu vstoupili do mistrovství světa remízou 2-2 s Íránem. Ve skupině G si body rozdělili také Belgie s Egyptem za výsledek 1-1. Španělsko hrálo s Kapverdami bez branek a souboj Saudské Arábie s Uruguayí skončil 1-1.
0: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, odpoledne a večer očekáváme od západu lokální přehánky nebo i slabý občasný déšť. Výjimečně se může objevit i bouřka. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 15 až 18. Vane mírný západní až jihozápadní vítr, který bude večer slábnout. Rozptylové podmínky jsou většinou velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Aktuálně nemáme v regionu hlášené žádné dopravní nehody.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dohody po mrazech letos státu nahlásilo více než 400 ovocnářů. Nejvíc je mezi nimi pěstitelů jablek a vláda tedy jedná o podpoře z unijních fondů. Podrobnosti připojíme už za čtvrt hodinky v Dobrém ránu, v němž taky budeme blahopřát, povídat si s meteorology a poslouchat písničky, co nestárnou. A k nim bezesporu patří i tyk od Karla Gotta a Michala Tučného, které jsme pro vás nachystali. Tak hezký poslech, je 6 hodin a skoro 5 minut. Dobré ráno.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková. Já.

0: To byl hudební budíček do dnešního rána, co říkáte? Veselá Lady Karneval od Karla Gotta a s vámi a pro vás je Český rozhlas Karlovy Vary. Za 4 minuty bude 6:45 a v kalendáři datum 16. června. Blahopřání posíláme po našich frekvencích právě vám, kteří máte dnes narozeniny. A mezi známé osobnosti, které dnes budou také slavit, připomeňme, patří bývalý český atlet, oštěpář Jan Železný, který slaví kulaté 60. narozeniny. 69. oslaví český hudebník, hudební skladatel, malíř a spisovatel Martin Němec. A 84. narozeniny oslaví bývalý italský motocyklový závodník Giacomo Agostini, který je historicky nejúspěšnějším účastníkem mistrovství světa silničních motocyklů. No a k svátku popřejeme Zbyňkům. Mužské křestní jméno Zbyněk má slovanský původ, vzniklo jako odvozenina jména Zbyhněv a stejně jako Zbyhněv se jméno Zbyněk vykládá jako ten, komu zbývá hněv, posilující hněv anebo hněvající se.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, je čtvrté na sedm a dnešní předpověď počasí nám přináší meteoroložka Marta Suchá, kterou mám na telefonu. Já vás zdravím a přeji hezké dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Tak jak vypadá to dnešní úterní ráno v celém našem karlovarském kraji?
2: Tak v noci byla oblačnost zmenšená, teploty proto klesly na nízké hodnoty na 7 až 4 stupně Celsia. Můžu ale slíbit, že od zítřka budou rána teplejší. Teď už ale oblačnost přibývá a převažuje oblačno momentálně v regionu.
1: A s jakým počasím máme počítat přes den?
2: Počasí dnes ovlivní frontální vlna postupující od západu, bude proto hodně oblačnosti, oblačno je zataženo a musíme počítat i se srážkami. Kolem poledne už očekáváme od západu první srážky, bude se jednat o lokální přeháňky nebo občasný déšť. S menší pravděpodobností se může vyskytnout i bouřka a se srážkami musíme počítat i během odpoledne a večera. Nejvyšší denní teploty ty vystoupí na 18 až 21 stupňů Celsia, na horách na 15 až 18 stupňů a vítr povane mírný, západní až jihozápadní, průměrnou rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, večer pak bude slábnout.
1: O počasí jsem si povídala s meteoroložkou Martou Suchou. Moc vám děkuji, přeji krásný den, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
0: Další etapa turistických výletů po Krušných horách je tady. Český rozhlas Karlovy Vary tento týden opět vyráží do stříbrné stopy. Startujeme v sobotu 20. června mezi 9. a 11. hodinou ve westernovém městečku ve Vysoké Peci. Trasa povede přes několik vrchů, Havraní, Vysoký, Chloupecký nebo Skalnatý. A jeden z účastníků od nás opět získá digitální rádio. Tak nezapomeňte, už tuto sobotu dopoledne. We'll be right back.

0: Dnešního proudu pohodové muziky přispěl svou písničkou Michal Hrůza a já vám přeji i dnes ničím nerušený poslech. Za 9 minut bude 6:30. Tak už jen dnes můžou zemědělci žádat o náhradu škody na ovoci způsobenou jarními mrazy. Celkové ztráty ovocnáři odhadují na 1,5 miliardy korun. Žadatelé musí při šetření prokázat, že úroda bude oproti běžnému výnosu minimálně poloviční.
1: Dívejte se, tady na tom stromku není vůbec nic.
2: S farmářkou Irenou Štajnochrovou jsem přišla do třešňového sadu nedaleko Třebanic na Prachaticku. Třešně, které mi ukazuje, vypadají jako po sklizni.
1: Za normálních okolností by ty stromky byly úplně obalené. Teď jsou bez třešní. Začátkem května byly mrazy až minus 6 stupňů, což je pro nás vlastně likvidační. Nejsou třešně, nejsou švestky, nejsou ani jablka. Tam jsme ztratili úrodu na některých pozemcích až 100%.
2: A nepomohla ani ochranná opatření, doplňuje Irena Štajnochrová.
1: Zakuřovalo se v sadech, stříkala se voda a stejně při mrazech, kdy je minus 6, minus 7 stupňů, tak prostě vám to nepomůže. Takže náklady samozřejmě vyšší a zisk prakticky žádný. Teď na začátku června nám do toho ještě začaly padat kroupy, takže možná i z toho mála nakonec nebude nic.
2: Štajnochrovy každým rokem dělají samosběr, ten bude ale letos velmi omezený. Říká Irena Štajnochrová.
1: Minulý rok to bylo celý měsíc, letos to bude jen několik dní.
2: Škody po mrazech nahlásilo Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu 411 pěstitelů peckovin, drobného ovoce a jádrovin. Podrobnosti má jeho mluvčí Eva Češpiva.
3: Nejvíc žádostí o šetření se týká jablek, je to téměř 30%, dále švestek, hrušek, meruněk a třešní. Stejně jako před 2 lety, nejvíc, tedy 20% zemědělců, je z Královéhradeckého kraje, nejméně naopak z Opavského regionu. Mrazy podle prvních odhadů poškodily ovoce na ploše více než 7200 hektarů. Téměř polovina se týká jabloní, následují slivoně a višně.
2: Mezi těmito žadateli jsou i farmáři z Třebanic. Pěstitelka Irena Štajnochrová k tomu dodala.
1: Samozřejmě nějaké náklady to pokryje, nicméně určitě to nenahradí zisky, které běžně z toho ovoce máme. Dělají se i ovocné šťávy, děláme křížaly a na to prostě nebude letos dostatek ovoce.
2: Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD o situaci jednal i v Bruselu. Doufá, že Česko získá od Evropské unie finanční pomoc ve výši alespoň 1/4 škod způsobených jarními mrazy. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 7.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Zastupitelé Karlovarského kraje schválili záměr převodu letiště v Karlových Varech do majetku státu. Letiště by pak měla využívat armáda České republiky. Dopravní terminál by si ale měl zachovat civilní provoz. V Aši budou mít ordinaci plicní lékařky. Sídlit bude v Klostermanově ulici ve vile, kterou radnice odkoupila od soukromého vlastníka. Za objekt město zaplatilo přes 7 milionů korun. Teď je v plánu úprava prostor. V areálu krajského úřadu v Karlových Varech začne stavba společného operačního střediska záchranného systému. Práce potrvají asi 2 roky. Za stavbu zaplatí kraj 549 milionů korun. Financování je kombinované i s dotací. Vláda schválila zrušení financování médií veřejné služby z poplatků. Nahradit je mají příspěvky ze státního rozpočtu. Česká televize by tak v příštím roce měla od státu získat 5 miliard 740 milionů korun. To je o 1 miliardu míň, než plánuje letos vybrat na poplatcích. Český rozhlas by pak příští rok měl od státu dostat zhruba 2 miliardy korun, což je oproti letošku o 350 milionů korun míň. Britská vláda zakáže dětem mladším 16 let přístup k sociálním sítím. Zákaz by měl vstoupit v platnost na jaře příštího roku. Británie plánuje zavést podobný model jako Austrálie. Zákaz bude zahrnovat platformy jako YouTube, Facebook nebo X. 20-letý český tenista Jakub Menšík se stejně jako loni dostal do nominace výběru Evropy pro Laver Cup. Týmovou soutěž bude v září hostit Londýn. A dnes bude většinou zataženo se slabým deštěm a teploty až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 1/6 je z důvodu stavebních prací zcela uzavřena část komunikace u odbočky na obec Verušičky na Karlovarsku. Doprava je převedena na dočasnou provizorní přeložku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Dnešní dobré ráno, plné informací, písniček a ranní pohody, vyplnili krátké zprávy s Matějem Štechem. No a s písničkou od Zuzany Norisové skočíme přímo rovnýma nohama do našeho dalšího hudebního proudu a počkejte si na kalendárium Petra Jungmana. Je 7:30.

0: Svou hudební kariéru zahájil v 60. letech 20. století a je ve svém věku 77 let pořád stále aktivní. A mimochodem skvěle hraje Kulečník na úrovni celostátního přeborníka. Na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary zpěvák, hudebník a tanečník Jiří Korn. Posloucháte ranní program Českého rozhlasu Karlovy Vary, no a v něm potěšíme milovníky sportu a konkrétně triatlonu. V dobrém ránu uslyšíte po 7. hodině o tom, že triatlonistům už začala kvalifikace na olympijské hry v Los Angeles a co čeká na závodníky závodu série mistrovství světa v triatlonu v Karlových Varech, tak o tom všem nám poví ředitel karlovarského závodu Vladimír Malý, s ním si budu povídat krátce po 7:45. No a taky odpoledne vám nabídneme hosta. V našem odpoledním vysílání nahlédneme do domova pro seniory Spáleniště v Chebu. Hostem dobrého odpoledne bude po 15. hodině statutární zástupce organizace Simona Hechtová.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: už si na dnešek plánujete cokoliv, jsme rádi, že to dnešní ráno trávíte spolu s námi. S rádiem vašeho kraje jste vstali do úterního rána, které má oblačnou oblohu, místy je až polojasno, teploty se pohybují mezi 4 až 7 stupni Celsia a očekávat můžeme více oblačnosti a srážky.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až zataženo, odpoledne a večer očekáváme od západu lokální přehánky nebo i slabý občasný déšť. Výjimečně se může objevit i bouřka. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 15 stupňů. Vane mírný západní až jihozápadní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, který večer bude slábnout. Rostlové podmínky jsou teď ráno místy mírně nepříznivé, během dne budou většinou velmi dobré a biometeorologická předpověď hlásí jedničku, tedy mírný stupeň zátěže. No a jaký máme čas? Za 2 minuty bude 6:45. Přejeme prýma den spolu s Českým rozhlasem.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude písničkář, skladatel a kytarista Jan Nedvěd mladší.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 16. června. Svátek má hněv posilující Zbyněk. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Husitská vojska zvítězila nad početně silnějšími římsko-německými žoldnéři v bitvě u Ústí nad Labem přesně před 600 lety v roce 1426. První letecká nehoda na území České republiky se odehrála před 135 lety v roce 1891. V Praze se během jubilejní výstavy zřítil balón Kysibelka. Jeho první volný let z královské obory skončil havárií v holešovické Reisenzahnově továrně. Všichni tři členové posádky naštěstí neštěstí přežili. Vůbec prvním českým atletem, který překonal světový rekord, se stal diskař František Janda Suk před 125 lety v roce 1901. Na mezinárodních závodech pořádaných Spartou na hřišti v Bubnech hodil 39 metrů 42 cm. Jeho rekordní zápis vydržel něco přes rok. Tenisový areál v Praze na Štvanici byl otevřen přesně před 40 lety, v roce 1986. Na zámku Brdo, poblíž slovinského hlavního města Lublaně, se před 25 lety konala první schůzka ruského a amerického prezidenta Vladimira Putina a George Bushe. Velká stávka odborů v dopravě ovlivnila zejména dopravu v Praze, kde poprvé v historii nevjelo metro přesně před 15 lety. V celé České republice se na 24 hodin zastavila vlaková doprava, MHD fungovala omezeně i v Brně, Olomouci a Ústí nad Labem. 65 má dneska generální ředitel České televize Hynek Chudárek. A kulatou 60 má sportovní legenda.
3: Máme za to.
2: Trojnásobný olympijský vítěz.
4: Obrovské nadšení, no ani jsem to nečekal, že to bude tak daleko.
2: Světový rekordman Jan Železný. Tak všechno nejlepší a vám všem dobrý den.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Sedm hodin.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
5: Karlovarští zastupitelé budou dnes hlasovat o pravidlech pro přidělování nových nájemních bytů. Za stavbu společného operačního střediska záchranářů zaplatí Karlovarský kraj téměř 550 milionů korun. Podle šéfů České televize a Českého rozhlasu by obě média musela kvůli změně financování omezit výrobu. Dnes bude oblačno až zataženo a teploty do 21 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Zastupitelé Karlových Varů dnes budou rozhodovat o podobě pravidel pro přidělování nových nájemních bytů. Pravidla vznikají v souvislosti s přestavbou někdejší ubytovny Úvalská na nájemní bydlení. Kritéria budou zohledňovat i profese žadatelů nebo jejich sociální problémy. Pokračuje náměstek primátorky Miroslav Vaněk z hnutí Karlovaráci.
6: Jsou připravená pravidla pro přidělování těchto nájemních bytů. Ty základní motivy jsou takové, že je to rozděleno do pěti kategorií. První kategorie jsou zaměstnanci ve zdravotnictví, druhá ve školství, třetí v IZS, čtvrtá kategorie je všeobecná bez ohledu na povolání a pátá je 10% bytů sociálních.
5: Areálu krajského úřadu v Karlových Varech začne stavba společného operačního střediska záchranného systému. Práce potrvají asi 2 roky. Záměr spočívá zejména v tom, že se do jednoho místa soustředí operační střediska policie, záchranky, hasičů i městských strážníků. Za stavbu zaplatí kraj 549 milionů korun, říká krajský radní Erik Klimeš z hnutí ANO.
7: To financování je kombinované, máme vícezdrojové financování, 350 milionů z fondu pro spravedlivou transformaci a 100 milionů z IROPu, zbytek platí Karlovarský kraj.
5: Zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas by mělo podle jejich ředitelů výrazný dopad na provoz obou médií. Reagovali tak poté, co vláda schválila návrh na převedení financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet.
8: Televize a rozhlas by v případě přijetí zákona museli propustit dohromady až 700 lidí. Podle ředitele České televize Hynka Chudárka je návrh téměř likvidační. I pro Český rozhlas by šlo o významný zásah, pokračuje jeho ředitel René Zavoral.
9: Rozhodně bychom se museli bavit o omezení výroby, tvorby pořadů, tvorby pro děti a mládež, sportovního vysílání, některé věci v oblasti regionálního vysílání.
8: Podle Zavorala současný poplatkový systém zaručuje nezávislost obou médií. Za ní poslední 2 týdny taky pochodovala z Olomouce až do Prahy skupina studentů z tamní Univerzity Palackého, pokračuje studentka Aneška.
10: Vlastně ve chvíli, kdy jsme začali chodit s banerama, tak nás lidi jako začali poznávat a byli takový jako jo, přesně, prostě za kulturu.
8: Pochod studenti zakončili před úřadem vlády, kde ministrům symbolicky zazvonili budíky, aby je probrali. Lucie Špetová, Český rozhlas.
5: Na letecké základně v Kalifornii se krátce po startu zřítil americký strategický bombardér B-52 Stratofortes. Informovali o tom ozbrojené síly Spojených států na síti X. Všech 8 členů posádky zřejmě zemřelo. Letoun je přepravoval na rutinní zkušební misi. Příčiny nehody zatím nejsou známé. Podle videa, které incident zachytilo ze základny, po nehodě stoupal vysoký sloup černého kouře. Americké bombardéry B-52 unesou až 32 tun munice a mají dolet přes 14 000 kilometrů. Letouny mohou nést i jaderné zbraně.
4: Počasí.
5: Dnes bude oblačno až zataženo. Odpoledne a večer očekáváme od západu lokální přehánky nebo i slabý občasný déšť. Výjimečně se může objevit i bouřka. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia. Na horách 15 až 18. Vane mírný západní až jihozápadní vítr, který bude večer slábnout. Rozptylové podmínky jsou většinou velmi dobré, aby ho zátěž mírná na stupni 1.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
11: Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
5: V Karlovarském kraji se v tuto chvíli jezdí bez hlášených dopravních nehod.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Triatlonistům začala kvalifikace na olympijské hry v Los Angeles. O tom, kdo má šanci na nominaci a co čeká závodníky v Karlových Varech, uslyšíte už za čtvrt hodinky. A taky dáme prostor v naší ranní anketě s dětmi. Ahoj rádio, dozvíme se, proč se lidé nechávají tetovat. Tak i na to si počkejte, máme 5 minut po 7 hodině a dobré ráno pokračuje písničkami, co nestárnou, od Heleny Vondráčkové a Františka Nedvěda. Hezký poslech.
11: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: proč se lidi nechávají tetovat?
1: Aby byly hezký, protože se jim to líbí.
2: Aby vypadaly třeba to drsně nebo něco takového.
3: Aby byly hustý.
4: Třeba aby byly strašidelný.
5: Aby se jim líbila nějaká holka.
6: Aby se jich lekly.

0: počasí.
1: Příjemné úterní ráno přejeme ve společnosti Rádia vašeho kraje. Je 7:45, venku máme oblačno, místy až polojasno a teploty se nám aktuálně pohybují mezi 4 až 7 stupni Celsia. A dnes očekávejme oblačno až zataženo odpoledne a večer, pak od západu lokální přehánky nebo i slabý občasný déšť. Výjimečně se může objevit také bouřka. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů Celsia. Na horách se budou pohybovat od 15 do 18 stupňů. Vane mírný západní až jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu a večer pak bude slábnout. Rozptylové podmínky, ty jsou teď ráno místy mírně nepříznivé, během dne ale budou většinou dobré. A biozátěž, ta je mírná.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Jídla z mídla, to byla písnička, kterou nám právě teď naservírovala dvojice Richard Krajčo s Jaromírem Nohavicou a za 9 minut bude 7:30. Tak českým triatlonovým reprezentantům začala kvalifikace na olympijské hry v Los Angeles. Potrvá 2 roky a česká reprezentace by tam ráda postavila také štafetu. K vrcholům jejich letošní sezóny bude patřit zářijový závod seriálu Mistrovství světa v Karlových Varech. A my jsme právě teď ve spojení s ředitelem karlovarského závodu Vladimírem Malým. Já vám přeji hezké dobré ráno.
1: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: Tak kvalifikace na olympijské hry tedy už běží. Jaký program teď čeká české reprezentanty v triatlonu v nejbližších týdnech?
1: Dá se říct, že i v nejbližších dnech. Závodníci se už nyní přesouvají na jeden z vrcholů Stonu do francouzského Quickborne v Bretanii, a kde je první závod smíšený štafet a zároveň jednotlivců. V létě pak přijdou na řadu závody v Londýně, v Hamburku, a zároveň v té olympijské kvalifikace závodníci musí ladit i strategii, kdy musí řešit zároveň své body do individuálního závodu, ale tak, aby se sešli i na těch závodech a vyjížděli do olympijské kvalifikace pro týmové štafety, tak, aby právě ta štafeta mohla být postavena na olympijských hrách, respektive ono těch olympijských slotů je velmi málo a právě štafeta může zejména mužským závodníkům velmi pomoci k obsazení startovních pozic.
0: Mají Karlovy Vary současné reprezentaci své zástupce, kteří můžou pomýšlet na účast na olympijských hrách?
1: Mají přímo rodačku, tím jsme světový unikát, protože jsme 60-tisícové město v tom okruhu závodů mistrovství světa, které jsou většinou ve světových metropolích, tak málo kdo má svého rodáka na startu. My máme Heidi Juránkovou, která je velkým příslibem právě i pro olympijskou kvalifikaci a příští olympijské hry. Je jí 23, takže já věřím, že 2 nebo 3 olympijské cykly budou mít Karlovy Vary svého rodáka na okruhu.
0: Tak to je dobrá zpráva. Zářijový závod série mistrovství světa triatlonu v Karlových Varech se blíží. Na čem teď pořadatelský tým pracuje?
1: Je to práce na všech frontách. Je to od natáčení videí pro letní kampaň. Letos rozjíždíme i projekt spolupráce se školami, takže oslovujeme školy tak, abychom zapojili děti jednak do aktivního fandění i případného závodního soutěžení. To je pro nás novinka. Zároveň je sudý rok, kdy v ten samý víkend City Triathlon proběhne i Festival světla, takže koordinujeme to tak, aby návštěvníci obou těchto akcí si obě akce mohly užít absolutně naplno, a jsou tam další standardní procesy, které nikdo nevidí, ale jsou to uzavírky směrem k bezpečnosti, jednání s policií, tak, aby akce bezchybně proběhla.
0: Mm-hmm. Společně hovoříme hlavně o elitních sportovcích. Jestli pak si můžou triatlon na tratích světové série mistrovství světa v Karlových Varech taky vyzkoušet amatérští sportovci?
1: Ano. Celá sobota je vyhrazená amatérskému sportování. Sobota dopoledne patří dětem od 2 do 12 let, kdy bez plavání si mohou vyzkoušet náš multisport, kombinaci běhu a cyklistiky. A neděle odpoledne je věnovaná amatérům, na které jste se právě ptala, a amatéři pojedou na polovičních distancích triatlon, který pojedou o den později potom elitní závodníci. Tedy pro amatéry jsou připraveny trasy 700 metrů plavání, 20 kilometrů cyklistiky a 5 kilometrů běhu právě v tom krásném prostředí Karlových Varů, v prostředí pod ochranou UNESCO, takže jsme absolutně unikátní.
0: Na triatlon nejvyšší úrovně nás do Karlových Varů pozval ředitel závodu Vladimír Malý. Já vám děkuji a přeji hezký den. Naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. Přesně takové najdete i v Karlovarském kraji. V našem novém seriálu Tajemství technických památek vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Zmapujeme jedinečné industriální a technologické pamětihodnosti našeho regionu. Jaké stopy v krajině zanechaly? Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.
1: Dnes večer v České televizi. ČT1. Těžký život ředitelů nemocnic jako téma pro nový díl publicistického pořadu Rozpleteno. ČT2. Příběh největší bitvy na českém území, která radikálně proměnila Evropu. Premiéra dokumentu Bitva u Hradce Králové 1866. A ČT Art. Na pařížské výstavě vyvolá pozdvižení obraz malířovi 17-leté Milenky. Premiéra dokumentárního cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
2: Půl osmé.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Rada Karlovarského kraje vybrala nového provozovatele takzvané online pohotovosti. Obyvatelům regionu nabízí distanční spojení s atestovaným lékařem pro řešení méně závažných zdravotních problémů. Služba se podle zástupců kraje osvědčila. Zaregistrovalo se v ní 26 000 občanů. Dalovice u Karlových Varů připravují výběrové řízení na opravu ulice nad řekou. Obec chce zrekonstruovat zhruba 200-metrový úsek ještě během letošního roku. Silničáři položí nový povrch vozovky a zajistí taky nestabilní svah v blízkosti komunikace. Zámek Kinžvart připravuje prostory pro novou expozici. Výstava se bude týkat historických fotografií takzvaných daguerotypií, ale taky dalších vzácných předmětů kancléře Metternicha. Výstava bude součástí prohlídkových okruhů. Otevřená by měla být na konci roku. Prezident Petr Pavel s manželkou dnes dorazí na dvoudenní oficiální návštěvu kraje Vysočina. Pobyt zahájí prohlídkou observatoře v Košeticích na Pelhřimovsku. Přímo s občany se prezident setká večer při debatě v divadle Pasáž v Třebíči. Prezidenti Ruska a Ukrajiny jsou podle amerického prezidenta připraveni jednat o vyřešení války na Ukrajině. Donald Trump to řekl na summitu 7 největších ekonomik ve francouzském Evianu. Čeští fotbalisté se připravují na druhý zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře v Guadalajaře s Jižní Koreou nastoupí ve čtvrtek proti Atlantě, v Atlantě proti Jihoafrické republice. Dnes bude oblačno až zataženo a teploty do 21 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Na silnici v Dolním Žandově na Chebsku je spadlý strom na vozovce. Projedete s opatrností.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: S jakou hudební osobností chystají společné vystoupení? Tak i to se dozvíme v dnešním pořadu Alex a host od zpěváka a kytaristy Jana Nedvěda mladšího. Počkejte si na malou ochutnávku z tohoto pořadu a po písničkách od Pavla Bobka a Mirošbírky s Martou nevynechejte ani naše pravidelné listování regionálními novinami. Je půl osmé a dvě minuty.

0: Ladíte rádio vašeho kraje, máme 8 minut po půl osmé a to je čas na přehled tisku. Témata z úterních regionálních novin pro vás vybral editor vysílání Lukáš Staněk, kterého vítám. Dobré ráno.
1: Krásné ráno.
0: Tak o čem píše regionální deník?
1: Tři samosprávy na Kraslicku spojily síly v oblasti vzdělávání. Jak si dnes můžete přečíst v regionálním deníku, starostové Kraslic, Šindelové a Přebuze na začátku června podepsali zřizovatelskou smlouvu, díky které vznikla školská právnická osoba Škola Kraslicka. Nový způsob spolupráce má pomoci školám v regionu lépe fungovat a vytvořit lepší podmínky pro děti i učitele. Společně budou moct lépe řešit otázky spojené se školstvím, využívat dostupné možnosti a reagovat na problémy, se kterými se menší školy v současnosti potýkají.
0: Co jsi zjistil v deníku Právo?
1: Nový program startovacích bytů otevřelo město Ostrov na Karlovarsku pro mladé lidi, páry a mladé rodiny. Podle informací z deníku Právo město včera otevřelo příjem žádostí o dva první byty zařazené do programu. O tom, které byty budou do programu zařazeny a nabídnuty za zvýhodněné nájemné, rozhodne rada města. Každý rok do konce března rozhodne, kolik bytů dá daný rok k dispozici. Nabízené byty projdou kompletní rekonstrukcí, budou vybaveny kuchyňskou linkou, varnou deskou, troubou nebo sporákem a digestoří. Jednotlivé nabídky zveřejní město na svém webu.
0: A co se dočteme v regionální příloze Mladé fronty dnes?
1: CHEP buduje zahradu pro handicapované děti. Vzniká u panelového domu Dragounská 12, kde sídlí řada sociálních služeb. V části budovy našel před 6 lety zázemí denní stacionář Mája pro děti od 3 let, které se potýkají s mentálním a kombinovaným postižením. Stacionáři však chyběl vhodný venkovní prostor, který by děti mohly v případě příznivého počasí využívat. A jak píše dnešní Mladá fronta, situace se teď změní, protože novou zahradu by děti mohly mít už letos v létě, konkrétně v srpnu. Areál je navržený jako uzavřený, přehledný a bezpečný prostor pro děti se specifickými potřebami.
0: Tak to byl přehled regionálních novin a Lukáš Staněk, děkujeme a naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 7:45, vítejte u předpovědi počasí. Tak dnes můžeme očekávat více oblačnosti a srážky. Bude oblačno až zataženo, odpoledne a večer čekejme od západu lokální přehánky nebo i slabý občasný déšť. Výjimečně se může objevit také bouřka. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů Celsia. Na horách se budou pohybovat mezi 15 až 18 stupni. Vane mírný západní až jeho západní vítr do 6 metrů za sekundu, který večer bude slábnout. Rozptylové podmínky jsou teď ráno místy mírně nepříznivé, během dne budou velmi dobré a biozátěž ta je mírná.
0: Písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia a pozdravte své nejbližší. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne na rádiu vašeho kraje.

0: Říká se, že s úsměvem jde všechno líp, a tak vám přejeme při úterku dobrou náladu a dobrou pohodu. A máte-li rádi folkovou hudbu a folkové písničky, tak si nenechte ujít dnes po 13. hodině pořád Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové folkový zpěvák, hudební skladatel a kytarista Jan Nedvěd mladší. No a my se dozvíme například i to, kdo přišel s nápadem, aby se dali dohromady s bratrancem Vojtěchem Nedvědem.
1: No a přišla manažerka, která řekla, a mám nápad, jak to celý zkrášlit a oživit, spojte se dohromady a proražte sami. A tak tenhle ten nápad přišel. Vojta, mimochodem paradoxně, syn Františka hrál po celou dobu, až do dneška vlastně. On neměl tu pauzu jako já, těch 15 let. Čili já jsem se od ní spoustu věcí naučil, on mi spoustu věcí vysvětlil v rámci Facebooku a těch záležitostí sociálních sítí. No, takže nápad byl v podstatě ve velké firmě, tak to vzniklo.
2: A myslíte si, že zůstane pouze u těch 4 koncertů? Nějak se mi tomu nechce věřit.
1: Už jsme dostali nabídky na příští rok, máme nějaký, já o tom nesmím mluvit úplně konkrétně, ale můžu prozradit jednu důležitou věc, že z ničeho nic vám zazvoní takhle telefon a tam se ozve, dobrý den, tady Vojta Dyk, vedle sebe mám pana Jakuba Prachaře, my bychom byli moc rádi, kdybyste s náma udělal nějaký koncert.
0: Celý rozhovor s Janem Nedvědem mladším si poslechněte dnes po 13. hodině.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Horní Slavkov na Sokolovsku hledá nového dodavatele tepla na příštích 15 let. Ministerstvo obrany má převzít letiště v Karlových Varech. V Chorvatsku dál vyšetřují víkendovou srážku dvou lodí u Splitu, kterou nepřežili čtyři Češi. Dnes bude oblačno až zataženo a teploty do 21 stupňů. Dobré ráno přeje Matěj Štech. Horní Slavkov na Sokolovsku vybírá firmu, která bude od února příštího roku městu dodávat teplo. Vypršela lhůta pro podání nabídek do výběrového řízení. Současná smlouva se společností ČES skončí v lednu 2027 po 10 letech provozu. Nový kontrakt má začít platit od roku 2027. Nový kontrakt má začít platit do roku 2041. Předpokládaná hodnota zakázky přesahuje 1 miliardu korun. O vítězi podle nezávislého starosty Alexandra Tereka nerozhodne jen nabídková cena.
4: Kritérií tam opravdu mnoho. Rychlost odstranění poruchy, aby samozřejmě konečný uživatel nebyl dlouho bez tepla, aby byla odstraněna nějakých 24 hodin a samozřejmě cena tepla, kde u nás 90% ceny tepla tvoří to palivo, což je plyn.
3: Ministerstvo obrany plánuje převzít letiště v Karlových Varech a investovat do něj až 4 miliardy korun. Vyplývá to z neveřejných dokumentů, které má k dispozici server iRozhlas. Armáda chce podle nich prodloužit přistávací dráhu a vybudovat nové zázemí. Letiště má sloužit pro manévry českých vojáků i plnění závazků vůči NATO. Civilní a záchranářský provoz v areálu zůstane zachovaný. Bezúplatný převod z vlastnictví kraje má vláda schválit ještě tento měsíc. Chorvatské státní zastupitelství nařídilo toxikologickou zkoušku některých účastníků nedělní srážky katamaránu s plachetnicí u Splitu. Menší plavidlo, na kterém plula osmičlenná česká posádka, se po kolizi potopilo. Čtyři Češi nehodu nepřežili, další tři vyvázli s lehkými zraněními a jedna žena zůstává v nemocnici, ale zotavuje se. Podle médií jde o nejtragičtější nehodu na Jadranu v novodobé historii. Vyšetřování prý může trvat měsíce.
5: Nechceme podporovat řeči o tom, čí je to vina. Těmito slovy vysvětlil šéf přístavní správy ve Splitu Željko Kuštera médiím, proč jsou úřady zatím tak skoupé na jakékoliv informace ohledně toho, co se mezi ostrovy Brač a Šolta stalo. Vyšetřovatelé teď čekají na vyzvednutí vraku plachetnice z mořského dna. Leží 52 metrů pod hladinou a na její vytažení je potřeba sehnat specializovanou firmu. Podle Kuštera to může trvat i týdny. Mezitím se objevuje otázka, zda se srážce lodí dalo předejít a jaká opatření přijmout, aby se podobně tragická nehoda neopakovala. Ze Splitu Téa Veseláková, Český rozhlas.
3: Pěstitelé peckovin, drobného ovoce a jádrovin můžou ještě dnes hlásit škody na úrodě kvůli letošním jarním mrazům. Pracovníci Státního zemědělského intervenčního fondu je pak zkontaktují a rozsah škod zmapují. Podle dosavadních údajů úřadu mráz letos poškodil 7200 hektarů půdy. Škody zatím nahlásilo 411 pěstitelů ovoce. Mluvčí fondu Eva Češpiva popisuje, kde a jaké plodiny jsou mrazem zasažené zřejmě nejvíc.
6: Nejvíce žádostí o šetření, to znamená necelá čtvrtina, byla na jablkách. Dále jsou to švestky, hrušky, meruňky a třeště. Stejně jako před dvěma lety, nejvíce tedy 20% zemědělců je z Královéhradeckého kraje a nejméně z Opavského regionu.
3: Zemědělský fond vyzval pěstitele, aby hlásil jen situace, kde poškození přesahuje 30% celkové odhadované produkce daného ovocného druhu a nahlášení škod neznamená automaticky nárok na dotaci. Škody už nemůžou hlásit pěstitelé jahod. Ti měli čas do 2. června.
2: Počasí.
3: Dnes bude oblačno až zataženo, odpoledne a večer očekáváme od západu lokální přehánky nebo i slabý občasný déšť. Výjimečně se může objevit i bouřka. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 15 až 18. Vane mírný západní až jihozápadní vítr, který bude večer slábnout. Rozptylové podmínky jsou většinou velmi dobré, aby ho zátěž mírná na stupni 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na silnici 213 ve Skalné na Chebsku bourala dvě osobní auta a na silnici v Dolním Žandově na Chebsku je hlášený spadlý strom přes vozovku. S opatrností projedete.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Napadlo vás někdy, proč je ledovec uvnitř modrý? Tak po odpovědi pátral v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo Martin Písařík a výsledek se dozvíme už za chvíli. A taky se podíváme na skok do Chebu. Už jen do soboty mohou vidět návštěvníci Chebské galerie 4 snímky Petra Hechta, dvorního fotografa divadla Járy Cimrmana. A právě tuto pozvánku připojíme už za pár minut v Dobrém ráno, které nám okoření taky písničky od Rangers a Dalibora Jandy. Tak ať se máte s námi hezky, je 8 hodin a 5 minut.
2: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, proč je ledovec uvnitř modrý? Čerstvě napadaná sněhová závěj modrá není. Modrá není ani kostka ledu v drinku. Proč tedy icebergy, obrovské kusy sladkovodního ledu, které se odlomily z ledovce a plují v moři, září modře? Modrá barva ledovce není výsledkem pigmentu, ale fascinující souhrou vysokého tlaku a optiky. Zatímco čerstvý sníh je bílý kvůli rozptylu světla v milionech vzduchových bublinek, hluboko v ledovci probíhá proces, který tyto bublinky nemilosrdně vytlačuje. Pod vahou stovek metrů ledu dochází k tak silnému stlačení, že se led stává extrémně hustým a krystalicky čistým, zcela bez vzduchu. Ledovcový masiv je jako obrovský filtr. Když do takové masy pronikne sluneční světlo, molekuly vody začnou selektivně pohlcovat červenou a žlutou část spektra. Modrá barva má však jinou vlnovou délku, která ledem prochází mnohem snáze nebo se odráží zpět. Čím je led starší a čím méně vzduchu obsahuje, tím je jeho modř sytější.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Jsme tam, kde nás máte nejraději, doma, v práci nebo třeba na cestách a taky nás najdete na internetu, ať už i na Facebooku, tak i na Instagramu, i na webu vary.rozhlas.cz. S vámi je Český rozhlas z Karlovy Vary a na hodinách 8:45.
1: Počasí.
0: Právě v tomto čase vítáme mezi námi meteorologa Josefa Cinka, který nám přináší předpověď počasí. Dobré ráno přeji.
2: Hezké dobré ráno.
0: Tak začneme nejprve tím dnešním dnem, co nás čeká.
2: Tak odpoledne a večer začne přes naše území přicházet frontální systém a počasí se nám začne postupně kazit. Na západě kraje nám už oblačnosti začalo pozvolna přibývat. Zpočátku budeme mít tedy ještě chvíli slunečno, během dopoledne té oblačnosti postupně bude od západu přibývat, obloha se tedy bude během dne postupně zatahovat. No a během odpoledne se pak začnou objevovat první kapky v podobě takového spíše slabého občasného deště nebo přeháněk. No a občasné srážky by se pak měly objevovat i ve večerních hodinách. No a zcela ojediněle by se mohla objevit i slabší bouřka, kterou nemůžeme dnes zcela vyloučit. No a nejvyšší denní teploty, ty nám vystoupí odpoledne na 19 až 22 stupňů. V 1000 metrech na horách tam nás čekají hodnoty kolem 16. No a vítr ten povane zpočátku slabý, během dne se pak postupně maličko rozfouká, a to až na mírný západní, případně jihozápadní, a se rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. No a na večer by pak ten vítr měl opět zeslábnout. Biometeorologická zátěž, ta je pro dnešní den opět pouze mírná, to znamená platí stupeň číslo 1.
0: Taková je předpověď počasí pro dnešní den a prozradíte nám ještě, jak bude zítra?
2: Tak zítra nás čeká počasí s převažující spíše velkou oblačností, sem tam nějakou skulinkou přece jenom, ale sluníčko na chviličku může zasvítit. Bude oblačno až skoro zataženo, už teda zítra jen s ojedinělými lokálními přeháňkami. K večeru ty srážky úplně ustanou a od západu pak začne oblačnosti postupně ubývat. No a ranní teploty zítra nás čekají 14 až 11, no a nejvyšší denní ty pak vystoupí na 21 až 24 stupňů. No a vítr zítra opět ráno a zpočátku dopoledne pouze slabý, odpoledne pak přechodně mírný, západní s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu.
0: O počasí hovořil v dobrém ránu meteorolog Josef Cink. Moc vám děkuji, pěkný den, naslyšenou.
2: Díky, hezký den, naslyšenou.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: Tak snad se vám i dnes hezky poslouchá. Za 8 minut bude 8:30 a v dobrém ránu se teď vypravíme do Chebu. Záběry herců divadla Járy Cimrmana uvidí návštěvníci v Chebské galerii 4. Výstava nazvaná 70-50-30 je spojená s prací fotografa Petra Hechta. Název symbolicky připomíná

0: tři významná čísla jeho života. 70 let věku, 50 let fotografické tvorby a 30 let spolupráce s legendárním divadelním souborem. S autorem si povídal redaktor Josef Šorfa.
1: Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden elektrický proud.
2: Jak jste se dostal k focení pro divadlo Jary Cimrmana?
3: Přes kamaráda, který tam dělal kulisáka. Jednoho krásného dne v roce 85 se mě zeptal, jestli bych neudělal nějaký fotky, a od té doby fotím.
2: Stojíme před celou řadou fotografií, která je chronologií divadla Jary Cimrmana. Máte tady snímky z aktu vyšetřování ztráty třídní knihy, Hospody na Mítince, vraždy v salonním kupe. Jak se fotí v divadle? Není to tak trochu za trest? Tam je vždycky špatné světlo.
3: No tak disciplína to je těžká, ale já jsem měl svýho času výhodu. Já jsem asi 8 let dělal i kulisáka, takže jsem mohl fotit z portálu, mohl jsem fotit na zkouškách, mohl jsem fotit mezi nima.
2: Člověk se chtě nechtě musí pousmát, protože si představí jednotlivé scénky, které s těmi snímky souvisí.
3: Mnoho diváků ty hry zná, tak když se na ten snímek podívá, tak mu hned naskočí ta replika.
2: Vy jste v podstatě i chodící historií divadla Jary Cimrmana. My tady vidíme Petra Brucknera, třeba už co by šedovlasého starého pána, začínal co by mladíček, minimálně pokud porovnáme ty fotky z jeho začátku a třeba tady fotku z Lijavce.
3: No tak 30 let, co divadlo fotím, tak musí být někde znát. A vážím si toho, co kdysi řekl Zdeněk Svěrák, my jsme ani nevěděli, že nás fotí, takže to pro divadelního fotografa je velká podsta.
2: Vzpomíná na práci v divadle fotograf Petr Hecht. Teď koukáme třeba na profil Jaroslava Weigla z roku 2003 a je to klasický umělecký černobílý snímek.
3: Já už jsem se potom soustředil nikoliv na hru nebo na nějaký ty gesta, které jsou, ale v posledních letech právě na ty portréty, na to vyjádření toho charakteru, nejenom postavy, ale i toho vlastního herce.
2: Byli herci třeba někdy schopni, když jste si říkal, to by stálo za to vrátit se třeba a sehrát vám nějakou epizodu znovu?
3: No tak to dost dobře nejde, aby mi to sehráli znovu, ale samozřejmě, že se stalo to, že jak už to mám za těch 30 let nakoukaný a vím, co přijde, a chystal jsem se na nějaký to gesto, a ejhle, oni udělali úplně něco jiného. Takže to je pak překvapení.
4: Uzavírá fotograf Petr Hecht. Na výstavě jeho prací v Chebské galerii 4 nazvané 70-50-30 mohou návštěvníci vidět také autorovy krajiny, a to třeba i snímky soch z parku ve Valči na Karlovarsku a fotografie známých osobností. Z Chebu Josef Šorfa, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Diagnózu vám přes rádio neurčíme. Zázračné léky od nás nečekejte. Za to máme důkladně ověřené informace o lidském zdraví a pečlivě sledujeme nejnovější trendy v medicíně. Každé úterý dopoledne na nové téma s lékařem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: Tak ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce června i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
3: Půl deváté.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Zastupitelé Karlovarského kraje schválili záměr převodu letiště v Karlových Varech do majetku státu. Letiště by pak měla využívat armáda České republiky. Dopravní terminál by si měl ale zachovat civilní provoz. V Aši budou mít ordinaci plicní lékařky. Sídlit bude v Klostermanově ulici ve vile, kterou radnice odkoupila od soukromého vlastníka. Za objekt město zaplatilo přes 7 milionů korun. Teď je v plánu úprava prostor. V areálu krajského úřadu v Karlových Varech začne stavba společného operačního střediska záchranného systému. Práce potrvají asi 2 roky. Za stavbu zaplatí kraj 549 milionů korun. Financování je kombinované i s dotací. V Krkonoších žije podle aktuálního šetření správy Národního parku nejméně 11 vlků. Vyskytují se ve 2 teritoriích, kde už přivedli na svět mláďata. Při jejich mapování pomáhají studenti z brněnské Mendelovy univerzity. Britská zpěvačka Bonnie Taylorová se po více než 5 týdnech probrala z umělého spánku, uvedla to tisková agentura DPA. 74letá popová interpretka musela absolvovat akutní operaci střev. Lékaři do umělého spánku uvedli kvůli tomu, že se po zákroku zhoršil její zdravotní stav. Basketbalisté Nymburka slaví 21. titul v národní lize. V pražské hale Královka porazili v rozhodujícím 7. zápase finálové série 91-74 Pardubice. Dnes bude oblačno až zataženo a teploty do 21 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: V Karlových Varech v Doubí v ulici Studentská u parkoviště havaroval motocykl s osobním autem. V ulici Chebská ve Skalné na Chebsku bourala 2 osobní auta.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: 9:02 skončily krátké zprávy, které připravil Matěj Štech a dnes popřejeme k svátku Zbyňkům. Mužské křestní jméno Zbyněk má slovanský původ, vzniklo jako odvozenina jména Zbyhněv a stejně jako Zbyhněv se i jméno Zbyněk vykládá jako ten, komu zbývá hněv, posilující hněv anebo hněvající se. Tak doufám, že si Zbyňka usmíříme a potěšíme teď pěknou písničkou od Leony Machálkové a vy ostatní si počkejte na soutěž a buďte s námi.

pesničku už

0: kamaráde vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom s bohem láskou, já jedu dál. S bohem láskou, já jedu dál.
1: Raní pohodu a příjemný poslech přejeme vám všem, kteří jste si nás ani dnes nezapomněli naladit a kteří jste nezapomněli ani na naši soutěž. No a v té vás pozveme dnes na výlet. A konkrétně na komentovanou prohlídku chebského hrázděného statku v Milíkově. Máme pro vás dvě vstupenky, o které si s námi můžete teď zasoutěžit na telefonním čísle 221 55 37 37. Chebský hrázděný statek v Milíkově ve svých expozicích prezentuje proměny venkovského života na přelomu 19. a 20. století. Statek je obklopený malebnou krajinou a je tak ideálním cílem pro pěší túry a cyklistické výlety. Příležitost k návštěvě poskytuje také řada akcí, například komentované prohlídky. A první z nich s názvem Hospodářův rok proběhne tuto sobotu 20. června od 16 hodin. A my nabízíme dvě vstupenky. Vyhrát je můžete právě teď na telefonním čísle 221 55 37 37. Telefonní linka je obsazená. Kdo pak je na druhé straně? Dobrý den.
2: Zdravím Pepa z Chebu.
1: Zdravím vás do Chebu, Pepo. Tak mezi dnešní narozeninové oslavence patří bývalý český atlet oštěpař. Bývá považován za nejlepšího oštěpaře moderní éry. Určitě tušíte, o kom je řeč, Pepo.
2: Železný.
1: Ano, česká oštěpařská legenda Jan Železný právě dnes slaví kulaté 60. narozeniny. Kdo by tohoto sportovce neznal, viďte? Tak už 30 let drží Jan Železný světový rekord v hodu oštěpem a my se vás, Pepo, ptáme, kolik metrů hodil. Aby to nebylo až tak těžké, tak přidám možnosti, vyberte jednu z těch možností, která je správná, chtěla jsem říct. Tak 72,28 metrů nebo 85,62 metrů a nebo 98,48 metrů. Celých 28, říkáte. Tak to je světový rekord Barbory Špotákové. Bohužel, je mi to líto. Tak
2: smutný.
1: Je to víc. Tak
2: děkuju.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Tak další šance pro dalšího soutěžícího může vyhrát krásnou cenu. Tak uvidíme, jak si poradí další soutěžící s dnešní otázkou. Dobré ráno. Haló?
3: Dobré ráno, Zuzana z Karlových Varů.
1: Zdravím vás, paní Zuzano. Tak jaká je ta správná odpověď? 85,62 a nebo 98,48 metrů?
3: Ta druhá varianta, přes 90.
1: Přes 90, říkáte. A je to tak. Ano, je to skutečně tak. Český oštěpář Jan Železný zapsal své jméno do historie světové atletiky výkonem 98,48 metrů na mítingu v německé Jeně 25. května roku 1996. Železný je považován za jednoho z nejlepších oštěpařů historie. Třikrát vyhrál olympijské hry a mistrovství světa. Vytvořil 6 světových rekordů a z 10 nejdelších hodů mu patří 5. No a jeho rekord hod dodnes tedy nikdo nepřekonal, a to i přes téměř 30 let od jeho dosažení. Rychlost oštěpu při jeho odhodu přesáhla, představte si, paní Zuzano, 100 km v hodině. Tak, to je rychlost, vidíte. Tak já vám gratuluji k dnešní ceně, ještě se trvejte na telefonu. Naslyšeno, hezký den.
3: Naslyšeno.

0: počasí.
1: S legendární skupinou Beatles jsme přeskočili čas 8:45 a dnes očekávejme více oblačnosti a srážky. Bude oblačno až zataženo, odpoledne a večer čekejme od západu lokální přehánky nebo i slabý občasný déšť. Výjimečně se může objevit také bouřka. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů Celsia. Na horách naměříme do 18 stupňů. Vane mírný západní až jihozápadní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, který večer bude slábnout. Rostlové podmínky jsou stále ještě mírně nepříznivé, během dne budou většinou dobré a biozátěž ta je mírná. Ještě přidám teplotní rekordy Karlovarského kraje pro dnešní den 16. června, tak minimální teplotu 0,7 stupňů Celsia nad nulou naměřila v tento den roku 2015 Šindelová. Zatímco maximální teplotu tu zaznamenaly Karlovy Vary v roce 2006 a bylo to 30,3 stupně Celsia.
0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

Ani trojnásobná zlatá slavice Petra Janů, která příští rok oslaví 75. narozeniny a 55 let na hudební scéně, nemohla chybět v našem ranním vysílání. Ovšem, to se nám s běžící se 9. hodinou pomaličku začíná uzavírat. Je to tak? 9. hodina to bude už za 8 minut. Čekají nás zprávy a po zprávách, které pro vás připravuje Matěj Štech, vystřídá naše ranní vysílání Dobré dopoledne. Dnes spolu se Stanislavem Julíkem u mikrofonu. Tak nás poslouchejte dál. Od mikrofonu a mixážního pultu se loučí Jitka Brošková. Přeji vám pěkný den a zítra se těším opět. Naslyšenou.

tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. Přesně takové najdete i v Karlovarském kraji. V našem novém seriálu Tajemství technických památek vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Zmapujeme jedinečné industriální a technologické pamětihodnosti našeho regionu. Jaké stopy v krajině zanechaly? Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Cheb začal s rozsáhlou rekonstrukcí sportovního areálu Lokomotiva. Dalovice na Karlovarsku letos pevný svah v ulici nad řekou. Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu z iniciativy veřejnoprávně ohlásili výstražnou stávku kvůli rušení poplatků. Dnes bude oblačno až zataženo a teploty do 21 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Chebu začala první etapa rekonstrukce sportovního areálu Lokomotiva. Práce se týkají výměny stávajícího hřiště s umělým povrchem. Součástí akce bude taky instalace zavlažovacího zařízení. Město na opravu získalo státní dotaci. Pokračuje místostarosta Pavel Pagáč z Volby pro kraj.
2: Kdy tomuto hřišti už končí certifikace a zároveň toto hřiště bude upraveno rozměrově tak, aby se vedle něj mohlo následně vejít hřiště se živým trávníkem. Náklady na výměnu tohoto umělého povrchu činí 10 milionů 800 korun, přičemž máme příslib dotace na tuto akci v hodnotě 7,5 milionu.
0: V Dalovicích u Karlových Varů připravují výběrové řízení na opravu ulice nad řekou. Obec chce zrekonstruovat zhruba 200-metrový úsek ještě během letošního roku. Silničáři položí nový povrch vozovky a zajistí taky nestabilní svah v blízkosti komunikace, říká nezávislý starosta Lukáš Kolovrátek.
3: Části, kde je to nějakým způsobem poškozeno, budeme pevňovat krajnici komunikace s tím, abychom byli schopni tam plnohodnotně využívat celou šíři té vozovky, bez toho aniž bychom měli mít obavy z toho, že tam dojde k nějakému fatálnímu poškození a sesu.
0: Iniciativa zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu veřejnoprávně ohlásila výstražnou stávku. Reaguje tak na návrh zákona o změně financování obou médií, který schválila vláda. Podrobnosti iniciativa ohlásí ve středu. Podle dřívějších informací má být stávka naplánovaná na pondělí 22. června. Návrh zákona od ministra kultury o ty klempíře za motoristy počítá se zrušením rozhlasových a televizních poplatků a převedením financování obou médií pod státní rozpočet. Oproti letošku by tak měli jejich příjmy klesnou dohromady o zhruba 1 miliardu 400 milionů korun. To by podle ředitelů obou médií znamenalo omezení výroby a propuštění celkem až 700 zaměstnanců. Umělé zrcadlové jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu zezelenalo. V nádrži se rozmnožily řasy, napsal to magazín Newsweek. Nedávno vodní plochu nechal americký prezident Donald Trump natřít bazénovou modrou barvou. To kritizovala část veřejnosti i památkáři. Trump výhrady odmítl a použitou barvu připodobnil k modři na americké vlajce. Podle Bílého domu měly práce stát v přepočtu zhruba 37 milionů korun. Deník New York Times tvrdí, že se cena vyšplhala v přepočtu na 290 5 milionů korun.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až zataženo. Odpoledne a večer očekáváme od západu lokální přehánky nebo i slabý občasný déšť. Výjimečně se může objevit i bouřka. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia. Vane mírný západní až jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Nehoda osobního auta s motorkou v Karlových Varech v Doubí by měla být odstraněna. Stejně tak havárie dvou osobních aut v Chebské ulici ve Skalné.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobré dopoledne. Cukrovku a rakovinu prsu, dvě různé diagnózy, propojíme v rubrice Zdraví v cajku. Povíme vám o lécích, které léčí jednu nemoc, zároveň ale s velkou pravděpodobností pomáhají předcházet i té druhé. Tak už za chvilku.
1: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: Zdraví v cajku.
1: Kdyby vám lékař proti rakovině prsu předepsal lék na cukrovku, možná byste si klepali na čelo. Medicína ale píše různé příběhy. Tento nám přichází vyprávět Miroslav Šuta. Pane doktore, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Z mé strany to pochopitelně byla trošku nadsázka. Ta úvodní otázka je ale na snadě. Jak se přes rakovinu prsu dostaneme k lékům na cukrovku?
2: O rakovině prsu jsme vysílali. Tam je problém v tom, že sice medicína umí docela dobře hlavně ta úvodní stádia rakoviny prsu léčit, ale nemáme zatím moc možností, co se týče prevence. A ukázalo se ve velké americké studii, že ženy, které užívají léky ze skupiny tzv. Inkretinových analog, to jsou léky proti cukrovce, tak u nich byl podstatně nižší výskyt rakoviny prsu. Nevíme ještě úplně přesně proč, nicméně ten výskyt byl zhruba o 30% nižší, bez ohledu na to, v jakém věku byly ženy zkoumány, jak byly obézní nebo jaké byly rasy nebo etnické příslušnosti.
1: Jak daleko je zatím tento příběh? Kolik se toho ještě bude muset zjistit, vyzkoumat, otestovat?
2: Sami autoři té studie jsou optimističtí, nicméně i oni přiznávají, že jsou potřeba další výzkumy. Víme poměrně dlouho, že obezita je významným rizikovým faktorem pro vznik rakoviny prsu, čili logiku by to dávalo, ale přesný mechanismus účinku nevíme. Možná, že je zatím opravdu jenom pokles hmotnosti, ale možná, že tyhle léky ovlivňují ještě nějakým způsobem lidské tělo.
1: Myslíte, že je před námi podobný převrat v medicíně jako při objevu antibiotik, nebo půjde o bublinu, která splaskne? Co naznačují ty dosavadní výsledky?
2: Já myslím, že dnes už je jasné, že o bublinu nejde. Ta inkretinová analoga se masově využívají. V tuhle chvíli miliony pacientů po celém světě užívají tyhle léky na léčbu cukrovky nebo obezity. Nicméně další výsledky ukazují, že zlepšují také vyhlídku lidí, kteří mají nemoci srdce a cév, lidí, kteří trpí chronickými nemocemi ledvin, nebo u lidí, kteří jsou postiženi určitými chorobami jater.
0: Posloucháte Zdraví v cajku.
1: Jak ta inkretinová analoga, pokud si ten název pamatuji dobře, působí na naše tělo? Můžete to prosím nějak jednoduše popsat?
2: Já bych začal od toho názvu. Inkretiny jsou vlastně hormonálně aktivní látky, které se vyloučí z určitých buněk našeho těla, když sníme potravu. Tyhle inkretiny způsobí to, že slinivka začne vylučovat inzulín a ten potom reguluje hladinu krevního cukru. Nicméně postupně se ukázalo, že inkretiny neovlivňují jenom tu slinivku, ale také mozek, snižuje se chuť k jídlu a ovlivňují také například svaly, srdce nebo cévy. A právě souhrn všech těchto účinků vede k tomu, že tyhle léky pomáhají lidem s cukrovkou a také obézní lidé ztrácejí přebytečná kila. Nevíme úplně přesně u těch dalších nemocí, které mechanismy rozhodují, nicméně přibývá studií, které ukazují, že tyhle léky by opravdu mohly znamenat podobný převrat jako antibiotika, nicméně spíše u těch civilizačních chorob.
1: Je nějaké ale? Už se ví o nějakých nežádoucích účincích?
2: Ví, ale překvapivě těch ale zatím velmi málo. Jsou poměrně časté nežádoucí účinky, které ale nejsou příliš vážné. Tím, že začnete užívat inkretinová analoga, tak častěji můžete pociťovat například nějaké nadýmání, pocit tlaku v břiše, může se vyskytovat zvracení nebo průjem. Nicméně tyhle účinky nejsou příliš vážné. Co se týče těch vážných nežádoucích účinků, těch je poměrně málo. Může dojít k poruše funkce slinivky, k takzvané pankreatitidě, může se u některých lidí zhoršit poškození zraku, které je spojeno s cukrovkou, takzvaná diabetická retinopatie. Při začátku léčby se u některých lidí může ukázat alergie a také se mohou objevit případy hypoglykémie, to znamená, že tyto léky se ukážou jako příliš účinné, příliš vám sníží hladinu krevního cukru a to není pro lidský organismus zdravé.
1: Dodává Miroslav Šuta, díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A nezapomeňte, že i příště jsme tady pro váš zdravější život.
0: Další informace, včetně archivu odvysílaných dílů, najdete na našich webových stránkách.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Jiřina Bohdalová vypráví o policistovi sběrateli.
2: Jo? No nic, já jsem na to zapomněla. Zase mi přišli nějaký, jako že bych se měla zase dostavit. Zase jsem si vyčlenila 2-3 hodiny. A jdu takhle na Perštejně, už se blížím prakticky k té Bartolomějský a potkala jsem režiséra Podskalskýho. A ten pán nazdár, jdu právě z Bartolomějský. Jiřino, držíš fangly? A já jsem říkala, jak to? A on povídá, no zrovna, když jsem tam přišel, tak mi policajti říkali, pane Podskalský, takhle by to nešlo, to už byste byl horší než paní Bohdalová, držíš fangly, no tak už se mi tam moc nechtělo, pak jsem si říkala, to mám zrovna nedobrou popularitu. Ale nicméně přišla jsem tam a zase se to odehrávalo. Ono se jich tam vždycky sešlo víc a víc a tak byla zase legrace, zase jsme smlouvali, zase jsme byli na té 20 koruně, oni byli rádi, já byla ráda, už jsem odcházela a najednou jsem si vzpomněla, že jsme tenhle ten přestupek jak si nevyřídili, tak jsem se otočila na toho náčelníka a říkala jsem, prosím vás, abych se nemusela znovu, my jsme ještě nevyřídili z té Spartakiády ten přestupek, jak jsem stála v té Lazarský. A on tam hledal a povídal, já tady nic nemám. Já pám, ale jo. Jak jsem popisovala tu sračku. A v ten moment on ožil. A pak, kdy to bylo, kdy to bylo? Já vám teď povídám o Spartakiádě. A on povídá, ježišmarja, já to tady nemám. To si nějaký venkovský nechal doma pro sebe a já to sbírám.
0: Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Bývalý lihovar nebo přilehlý mlýn, to jsou památkově chráněné objekty v Janovicích nad Úhlavou, které město postupně opravuje. Většinou plánovaně. Někdy ale přijdou nečekané události, jako třeba teď bortící se hřbitovní historická zeď. Víc vám řekneme v reportáži za chvilku.
1: Tipy pro volný čas.
0: V Plzni pokračuje třetí ročník divadelního festivalu Pocem na divadlo. Ve velkém sále Měšťanské besedy vystoupí pražský divadelní spolek Pojď na dosah s divadelní adaptací Oscarového filmu a světového bestselleru Pořád jsem to já. Představení začíná v 7:30 a v hlavních rolích vystoupí Jitka Schneiderová a Zuzana Bidžovská. V divadle Jekátila v Plzni začíná muzikálový festival Na scénu, seznámí diváky s mladými talenty muzikálových škol a nabízí kurzy, přednášky a besedy ze světa muzikálu. Součástí je i rapový muzikál studentů JAMU z Brna s názvem Svět se zbláznil, který začíná v 18 hodin na malé scéně. 100 let od vzniku slavné loutkové postavičky Hurvínka připomíná rozsáhlá interaktivní výstava Hurvínek 100 z Plzně do Plzně. Návštěvníci se v hlavní budově Západočeského muzea v Plzni seznámí s historií Spejbla a Hurvínka i jejich cestou do světa. Otevřeno je od 10 do 18 hodin. V jezuitském kostele v Klatovech proběhne od 18 hodin zádušní mše za popravené ve spáleném lese v roce 1942. Celebrovat bude hlavní kaplan armády České republiky Jaroslav Kníchal. Karlovarská hvězdárna zve od 18 hodin a 18 minut na komentovanou prohlídku. Návštěvníci se seznámí s historií objektu i současnou činností observatoře. Zajímavosti regionu přiblíží autorský pořad Magie karlovarské krajiny. A muzeum Františkovy Lázně to zve na výstavu Jak se cestovalo za císaře pána. Návštěvníci uvidí například archivní cestovní doklady, kuriozity z dob rakouské monarchie i modely lodí, nejen v láhvi. Tolik tipy pro volný čas, skončíme s nimi v 9:30 a 1 minutu.

0: V Janovicích nad Úlhavou se začala bortit historická zeď u bývalého hřbitova. Město je částečně zabezpečilo, s geologem a stavbaři teď rychle hledají další řešení. Hřbitov dnes slouží jako park a navazuje přímo na areál bývalého lihovaru, který město před lety odkoupilo, aby mělo vliv na to, co v centru města vznikne. Jeho upravené nádvoří teď slouží k venkovním akcím a koncertům. Celá oblast je památkově chráněná a její obnova je pomalá a drahá.
1: Tak to není úplně tragické.
2: Není, jako jestli se ptáte na geologii.
3: Tak... My jsme vedle areálu lihovaru, na něj navazuje bývalý hřbitov s velkou hřbitovní zdí.
1: Bývala dřív ta janovická tvrz.
3: Upřesňuje Jana Dudová z městského úřadu. Takže co tady město vlastně řeší?
4: Opravu hradební zdi od starého hřbitova, kde se do roku 1968 pohřbívalo. A teď je to upravený jako park, tak aby se nám ten bývalý hřbitov nevyvalil do bývalého hradního příkopu.
5: No, zjistili jsme po odkopaných 3 kopaných sondách, že v podloží se jeví jako únosné.
3: Zhodnotil tady přímo na místě geolog Karol Ilfeldy.
5: Samozřejmě nevidíme hloubši. Tam by byla buď potřeba udělat nějaké další sondy, anebo nějakými dalšími průzkumnými metodami zjistit, jestli se tam náhodou nevyskytnou pak nějaký balvany nebo případně skalní podloží.
3: Na základě zprávy geologa určí další postup projektant. Oprava historické zdi navíc v hůře přístupném terénu nad příkopem, ale nebo

0: tak musíme spolupracovat s památkáři. A projektant společně s památkovou péčí vymysleli nějaký způsob pilířů, které ochrání potom do budoucna celou tu zeď.
1: Na opravě podle starosty město čerpá dotace z Plzeňského kraje. Z Janovic nad Úhlavou, Jitka Inglová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.
2: Český rozhlas Karlovy Vary.

Věděli jste, že ve stejný den, kdy měl premiéru v kinech hudební film Pomáda, se narodil politik Vít Rakušan? Stalo se 16. června 1978. Další podrobnosti k dnešním výročím za chvilku od Petra Jungmana.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 16. června. Svátek má hněv posilující Zbyněk. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Husitská vojska zvítězila nad početně silnějšími římsko-německými žoldnéři v bitvě u Ústí nad Labem přesně před 600 lety v roce 1426. První letecká nehoda na území České republiky se odehrála před 135 lety v roce 1891. V Praze se během jubilejní výstavy zřítil balón Kysibelka. Jeho první volný let z královské obory skončil havárií v holešovické Reisenzahnově továrně. Všichni tři členové posádky naštěstí neštěstí přežili. Vůbec prvním českým atletem, který překonal světový rekord, se stal diskař František Janda Suk před 125 lety v roce 1901. Na mezinárodních závodech pořádaných Spartou na hřišti v Bubnech hodil 39 metrů 42 cm. Jeho rekordní zápis vydržel něco přes rok. Tenisový areál v Praze na Štvanici byl otevřen přesně před 40 lety, v roce 1986. Na zámku Brdo, poblíž slovinského hlavního města Lublaně, se před 25 lety konala první schůzka ruského a amerického prezidenta Vladimira Putina a George Bushe. Velká stávka odborů v dopravě ovlivnila zejména dopravu v Praze, kde poprvé v historii nevjelo metro přesně před 15 lety. V celé České republice se na 24 hodin zastavila vlaková doprava, MHD fungovala omezeně i v Brně, Olomouci a Ústí nad Labem. 65 má dneska generální ředitel České televize Hynek Chudárek. A kulatou 60 má sportovní legenda.
3: Máme za to.
2: Trojnásobný olympijský vítěz.
4: Obrovské nadšení, no ani jsem to nečekal, že to bude tak daleko.
2: Světový rekordman Jan Železný. Tak všechno nejlepší a vám všem dobrý den.

0: sur Saint-Gilles.
1: Michala Tučného střídá skupina Queen a Radio Gaga. Před námi zprávy v 10 hodin a potom také samozřejmě povídání s dnešním hostem. Dnes o dárcovství krve. Hezké dopoledne.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Deset hodin. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Karlovarští zastupitelé budou dnes hlasovat o pravidlech pro přidělování nových nájemních bytů. Výstavba úseku dálnice R6 u Lubence nabírá zpoždění. V Krkonoších se vyskytuje nejméně 11 vlků. Dnes bude oblačno až zataženo a teploty do 21 stupňů. Hezké dopoledne přeje Matěj Štech. Zastupitelé Karlových Varů dnes budou rozhodovat o podobě pravidel pro přidělování nových nájemních bytů. Pravidla vznikají v souvislosti s přestavbou někdejší ubytovny Úvalská na nájemní bydlení. Kritéria budou zohledňovat i profese žadatelů nebo jejich sociální problémy, říká náměstek primátorky Miroslav Vaněk z hnutí Karlovaráci.
4: Jsou připravená pravidla pro přidělování těchto nájemních bytů. Ty základní motivy jsou takové, že je to rozděleno do 5 kategorií. První kategorie jsou zaměstnanci ve zdravotnictví, druhá ve školství, třetí v IZS, čtvrtá kategorie je všeobecná bez ohledu na povolání a pátá je 10% bytů sociálních.
3: Dvoukilometrový úsek dálnice R6 u Lubence dokončí stavbaři později, než předpokládali. Původně měl být hotový v prosinci loňského roku. Kvůli potížím se zakládáním náspu silničáři termín otevření odsunuli na červen. Ani ten ale stavbaři nestihnou. Nové napojení silnice číslo 6 na obchvat Lubence by mělo motoristům začít sloužit v letních měsících, možná i později. Pokračuje oblastní ředitel ředitelství silnic a dálnic Lukáš Hnízdil.
5: Poměrně vysoký násyp konsolidoval déle, než se předpokládalo, a vlastně i tou konsolidací byly zasaženy částečně kanalizace, takže se vyhodnocují to, zdali ta kanalizace tam může zůstat nebo bude muset být přepracována. Posouvá se ten termín někdy na letní měsíce, možná na podzim.
3: V Krkonoších žije podle aktuálního šetření správy Národního parku nejméně 11 vlků. Vyskytují se ve dvou teritoriích, kde už přivedli na svět mláďata. Při jejich mapování pomáhají studenti z brněnské Mendelovy univerzity. První vystoupení fotbalistů Íránu na mistrovství světa se na americkém území částečně změnilo v demonstraci proti teheránskému režimu. Íránci s Novým Zélandem remizovali 2-2 v Los Angeles, kde žije nejpočetnější část íránské diaspory ve Spojených státech.
6: Stovky Iránců před stadionem provolávali protirežimní hesla a přinesli vlajky z dob před islámskou revolucí se symbolem slunce a lva. Podle dívky Nasani si všichni hráči současného týmu třásli rukama s režimními představiteli a brankář Mazahery, který se ozval proti nedávným masakrům, skončil ve vězení. FIFA zakázala vnášení protirežimních symbolů na stadion, Iránci jich ale i tak spoustu pronesli. Vybučeli iránskou hymnu, zatímco hráči se drželi za srdce a zpívali. Při utkání ale tým podporovala i spousta protirežimních Iránců. Pochvaloval si to i kouč Amir Galenei a kritizoval cestovní restrikce pro svůj tým ze strany americké vlády. Z Los Angeles Jan Kaliba, Český rozhlas.
1: Počasí.
3: Dnes bude oblačno až zataženo. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia. Na horách 15 až 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na silnici třetí třídy mezi Loktem a Starým sedlem na Sokolovsku je hlášená srážka dvou osobních aut. Vozovka je v místě nehody uzavřena.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: 10 hodin a 4 minuty s naším dnešním dopoledním hostem si popovídáme o dárcovství krve. Doktorka Petra Šlechtová z transfuzního oddělení fakultní nemocnice v Plzni nám řekne, jaká je aktuální situace se zásobami krve v našem regionu a které krevní skupiny jsou nejvíce potřeba. Jak často může člověk krev darovat? A má paní doktorka v paměti nějaký příběh, kdy darovaná krev zachránila někomu život? Zeptáme se už za pár okamžiků a přejeme vám příjemný poslech.
1: Český rozhlas Karlovy Vary a Stanislav Julík.

0: Téma pro dnešního dopoledního hosta je dárcovství krve, a tak vítáme doktorku Petru Šlechtovou, primářku transfuzního oddělení Fakultní nemocnice v Plzni. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Já vám hned přihraju takovou tou úvodní otázkou, proč je vlastně dárcovství krve pro zdravotnictví tak důležité?
1: Aha, to je opravdu nejdůležitější otázka. V současné době opravdu neexistuje jiný způsob, jak získat krev a transfuzní přípravky, než z krve dobrovolných dárců. A je učinil i spousta pokusů, třeba z kmenových buněk, nebo tak vyrobil se pár kapek krve, ale i kdyby ten vývoj šel opravdu hodně dopředu, jakože jde, tak si myslím, že dárci budou potřeba pořád.
0: Máte informace o tom, jaká je třeba aktuální situace se zásobami krve v regionu?
1: Blíží se nám léto, to znamená prázdniny, to je takové kritické období, takže všichni se potýkáme s takovým nepoměrem mezi potřebou krve a vlastně nižším počtem dárců, protože oni samozřejmě cestují, dovolenkují, je více úrazů, trošičku méně se možná operuje, ale se je víc autonehod a jelikož všichni rádi asi cestujeme, tak po návštěvě určitých destinací musí být pauza v darování. Takže čekají nás perné, opravdu horké měsíce.
0: Mluvíte o pauze v darování, to znamená, vrátím se od někud, dejme tomu z exotiky v
1: úvozovkách. Ano, ano.
0: A jak dlouho nesmím darovat krev?
1: Záleží to, kde byste opravdu pobýval. Ano. Takže po Evropě je to plus minus třeba týden, 14 dní, pokud to není země, kde je třeba výskyt zápalenské horečky. Pokud byste ale navštívil třeba subsaharskou Afriku nebo Asii, jenom malarickou oblast, tak bychom se bavili o měsících, třeba i letech.
0: Máme informace o tom, o které krevní skupiny je největší zájem. Anebo teď zrovna v tuhle chvíli?
1: Myslím si, že můžu mluvit za sebe, samozřejmě nevím situaci na ostatních transfuzkách, ale trvalý vlastně mírný dostatek negativních krevních skupin, to znamená nulka minus, Ačko minus, ale dostáváme se samozřejmě do situací, že chybí i ty krevní skupiny pozitivní. My jsme třeba kavkazská populace, že jo, u nás ve střední Evropě většina z nás má Ačko, A1+, plus. To znamená, že zase je víc pacientů, takže nám třeba chybí i Ačko. Nebo to může být jakákoliv skupina a ta situace se mění opravdu každým dnem.
0: Budeme asi trochu osvětoví, zeptám se obecně, kdo může darovat krev, kdo je vhodným dárcem.
1: V České republice může darovat krev každý od 18 do 65 let věku. Pokud by se někdo rozhodl přijít poprvé, tak nesmí být víc jak 60 let starý a měl by být samozřejmě zdravý, anebo dobře léčen, kompenzovaný. Je to široká otázka, když to zjednoduším, ideálně je, pokud nebere žádné léky, anebo se musí individuálně samozřejmě vždycky na transfuzním oddělení stanice domluvit. Pokud má někdo postiženo více orgánů, většinou to nejde. To jsem teda hodně zjednodušila.
0: Dobře. Jaké jsou nejčastější důvody, proč člověk tu krev darovat nemůže? Jsou to právě ta užívání léků častá?
1: Velice často většinou dárce nemůžeme vzít z důvodu toho, že nevychází hodnoty krevního obrazu. Samozřejmě ten dárce musí mít ty hodnoty krevního obrazu ve fyziologických mezích, ale musí mít všech krvinek jakoby dostatek, protože my máme vlastně téměř půl litr krve, takže ještě musí odejít po svých, musí být v pořádku. Takže nejčastěji to je anémie třeba u žen, pak je to užívání léků, operační zákroky, cestování, to jsou asi ty nejčastější.
0: Můžou i tak někteří lidé darovat krev třeba s nějakým chronickým onemocněním, je to možné?
1: Jak jsem říkala, ano, musí být ale dobře léčeno, kompenzováno, ale jsou tam samozřejmě jasně daná kritéria. To je opravdu velice široká otázka. V současné době nelze darovat po prodělání třeba nádorového onemocnění, pokud je postižen kardiovaskulární aparát, to znamená srdíčko, cévy, ledviny, to určitě nelze, nebo nějaké třeba záchvatovité onemocnění centrálního nervového systému a tak dále, revmatické a tak dále, autoimunity třeba těžké. Je to velice široká otázka.
0: Naším hostem zůstává paní doktorka Petra Šlechtová z transfuzního oddělení Fakultní nemocnice v Plzni. Za chvilku pokračujeme v tématu dárcovství krve. Dostaneme se třeba i k tomu, jak taková návštěva transfuzního oddělení probíhá. Abyste se nebáli.

0: Paní doktorka Petra Šlechtová z transfuzního oddělení fakultní nemocnice v Plzni je naším hostem. Já jsem slíbil, že o dárcovství krve si budeme povídat také v tom pozitivním slova smyslu, aby se lidé nebáli, aby neměli strach k vám přijít. Tak jak takový odběr probíhá? Když tam přijdu poprvé, co mě čeká?
1: Určitě se nemusíte bát, ten první odběr je trošičku delší, respektive všechno, co se děje okolo toho odběru než jindy. Přijdete na transfuzní oddělení, nejdřív se objednáte, máme báječný objednávkový systém online, takže nebudete dlouho čekat. Vždycky je samozřejmě nutné zkontrolovat identitu a tak dále, čili takové to papírování, pak se měří krevní tlak, srdeční puls, ptáme se na hmotnost, nejmenší možná hmotnost je 50 kg. Horní hranice není určena legislativou a u nás je to 150 kilo, protože mám několik zlomených odběrových lůžek, takže jsem to určila takto. A potom se odebere vzoreček krve, z kterého uděláme krevní obraz, to je opravdu záležitost několika minut a pokud je všechno v pořádku, tak dárce postupuje k lékaři a lékař s ním probere dotazník, který on předtím musí vyplnit, samozřejmě to trvá nějakou dobu, a probere všechno, co se může při odběru stát, nebo co má dělat a tak dále, a pak už jde na ten vlastní odběr. Mm-hmm. Pak si vyřizuje zase dá se říct takové ty formality, to znamená třeba propustku do práce a tak dále. No ale pak, co jsem zapomněla říct, a toto ne nejdůležitější, ale co dárci kvitují, máme neskutečný bufet a opravdu velice bohatou svačinu, nemají nikde jinde v České republice. A opravdu nelžu. Máme 7 variant a opravdu na ten tát se to nevejde.
0: To lákáte hezky tedy, to se mi líbí. Vy jste mluvila o tom drobném vzorečku na začátku, to se týká vždycky jen té první návštěvy?
1: Po každé musíme udělat ten krevní vzoreček.
0: Ano, ano, to je docela důležité. No a jak dlouho ten samotný odběr trvá? Když odeberete, vy jste říkala necelý půl litr krve?
1: Ano, je to 450 ml plus minus 10%, tak i s tou přípravou, to znamená dezinfekce a tak, jak se to zase sestřička připraví, tak je to 10 minut. Ten vlastní odběr je tak 6 až 7 minut. Mm-hmm. Je to poměrně velice rychle, ano, během kraťoučký doby. Mm-hmm. Takže dárce, který přijde, by měl být vyspalý, dostatečně zavodněný a najezený. Ne teda, aby si dal třeba tlačenku, ale něco sladkého s výhodou, aby neměl nízkou hladinu cukru a pak je to opravdu velice, velice rychle.
0: Teď něco pro babička, paní doktorko, promiňte mi tu otázku, bolí to?
1: Bolí to jako jakýkoliv jiný vpich. Mm-hmm. Samozřejmě máme spousta dárců, kteří se na tu odběrovou paži nedívají, to musím teda přiznat. Nicméně pokud někdo má opravdu velký strach z jehel a trpí nějakými opravdu nežádoucími příhodami i při běžném odběru, tak to asi vhodný dárce není. Toho nechceme trápit.
0: Popište nám, co se obvykle děje s tou krví darovanou, než dojde k tomu pacientovi. Vy to nějak skladujete? Nebo...
1: Odebereme plnou krev a spousta let už se dělá to, že se ta krev potom rozděluje na ty jednotlivé složky, tak aby pacient dostal to, co potřebuje. To znamená, jsou zvlášť červené krvenky, plazma, krvní destičky, to zpracováváme, máme veliké centrifugy, automatické lisy. No a pak podle toho, co to je za složku, tak buď je to dál uchováváno v teple, což jsou krvní destičky, ty milují teplo. Červené krvinky naopak mají rádi chladnější, to znamená, ty jsou v ledničce a plazma je při minus 25 stupních a stupně nižší. Tak to je to skladováno, no a potom samozřejmě, než se to dostane k pacientovi, tak probíhá výrazně delší a náročnější vyšetřování a to je sice vyšetření krevní skupiny, podskupin, různých těch antigenů, což jsou takové struktury vlastně na obalu té červené krvinky, proti kterému by mohl mít ten pacient protilátky. A pak se vyšetřují infekční markery. Všichni už po koronavirové infekci ví, co to je PCR. Takže PCR, NAT a plus se vyšetřují serologické metody na takové ty nejzávažnější choroby. To znamená syfilis, žloutenka typu B, žloutenka typu C a AIDS. No a pak, když je požadavek na tu krev, no na ten transfuzní přípravek, tak se vždycky musí provést zkouška kompatibility, to křížová zkouška se tomu říká, jestli se ta krev od našeho dárce hodí pro toho pacienta. Hodně zjednodušuji.
0: Mm-hmm. Zjednodušila jste to, ale i tak se mi to zdá celkem složité. Při jakých třeba operacích nebo léčbách se ta krev využívá nejčastěji? Mm. Máte nějakou statistiku třeba, nebo víte, kam ta krev jde?
1: To víte, že víme. Statistiku děláme pravidelně a jsme i povinni dělat statistiku každý rok. Docela překvapivě pro většinu, včetně mediků a tak dále, je vlastně největším odběratelem pacienti, kteří mají hematoonkologické onemocnění. Teprve až potom je to třeba emergency, nějaké ty úrazové ambulance, chirurgie, ortopedie. Jo. Takže nejvíc opravdu krve si vezmou pacienti, kteří mají nějaké leukémie nebo i nádorové onemocnění solidních orgánů.
0: Dobře, děkuju.
1: A ty operace, jak jste se ptal, tak samozřejmě pokud je to operace na cévách, čili třeba na aortě nebo velká spotřeba krve je, pokud je to operace třeba na játrech, a nebo jsou to velké operace cév, třeba dolních končetin a tak dále.
0: I nadále vás budeme motivovat k dárcovství krve s paní doktorkou Šlechtovou. Je za chvilku po písničce.

0: Povídáme se s paní doktorkou Petrou Šlechtovou z transfuzního oddělení fakultní nemocnice v Plzni. Budeme i nadále trochu motivovat. Mně tak napadá, jestli třeba máte nějaký příběh takového krevního preparátu nebo odebrané krve, který konkrétně zachránil život někomu. Máte něco takového v paměti, co vám třeba jen tak z hlavy nevyjde?
1: Samozřejmě stejně tak jako osnitření, je to anonymní. Jako. Samozřejmě pacient neví, od koho dostal ty transfuzní přípravky nebo ty krve. A to jsou samozřejmě vždycky příběhy, nás nejvíc dojme, když to týká dětí. Bohužel hemato-onkologičtí dětští pacienti, to znamená ty dětičky, které mají leukémie, bohužel berou hodně transfuzní přípravku. Takže to samozřejmě sledujeme v rámci toho, co můžeme. A tak jsme rádi, že to dopadne dobře, ne vždycky to bohužel teda dopadne dobře, ale takový příklad, co si pamatuju za posledních 5 let, je to má příběh kluka, mladého muže, který zachraňoval, mám pocit, ženu na ulici někde a prostě byl vlastně napaden, protože ji otravil, napaden, takže přišel o dolní končetinu. Jestli můžu říct, byl to hokejbalista nebo florbalista, teď abych se nepletla. Mm-hmm. Nemůžu samozřejmě jmenovat. A tam jsme nevěřili, že prostě to přežije. A je to náš rekordman asi za posledních 15 let, kdy obdržel více jak 240 transfuzních přípravků. Čili tady, jak spolu sedíme, kdybychom vyložili tady tu podlahu asi a bojoval několik měsíců o život. No a prostě, co mám povědomost, tak prostě žije. Samozřejmě naučil se chodit s protézou, takže to zachránilo možná 60-70 lidí dohromady.
0: Mohli bychom se ještě pobavit chvilku o mýtech nebo takových předsudcích, které kolem darování krve jsou. Jsou nějaké, které máte, jak si na mysli, když se zeptám přímo na konkrétní obavu nebo nějaký mýtus ohledně darování krve?
1: Tak když pominu teda svědky Jehovovi, kteří samozřejmě odmítají krevní transfuze a s tím mají problém samozřejmě mý kolegové, ty, kteří je operují, tak bych řekla, že samozřejmě je určitá taková ta obava těch pacientů, aby třeba teda nebyli nějakým způsobem poškozeni, jak jsem říkala, krev je prostě vyšetřena tak, jak to samozřejmě nařizuje legislativa, děláme všechno pro to, aby dostali co nejbezpečnější krev, takže určitá asi obava z krve. Co se týká dárců, tak to jsem se s ním setkala asi jednou nebo dvakrát, že se třeba bál dárce, aby u nás jako něco nechytil, jak se říká, prostě aby nebyl nějak poškozen, tak to naprosto vylučuji, co mi tak napadá.
0: Je naopak pravda, že třeba pravidelné darování krve může mít i zdravotní přínosy, abychom to otočili do plusu?
1: To jste mi vlastně napověděl to třetí, že občas mám dotazy ve stylu, jestli je pravda, že když někdo daruje krev, tak častě onemocní nějakou onkologickou chorobou, třeba leukemii, tak můžu říct, že ne. Nemůžu říct, že nikdy nic nezachytíme, ale je to naprosto v průměru tak jako u běžné populace, protože naši dárci to je vzorek populace. A zase na druhou stranu, právě tím, že darujete krev, tak jste nějakým způsobem kontrolováni. Nemůžu říct, že kontrolujeme všechno, ale jste sledováni, kontrolováni a leckdy nám potom dárce teda i přijde poděkovat, že jsme na něco přišli včas.
0: Mm-hmm. Úplně nakonec se zeptám, co byste vzkázala lidem, kteří nás teď poslouchají. Ještě nikdy nedarovali krev a teď o tom začali přemýšlet, když vás poslouchají.
1: Tak aby se určitě nebáli. A pokud chtějí přijít darovat přímo k nám, teda do fakultní nemocnice na transfuzní oddělení, tak máme báječné webové stránky, si to můžu tady
0: říct.
1: Facebook a Instagram, takže to si najde každý. A tam máme spousta příběhů, informací a máme tam i virtuální prohlídku oddělení, takže by opravdu věděli, do čeho jdou. Chci říct, že máme velice šikovný personál, šikovné sestřičky. Fantastický samozřejmě laboranty, laborantky, lékařky a tak dále. Takže se o ně určitě dobře postaráme a jde o to prostě zkusit. A určitě nikoho nenutíme, pokud sám ten dárce, no potenciální dárce uzná, že to není nic pro něj. Poděkujeme a aspoň to zkusil.
0: Krásná tečka za naším povídáním. Já se ještě zeptám jinak trochu. Já jsem velkým fanouškem seriálu Meš. Tam se pořád daruje. Jak na to koukáte? Jak často se vlastně krev může darovat? V tom seriálu je to naprosto na běžícím páse.
1: To jsou takové trošičku jiné podmínky. Samozřejmě vojenské a válečné lékařství a transfuzní je trošičku jiné. To není teda běžné, takže samozřejmě musíme dodržovat nějaké standardy. A kdyby přišlo, jak se říká, na lámání chleba, trošičku to jde tohleto stranou. Jinak si myslím, že seriál Meš patří k těm opravdu jako realistickým a takhle to bylo.
2: A myslím, že ten se velice, velice povedl.
0: Jak často může tedy člověk krev darovat?
2: Pokud se bavíme o darování plné krve, tak žena může přijít za 4 měsíce plus minus nějaký den a pán za 3 měsíce. Pokud hodně, hodně potřebujeme, můžeme odebrat po 8 týdnech. To musíme, přesto vlak nejede.
0: Dobře.
2: To musíme dotřet.
0: Primářka transfuzního oddělení fakultní nemocnice v Plzni, doktorka Petra Šlechtová, byla naším hostem. Moc děkuji za vaše povídání.
2: Já děkuji za pozvání.
0: Mějte se hezky, nashledanou.
2: Taky, přeji hezké léto.

0: Hančaříkem, aby řeč nestála s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Čím se budeme zabývat ještě do 11. hodiny? Karlovarský kraj připravuje převod mezinárodního letiště v Karlových Varech na stát. Se záměrem už souhlasili krajští zastupitelé. Podrobnosti od našeho reportéra už za okamžik.

0: Mezinárodní letiště v Karlových Vanech a Olšových Vratech možná v dohledné době změní majitele. Současný vlastník areálu, Karlovarský kraj, chystá jeho bezúplatný převod na stát. Se záměrem už souhlasili krajští zastupitelé, dnes budou o záměru pravděpodobně diskutovat i zastupitelé lázeňského města. Další podrobnosti teď nabídne redaktor Zdeněk Trnka, kterému přeji pěkné dopoledne.
1: Hezké dopoledne, je to tak. Karlovarský kraj pokračuje v přípravě převodu letiště na český stát a následně pod českou armádu. Cílem je zajistit pro areál investice na další rozvoj, investice, na které Karlovarský kraj v současné době nemá, a navíc údržba letiště region velmi finančně zatěžuje a vyčerpává. Zároveň chce kraj pro region zachováním letiště pro region pokračovat v zajištění důležitého dopravního spojení, v budoucnu třeba i vznikem pravidelných linek do ciziny. Letiště by mělo být sice vojenské, nicméně samozřejmě s civilním provozem, podobně, jak je to třeba v Pardubicích. Tam se mimochodem podobný model osvědčil a letiště se úspěšně rozvíjí.
0: Kdy budou zástupci kraje jednat s představiteli ministerstva obrany o dalších podmínkách celého toho projektu?
1: Podle vyjádření hejtmana Petra Kubice z hnutí ANO se zástupci Karlovarského kraje sejdou s představiteli ministerstva obrany pozítří, to znamená ve čtvrtek 18. června, a cílem této schůzky budou především diskuse o přesných podmínkách případného převodu letiště z kraje na český stát. Záměr převodu už sice krajští zastupitelé, jak bylo řečeno, schválili. Mezi hlavní podmínky tohoto kroku nicméně patří to, že na letišti by měla pokračovat třeba výstavba základny letecké záchranné služby. Zastupitelé Karlovarského kraje také chtějí od státu různé záruky, například pro případ, že by se v budoucnu armáda rozhodla letiště opustit. To by se pak areál měl přednostně vrátit zpět do vlastnictví Karlovarského kraje.
0: No a jak na záměr reagují představitelé Karlových Varů? Nebojí se zvýšeného provozu na letišti a rušení klidové lázeňské zóny?
1: Představitelé lázeňského města zatím s chystaným projektem zásadní problém nemají a v podstatě ho schvalují, všichni ale čekají na oficiální rozhodnutí státu. To by mělo padnout do podzimu. Nicméně určitá skupina lidí ze záměru příliš nadšená samozřejmě není, jsou to hlavně někteří majitelé nemovitostí v okolí letiště, kteří o sobě dávají vědět na sociálních sítích. Na opatrnost při sjednávání záměru zase apelují místní ochránci přírody. No a právě teď třeba zasedá řádné zastupitelstvo lázeňského města, kde jeho členové o záměru před malou chvíli hovořili, zatím jen obecně, a byli to hlavně zástupci opozice.
0: Karlovarský kraj připravuje převod mezinárodního letiště v Karlových Varech na stát. Víc o tom ví Zdeněk Trnka a teď nám to pověděl. Děkujeme za to. Naslyšenou.
1: Hezké dopoledne.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Mnoho z nás se téměř celý rok těší na to, až zase přijde léto, dny se prodlouží a budeme moci být více venku a užívat si letní přírody. Co vy, jak jste na tom s létem? Patříte mezi jeho milovníky? Jak a kde tohle roční období nejraději trávíte? Výletujete, trampujete, jezdíte nebo jezdili jste pod stan? A kde jste byli nejradši v létě jako děti? Na vaše příběhy a názory se těší dnešní noční linka. Moderovat bude Jitka Lukešová a tradičně začínáme po zprávách ve 23:00. Teď nás čekají zprávy v 11:00, tedy za 4,5 minuty. A do té doby pěkný nářez od skupiny Blondie a Debbie Harry. Jmenuje se Maria a my vám přejeme hezké dopoledne.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli. Nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Horní Slavkov na Sokolovsku hledá dodavatele tepla na příštích 15 let. K rozšíření těžby ve Vejprnicích se dnes můžou lidé vyjádřit během veřejného projednávání na plzeňském hejtmanství. Vědecké centrum Bioce ve Vestci u Prahy slaví 10 let od otevření. Dnes bude oblačno až zataženo a teploty do 21 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv přeje Matěj Štech. Horní Slavkov na Sokolovsku vybírá firmu, která bude od února příštího roku městu dodávat teplo. Vypršela lhůta pro podání nabídek do výběrového řízení. Současná smlouva se společností ČES skončí v lednu 2027 po 10 letech provozu. Nový kontrakt má platit do roku 2041. Předpokládaná hodnota zakázky přesahuje 1 miliardu korun. O vítězi podle nezávislého starosty Alexandra Tereka nerozhodne jen nabídková cena.
2: Kritérií tam opravdu mnoho. Rychlost odstranění, poruchy, aby samozřejmě konečný uživatel nebyl dlouho bez tepla, aby byla odstraněna do nějakých 24 hodin a samozřejmě cena tepla, kde u nás 90% ceny tepla tvoří to palivo, což je plyn.
1: Případné rozšíření těžby písku ve Vejprnicích na severním Plzeňsku dnes projedná plzeňský kraj s veřejností. Jednání začne v sále krajského zastupitelstva v 15:30. Pokračuje mluvčí hejtmanství Natálie Vajnarová.
3: Chceme, aby lidé měli možnost získat všechny potřebné informace a zeptat se na to, co je v souvislosti se záměrem zajímá. I proto se uskuteční veřejné projednání, které je zároveň zákonnou součástí procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Občané budou moci přímo na místě položit své dotazy, vyslechnout si odpověď odborníků a vyjádřit své připomínky.
1: Na den přesně 10 let funguje vědecké biomedicínské centrum Bioce ve středočeském Vestci. Odborníci z Akademie věd a Univerzity Karlovy tu společně pomáhají odhalovat například příčiny nemocí, funkci genů nebo vývoj virů, včetně covidu.
4: Nám se podařilo predikovat velkou část mutací v té variantě Omikron dávno předtím, než vznikla.
5: Říká Jiří Zahradník, jeden z vědců působících v Biocevu. Další vědecké týmy tam například sestavují encyklopedii genů nebo pátrají po tajemstvích rakoviny, jako Jiří Neužil.
6: Nádorové buňky mají schopnost si krást mitochondrie z okolí a tím získávají jakousi výhodu a jsou agresivnější.
5: V Biocevu dnes působí přes 600 odborníků z Česka i zahraničí. Dosud vydali přes 1000 vědeckých publikací. Martin Srb, Český rozhlas.
1: Ukrajinské drony v noci zasáhly ropnou rafinérii v Moskvě, uvedl to starosta města. Informaci potvrdil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podle něj bezpilotní letouny překonaly vzdálenost 500 kilometrů. Zelenský taky dodal, že zbraně dlouhého doletu výrazně zvyšují tlak na Rusko, aby ukončilo válku proti Ukrajině. Ukrajinské drony podle ruských úřadů mířily taky na další oblasti v centrálním a jižním Rusku i na anektovaný poloostrov Krym. Například v Krasnodarském kraji ukrajinské drony způsobily požár v ropném skladu.
0: Počasí.
1: Dnes bude oblačno až zataženo, nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Situace na silnicích v Karlovarském kraji je v tuto chvíli bez hlášených dopravních nehod.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Do dnešního jazykového koutku se nám vejdou findy, finiáry, flůtky i novák s malým počátečním písmenem a také jedno úsloví, které možná sami používáte. Podrobnosti už za chvilku v dnešní premiéře. No a teď Olympik.
0: Český rozhlas Karlovy Vary a Stanislav Julík.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky, které nestárnou.
1: Kup mi den, kup mi noc,

0: Jazykový koutek.
1: Peníze až na prvním místě. Takový podtitul by mohlo mít dnešní setkání s jazykovědkyní. K mikrofonu ji pozval Vladimír Šťovíček.
2: Tentokrát budeme odpovídat na dotaz posluchače, jak vzniklo úsloví nemít ani vindru nebo nemít ani floka. Na pomoc přispěchala Helena Chýlová. Dobrý den.
3: Dobrý den. Profrazém je charakteristickým rysem zachovávání starých slov, takzvaných archaismů. Stávají se tak doklady historie nebo dobových tradic. Jedním z druhů slov zachovaných v archaismech jsou právě názvy mincí.
2: Posluchač v tom svém dotazu uvádí, že je mu jasné, pokud se použije název existující mince, například nemám ani groš.
3: No a také běžně užíváme nemám ani korunu. Ale vraťme se k vindře. V roce 1857 byla zavedena v rakouském císařství nová rakouská decimální měna. Základní jednotkou byl zlatý nebo zlatník o 100 krejcarech. A měděné rakouské krejcary, ražené v rámci této měny, byly v českých zemích nazývané nový krejcar, lidově novák nebo novej. A drobné mince nepatrné hodnoty se nazývaly často vindry, podle německého pojmenování Wiener, tedy vídeňský fenik. I vindra je tak názvem existující historické mince. A od vindry můžeme odvodit i dnes již příliš neužívaný název peněz, findy nebo finiáry.
2: A odkud pochází výraz flok, verčení nemít ani floka?
3: Také u floku. Jde pravděpodobně o lidový název peněz. Floky představují něco malého, co se rychle rozhází. A můžeme zde vidět i souvislost s drobnými mincemi nazývanými flůtky, které razily v 15. století husité.
2: A jak jsem vás tak poslouchal, klidně můžu říct, i nemám ani nováka. Loučíme se s Helenou Chýlovou. Děkujeme, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Další náměty nám můžete stále posílat na e-mailovou adresu info@pl.rozhlas.cz.

Dnešní díl seriálu Tajemství technických památek nás zavede do Karlových Varů. Svést se tam můžete nejstrmější a zároveň nejstarší tunelovou lanovkou u nás. Na trase dlouhé 127 metrů překonává převýšení 54 metrů a to za pouhou minutu. Víc vám řekneme v reportáži už za chvíli, teď tady ale někdo houká a překvapivě je to skupina jelen.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: technických památek. Technických památek. Lanovka Imperial v Karlových Varech patří mezi nejstarší pozemní lanové dráhy v Evropě. Od roku 1907 spojuje lázeňské centrum města s místem, kde kdysi stávala vyhlášená tančírna Helenin dvůr. Celá je vedena v podzemním tunelu a funguje jako kyvadlový systém. Dva vozy jsou spojeny lanem a vzájemně se vyvažují. Podrobnosti zjišťovala redaktorka Jana Strejčková.
1: Jak dlouho pojedeme?
2: Pojedeme 76 vteřin a ocitneme se v dolní stanici vlastně v centru Karlových Varů u vřídelní kolonády na divadelním náměstí.
1: Říká mi Tomáš Gazárek, vedoucí lanovek z dopravního podniku Karlovy Vary. My projíždíme tunelem, projíždíme vlastně skálou.
2: Ano, celá vlastně trať lanové dráhy vede v tunelu, který byl vykopán v rekordním čase za 3/4 roku. A kopali ho italští tuneláři, kteří hloubili tunely v Dolomitech.
1: Ty koleje, po kterých jedeme?
2: Koleje jsou původní, z roku 1907, je to rarita a je to jediné původní, co nám tady na lanové dráze zbylo od zahájení provozu.
1: Teď se právě míjíme s druhým vozem.
2: Teď jedeme po takzvané Aptově vyhybce. Každý vůz má vlastně nákolek na vnější straně, který vodí ten vůz, takže stejný vůz jede vždy po stejné straně. Není to jako vyhybka na dráze, kde se můžou ty lokomotivy proměňovat, ale každý vůz jede po stejné straně.
1: Dobrý den, můžu se zeptat. Vy jste teďko přijeli lanovkou. No. Řeknete mi, jak se vám ta jízda líbila?
3: Ani jsme si toho moc nevšimli za tu minutu vlastně.
4: Super zážitek.
1: Řídící stanoviště, vstupujeme.
5: Zde máme řídící stanoviště, lanová dráha je řízená průmyslovým automatem, který je spojený s počítačem. V podstatě strojník dělá dozorčí službu, kontroluje, jestli nejsou nějaké poruchy, jestli je v pořádku souhlas s jízdou a všechno ostatní.
1: Vylenčí strojník. Řešil jste někdy nějakou nebezpečnou situaci?
5: Ne. Většinou se dělou takové běžné věci, jako třeba překročení rychlosti, to je, když jede plný vůz dolů a prázdný nahoru, tak to má tendenci zrychlovat. Nebo naopak zase, když jede nahoru plný vagón a dolů prázdný, tak ono to přijede do stanice a jak ty lidi vystupují, tak to malinko cukne, takže to je, hlásí to poruchu, že vagón je mimo stanici.
1: My teď s Tomášem Gazárkem vstupujeme do strojovny. Ta je pečlivě uzamčená. Tak na co se díváme?
2: Tady máme hlavní motor, to asynchronní stejnosměrný motor s nuceným chlazením. Tady vidíme hydraulický systém hlavní brzdy. Tato hlavní brzda je bezpečnostní brzda, která je při provozu otevřená a spíná se vlastně o brzdí při nějakých poruchách lanovky, jako je třeba překročení rychlosti o 15%, nebo když někdo z provozních zaměstnanců zmáčkne tlačítko Stůj nebezpečí. Může ho zmáčknout buď řidič lanové dráhy, nebo průvodčí. Mají v každé kabině v lanovce, ve vagóně, mají taky tyto tlačítka, která můžou kdykoliv aktivovat.
1: Lanovka Imperial denně přepraví až 1500 cestujících. Je součástí městské hromadné dopravy a navazuje na autobusovou linku číslo 13. Z Karlových Varů Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 7 minut po půl 12. Pojďme na fotbal. Čeští fotbalisté se přesouvají do Atlanty. Na mistrovství světa je tam čeká asi klíčový zápas ve skupině. Hrát budou ve čtvrtek od 18 hodin s Jihoafrickou republikou. Ve Spojených státech Češi tráví nejvíc času na své základně nedaleko Dallasu ve státě Texas.
1: Welcome to the great state of Texas, where everything is big and the people are friendlier.
2: V dokumentu US Historian se dozvíte, že v Texasu je všechno velké a lidé jsou přátelštější.
1: Fort Worth is a unique place in the country.
2: A Fort Worth nedaleko Dallasu, kde má národní tým základnu pro světový šampionát, je unikátním místem v zemi. Nejen kvůli minulosti spojené s kovboji, která člověka pohltí hlavně ve vyhlášené čtvrti Stockyards. Obránce Jaroslav Zelený tak nějak očekával už dopředu, že prostředí bude přátelské.
3: Mně se to taky častokrát stalo, že mi to lidi říkali, že ta mentalita tady je fakt jako hrozně jiná oproti nám. Zatím se to tady v Texasu, ale musím říct, že i v tom New Jersey, když jsme přiletěli, tak to bylo podobné, ale tady je to ještě takový, bych řekl, umocněný, že opravdu ty lidi tady jsou extrémně takový sympatický, nápomocný, že jsou k vám hrozně milí.
4: I v tomhle můžu Zelýho jako potvrdit, protože všichni jsou úplně neskutečně zdvořilí, milí, ochotní.
2: Přidává svoje postřehy i technický vedoucí fotbalové reprezentace Michal Černý. Americký styl zažijete často i v obchodech, kde se vás ptají, jestli jste našel vše potřebné.
5: Heck yeah. Heck yeah.
2: A pokud něco hledáte ve městě, dočkáte se na závěr třeba klasické zdvořilostní fráze Have a nice day, tedy přání pohodového dne.
4: Obecně Texasani jsou považovaní i v rámci té severoamerické kultury za strašně pohostinný. Říká se, že když jdete na nějakou akci s Texasanama, tak nesmíte nikdy mít prázdnou sklenici a prázdný žaludek, což teda všichni tady plní úplně do puntíku.
2: Má zatím jen pozitivní zkušenosti technický vedoucí české reprezentace Michal Černý, který musí neustále komunikovat i s místními. Třeba na hotelu, kde mohlo národnímu týmu zkomplikovat situaci, že v březnu vyřadil v baráži Irsko.
4: Ředitel hotelu je Ir, což když jsme se dozvěděli, jsme byli zvědaví na ty jako reakce a spolupráci, ale musím říct, že nejen on, ale všichni jsou úžasní, cokoliv potřebujeme, okamžitě máme.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. 70 let plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

Blíží se čas oběda, za chvilku tady i babské rady v našem předpoledním vysílání. Petrželku často používáme jen na zdobení jídel. No a je to škoda, jak právě dnešní babské rady připomenou. Už za chvíli.

0: Pražské rady.
1: Kadeřavá petržel je bylinka, která by neměla chybět v žádné kuchyni. Mnozí ji vnímáme jako pouhou dekoraci pokrmů, ale je dobré připomenout její benefity pro naše zdraví. Obsahuje vysoké množství vitamínu C, který přispívá ke správné funkci imunitního systému. Dále je bohatá na vitamín K, který podporuje zdraví kostí a správnou srážlivost krve. Petržel obsahuje také flavonoidy a další antioxidanty, které pomáhají chránit buňky před působením volných radikálů. Díky svému složení podporuje správné trávení a osvěžuje dech. Můžete si pár lístků vložit do úst a po jídle je žvíkat. V kuchyni má kadeřavá petržel široké využití. Lze ji přidat do polévek, omáček, pomazánek, bylinkových másel, salátů nebo těstovin. Najemno nasekaná petržel zvýrazní chuť a nejvíce cenných látek si zachová při použití za studena nebo při krátké tepelné úpravě. Proto ji do jídla přidávejte vždy až na konec.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Žalman a spol. Než to bude dnešní poledne, tak stačím ještě říct, kdo bude hostem dnešní humoriády mezi 16. a 17. hodinou. Dnes vám scénky a ukázky z pořadů bude pomáhat vybírat rozhlasová a televizní moderátorka Marie Redková. Tak si humoriádu nenechte ujít. Zprávy to budou za chvíli, do té doby skok do 80. za Rickem Astleym a potom už vybíráte muziku vy, a to v písničkách pro vás mezi 12. a 13.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Ministerstvo obrany má převzít letiště v Karlových Varech. Do infrastruktury investuje až 4 miliardy korun. CHEP začal s rozsáhlou rekonstrukcí sportovního areálu Lokomotiva. Od září musí být v každé první třídě základní školy s více než 15 žáky asistent pedagoga. A dnes bude oblačno i zataženo, teploty do 21 stupňů. Dobré poledne u zpráv, přeje Lenka Poláková. Ministerstvo obrany plánuje převzít letiště v Karlových Varech a investovat do něj až 4 miliardy korun. Vyplývá to z neveřejných dokumentů, které má k dispozici server i rozhlas. Armáda chce podle nich předložit přistávací dráhu a vybudovat nové zázemí. Letiště má sloužit pro manévry českých vojáků i plnění závazků vůči NATO. Civilní a záchranářský provoz v areálu zůstane zachovaný. Bezúplatný převod z vlastnictví kraje má vláda chválit ještě tento měsíc. V Chebu začala první etapa rekonstrukce sportovního areálu Lokomotiva. Práce se týkají výměny stávajícího hřiště s umělým povrchem. Součástí akce bude taky instalace zavlažovacího zařízení. Město na opravu získalo státní dotaci. Pokračuje místostarosta Pavel Pagáč z Volby pro kraj.
3: Kdy tomuto hřišti už končí certifikace a zároveň toto hřiště bude upraveno rozměrově tak, aby se vedle něj mohlo následně vejít hřiště se živým trávníkem. Náklady na výměnu tohoto umělého povrchu činí 10 milionů 800 korun, přičemž máme příslib dotace na tuto akci v hodnotě 7,5 milionu.
2: Školy mají mít od září v prvních třídách s více než 15 žáky asistenta pedagoga. Narážejí ale na problém sehnat kvalifikované pracovníky. Ministerstvo školství nedostatek asistentů neeviduje. Podle úřadu mohou mít potíže některé regiony s celkovým nedostatkem pedagogů nebo Praha, kde je na nižší plat obtížné někoho nalákat. Mluvčí ministerstva Ondřej Macura zároveň upozorňuje i na další změnu, která se týká všech ročníků.
4: Pokud budou v jedné třídě působit zároveň dva asistenti, může být jejich součet hodin přímé pedagogické činnosti maximálně 36 hodin, tedy jeden celý úvazek. Větší úvazek bude možný pouze za určitých okolností, například když budou ve třídě více než 4 žáci s podpůrným opatřením 3. až 5. stupně.
2: To jsou například děti s Aspergerovým syndromem. Na 4 s podobně závažnou, ale i s nejtěžšími diagnózami, tak bude ve třídě jeden asistent pedagoga. Ukrajinská a Evropská unie otevřely první kapitoly přístupových rozhovorů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský to přivítal a vyzval ke zrychlení vyjednávacího procesu.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský před odletem na summit G7 do Francie na letišti v moldavském Kišiněvě prohlásil, že jednou z nejsilnějších odpovědí, jakou Evropa může na ruskou agresi dát, je urychlení procedury vstupu Ukrajiny a Moldavska. Ukrajina si to zasloužila, protože na vstupu do Unie pracovala tvrději než ostatní, řekl Zelenský a dodal, že Kyjev je připravený k otevření všech přístupových kapitol. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
2: Na atletické zlaté tetře dnes bude v Ostravě závodit 50 medailistů z různých šampionátů. Největší domácí hvězdou mítingu bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Hlavní program začne v 18 hodin.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, odpoledne a večer očekáváme od západu lokální přehánky nebo i slabý občasný déšť, výjimečně se může objevit i bouřka. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vane mírný západní až jihozápadní vítr, který bude večer slábnout. Rozptylové podmínky jsou většinou velmi dobré, aby o zátěž mírná na stupně 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Aktuálně se v Karlovarském kraji jezdí bez hlášených dopravních nehod.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
6: Český rozhlas Karlovy Vary a Lenka Poláková přesně v pravé poledne s čerstvými zprávami pro vás, naše posluchače rádia vašeho kraje, kde už vám teď náš úterní program nabízí pravidelnou hodinu písniček pro vás a na vaše přání. To znamená, že nám celou tuto hodinu můžete volat na číslo 221 55 37 37 nebo psát na e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Tak volejte, pište, přejte si. Připomínám také stránky vary.rozhlas.cz a také to, že svátek dnes má Zbyněk. Je 16. června, já vám přeji krásný den, s vámi je na našich vlnách dnes odpoledne Zlata Kinská, těším se na vás. Tak pohodový poslech a těším se, že si budete přát.

0: something fine. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Se smíchem dohrála skupina Mirai a jak jste slyšeli v textu této písničky, tak zaznělo, život je pohoda, život je fajn. A já už se ptám našeho posluchače, jestli se má taky dneska fajn. Hezký den, Pepo.
2: Dobrý den, já vás zdravím, Zlatuško, tady Pepa z Horního Slavkova. No, máme se taky fajn, no, takový počasí, teďka pršelo chvilinku, je takový malinký. No a když dneska má ta toho našeho Standy, manželka má ty narozeniny, tak ji dneska necháme zahrát Johna Lennona Imagine. No a je to i pro vás, a je to i pro Standu, a je to pro Jardu, a pro sestry, a prostě pro všechny, kteří mají rádi muziku, a kteří si jde poslechnout hezkou muziku, no. A jinak to by bylo vše, a jinak vám přeje, se vám daří.
1: Tak já pouštím vám vybranou písničku, děkuji za ní, za nás všechny. No a přejeme také všechno nejlepší k narozeninám. Krásný den, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Skvělý hit v podání Scatmana, Johna Scatmana na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Pojďte si od nás nechat a zahrát tu vaši oblíbenou hitovku. My vám je moc rádi na vaše přání zahrajeme. Připomínám, telefon sem k nám do Karlovarského studia Českého rozhlasu a číslo je 221 55 37 37. E-mail studio.vary@rozhlas.cz. Tam už dorazily dneska další vzkazy, další přání, která za malou chvíli splním. A za malou chvíli také se spojím s naším dalším posluchačem, který už čeká na telefonu, vybíráme písničku a já mezi tím pustím Richarda Millera. Štěstí je krásná věc. Štěstí občas stojí někde při nás, někde holtne, ale i to se stává. Každopádně já vám přeji, aby to štěstíčko stálo při vás všech alespoň párkrát v týdnu, párkrát v měsíci. No a volejte do studia, přejte si spolu s námi a třeba budete mít i štěstí se k nám do studia dovolat. Hezký den.
1: Za žádný peníze.

0: Sí.
1: Stále posloucháte písničky pro vás a na vaše přání. To teď budeme plnit našemu posluchači, který čeká na telefonu. Hezký den, Honzo, vítejte.
2: Dobrý den, tady Honzík, Mariánské Lázně. Vím, že v poledne dechovky nehrajete, ale chtěl jsem nechat zahrát písničku jedna v úterý, druhá ve středu, což by se na dnešek hodilo, ale nechal jsem místo toho zahrát Karla Gotta. Krásné úterý, bude to pro moji maminku, kterou mám rád, a pro Pavla taky, do Mariánských Lázní. Děkuju, nashledanou.
1: Moc ráda plním. Karel Gott, úterý, a pod našima okny si můžete alespoň společně s maminkou zaspívat. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Dobře, naschledanou.
3: Vždyť i básníci skládají básně, že jen v neděli je krásně,

0: se nás středu.
1: Normálně, no.
2: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.

Eva Farná, Boží mlejny melou na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Eva Farná odehrála teď v červnu své velké koncerty a zapsala se tak do historie jako první česká zpěvačka, která vyprodala hned 3 koncerty v pražském Edenu najednou. Tak kdo má rád Evu Farnu, klidně si od nás můžete nechat v příštích písničkách pro vás zahrát. Teď budeme plnit jedno písemné přání. Krásný den, prosím, zahrajte dneska pro naše milou kolegyni Libušku Pluharovou k jejím dnešním krásným narozeninám od skupiny Extra Band její oblíbenou písničku. Hráli jsme holkám. Přejeme jí štěstí, zdraví, lásku a mnoho splněných snů. Děkujeme její holky ze zeleného baráku. I Český rozhlas Karlovy Vary přeje všechno nejlepší k narozeninám. Bavte se a mějte se společně rádi.

0: To byla písnička od Holek ze Zeleného baráku pro jejich kolegyně Libušku Pluharovou. Ještě jednou všechno nejlepší k jejím dnešním narozeninám. Teď budeme plnit přání Mírovi ze Sokolova. I vám hezký den.
1: Dobrý den, zdravím vás, paní Kinská, co jsem zatím slyšel. Ta písnička je pro vás, ale jmenovitě bych chtěl popřát tady tou písničkou Míle do SKF Rátnice, na to poslouchá, pak bych chtěl popřát svojí mamince Daně do Ostrova a Anče do Ostrova a taky svojí dceři Karolíně, je tady teďka u mě. Mějte se krásně a snad se vám ta písnička bude líbit.
0: Tak zdravíme všechny ženy, kterým posíláte písničku Bambini de Praga, Dům u vycházejícího slunce. Krásný den všem. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: To zněla krásná písnička v podání Bambín de Praga, Dům u vycházejícího slunce, na přání našeho posluchače Míry ze Sokolova. Teď se zase s písničkou vydáme někam, a já tu netuším tedy kam, ale bude to na přání Standy z Dolců. Hezký den.
1: Hezký den, paní Zlatko, vám přeju taky. Zdravím Český rozhlas Karlovy Vary. A dneska bych sem chtěl krásnou písničku poslat paní Věře do Jáchymova pro zlepšení nálady, ať se má dobře, ať je jí krásně, ať si hezky odpočívá po obídku. A samozřejmě je to i pro posluchače. A je to nádherná písnička od Petry Černocký. Hraje se hrozně moc málo a mohlo by se hrát častěji. Je to i pro vás, pro celý váš kolektiv a mějte se všichni krásně.
0: Děkujeme. My už jsme dnes přáli vaší ženě, tak ještě jednou všechno nejlepší, pozdravujte ji od nás a já už vám hraji vaši oblíbenou písničku Nic víc. Ráda si ji poslechnu s vámi. Naslyšenou.
1: Díky moc, naslyšenou.
2: A podal mi kus papíru, na který něco napsal. Tak jsem si utřela ruce do zástěry a začala číst. No a tam stálo. Zametl dvorek, 20 korun. Stlal si sám postel celý týden, 30 korun.

Pochvalu ve škole 30 korun. Vyvenčil psa 3,20. Celkem 105,50. Tak jsem tam stála, koukala na něj a hlavou se mi honilo snad 1000 myšlenek. A pak jsem obrátila papír, vzala tušku a začala psát.

V písničkách pro vás teď budeme plnit jedno písemné přání do Dobrý den. Prosím o zahrání písničky Could You Be Loved od Boba Marleyho pro moji milovanou ženu, která si dnes pochroumala trošku nožičku. Přeji brzké uzdravení, manžel Karel. Děkuji a přeji hezký den. Toto přání jsem

0: Tak další přání je splněna, ještě jedno je před námi. Já už vítám na telefonu opět dalšího posluchače, konkrétně ženu Olgu z Karlových Varů. Hezký den.
1: Krásný den, Zlatko, já vám přeju též a i vašim kolegům. A volám ze Žadce.
0: Zdravíme do Žadce.
1: Protože jsem tady a tančím tu s Koštětem, připravuju se na poslední minutu. A vybrala jsem si, aby mi dobře zametalo, tak jsem si vybrala takovou veselou Charleston od Helenky Vodráčkový, tak jsem zabředla do archivu. A v tom archivu totiž ta písnička je úžasná, napsala ji Helenka nebo Vondráčková a zpívali ji holčičky nebo sbor, dětský sbor ze Šmerovy školy z Varů při vystoupení v divadle, v městském divadle ve Varech. Mě se tak strašně moc našla a říkám, tak ji pustíme taky do éteru, ať ji trošku posluchači poznají. Takže se jmenuje Ančí svět, ať mi šije niť a zpívá i Helenka.
0: Helena Vondráčková, ale také vaše oblíbenkyně Marie Rotrová a Naďa Urbánková. Tak krásný den, hezký den.
1: Taky. Děkuju moc.
0: Ať vám to jde od ruky. Naslyšenou.
1: Jo. Naslyšenou.

Tak jsme splnili přání naší posluchačce Olze, která je tohoto času teď v Žadci, tak ještě jednou zdravíme tam a přejeme šťastnou cestu s autobusem domů. A teď jdeme plnit jedno písemné přání, které nám poslala Emča, chtěla by zahrát své mamince Léto 95 od Marka Ztraceného, její oblíbenou písničku, a přeji krásné léto 2026.

A vás se hlavně týká tento pořad, protože voláte do studia své oblíbené písničky. Další vám budeme plnit za malou chvíli, poslední přání této hodiny. A vaše přání opět zase zítra ve stejném čase na čísle 221 55 37 37. Na tomto čísle s námi můžete dnes také inzerovat po 14. hodině zhruba tak ve 3/4 na 3. No a potom po té 15. hodině v této hodině s námi můžete soutěžit. Tak 221 55 37 37 číslo, které si určitě zapište. CHEP vybuduje zahradu u objektu v Dragounské ulici číslo popisné 12. Více podrobnějších informací k tomu uslyšíte ve zprávách s Lenkou Polákovou. Po 13. hodině vás čeká pořad Alex a host. Hostem pořadu dnes bude Jan Nedvěd, mladší písničkář, tak nejenom uslyšíte příjemné povídání s Alex Minářovou, ale také písničky. A poslední přání bude od Honzy z Karlových Varů, který by rád nechal zahrát písničku své ženě, která je teď na cestě na pražské letiště a letí do Itálie. Chtěl nějakou hezkou italskou od Erose Ramazzottiho. Tak já věřím, že se snad tato bude líbit. Přejeme krásnou dovolenou paní Lence, ať si to užije. Rádi bychom letěli s ní, když bychom se vešli do kufru. Nicméně pozdravujte, užijte si léto všichni na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary s námi.

0: Radio Servis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Třináct hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Klienti sociálních služeb v Dragonské ulici v Chebu budou mít k dispozici zahradu. SPD chce podle poslance Nerušila posílit kontrolní mechanismy obsahu vysílání veřejnoprávních médií. A dnes bude oblačno i zataženo, teploty do 21 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. CHEP vybuduje zahradu u objektu v Dragonské ulici číslo popisné 12. Jedná se o budovu, ve které sídlí sociální služby a právě klientům prostory, kde by mohli trávit čas, chyběly. Práce za 4 miliony korun skončí letos v létě, říká místostarosta Pavel Pagáč z Volby pro kraj.
4: Jsme se rozhodli k revitalizaci této zahrady právě především pro klienty tohoto zařízení. Součástí stavby bude výstavba chodníčků, zeleně a různých herních prvků právě pro klienty, aby tam mohli právě především v letním období trávit čas.
2: Dalším krokem po zrušení rozhlasových a televizních poplatků by mělo být posílení kontrolních mechanismů obsahu vysílání. Na Českém rozhlase Plus to řekl poslanec SPD Josef Nerušil. Podle něj je potřeba taky diskutovat o tom, jak by měla vypadat veřejná služba.
5: My samozřejmě se chceme v dalším kroku dostat k nějaké širší diskuzi a také posílit kontrolní mechanismy, abychom kontrolovali nejenom finanční rovinu, ale i obsahovou rovinu.
6: Řekl Nerušil. Předsedu ODS Martina Kupku taková slova nepřekvapila. Podle něj si chce kabinet veřejnoprávní média ochočit.
7: Vládní koalice dává od první chvíle najevo, že prostřednictvím ekonomického tlaku chce prostě dosáhnout toho, aby veřejnoprávní média přestala kritizovat jejich kroky.
6: Vláda včera rozhodla o zrušení poplatku. Od příštího roku chce financovat Český rozhlas a Českou televizi ze státního rozpočtu. Obě média by tak přišla o stovky milionů korun. Rozhlas i televize dlouhodobě kroky vlády kritizují. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
2: Karlovarský filmový festival představí ve dvou sekcích filmovou historii. Jak informovala za pořadatele Adéla Klingorová, jeden z divácky nejoblíbenějších stálých programů festivalu, Návraty k pramenům, bude tvořen 20 vybraných snímků z předchozích ročníků soutěžní přehlídky. Sekce Zvláštní uvedení se letos rozroste o novou odnož Classics, která divákům nabídne možnost zhlédnout premiérách, restaurované klenoty světové i domácí kinematografie. Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech se uskuteční od 3. do 11. července. U Dolního dvořiště v Jižních Čechách dopoledne uvízl autobus pod železničním přejezdem. Na síti X to napsala policie. Autobus při nehodě přišel o část střechy. Cestovalo v něm 24 lidí, hlavně cizinců. 4 z nich se při nehodě lehce zranili. Záchranáři je ošetřili na místě. Podle policie řidič zřejmě nerespektoval dopravní značení.
3: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, místy občasný déšť, nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vane mírný západní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Karlovarském kraji se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod. Český rozhlas Karlovy Vary přeje všem šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Alex a host.
8: Rodinný odkaz bratří Nedvědů ožívá. Jan Nedvěd mladší se svým bratrancem Vojtou Nedvědem vyráží na tour s názvem Nedvědi u stánků. Na koncertech zazní nejen písně jejich otce a strýce, ale i vlastní tvorba. A Jan Nedvěd mladší je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
9: Dobrý den. Alex a host.

0: Jan Nedvěd mladší je v Alex a host. Dá se říci, že jste si k nám dnes odskočil mezi koncerty a mezi přípravami na to tour, které jsem zmiňovala v úvodu, Nedvědí u stánku.
1: Dá se to tak říct, ale nejenom Nedvědí u stánku, ale děláme spoustu dalších koncertů, jezdíme po celé České a Slovenské republice a pravidelně těch 10-12 koncertů měsíčně. S tím, že jsme se rozhodli, že přetáta letos slaví úctyhodných 80 let, 24. září 1946, tak jsme se rozhodli i s Vojtou, což je syn Františka, uspořádat takovou oslavu ve formě těch velkých 4 koncertů Nedvědí u stánku a končíme Lucernou 25.11. Tam doufáme, že se ten táta opravdu po 10 letech dostaví. Byli bychom moc rádi.
0: Tak to by byla hned má další otázka, zda váš tatínek Jan Nedvěd se na nějakém tom koncertu objeví. Takže vy doufáte, že do Lucerny...
1: Tak, u věku 80 let asi těžko můžete slíbit něco takhle dopředu. On sám se na sociálních sítích teď k tomu vyjádřil tak, že pokud bude živ a zdrav, tak přijde. Což je velký pozitivum, protože on opravdu od roku 2018 už je v podstatě zavřený doma a potřebuje si dobít ty baterky. Celý život se rozdával, tak teď potřebuje čerpat. Tak čerpá a myslím, že to je na dobré cestě.
0: Tak to rádi slyšíme. Teď se ale rozdáváte vy. Dá se to tak říct, že jste převzal?
1: Dá se to tak říct. Já jsem 2005 definitivně končil s hudbou. Myslel jsem, že to je definitivní 2005. 15, 17 let jsem opravoval auto, autoservis a tak dále. A pak se mi potom nějak začalo velmi stejskat a řekl jsem si, přišel ten čas kolem té 50. A tak jsem postavil kapelu, paradoxně za covidu, což bylo to nejhorší období, to všichni víme. A tak jsme hodně zkoušeli a v roce 2022 jsme vyjeli Honza Nedvěd mladší a příbuzní. Odehráli jsme skoro 400 koncertů k dnešnímu dni, nabrali spoustu zkušeností, otrkali se a musím říct, že ten svět je zcela jiný, než jak jsem si ho představoval. Protože když skončíte v roce 2023 s hudbou v rámci pořadatelské činnosti a všeho, tak dneska je to všechno jinak.
0: Ale čím je to nejvíce jinak?
1: I v rámci té propagace a těch sociálních sítích, ne, že by to bylo špatný, je to jednodušší, ale jiný. To znamená, já jsem se nejenom potřeboval učit znovu na kytaru, ale pochopit ten dnešní svět, jak se ta reklama zkrátka šíří, jak jsou ty mezilidský vztahy mezi sebou. Táta říkal, bude ta hudba vůbec ještě v dnešní době nikoho zajímat. A tak jsme moc rádi, že těch posluchačů je skutečně moc a že ty plný sály prostě fungujou. Ale není to jenom o tom, jak se spousta lidí myslí, že přijedete, zahrajete na kytaru a tím to končí. Je tam spoustu administrativy, spoustu jednání, spoustu schůzek. Jak říká můj bratranec Vojta, chtěl bych si koupit ostrov, kde bych prostě jednoho dne přijel, aspoň na 5 dní byl v klidu sám.
0: Takže říkáte, že od toho roku 2003, kdy jste skončil poprvé s muzicírováním, tak se toho hodně změnilo, ale změnili se vaši fanoušci? Nebo ty jsou stále stejný?
1: Ne, to jsem právě překvapený, že tam to zůstalo opravdu stejný, že mají rádi ty písničky, které obsahují, nebo mají nějaký obsah, mají nějaký příběh v sobě. Protože v těch textech dneska není v podstatě nic. Dneska je to tak jako o té melodii, který se hodně v podstatě v té pop music a i v tom roku hodně podobají. A my tvoříme příběhy, my tvoříme takový seriál v podstatě. Nějaký poselství, který v tom textu je. Je tam nějaká hloubka a všechno. Tak jsem si říkal, je to dneska ještě vůbec potřeba. Dneska lidi, spoustu lidí nečte, že dřív se četlo. Dřív se šla lehnout a přečetla si nějakou hezkou knížku od Seiferta, třeba my, naše generace od Sarojana. Tak nevím, co se dneska moc děje, tak to zkoumáme, je to spíš pro mě nějaký zajímavý nový prostředí a o to víc mě to baví a o to víc je to pro mě výzva.
0: Říká Jan Nedvěd mladší, který je naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: Na dlaní jednu z tvých řas do

0: to.
1: Naším hostem je dnes Jan Nedvěd mladší, který nese odkaz bratří Nedvědů a se svým bratrancem Vojtou Nedvědem vyrazí na tour. Uděláte několik koncertů, myslím, že vy jste říkal 4 koncerty, kde samozřejmě zazní ty legendární písně. Čí to byl nápad? Vy jste už trochu naznačil, že to bylo, nebo že ty koncerty jsou u příležitosti
2: těch oslavtý tátu,
1: příležitosti 80. narozenin vašeho tatínka Jana Nedvěda.
2: Ano, celý to bylo v podstatě tak, že já jsem minulý rok začal vyjít na zájem a podepsali jsme smlouvu s velkou firmou. Paradoxně ta firma potom, co jsem to podepsal, tak měsíc ukončila koncertní činnost, takže na dlažbě jsme nezůstali jenom my, ale my Rajové a Luci a všichni a hledali jsme další a další možnosti. No a přišla manažerka, která řekla, a mám nápad, jak to celý zkrášlit a oživit, spojte se dohromady a proražte sami. A tak tenhle ten nápad přišel. Vojta, mimochodem paradoxně, syn Františka hrál po celou dobu, až do dneška vlastně. On neměl tu pauzu jako já, těch 15 let. Čili já jsem se od ní spoustu věcí naučil, on mi spoustu věcí vysvětlil v rámci Facebooku a těch záležitostí sociálních sítí. No, takže nápad byl v podstatě ve velké firmě, tak to vzniklo.
1: A myslíte si, že zůstane pouze u těch 4 koncertů? Nějak se mi tomu nechce věřit.
2: Už jsme dostali nabídky na příští rok, máme nějaký, já o tom nesmím mluvit úplně konkrétně, ale můžu prozradit jednu důležitou věc, že z ničeho nic vám zazvoní takhle telefon a tam se ozve, dobrý den, tady Vojta Dyk, vedle sebe mám pana Jakuba Prachaře, my bychom byli moc rádi, kdybyste s náma udělal nějaký koncert. Takže jsme dali první schůzky, už byly 4-5 a skutečně jsme se rozhodli, že ku příležitosti 30 let od Strahova, to víme, to byl velký koncert Tate, s 75 tisíc lidí, tak uděláme U2 Arenu s Jakubem Prachařem a s Dykem a spoustu zajímavých hostů z pop music, který budou celý večer zpívat Tátové písničky. Jak na Kameni kámen, si představte třeba Matěje Ruperta, který už to odsouhlasil, Matěj Rupert si dá třeba růži z papíru. Hmm. Budem to teprve rozdávat, teprve se to produkuje, teprve se to jakoby tvoří, nicméně arena už je vyprodaná. Takže asi se bude přidávat ještě jedna, my jsme za to šťastní a je to až 16. příští rok, 16. května.
1: Něco mi říká, že se do autoservisu už nevrátíte.
2: No ale chybí mi to, protože mě ta realita, to, že člověk zůstává takzvaně na zemi a není někde ve hvězdách, je důležitá v tom, že kdyby se cokoliv stalo, tak se mám kam vrátit. Čili já to zázemí mám, ty auta neustále opravu, mám 3, 4, 5 aut na zahradě svých, kterých si tak jako šimrám a v rámci těch cest, který jezdíme, teď jsme zrovna měli velký úraz někde u Košic, takže ta moje dovednost se velmi hodí a hodila. A bude určitě se ještě bude hodit. Nechci to přivolávat, pardon.
1: Dobře, ale teď díky vám a vašemu bratranci Vojtovi Nedvědovi budou dál znít tedy ty laskavé, krásné písně, ať už měla jste na Kameni kámen, Skládanka, tak. Podvod, Stánky, Růže z papíru a tak dále. Mohla bych pokračovat a pokračovat. Ono to musí být i docela těžké vybrat ty písně, které zazní na koncertě, protože jich je opravdu hodně.
2: Opravdu hodně. Mimochodem mezi lidma, mezi veřejností je to zhruba 240 tátových písniček a dalších 5000 písniček mám já doma v garáži ještě na těch páskách a kotoučích, který táta tenkrát nahrával a který jsou ještě neobjevený. Takže takových podvodů Růží z papíru a Na Kameni kámen, jak říká táta, je tam X, jenom je potřeba, aby se to někdo poslechnul. A já chci říct důležitou věc, že samozřejmě posluchači by nám nikdy neodpustili, kdyby na našich koncertech tyhle ty písničky, jako jsou Stánky a Valčičky a Podvody a takhle Kohouti, tak neodpustili, bychom to nezahráli, ale my každý z vás Vojtou píšeme další, chceme navázat na tu činnost. Já sám jsem teď po 20 letech vydal a byla to velká 5letá práce desku, který se jmenuje Chlapský slovo. A možná, že bychom si třeba i tady u vás to Chlapský slovo, což je titulní písnička z toho alba, tak mohli zahrát.
1: Tak pojďme na to. Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámecké léto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Těší se na vás Oskar Hess.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Jan Nedvěd mladší, syn legendárního folkového zpěváka, kytaristy Jana Nedvěda, který letos oslaví osmdesátiny. A Jan Nedvěd mladší je tedy pokračovatelem rodinné tradice, i když s přestávkami, ale teď to vypadá, že do toho pořádně šlápnete, ale vy, jak už jste v minulém vstupu zmínil, nespíváte jenom písně vašich slavných příbuzných, ať už tatínka či strýce Františka, ale skládáte také hudbu, píšete texty, ostatně teď jsme slyšeli píseň Chlapský slovo.
1: Ano.
0: To je vaše.
1: Tak, to je moje. A kde je čest a chlapský slovo, co zastává se žen, se zpívá v refrénu. Těch témat pro tu dnešní dobu je velmi mnoho a možná, že daleko víc, než kdysi před lety, protože pro mě ten nemorální svět je velmi jako těžký. Úcta ke starším nefunguje a tak dále. Tak je potřeba, a my písničkáři to máme v podstatě v popisu práce, by se dalo říct, přemlouvat ty lidi zase zpátky k té slušnosti a mám pocit, že se to daří, ale ta společnost si asi musí nejdřív ještě hodně, ale už si myslím šahla hodně šlápnout na dno, aby pochopila, co je pro ten jejich život vlastně jako to nejdůležitější. Já sám jsem v posledních dvou letech zažil neskutečně zajímavý příběh, kdy my sice s mojí ženou, když jsme spolu 29 let, tak ty potomky se nám prostě splodit nepodařilo, ale našel jsem zajímavou alternativu v podobě vlka, který jsme si pořídili, a ten mě naučil tolik věcí, že si to člověk ani, já jsem nikdy nemohl mít zvíře, jsem měl alergii covidem, ta alergie zmizela a já jsem si toho vlka pořídil a pochopil jsem vlastně definitivně, že ten vlk, který je velmi podobný člověku v myšlení a v chytrosti a ve všem, tak potřebuje k životu najíst trochu lásky, občas si pohrát, jít na procházku, to je všechno, o čem ten jeho život vlastně, aby byl šťastný. No a možná je to něco i pro nás z toho, protože si neustále všichni stěžujeme, jak se máme vlastně špatně a všechno, žijeme v tom svém uzavřeném bublině a v tom svém komfortu a vlastně 90% věcí k tomu životu vlastně ani nepotřebujeme.
0: Tak.
1: Ale dá se o tom polemizovat z určitých stran a úhlů a tak dále, ale ta podstata je někde u těch zvířat.
0: Co vás to napadlo, pořídit si právě vlka?
1: Já jsem osobnost, kterou si popovídám. Nechtěl jsem psa, který si dám do kabelky, nebo psa, který prostě na mě bude koukat, sedni, lehni. Vlka nikdy nepřemluvíte k tomu, aby k vám přišel, protože vy chcete. Ne, vy se na ně musíte napojit a buď to funguje, zájemný respekt a autorita samozřejmě v obou stranách, anebo to nefunguje, takže my jsme taky byli hozený před situaci, kdy jsme si řekli, tak buď to prostě klapne, nebo ne. Byl z 12 štěňat, nebo no prostě mladých, a tam došlo k neuvěřitelnému kontaktu, kdy ten jeden se utrhl z těch 12 a běžel k nám. No, bylo jasno, žlutý, krásný oči, 8-týdenní potvora, kterou jsme přivezli domů, a už těch 10 týdnech už se postaví, jako řekne, takhle to nebude, já s tím jako nesouhlasím, co vydělá. A to se mi strašně líbí.
0: A dnes je
1: a není to o násilí, to vůbec nesmí o násilí. Tím toho vlka, kdybyste se řezal, tak vám prokousne hrdlo a tím to končí. To je o tom vzájemném respektu a pochopení. No.
0: A je to skutečný vlk? Je to opravdu vlk?
1: Je to saralský plemeno, je to saralský vlk, je to kanadský plemeno. Podle mě křížený s nějakým kojotem a s liškou určitě, protože ty jeho pohyby, které jsou neuvěřitelně rychlý a takový jako vohebný, že máte pocit, že tady je, najednou je tamhle, tak nikdo pořádně neví, z čeho to je. No. To neví nikdo. Každý pes je stejně z vlka. To tak je. Jenom ty lidi to přešlechtili příliš. No.
0: A dnes je mu kolik, pardon?
1: 3 roky jsou. A jsou to holčička, má v rodokmenu Violet se jmenuje, takže ji říkáme Fialka.
0: Je Fialka ve vašich písních, ve vašich textech? Objevuje se tam?
1: Je na poslední, na Chlapském slovu na desce je její věnovaná jedna celá písnička, kde jsem pochopil ten smysl života a vyjádřil jsem se tam k tomu v tom textu. Jmenuje se to Můj vlk Fialka, něco takového, se nepamatuju přesně.
0: Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Jan Nedvěd mladší je naším dnešním hostem a společně se svým bratrancem Vojtou vyrazí na tour, které se jmenuje Nedvědi u stánku, a mimo jejich vlastní tvorby tam zazní také slavné legendární písně Jana a Františka Nedvědových. Uvědomujete si tu zodpovědnost?
1: To je právě ta největší, to jste trefila opravdu hřebíček na hlavičku v obráceně. V roce 1993, když jsme začali hrát jako příbuzný, tak byla velmi těžká úloha, když jaký si slavní otcové, ať už hereckých rodin nebo hudebních, prosazovali svoje děti, nebo ty děti se snažili osamostatnit. Tam bylo takové množství breků z naší strany, jsme si říkali, já na to nemám nervy, furt srovnávali a oni mají vyšlapanou cestu a tak dále. Dneska ta doba je zcela jiná, protože dneska už musíte předvést, co umíte, jinak nemáte šanci. Viz Polívka, viz spoustu hereckých rodin, který jsou opravdu geniální, možná daleko lepší ještě než ty starší generace. Čili dneska je potřeba to předvést a pak se uvidí, že jo, jako není to jednoduchý. Hejtu přibývá spousta, to je jasný. Táta říká, čím více takových těch negativních zpráv a mluví se o vás, tím je to vlastně ta doba v pořádku. Když se o vás nemluví, ať už tak nebo tak, něco děláte špatně. Takže já jsem se s tím nejdřív velmi blbě rovnal, snažil jsem se jakoby bránit, ale to ještě přilejváte jako do ohně benzín nebo naftu, nebo prostě to hoří daleko víc, takže lepší je to nevnímat. Ale pro mě znamená i to nečíst, protože mě to prostě ubližuje. A ta zodpovědnost v rámci toho, co táta vytvořil, je obrovská, protože táta se sestrou nasadí nějakou laťku a teď vy se snažíte tu laťku prostě držet co nejvíc, to jde zuby nechty, a ono to není tak jednoduchý. Takže ta práce možná je dvakrát horší, než kdyby jsme začínali s jménem Honza Novák nebo prostě někdo neznámej, no.
0: Velká očekávání.
1: Tak.
0: Velká očekávání, ale ty písně tam jsou. Vyprávěl vám někdy, ať už tatínek či strýc, jak vznikaly ty nejkrásnější písně? Máte nějakou legendu k některé z nich?
1: Mám dvě legendy, můžu říct, obě dvě. Jedny jsou stánky, kde táta stánky se ptá, jak ho vymyslel. Táta prostě ho jednoho dne napadlo, jen zahlídli svět, bavil se o mládeži, jen zahlídli svět, mají na duši vrásky, jakože se narodili a už jsou sedřený. A v ten moment, když ho tohle napadlo, nebo možná si to někde přečet, ani sám neví, tak za 3 minuty byly hotový stánky jako celek. Čili vy vlastně vytáhnete určitou z toho jádra něco zajímavého pro vás, co vás zahřeje uvnitř, a ta písnička je hotová hned. A čím více vlastně snažíte vytvořit nějaký hit, tím ten hit je k ničemu. Takže to přichází samo od někať a nikdo neví v podstatě odkať. Takže takhle se tvoří písničky. Druhý příběh je písnička, já to můžu říct, a to občas říkám na koncertech, kdy jednoho dne táta přišel domů takhle v 11, ve 12 hodin, máma čekala na sedačce zhasnutý světlo a táta s tím jeho velkým úsměvem a vším říká, ahoj, tak jsem doma, mám tady tu polívku, a máma říká, Honzo, já jsem zjistila, že seš mi prostě delší dobu nevěrnej. A ten táta s takovou tou bezelsností, s tím charizmatem říká, Alenko, ale já jsem musel, protože jinak bych nesložil růži z papíru. A dovedete si představit, že on má v podstatě strašnou pravdu, to je taká ta dvojí nemilosrdná pravda, kde on by tu inspiraci, dejme tomu, nějakým způsobem nečerpal, ať už z různých zdrojů, tak by možná tyhle ty hity takhle nevznikly. Ale pro ty manželky těch umělců je ten život šílený, menšíci, kopec, když to všichni víme, jak to bylo. Máma má svatozář, dneska už si povídají o všem a jsou naprostý přátelé a všechno je v pořádku. Ale tenkrát ta situace a podobných jich bylo spoustu, prostě pro tu manželku je strašná pecka. Ale nemůže na to nic říct.
0: Něco mi brání zeptat se, jestli i vy, protože i vy skládáte, ano. Hledáte inspiraci.
1: Ano. Já jsem si opravdu dlouho užíval, do 30 jsem to zapsal jsem si spoustu věcí a dneska píšu především o mezilidských vztazích, o přírodě a o těchto těch věcech.
0: A o fialce
1: a o lásce k mý ženě, s kterou jsme opravdu 29 let, bez nějakých přestávek, prostě spolu. Ještě navíc home office, manželka je účetní, čili od roku 2017 jsme domů spolu 24 hodin denně, a to není jednoduchý, víme to všichni, jak to je. Dokonce i táta, který je 4x rozvedený, se mě zeptal, jak to vůbec spolu můžete takhle vydržet, to nejde do hlavy. Já říkám, ráno vstaneš, obejmete se, večer si jdete lehnout, zase se obejmete, vyndáte si zuby a jdete spát.
0: Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: vybavujete z dětství?
1: Já jsem čerpal tu informaci, o který jsme se bavili předtím. Já jsem opravdu takzvaně honil holky, užíval jsem si prostě v rámci svého mladistvího života trošku jinak a tu kytaru a tu hudbu jsem v podstatě nevnímal. Notabene byla vlastně nejhorší moje zkušenost, kdy mi táta řekl, tak v 7 letech musíš jít na hudební školu umění, s kterou jsem absolvoval 3-4 let a to mě tak ten život muzikantský otrávilo, že jsem si řekl, a já už pracovat nebudu. Ale získal jsem první nějaký zkušenosti s pianem, který se mi dneska k tomu skládání velmi hodí, takže táta měl pravdu, ale to ten puberťák takhle vůbec nevníme. A první tóny a první věci začaly až v 16, v 17 letech, kdy jsem se naučil první grify na kytaru a ve 18 jsme v podstatě už začali hrát jako příbuzný.
0: Měl tatínek radost?
1: Měl,
0: o tom asi úvodním zklamání, kdy to tam nebylo, teprve ještě.
1: Měl, ale zároveň se bál, že věděl, co všechno to obnáší. Ty brontosauři a spirituálové, který vznikly v roce 1973-4, tak jezdili 30 koncertů měsíčně, někdy 38, že měli dvojáky. Si představte zase pro tu rodinu, to je táta odjede, za 2 měsíce se vrátí, jsou šňůry, dávám přes zadek za známky a zase odfrčí. Takže tohle je velmi těžké a tak si říkal, ale on mi říkal, nemá význam ti cokoliv vysvětlovat, protože to stejně nepochopíš, pokud to nezažiješ. Tak buď to jde dělat auta, protože já jsem se vyučil automechanikem, anebo to zkus kombinovat. A já jsem to zkombinoval a udělal jsem strašně dobře, protože jsem nohama na zemi, postarám se o rodinu, o živobytí i v rámci aut, kdyby nahoru to nešlo. A tu hudbu dneska neberu jako, dejme tomu nějakého koníčka, dneska to mám jako hlavní činnost, ale můžu se kdykoliv k těm autům vrátit.
0: Máte zadní vrátka.
1: Umím vyměnit žárovku, opravit klimatizaci, nahodit fasádu na barák a tak dále. Čili já jsem multifunkční a to u umělců nebývá pravidlo.
0: Multifunkční, takže možná k někomu přijede a nebude tlačí a nebude zpívat a nebude mít v ruce kytaru.
1: Tak, přesně tak.
0: Tak, ale vy jste po tatínkovi tedy zřejmě zdědil také ty skladatelské vlohy a sám jste mi tady říkal, nevadí, že to prozradím, že jste složil 50 písní ano. na tu poslední desku ano. a musel jste vybrat 17.
1: Tak, s kamarádama, s manželkou a se všema lidma, kdy vy sám, když něco složíte, tak můžete si o tom 1000krát myslet, že něco špatného nebo dobrýho a nikdy to nedokážete posoudit objektivně. Takže potřebujete za pomocí těch kamarádů, manželek, přátel, sousedů vlastně zjistit, co je líbivý a co ne, abyste dokázal oslovit to publikum. Protože vy to nedokážete posoudit a s tímhle měl problém táta vlastně celý život. Takže když člověk skládá tu hudbu, některý text, jak jsem říkal, se podaří za 5 minut, já paradoxně skládám mezi 11 a 1, jiný čas mi prostě nevyhovuje, mám to tak nastavený ze zhora.
0: V noci nebo ve dne? V noci.
1: 11. Jakmile hraju, tak nemůžu, když jsem doma, tak v 11 vezmu kytaru a okamžitě napadají texty a hudební hříčky a přijde druhá v noci a je to jako kdyby vypnul vypínač, zvláštně.
0: Čili něco se tam otevře mezi 11 a 1?
1: Nějaký trauma, asi nějaký rány, si člověk líže nebo na něco vzpomíná. Nevím, něco se odehrálo a v této dobu to prostě funguje.
0: Je vaše manželka první posluchačkou?
1: Je určitě, to je jako první, když se jí snažíte nějakým způsobem vnutit, jestli je to dobrý nebo ne. A ona vám naprosto objektivně, protože to je účetní, tak je reálně, je nohama zase na zemi, řekne, tohle opravdu není dobrý. A já řeknu, ale teď to je tak hezky poetický, podívej se ty slovní obraty, no ale není to dobrý. Má pravdu, je, ty ženy je potřeba poslouchat. Kdyby ženy vládly světu, ten svět je daleko jednodušší.
0: O, to se asi mnoha ženám teď hezky poslouchá. Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda.

Parádu s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s Janem Nedvědem mladším, který dál pokračuje v odkazu, nebo nese dál odkaz tatínka svého Jana Nedvěda, legendárního folkového zpěváka a kytaristu a také strejdy vlastně Františka Nedvěda a chystáte, Jané, společné koncerty se svým bratrancem Vojtou, které oslaví vlastně vašeho tatínka jeho 80, který se dožívá letos v září a to vše, ty koncerty by měly být završené Lucernou.
1: Tak, 25.11. v Lucerna velký sál, kde nejenom budu já s velkou kapelou, ale bude tam i můj bratranec Vojta s kapelou, budou tam Kameloti, což je velmi legendární kapela. Paradoxně jsme zkusili ještě propojit s tou mladou generací, tak jsem oslovil Moniku Bagárovou, určitě všichni znáte, tak si představte, jak Monika Bagárová bude zpívat třeba Hejna včel nebo Sedmi krásku. Já jsem jí vysvětlila, že ta naše hudba je o té obyčejnosti, že to není potřeba se příliš zmalovat, příliš v oblíku. Já jsem řekl, ideální by bylo, kdyby si vzala nějaký hezký tepláky, přišla do té Lucerny a zcela obyčejně v nějakém kovbojském klobouku obyčejně čistě zaspívala k lidem a ne k sobě, protože ty popaři mají tendenci to zpívat někam jinam, ale ta naše hudba je o tom, že se díváte do očí a zpíváte to prostě těm jednotlivým lidem. Takže Jiří Tichota, zakládající člen Spiritual Quintetu, Zdenka Tichotová, Brontosauři, Spiritual Quintet, ty všichni tam budou a na ten večer se oživí Spiritual Quintet jak Brontosauři a já jsem na to moc rád, proto si myslím, že ten táta to nevydrží a prostě tam, i když mu třeba nebude úplně nejlíp, tak tam stejně přijde, že ne, že by to bylo definitivní rozloučení s tím hudebním světem z jeho strany, ale minimálně velká nostalgie.
0: 25.11. se chystá tedy Lucerna, kam budeme doufat, dorazí váš tatínek, legendární Jan Nedvěd. Když jste zmiňoval, mluvili jsme o vašich nových věcech, nových písničkách, které skládáte, první posluchačkou je vaše manželka. Jdete i třeba za svým tatínkem?
1: To je to nejhorší, co mě vlastně může potkat vždycky, protože samozřejmě táta hůř slyší, takže my si hodně píšeme po mailu. Tam se toho vejde vždycky hodně takzvaně do toho písma. Takže když mi napsal, hele, než to vydáš, radši mi to pošli. A já říkám, a teď čekáte, protože ten táta si to nechává jako v klidu v té hlavě. Poslechne si to, já nevím, 50krát, takže to trvalo fakt měsíc, než mi vůbec odpověděl. Já říkám, no tak teď to stojí za pred. Já to nevydám kvůli tomu. No a naštěstí napsal, písnička Krásný tón, písnička o tátovi, která tu dneska zazněla, písnička o strejdovi, tak 4 písničky pochválil a zbytek řekl, to je taková ta klasika, 3 jsou dobrý a zbytek je tam takový průměrný. Říká, když máš jednu dobrou písničku na desce, bohatě to stačí. A to je písnička, jak jsme si pouštili Chlapský slovo, nebo písnička Krásný tón, což je taková modlitba k Bohu, kterou zpívá moje žena.
0: Mhm. I vaše žena, tedy zpívá, účetní byla až později, nejprve zpívala, je to tak?
1: Tak, od 18 let prošla nějakýma kapelama, pak si náhodou ovšem můj táta a přitom zakládání těch příbuzných, což byla kapela mýho bratrance Vojty, syna Františka, mě a týhle tý zpěvačky Hanky Šebestový, která už se dneska jmenuje Hanka Nedvědová, 29 let, jak říkám, zuby se samozřejmě zatím nevyndáváme, jsme mladý, ale funguje nám to fakt dobře, když dojde k nějaký symbioze mezi dvouma lidma, který se takhle rozumí, je to velký zázrak, já to za zázrak považuji.
0: A u zrodu stává tatínek, já nevím.
1: A u zrodu stál náš tatínek, ten za to vlastně takhle může. No. A dneska se mě ptá, jak to spolu vlastně můžete takhle dlouho vidět.
0: Moc děkuju, že jste tu byl s námi, ať se vám daří, ať se vám daří koncerty a ať do Lucerny dorazí i váš tatínek Jan Nedvěd. Děkuju, Jan Nedvěd mladší byl naším hostem.
1: Děkuju moc krát, mějte se všichni krásně, ať se daří.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Krajští zastupitelé schválili záměr převodu karlovarského letiště na českou armádu. V Ostrově na Karlovarsku začne výstavba biatlonového areálu. Resort zahraničí v letní sezóně znovu rozšířil konzulární služby v Evropě. A zítra bude oblačno i zataženo, místy déšť, teploty až 24 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Krajští zastupitelé schválili záměr převodu letiště v Karlových Varech do majetku státu. Letiště by pak měla využívat armáda. Dopravní terminál by se měl ale zachovat a civilní provoz. Podle hejtmana Petra Kubice z hnutí ANO zatím představitelé kraje se zástupci státu podrobnosti převodu a následného provozu zatím neřešili. Schůzka s ministrem obrany by se podle něj měla uskutečnit ve čtvrtek 18. června.
2: My čekáme na usnesení vlády, abychom tu měli vlastně i nějaký mandát, abychom si tady nevytvářeli nějaké aktivity a pak vláda řekne, ne, my to nechcem. Takže teď to běží ve zkráceném připomínkovém řízení v rámci všech ministerstev, takže jsme fakt na začátku.
0: Plánovaný převod karlovarského letiště z kraje na armádu oznámila vláda na začátku května. V Ostrově na Karlovarsku vybrali firmu pro výstavbu biatlonového areálu. Bude stát nedaleko fotbalového hřiště. Součástí centra bude vzduchová střelnice, asfaltový okruh, zázemí pro sportovce nebo workoutový kout. Podle nezávislého starosty Pavla Čekana, zvoleného za hnutí místní, bude cena za výstavbu areálu nižší, než město počítalo.
3: Nakonec se nám teda přihlásili 4 firmy. Úvodně projektová cena bez DPH byla nějakých 11 300 000 a podařilo se nám vysoutěžit cenu zhruba o 20% nižší, to znamená, že vítězná cena byla někde 9 200 000 korun.
0: Biatlonový areál by měl být hotový do konce roku. Město tam chce následně vybudovat i ovál pro letní přípravu. Ministerstvo zahraničí na léto opět posílilo konzulární služby v některých zemích Evropy. Podle šéfa rezortu Petra Macinky z motoristů se Češi můžou obracet třeba na sezónní konzuláty v chorvatské Rijece, Splitu nebo v bulharském Burgasu a řeckých Aténách.
4: Teď jsme proškolili delegáty těch nejnavštěvovanějších destinací, tak aby byli lépe připraveni řešit nějaké specifické situace, které se týkají těch míst.
0: Macinka taky apeloval na cestující, aby se na dovolenou v zahraničí zaregistrovali do systému Drost. Zároveň doporučil, aby si předem uložili číslo na non-stop linku ministerstva zahraničí 222 420 222, kam se můžou obrátit v případě, že se dostanou do krizové situace. Dohoda o míru na Blízkém východě podle amerického prezidenta stanovuje, že Irán nebude mít jadernou zbraň. Donald Trump to řekl na summitu zemí G7 ve Francii s tím, že jen na tom mu opravdu záleží. Trump také kritizoval nedávné izraelské útoky na libanonský Bejrut. Podle něj postup Izraele v regionu brhá špatné světlo na celou mírovou dohodu a premiér Benjamin Netanyahu by měl jednat odpovědněji.
1: Sport.
0: Americká tenistka Serena Williamsová se po 4 letech představí ve Wimbledonu. 23násobná grandslamová šampionka v singlu dostala společně se sestrou Venus divokou kartu do 4 hry. Wimbledon začne za necelé 2 týdny.
1: Počasí.
0: Noci a zítra bude skoro zataženo až oblačno, ojediněle přehánky, večer ustávání srážek a obývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 14 až 11, na horách 10 až 7 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne postupně mírný západní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno místy mírně nepříznivé, jinak dobré a byl zátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 1/20 je v části úseku mezi Bečovem na Teplou a Krásným údolím části Nové domky zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, provádějí se tam stavební práce.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary. Právě teď jste slyšeli ty nejaktuálnější zprávy dnes odpoledne s Lenkou Polákovou. No a jak jste mohli slyšet i v předpovědi na zítřek, modrá obloha nás nečeká ani zítra, ale bude alespoň zase o něco tepleji než dnes. Napadlo vás někdy, proč je ledovec uvnitř modrý? Po odpovědi pátral v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo Martin Písařík. Výsledek se dozvíme už za chvíli. Také vás naučíme dnes odpoledne péct vítečnou nadívanou kachnu a k ní si připravíme karamelizované zelí, které milovali už Lichtenštejnové. Tohle jídlo vylepšil po svém šéfkuchař Jaroslav Sapík. Jde o další z letošních soutěžních receptů pořadu Pochoutkový rok. V této hodině jsou pro vás připravené také kulturní tipy, no a samozřejmě rozhlasové tržiště. Tak zůstaňte s námi, příjemné odpoledne s rádiem vašeho kraje. We'll be right back.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, proč je ledovec uvnitř modrý? Čerstvě napadaná sněhová závěj modrá není. Modrá není ani kostka ledu v drinku. Proč tedy icebergy, obrovské kusy sladkovodního ledu, které se odlomily z ledovce a plují v moři, září modře? Modrá barva ledovce není výsledkem pigmentu, ale fascinující souhrou vysokého tlaku a optiky. Zatímco čerstvý sníh je bílý kvůli rozptylu světla v milionech vzduchových bublinek, hluboko v ledovci probíhá proces, který tyto bublinky nemilosrdně vytlačuje. Pod vahou stovek metrů ledu dochází k tak silnému stlačení, že se led stává extrémně hustým a krystalicky čistým, zcela bez vzduchu. Ledovcový masiv je jako obrovský filtr. Když do takové masy pronikne sluneční světlo, molekuly vody začnou selektivně pohlcovat červenou a žlutou část spektra. Modrá barva má však jinou vlnovou délku, která ledem prochází mnohem snáze nebo se odráží zpět. Čím je led starší a čím méně vzduchu obsahuje, tím je jeho modř sytější.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Těžký život ředitelů nemocnic jako téma pro nový díl publicistického pořadu Rozpleteno. ČT2. Příběh největší bitvy na českém území, která radikálně proměnila Evropu. Premiéra dokumentu Bitva u Hradce Králové 1866. A ČT Art. Na pařížské výstavě vyvolá pozdvižení obraz malířovi 17-leté Milenky. Premiéra dokumentárního cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Tipy pro volný čas.
1: Karlovarské divadlo má dnes od 17 hodin na programu pořad Taneční sladění, ve kterém se představí žáci tanečních oborů základní školy a základní umělecké školy z Karlovarské Šmerelovy ulice. Komentovaná prohlídka Moniky Švec-Sybolové začne v 17 hodin v Karlovarské galerii umění. Přiblíží obraz Stmívání od Jakuba Šikandera a pojem náladové a symbolistní krajinomalby. Beauty party připravili od 17 do 19 hodin v Mariánsko-Lázeňském hotelu Hvězda. Návštěvnice čekají praktické ukázky, možnost vše si vyzkoušet na vlastní pleti a večer plný inspirace. Karlovarská hvězdárna zve od 18.18 na komentovanou prohlídku. Návštěvníci se mohou seznámit s historií objektu i současnou činností observatoře. Zajímavosti regionu vám přiblíží autorský pořad Magie karlovarské krajiny. A Muzeum Františkovy Lázně nabízí aktuálně výstavu s názvem Jak se cestovalo za císaře pána. Návštěvníci mohou uvidět a vidět například archivní cestovní doklady, kuriozity z dob rakouské monarchie i modely lodí nejen v lahvi. No u nás také můžete něco vidět. Pokud si zapnete kamery na našem webu vary.rozhlas.cz, tak nám vidíte do studia. No a nebo můžete mrknout na náš web a na náš program a přečíst si spoustu zajímavých článků a vidět i naše fotky z různých pořadů a právě teď hlavně slyšet naše vysílání. Bodláky ve vlasech, skupina Nezmaři, za malou chvíli třeba Miroš Birka nebo Petr Muk, Kamufláž, Karel Zich, Duran Duran. Tak vypadá následující playlist této hodiny. Příjemný poslech s rádiem vašeho

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky, které nestárnou.
1: Sním tajným

0: svém tajném snu vám zpíval Miroš Birka na Českém rozhlase Karlovy Vary. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl vůbec nejlepší recept podle poroty z roku 2021. Šlo o nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím od Tibora Novotného z Jarošova. Toto speciální dušené zelí mimochodem milovali už Lichtensteinové a vy se to všechno naučíte dělat s šéfkuchařem Jaroslavem Sapíkem. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou stále soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají tentokrát znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Ivan Vodochodský, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška, Josef Maršálek a právě také Jaroslav Sapík, který začal s přípravou nádivky do kachny. Tak pojďme na to.
1: Tu nádivku děláš jak, tedy nameleš nebo nastruháš játra?
2: Semelu játra, ale musí být játra zbavený tež. Blanek, všechno očištěný pěkně, slaninka. Dám do toho vajíčko, dám malinko šlačky, já mouku žádnou dám tam trochu sušeného mlíka, sůl, trošku bílého pepře, dochutním to koňáčkem.
1: To jenom zamícháš nebo to nějak teplně upravíš?
2: Ne, to zamíchám, já tím plním tu kachnu. Můžeme teda začít, že to jenom prosolíme ten vnitřek teď, a hezky dovnitř, aby všude, ten kmín taky. A pak ještě jedna věc, když máme takhle ty prsa, tak takhle prste palcem to hezky promasírovat.
1: Se opřeme, třeme jako z vrchu, jako bychom masírovali někomu záda, tak kachince takhle.
2: Někoho můžeš masírovat ze předu, protože když už potřebovat.
1: To je do jiného magazínu.
2: Prsa jako prsa, ale jedeme, ale to ono to má svůj význam, že to maso se jakoby uvolnilo, tak.
1: A teď máme připravenou tu naši nádivku, kterou jsme vám popsali.
2: Tak jdeme na to, budeme to plnit, jo?
1: Nakloníme kachnu.
2: A tu nádivku se snažíme co nejvíc dostat dozadu, že jo. A teď si jmeme sůl, lehce to prosolíme, nemoc už.
1: I s kmínem budeme takhle pracovat.
2: Takhle, hezky.
1: Máme pekáč, takový ten klasický, teď do ní dáváš sádlo?
2: Sádlo, takže já to tím vytřu.
1: Na to položíme tu naši kachnu.
2: A malinko ji podléme.
1: A dáme to pect, to odkryté, zakryté?
2: Teď dáme odkrytou takhle.
1: Na jak dlouho, na kolik stupňů?
2: My to tam máme na 180. Tak hodinku a půl a pak ji natřeme takovým potěrem ze soji a s medem, teda 1,5 lžice medu, 2 lžice sojové omáčky, ale kvalitní, a plus 2 lžice oleje. A budeme ji dělat 6.
1: Třeba ještě 1,5 až 2 hodiny a klidně na 3x při tom pečení se to může potírat.
2: No jo.
1: Pozor, začínáme dělat to naše legendární karamelizované zelí podle Lichtensteinů a na zelí potřebujeme
2: 3/4 kila cibule, hlávku větší červeného zelí, lžíce kmínu, sůl, 2 deci oleje, cukr.
1: 300 gramů aspoň.
2: 300 gramů. Vždycky přidáme mletou skořici a lžíci octa.
1: A první, co budeme dělat na pánvi nebo v rendlíku, je takzvaně olejový karamel, to znamená olej, do kterého nasypeme dost cukru, přivedeme to k varu a na mírném varu to vaříme vlastně, až to začne se barvit stejně jako klasický karamel s jinou tekutinou. Teprve pak do toho přijde ta nakrájená cibule s naší šalotkou.
2: A počítáme, jestli nám vlastně ta cibule vlastně skoro v tom rozvaří, jo?
1: Ona bude karamelizovat taky jako běžná cibulka normálně, ale teď navíc už v karamelu.
2: Tak, to je ono.
1: Potom teda až dosáhne té barvy, tak co?
2: Pak do toho dáme to zelí.
1: Nakrájené na nudličky.
2: Na nudličky. A hezky to mícháme, se to, až to úplně všechno změkne.
1: Ovšem, to je okamžik, který přijde po přidání toho zelí až třeba i po 3/4 hodině.
2: Tohle je luxusní recept. To se musí vzít, je to dobře vymýšlený, víš? Jelikož oni dlouhodobě taky žili na té Moravě, že nám pracovali, tak já myslím, že tam trošku víno, když to není, ale my ho tam dáme.
1: Kolik vína?
2: Deci, půl deci, to odvaříme, jo? A teď ještě si jmeme lehce z kořice a teď krásný vínej ocel, jo?
1: Dáme takovou žíci?
2: No, žíce stačí. A co na to může být špatně, řekněte mi někdo, ne? Tak. Všem doporučuji, vyzkoušejte to.
1: Byť, to je úplně láska na talíři.
2: Bomba.
1: Super.
2: Ne, je to v prvé řadě velmi dobrá kombinace. To se všechno k sobě hodí. Kachna, játrová nádivka a to zelí. Ideál. Děkuji a vařte. Naši posluchači, a musím říct, s Patrikem se mi dobře vaří, ale on je tvrdý kritik, takže někdy se u toho potímají.
0: Tak tuto lásku na talíře zvládnete určitě i vy a bez potu. Kachna je opravdu skvělá, jak plněná paštikou, tak je to zelí luxusní. Vylepšený recept mrkněte na nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím podle Jaroslava Sapíka. Na našem webu najdete úplně vše www.vary.rozhlas.cz, podívejte se tam, anebo na stránky www.pochoutkovýrok.cz, tam najdete také vše. Je tam samozřejmě i původní recept od Tibora Novotného z Jarošova a v neděli si připomeneme recept, který v roce 2022 vyhrál u vás posluchačů Pochoutkový rok na sladko. Půjde tentokrát o miletínské modlitbičky, které po svém upeče šéfkuchař Roman Paulus. Tak vařte s námi.
3: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
2: 3:45, pojďte s námi nakupovat a prodávat, je tu pro vás rozhlasová inzerce, připravená telefonní linka s číslem 221 55 37 37, k dispozici máte také e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Tak ještě jednou telefon 221 55 37 37, e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Mimochodem tyto kontakty můžete využívat také pro písničky pro vás a na vaše přání a v příští hodině na tomto čísle s námi můžete také i soutěžit. Teď tedy inzerovat, tak volejte do studia, pokud dnes potřebujete nabídnout v našem vysílání něco, co vám už neslouží a mohlo by se hodit někomu jinému, a nebo naopak scháníte něco, co se vám dlouhodobě nedaří sehnat třeba v kamenném obchodě a nebo se už nevyrábí. Tak 221 55 37 37, telefon do studia, já jsem připravená, tak volejte. A nebo pište na e-mailu studio.vary@rozhlas.cz a my za vás vaše inzeráty od pondělí do pátku v tomto čase moc rádi vyřídíme. Teď už někdo z vás se mnou na telefonu, hezký den.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Já bych chtěl prodat kovadlinu, výheň. A já vím, že se můžou inzerovat jenom tři věci, no a kovářský potřeby k tomu, jako kleště a já nevím, zápusky do kovadliny a takovýhle věci.
2: Mm-hmm. Tak teď váš telefon a místo, odkud voláte?
3: Hranice vaše.
2: Ano.
3: A je to 723, telefon.
2: Ano.
3: 059 298.
2: Tak já telefonu zopakuji. 723 059 298 a voláte z hranic u Aše.
3: Ano.
2: Děkujeme za nabídku. A...
3: není zač.
2: Naslyšenou. Na vysílání společně s námi je už další inzerent, nebo možná inzerentka, uslyšíme. Uvidíme, hezký den.
4: Dobrý den, paní redaktorko, prosím vás, měla bych k vám takovou prosbu. Prodává se sbírka známek z roku 1890, roku 1943, pak benzínovou sekačku a pak sazenice velkoplodých malin Robus na telefonním čísle. A ještě bych měla teda poptávku, jestli by to šlo, kdo by měl brutar, ne s kohoutkem, ale na zabíječky. Budeme zabíjet prasátka, tak bychom potřebovali takovej ten brutar, co prostě, já nevím, na kolik je to litrů. Na telefonním čísle 722 249 923, opakuji, 722 249 923. Kdo teda skončil jako s řeznictvím nebo tuto, tak kdo by měl tu výbavu, tak by nemohl nabídnout. Takže bych prodávala sbírku známek starých i z první republiky, dále benzínovou sekačku a sazenice malin a poptávka je na brutar. A ty známky, paní redaktorko, jsou z první republiky, ale jakby, jakoby váleční a tak, jo, z války, jak byla válka v Itálii. Tak se šlo přes Německo, Rakousko a tak. Takže opravdu je to pěkná sbírka.
2: Vášniví sběratelé určitě vědí. My vám děkujeme, ano, určitě za nabídku.
4: Já tomu moc nerozumím.
2: Já taky ne.
4: Známka bude stát 20 korun, jo?
2: Dobře,
4: pouze super. 20 korun.
2: Určitě super cena. Ještě vás poprosím jednou o váš kontakt.
4: Jo, 722 249 923.
2: Děkujeme.
4: Je to po pradědečkovi. Děkuji, nashledanou.
2: Krásný den, naslyšenou. 722 249 923. Tak určitě volejte. Pojďme na písničky. Za malou chvíli jsou to další zprávy s Lenkou Polákovou, no a po 15. hodině nás čeká dnešní host. Za malou chvíli vám povím, kdo.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovy Šrot, Republice ocel.

0: Michali, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: Tak ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Výstavba úseku dálnice D6 u Lubence nabírá zpoždění. V Karlovarském kraji v prvním čtvrtletí ubylo obyvatel, nejvíce na Chebsku. A zítra bude oblačno i zataženo, místy déšť, teploty do 24 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Dvoukilometrový úsek dálnice D6 u Lubence dokončí stavbaři později, než předpokládali. Původně měl být hotový v prosinci loňského roku. Kvůli potížím se zakládáním náspu silničáři termín otevření odsunuli na červen. Ani ten ale stavbaři nestihnou. Nové napojení silnice číslo 6 na obchvat Lubence by mělo motoristům začít sloužit v letních měsících, možná i později, říká oblastní ředitel ředitelství silnic a dálnic Lukáš Hnízděl.
2: Poměrně vysoký násyp konsolidoval déle, než se předpokládalo, a vlastně i tou konsolidací byly zasaženy částečně kanalizace, takže se vyhodnocují to, zdali ta kanalizace tam může zůstat nebo bude muset být přepracována. Posouvá se ten termín někdy na letní měsíce, možná na podzim.
0: V Karlovarském kraji v prvním čtvrtletí letošního roku ubylo 784 obyvatel. Úbytek způsobil vyšší počet zemřelých než narozených a také stěhování z kraje. V regionu žilo na konci března 291 243 lidí. Počet obyvatel trvale klesá, vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad. Úbytek obyvatel zaznamenali statistici ve všech třech okresech Karlovarského kraje. Nejvyšší byl na Chebsku. Maximální cena benzínu zítra klesne na 41 korun a 26 haléřů za litr. To je o 25 haléřů míň než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr nafty zaplatí řidiči maximálně 38 korun a 35 haléřů. Cena tak oproti dnešku klesne o 57 haléřů. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce června. Europoslanci schválili klíčovou část obchodní dohody se Spojenými státy. Zahrnuje zrušení dovozních cel na většinu amerického průmyslového a zemědělského zboží. Je to výsledek jednání Bruselu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který Evropské unii opakovaně hrozil zavedením vyšších cel.
3: Podle dohody by neměly úřady ve Spojených státech zavádět vyšší než 15% cla na evropské produkty. Pokud svou část dohody Washington nesplní, bude mít Evropská komise pravomoc reagovat. Návrh je taky umožní navýšit dovozní cla, pokud americké zboží v určitém odvětví zaplaví evropský trh. Návrh podpořili čeští europoslanci za ODS, Piráty i ANO. Potvrzuje jeho europoslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová.
4: 15% clo v této dohodě já považuji za velmi dobrý kompromis.
3: Smlouvu musí ještě finálně schválit členské státy. Rámcovou obchodní dohodu podepsali loni ve Skotsku předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a americký prezident Donald Trump. Ze Štrasburku Jiří Kordík, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští fotbalisté se připravují na druhý zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou nastoupí ve čtvrtek v Atlantě proti Jihoafrické republice. Teprve po druhé v historii mužských světových šampionátů bude utkání řídit žena, americká rozhodčí Tori Pensová. Reprezentační útočník Tomáš Chorý to příliš neřeší.
5: Ani nevím, jestli jsem zažil nějaký zápas, možná v lize si pískala dáma, fakt nevím, takže těžko říct, co od toho čekat, ale to je asi úplně jedno, kdo to píská. Musíme se fakt soustředit sami na sebe, protože nepřijeli jsme se sem jenom pobavit a kochat se Amerikou, ale chceme náš národ hrdě reprezentovat a doufám, že se nám to podaří a získáme ty vytoužené 3 body.
0: Duel s Jihoafrickou republikou začne ve čtvrtek v 18 hodin českého času. Počasí. Noci a zítra bude skoro zataženo až oblačno, ojediněle přehánky, nejnižší noční teploty 14 až 11 stupňů Celsia, nejvyšší denní teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia, povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a byl zátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Chebu v ulici Osvobození jsou z důvodu prací na inženýrských sítích zúžené jízdní pruhy.
1: Z Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Tak to byly další aktuální zprávy Českého rozhlasu Karlovy Vary, které vám dnes připravuje a přináší do vysílání Lenka Poláková. Je 15 hodin a 5 minut, pokračuje úterní dobré odpoledne dnes se Zlatou Kinskou a já vám za celý náš vysílací tým přeji příjemný poslech s rádiem vašeho kraje. S pojmem spáleniště se v Chebu setkáte ve dvou významech. Nejčastěji jde o nejstarší chebské panelové sídliště nebo o známý domov pro seniory spáleniště umístěný v této lokalitě. O něm si dnes budeme povídat s naším hostem, kterým bude už za malou chvíli Simona Hechtová, statutární zástupce příspěvkové organizace Domov pro seniory spáleniště v Chebu. V této hodině vám samozřejmě budeme také hrát, přinášet další regionální zajímavosti a také společně budeme soutěžit. Tak zůstaňte s námi, krásné odpoledne.
1: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: Václav Neckář a dobrá zpráva na Českém rozhlase Karlovy Vary. Zestárnout není umění, umění je tuto část života snést. Tak to kdysi řekl Johann Wolfgang Goethe. Stáří patří zkrátka k životu, co naděláme. Jak ho ale prožít aktivně a co nejlépe, a když to nejde, tak jak s tím naložit, tak na to nám může odpovědět náš dnešní host, kterým je už Simona Hechtová, statutární zástupce příspěvkové organizace Domov pro seniory Spáleniště v Chebu. Hezké odpoledne, vítejte.
1: Hezké odpoledne, děkuji za pozvání.
0: Představte nám na úvod vaší organizaci a tento domov pro seniory s názvem Spáleniště.
1: Tak už z toho, jak se ptáte, je jasné, že vás zaujal náš název, tak jako zaujme každého. Občané Chebu se vůbec nepodivují, protože pro ně je to naprosto samozřejmá věc a ani v tom ten pejorativní nádech necítí. Ovšem, když se představím jako statutární zástupce domova pro seniory Spáleniště kdekoliv jinde, tak se zděsí. A na tu samou otázku se mi zeptala jednou Petra Černocká, která u nás byla na představení a říká, jak jsme k tak hloupýmu názvu přišli. A tak jsem jí vysvětlovala, že vlastně po válce to bylo území, které bylo vypálené a na tom vypáleném území bylo vystavěno sídliště, které se jmenovalo Na Spáleništi. Sice jsme se taky mohli jmenovat Na Spáleniště, ale někdo nám dal název Spáleniště. A já jsem ze začátku chtěla ten název změnit. Ale právě Petra Černocká mě přivedla na myšlenku, že je to tak blbý, že si to všichni zapamatujou. A tak jsme si dali do loga Fénixe a jsme na to dneska hrdí.
0: Představte nám tady vaši organizaci. A co je to vlastně za domov?
1: Spáleniště je domov pro seniory. Je to krajská instituce a má kapacitu 68 klientů. Je to čistě domov pro seniory, tedy jsou zde nebo mohou zde žít osoby bez mentálního postižení, bez Alzheimera a jiné formy demence, protože jsme zařízení zcela otevřené. No, v podstatě poskytujeme službu seniorům od 60 let věku, kteří ztratili soběstačnost a tedy jsou odkázáni na pomoc druhé osoby. To ztratili soběstačnost znamená, že když to převedu na řeč, úřadu práce odpovídají třetímu a čtvrtému stupni příspěvku na péči. A to, že odpovídají, neznamená, že ho musí mít přiznaný. V podstatě stačí, když my vyhodnotíme, že opravdu ten člověk odpovídá takové míře závislosti třetího a čtvrtého stupně a během pobytu u nás se o ten příspěvek žádá a potom je zpětně vyplacen.
0: My o vás víme, že jste zastánkyní maximálně možného pobytu doma. Podle vašeho názoru a také letitých zkušeností, kdy už je vhodné uvažovat o zařízení domov pro seniory a na koho je možné se s těmi veškerými dotazy obrátit?
1: No, já jsem ten názor už za ty roky trochu změnila. Hned vysvětlím proč. Určitě by bylo optimální, aby každý člověk mohl co nejdéle zůstat doma ve svém domácím prostředí se svými blízkými nebo se svými zvířátky a svojí postelí, zařízením a tak, ale ne vždy je to možné. Bylo by to možné, kdyby fungovala dobře terénní síť pečovatelských služeb a pokryla celý Karlovarský kraj tak, aby prostě ten člověk mohl s tou terénní pečovatelskou službou, po případě jinými doplňkovými službami, zůstat co nejdéle doma. Za dobu, co pracuji v domově pro seniory Spáleniště, jsem trochu posunula ten názor někam jinam, protože jsem zjistila, že ten domov má i svoje pozitiva. A to odbourá osamělost, kterou dost často seniori, kteří žijí sami doma, trpí. Navazují nová přátelství, mají bohatý kulturní život a když se bavím s jejich rodinnými příslušníky, tak i ti mi potvrdí, že nemají tolik kultury a tolik zážitků jako jejich rodiče, kteří jsou v domově.
0: Jak vás poslouchám, tak si myslím, že i ten pocit toho bezpečí jim určitě dělá dobře. Jednak vidíte vrstevníky, kteří jsou na tom dost podobně často. A pokud mívají seniori zdravotní potíže, tak tím, že jsou neustále pod vaší kontrolou, tak vědí, že se mohou na někoho z vás obrátit a vy jim s tím pomáhat. Je to tak?
1: Ano, máte pravdu, ale zase existují seniori, kteří se bojí být doma, ale přitom nesplňují cílovou skupinu našich seniorů, ale bohužel to není důvod, abychom je mohli přijmout. Strach z pádu, osamocenost. Prostě musí tam být ta ztráta soběstačnosti o vlastní osobu a potřeba péče druhé osoby.
0: Řekněte, jakých chyb se lidé, ať už seniori nebo rodiny, dopouštějí při řešení právě této otázky do domova se pro seniory? Ano, ne, případně kdy, kam, jak?
1: Tak dnešní doba je jiná. Ona se změnila od minulosti. Dřív bylo běžné, že se děti starali o svoje rodiče až do konce. Dnes ta doba vypadá tak, že děti našich seniorů dlouho pracují a budou pracovat ještě déle. Jsou unavení, jsou víc nemocní, ta generace je víc nemocná a v podstatě nezbývá jim čas ani síla se o toho svého rodinného příslušníka mnohdy starat. Zároveň si i myslím, že to může pokazit i vztahy v rodině, kdy vlastně, když je u nás v domově ubytovaný senior, tak je asi lepší přenechat péči profesionálům a ta rodina by se měla setkávat v příjemnějších chvílích, jako třeba u kafička nebo někde v parku, na zahradě, než provádět tu hygienickou péči. Je to pro některé jako nepříjemné, nepředstavitelné a vlastně funguje tam i ten stud těch rodičů. Takže si myslím, že i to je velice důležité si uvědomit. No, v podstatě většinou rodina, když už nezvládne, anebo žádnou rodinu ten člověk nemá, tak nastane ta chvíle, kdy začne uvažovat o umístění nebo zařazení mezi žadatele do domova pro seniory, anebo to taky přijde ze dne na den, jste naprosto zdravá, v pořádku, dostanete mozkovou mrtvici a ze dne na den je z vás prostě naprosto nesoběstačný člověk, který potřebuje intenzivní pomoc.
0: Říká Simona Hechtová, statutární zástupce příspěvkové organizace Domov pro seniory Spáleniště v Chebu. Za malou chvíli si řekneme, jak to u vás vypadá a jak to probíhá.

0: S pojmem spáleniště se v Chebu setkáte ve dvou významech. Nejčastěji jde o nejstarší chebské panelové sídliště nebo o známý domov pro seniory spáleniště umístěný právě v této lokalitě. O něm si dnes povídáme s naším milým hostem, kterým je Simona Hechtová, statutární zástupce příspěvkové organizace Domov pro seniory spáleniště v Chebu. Řekněte, jak to u vás vypadá? Co všechno v domově máte za zázemí?
1: Tak, dobrý den ještě jednou. Zdravím. Představte si panelový dům o pěti patrech a k tomu přistavenou budovu administrativní část. Představa domova pro seniory, pro každého prostě jiná ta představa je. Ale představte si, že bydlíte v normálním paneláku, dostanete garzonku s vlastním sociálním zařízením, tu máte vybavenou, nábytkem nejdůležitějším dovybavit jenom drobnostma si můžete a dostanete zvoneček a kdykoliv potřebujete nebo se vám něco přihodí, tak na to tlačítko zmáčknete a k tomu bytu v paneláku máte vlastně 24-hodinovou péči. Pracovníků v přímé péči, takzvaných pečovatelek a 24-hodinovou službu zdravotní sestry. Takže vlastně...
0: Jestli jsem dobře počítala, tak ve vašem, řekněme, ve vašem paneláku,
1: ano.
0: Moc hezkým paneláku, máte pět pater a každé se jmenuje jinak a také dokonce máte i multifunkční kapli, je to tak?
1: Ano, ano, to nevím, jak jste to zjistila, ale je to pravda. My jsme totiž v roce 2023 procházeli obrovskou rozsáhlou rekonstrukcí administrativní části domova. V této části se nachází mnoho společných a společenských prostorů a některé jsme tam nově vytvořili. A vlastně v centru té budovy byla taková obrovská čtvercová chodba, která ničemu nesloužila, byla to taková transitní chodba jenom do kanceláří a my jsme dostali nápad a z té chodby jsme vytvořili pomocí obrazů, dlažby a dekorací iluzi chebského náměstí se špaličkem. Dali jsme tam kavárenské stolečky se židličkami a v podstatě jsme chtěli říct těm našim klientům, že když už oni nedojdou na to chebské náměstí, tak to náměstí přišlo k ním. A musím říct, že se to velmi osvědčilo, protože v dnešní době je to velmi oblíbené místo, kde se lidé scházejí s návštěvami nebo navzájem, hrajou tam karty, jiné společenské hry a prostě je to takové místo, které odpoledne hodně hučí.
0: Mě zaujaly i ty názvy.
1: Ano, první název dostala ulice k ředitelce a to ta se jmenuje Směroplatná. druhá ulice byla k tělocvičně, ke kapli a k sociálním pracovnicím. A náměstí jsme nazvali podle stavby vedoucího náměstí Jana Placka, protože to byla firma, která nám splnila všechny ty naše představy a sny. No a když už jsme měli náměstí pojmenované a ulice, tak jsme v těch ulicích pokračovali dál, že vlastně klienti se z těch ulic potom dostávají do těch svých ulic, kde bydlí a je to vlastně jednak součást jako... konceptu a myšlenky a jednak je to k lepší orientaci těch našich klientů. Takže máme opravdu různé ulice, máme Ledolamnou, Oceánskou, Amazonskou, Středozemní a tak. A je to odlišeno. Každá ulice má svoji barvu, název a obrazy s dekorací toho tématu. Vybírali jsme to podle toho, aby to bylo vždycky místo ze světa, které je pozitivní. Které můžeme odekorovat pozitivními obrazy, které přinášejí prostě hezký pocit, dobrou náladu. A kam už se třeba ty naši klienti nedostanou, tak aspoň tak.
0: Já třeba miluju moře a oceán, tak já bych chtěla asi tam do této ulice, která tímto směrem míří. Když bych se já třeba k vám chtěla dostat, nebo někdo z našich klientů v budoucnu, z našich posluchačů, tedy přesně řečeno. Máme šance, jak je to s pořadníkem?
1: My v podstatě žádný pořadník nemáme. A to je obrovský omyl, který se nám nedaří pořád vymítit v myslích lidí, protože seniori chodí třeba k lékaři a pan doktor řekne, paní Nováková, vám už je 90 let, vám už je 92, vy byste neměla zůstávat sama doma, podejte si tu žádost do domova, protože tam se čeká třeba několik let, než na vás přijde řada. A oni vlastně ty žádosti podávají a takzvaně jakože už stojí ve frontě na to místo. Jenomže to takhle vůbec nefunguje, to není vůbec žádná pravda a my musíme vždy jet na sociální šetření, podívat se na toho člověka, vyhodnotit jeho zdravotní stav. Zjistíme, že vlastně paní si to podala, nebo pán si to podali předčasně, protože jako až na ně dojde řada, takže my tu žádost musíme zase zprocesovat, musíme ji vyřadit a v podstatě vysvětlit těm lidem, že si ji mají podat, až opravdu to je potřeba. A pořadník nedodržujeme tak, jak přijdou žádosti, ale vždycky, když se uvolní místo v domově, tak vyhodnocujeme potřebnost a prostě nejvyšší potřebnost toho žadatele a toho upřednostníme. Takže můžete podat dneska žádost a můžete být ubytovaná třeba do týdne.
0: Řekněte, s jakými nejčastějšími zdravotními obtížemi nebo omezeními se u klientů setkáváte, jak s tím pracujete?
1: Velice často jsou to stavy po mozkových mrtvicích, tedy porucha hybnosti, takže mnoho našich klientů používá invalidní vozíčky. Jsou to vlastně nemoci, které se pojí se stářím, že jo? Takže srdeční onemocnění, cukrovka, v důsledku cukrovky nebo diabetu, abych řekla správně, další a další onemocnění. Takže vlastně dnešní seniori v podstatě neumírají zdraví. Většinou jsou to polymorbidní klienti, kteří mají mnoho onemocnění. Ale ještě bych chtěla dodat, že součet diagnóz nebo soupis diagnóz nemá vliv na příspěvek na péči. Vy můžete mít 10 diagnóz a když jste soběstačná, přesto nárok na příspěvek na péči nemáte, což si také lidé mnohdy pletou.
0: Já bych měla ještě spoustu otázek, ale pojďme to nechat na tu individuální komunikaci. Když by se někdo z našich posluchačů teď rozhodoval a právě řešil otázku, jestli ano, do domova pro seniory, může se na vás obrátit s dotazy, zeptat se, přijít se podívat a kde najde informace?
1: Určitě máme webové stránky, které chystáme úplně z brusu nové, úplně jiné, nové a myslím si, že se nám velmi povedly. Takže na webových stránkách najít kontakt na sociální pracovnice, zatelefonovat, zeptat se na cokoliv potřebujete a vždycky poskytneme poradenství a nebo poradíme, jak dál a co máte udělat.
0: Máte nějaký vzkaz na závěr pro naše posluchače? Chtěla byste našim seniorům něco říci? Máte něco na srdci? Nemusíte.
1: Aby se toho nebáli. Když přemýšlejí o tom, že by potřebovali tuhle službu, tak aby se nebáli, ať se tam jdou nejdřív podívat, aby věděli, do čeho jdou a aby neměli strach, že půjdou do nějakého ústavu nebo do nějakého zařízení, kde nějaký stanovený režim. V podstatě ke každému člověku přistupujeme individuálně podle jeho potřeb, přání, nálady. Takže on si může dál žít velmi kvalitní život. Možná mnohdy kvalitnější, než žil, když byl doma.
0: Říká Simona Hechtová, statutární zástupce příspěvkové organizace Domov pro seniory Spáleniště v Chebu. Já vám moc krát děkuji za rozhovor.
1: Já vám také děkuji.
0: No a budeme se těšit s vámi na slyšenou nebo na viděnou v Domově pro seniory. Hezký den.
1: Srdečně vás zvu.
2: Když si tě, dívko, představím, jak tam spíš,

0: Session.
1: Další etapa turistických výletů po Krušných horách je tady. Český rozhlas Karlovy Vary tento týden opět vyráží do stříbrné stopy. Startujeme v sobotu 20. června mezi 9. a 11. hodinou ve westernovém městečku ve Vysoké Peci. Trasa povede přes několik vrchů, Havraní, Vysoký, Chloupecký nebo Skalnatý. A jeden z účastníků od nás opět získá digitální rádio. Tak nezapomeňte, už tuto sobotu dopoledne. We'll be right back.

0: Karlovarští zastupitelé musí v letošním roce rozhodnout o budoucnosti zásobování města teplem. V současné době ho domácnosti lázeňského města odebírají především od společnosti Sokolovská uhelná přivaděčem z Vřesové u Sokolova. Stará karlovarská teplárna slouží v současné době jako záložní zdroj.
1: Modernizace takzvaného Vřesovodu, dálkového přivaděče tepla nebo rekonstrukce staré teplárny. To jsou podle aktuální studie společnosti Euroenergy dvě možnosti, jak v budoucnu zajistit teplo pro lázeňské město.
2: Z mýho pohledu jako v tomhle jako mnohem jednodušší ta varianta jakoby dvě, kdy ta Vřesová prostě je veliký průmyslový areál, lokalita je zatížená už teď.
1: Podle zpracovatele studie budoucího zásobování Karlových Varů teplem Tomáše Jíchy je pro lázeňské město finančně výhodnější rekonstruovat přivaděče z Vřesové. Ten patří lázeňskému městu, provozuje ho ale Sokolovská uhelná spadající do uskupení Suez Group. Předseda dozorčích rad Pavel Tomek k tomu říká.
3: V tuto chvíli celý ten systém je napočítáván pro město Chodov a pro město Karlovy Vary. Potom jsou samostatné vlastně linky, které jdou Minkýřov, Nové Sedlo. Vycházíme z toho, že nová role bude odpojená a samozřejmě dlouhodobě byl komunikován Nejdek, kde to nedává ekonomické rácio do budoucna vlastně zásobovat Vřesové.
1: Přivaděč tepla funguje desítky let. Po modernizaci by mohl na pomezí Karlovarska a Sokolovska fungovat dál.
3: Na této úrovni můj odhad bude něco do 30 tisíc domácností, bude ta karlovarská část, ta sokolovská někdy kolem 15-16 tisíc domácností.
1: Karlovy Vary by měly být zásadním odběratelem tepla z Vřesové i v následujících letech. Dohoda mezi městem a uskupením firem Suez Group ale stále není připravená. Rozhodnutí je přitom pro společnosti klíčové.
3: Pokud by se to odložilo, anebo Vary chtěli jít jinou cestou, tak tu chvíli samozřejmě nebudeme investovat do nových technologií, ať už se to týká biomasového kotle. Samozřejmě v tuto chvíli to zásadně ovlivní vůbec další pokračování ve strategii odpadového hospodářství, protože bychom neměli tu energetickou koncovku, možnost využít to teplo z odpadů pro dodávky do systému CZT.
1: Karlovarská primátorka Andrea Pfeffer-Ferklová z hnutí ANO nabízí stanovisko představitelů lázeňského města.
4: Základní požadavek města Karlovy Vary bude na to, aby jsme dopředu znali cenu tepla pro koncového zákazníka. To znamená nejenom na 5 let, ale prostě na dalekou budoucnost. No a budeme se bavit o tom, kdo a za čí peníze se rekonstruuje daný přivaděč. V září bychom rádi už schválili, kterou variantu zvolíme a měli na stole jasné výpočty, jak se bude cena tepla odvíjet do budoucích období.
1: Zastupitelé lázeňského města chtějí o dalším rozvoji teplofikací s těžaři a energetiky rozhodnout ještě letos. Z Karlových Varů Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Sokolovsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

Kdo má čas a chuť s námi soutěžit, tak volejte do studia 221 55 37 37, to je telefon a telefonní linka už je pro vás připravená. Tak volejte, já vám přečtu soutěžní otázku a také vám přečtu, o co dnes budeme soutěžit. V sobotu 20. června proběhne na louce pod hřištěm v Rudolci Březové u Sokolova už 14. ročník country folkového festivalu Rudolecký

0: kotlík. Od 14 hodin je připravený program pro děti a od 15 hodin postupně vystoupí kapely od Plotny Skok, Roháči nebo Kamelot, Tribut a my na tuto akci nabízíme 4 vstupenky. Tak kdo má rád tuto muziku, tak určitě volá do studia 221 55 37 37. Těším se na někoho z vás, kdo už je se mnou na telefonu. Hezký den.
1: Dobrý den,
0: kdo pak nám volá, odkud? Jiří ze Stráže, krásný den, moc vás zdravím. Tak, kontrolní otázka, zkouška poslechu, kdo vám zpíval těsně před soutěží?
1: Ježíš, to byla nějaká zpěvačka Helena Vondráčková.
0: Přesně tak, vy jste úplně skvělý posluchač a také výherce dnešní soutěže. 4 vstupenky jsou vaše, hodnota výhry je téměř 800 korun českých, tak si to užijte, protože pár korun českých ušetříte, aspoň budete mít na pivo. Tak si mějte hezky, naslyšenou.
1: Pivo nepiju, já si minerálku.
0: Tak si dáte něco jiného dobrého. Pozdravujte, hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.

0: Vaby Daněka Radůza na Českém rozhlase Karlovy Vary. Europarlament schválil zákaz nazývat bezmasé alternativy slovy typickými pro maso, tedy například steak, játra nebo kuře. Více ve zprávách uslyšíte s Lenkou Polákovou, která přinese i zprávy z regionu a také předpověď na zítřek, tak zůstaňte s námi. Za 4 minuty bude 16 hodin, po 16. hodině hned po informacích ze zpravodajství se můžete s námi bavit dnes s Marí Redkovou a Patrikem Rozehnalem. Teď ještě s těmi nejmenšími z nás. Já vám přeji hezký zbytek dne.
1: Kdysi lidé používali telegram. Co to bylo?
2: Načmarený papír.
3: Dopis. Telefon.
4: Takové, jak ťukáš a namluvíš tam něco.
5: Že se tam ťuká a dělají se tam písmenka.
6: Že se vytahuje papírky.
7: Že někdo něco napíše a ten papírek vyjede.
8: Papír, na kterém je něco napsat.
9: Starý dopis.
10: Pokreslený dopis. Telefon.
11: Televize. Věc, kde je dlouhá šňůra a na jedném konci je takový bluvítko a na druhém taky.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Skupina Sokolovská uhelná a SUAS Group přichází s řešením odpadů pro Karlovarský kraj. Za stavbu společného operačního střediska záchranářů zaplatí Karlovarský kraj téměř 550 milionů korun. VZP v loňském roce zaplatila přes miliardu korun za léčbu alkoholiků a zítra bude oblačno i zataženo, místy déšť, teploty až 24 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Nový projekt Odpady 2030 propojí moderní nakládání s odpady s výrobou tepla a elektřiny. Jak uvedla mluvčí Sokolovské uhelné Jana Pavlíková, jedná se o společný záměr skupiny Sokolovská uhelná a SUAS Group. Ve Vřesové by tak mělo vzniknout zařízení pro úpravu a energetické využití odpadů, které umožní recyklaci surovin a sníží množství materiálu ukládaného na skládky. Projekt zároveň zajistí stabilní a cenově dostupné dodávky tepla pro region. Výstavba je plánována na roky 2028 až 2031 ve spolupráci s městy, obcemi a strategickým partnerem. Cílem je podpořit energetickou soběstačnost a zároveň ochranu životního prostředí v Karlovarském kraji. V areálu krajského úřadu v Karlových Varech začne stavba společného operačního střediska záchranného systému. Práce potrvají asi 2 roky. Záměr spočívá zejména v tom, že se do jednoho místa soustředí operační střediska policie, záchranky, hasičů i městských strážníků. Za stavbu zaplatí kraj 549 milionů korun, říká krajský radní Erik Klimeš z Hnutí ANO.
2: To financování je kombinované, máme vícezdrojové financování, 350 milionů z Fondu pro spravedlivou transformaci a 100 milionů z IROPu. Zbytek platí Karlovarský kraj.
0: Za léčbu závislostí zaplatila loni Všeobecná zdravotní pojišťovna rekordní 1 miliardu a 650 milionů korun. Z toho víc než miliarda šla jen na léčbu alkoholismu. Podle VZP alkohol dál mezi návykovými látkami převládá. Kvůli poruchám způsobeným alkoholem se loni léčilo taky zhruba 1200 dětí. Za posledních 10 let se jejich počet skoro zdvojnásobil. VZP je největší zdravotní pojišťovna v Česku, je u ní přihlášených asi 60% populace. Europarlament schválil zákaz nazývat bezmasé alternativy slovy typickými pro maso, tedy například steak, játra nebo kuře. Poslanci opatření přijali jako součást nových pravidel, která mají posílit smluvní postavení zemědělců a přispět ke stabilizaci jejich příjmů. Zákaz se týká také masa vypěstovaného v laboratoři z buněk zvířat, pro které jiné označení než maso neexistuje. Nová legislativa maso definuje jako jedlé části zvířat.
1: Sport.
0: Tenistka Linda Nosková postoupila na turnaj v Berlíně do osmifinále. Mexičanku Zara Zuavovou porazila 6-1 a 6-4.
1: Počasí.
0: Zítra bude skoro zataženo až oblačno, ojediněle přehánky, nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Sokolově je kvůli stavebním pracem na silnici uzavřená část ulice Boženy Němcové.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Humoriáda. Vítejte u nás, je připraven i dnes host, se kterým se vždycky dobře povídá, a kdo ho dobře zná, tak si bude moci vysoutěžit opět jednu z našich knížek humoriádnické edice. Tak hezkou hodinu bez starostí, blbé nálady a s úsměvem přeje Patrik Rozehnal, dnes i Marušce Radkové, vítám.
4: Pěkný den všem.
3: A dodatečně všechno nejlepší k narozeninám.
4: Děkuji, děkuji.
3: To už víte, že asi kolem toho se otázka točit nebude, ale připravte se na to, že budeme chtít znát znalosti o Marušce Radkové.
1: Humoriáda.

0: Taky si to, Maruško, říkáš, že za všechno může čas?
1: No, je to pravda svým způsobem, jo, jo.
0: Co a jakým časem až kam půjdeme v historii, když si budeš vybírat první ukázku? Koho vybereš?
1: Moc ráda bych slyšela pana Jiřího Suchého. Legendu, neuvěřitelnou legendu, jsem moc ráda, že jsem měla možnost ho poznat. Je to úžasný člověk.
0: Lexikon bytostí tu máme, nejrůznější.
2: Balada, která bude následovat, nese název Bludička a mně v ní byla svěřena nikoliv bezvýznamná role mocný lesů pán. Já touto cestou všem, kteří se zasadili o to, abych zmíněnou roli dostal. Zvláště pak ředitelství divadla Semafor, to nejsilněji děkuji. A doufám, že odvedu výkon opravdu jakostní. V neposlední pak řadě chci zdůraznit, že se vynasnažím, aby mě kolektiv divadla nesklamal. A aby i nadále, i když nejsem na podobných rolích závislý, myslím jako existenčně, protože shodou okolností slavím dnes určité triumfy na poli vědeckém. Jo? Mám na mysli ku příkladu svůj vědecko-populární spis Lexikon pro zamilované, který vyjde v nakladatelství Československý spisovatel, že? Dále pak vědecko-populární spis Lexikon bytostí nadpřirozených, který zatím nevyjde, že? Protože je pouze v rukopise. Teď se dívám, že rukopis mám shodou okolností u sebe. A tak si říkám, že by možná bylo dobré, kdybychom si v něm zalistovali, protože balada Bludička se nadpřirozenými bytostmi přímo hemží. Přečtěme si třeba, co jsou to takové jezinky. Jezinky, lesní ženky, obyvatelky vlhkých jeskyň, zanedbané, tady v závorce uveden lišej a j. Méně cenné a mravně pokleslé. Lákají do svých slují lesní adjunkty a jiné zaměstnanci. V nouzi se spokojují i s nezletilými. Tady je uveden Smolíček Pacholíček. Nebo je tady heslo Trpaslík, drobný tvor s plnovousem. Budí dojem, že jde o maketu starce 1:10. Na jednu sněhurku jich připadá 7. Mnohdy bývá nesprávně označován slovem Trpajzlík, což je ve skutečnosti malý noční podnik.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Kdy naposledy si, Maruško, byla ve fázi, že jsi takhle musela o takových bytostech mluvit, někomu říkat pohádku nebo číst nebo tak? A ty teď budeš mít asi možnost.
1: No, ano. Už je to teda chvilka, co jsem četla vnukům, těm je 15 a 13, tak ti už jsou trošku jako z obliga, ti většinou s mobilem.
0: Ano, ty jako už se dívají na jiné žínky teď.
1: No a teď se těším, protože na dohled mám vlastně 3 od synovce, 2letýho chlapečka a pak mám od vnuček 3 nedělního sebíka.
0: Hezky.
1: A 8měsíční Amálku. Tak si chvilku počkám, ano, a těm budu číst určitě. Nebo vyprávět.
0: Si, že to bude ještě ta generace, která si nechá číst a no vyprávět, tak, že jim náhodou někdo nepustí z nějakého tabletu nebo něco animovaného.
1: Musím říct, že jako u nás celkem v rodině se od těch tady těch různých elektronických, správně, děkuji za to slovo, držíme dál, takže děti zatím tablet ne. Ty malé.
0: Co Večerníček z nostalgie? Někdy díváte, no, se, ty se ho uváděla.
1: Večerníček, já jsem měla teď oslavu a s kamarády, se kterým jezdíme na lyže, na kola, a hlavní jako gratulant mi vetknul na hlavu papírovou večerníčkovskou čepici. Ostatní měli taky. Pustili hudbu k Večerníčku a zpívali a přáli mi. A to bylo tak dojemný, že jsem úplně měla slzy na krajíčku.
0: Říká Maruška Redková, náš dnešní host. Vybrala si lexikon bytostí Jiřího Suchého. Můžeme v tom výčtu těch bytostí ještě pokračovat, budete-li chtít? A nebo přijde s příhodou s Blokem Polívkou Miroslav Donutil? V další ukázce to nabízím proti já jako variantu B. Ačko Jiří Suchý, Bčko Miroslav Donutil. Už víte tedy obsazení toho dnešního prvního souboje a stačí už jen volat nebo psát. Volat na číslo 731 800 900, posílat SMSky s heslem Humor Mezera A nebo B na číslo 90 011 04. Tak do toho.

0: historickém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: S Marií Redkovou vysíláme dnešní humoriádu, taky s vámi. Teď se dostáváte ke slovu, ještě máte šanci do éteru promluvit a dát hlas buď Jiřímu Suchému, nebo Miroslavu Donutilovi. 731 800 900, to je náš telefon sem do studia a komu ho zvedáme? Dobrý den, přeju.
4: Dobrý den, Braňo z Martina.
5: Dobrý den.
3: Zdravíme na Slovensko.
4: Hlasujem za Ačko.
5: Děkujeme.
4: A prajem vám pohodový zvyšok dňa.
5: I my vám.
3: Ať se vydaří úsměv na rty samozřejmě. Kdo další je tu? Dobrý den.
6: Aha.
3: Ano, jste to vy.
6: Dobrý den, zdravím vás oba, tady Eva Schodová a chtěla bych Ačko.
5: Děkujeme.
3: Jiří Suchý, další bod, moc děkujeme za hlasování. V tuto chvíli se přesouváme za někým dalším, kdo pak tam je?
7: Dobré odpoledne, Patriku, Standa Zemník. Vás zdraví, paní Redkovou.
5: Dobrý den.
7: Přeji taky všechno nejlepší, asi to bude k narozeninám.
5: Ano, už byli, ano, děkuju.
7: Ať se jí pořád daří.
5: Díky.
7: A chtěl bych taky Ačko.
3: Taky Ačko, taky Jiří Suchý.
7: Mějte se krásně.
3: Ano, i vy.
5: Díky.
3: Tak kdo to ještě pomůže rozhodnout? Dobrý den. Někdo tam je?
5: Haló,
3: možná překvapen, že se dovolal, ještě mu dáme šanci.
8: Ano, to jsem já.
3: To je dobře.
8: Zdravím Patriku, zdravím Marušku Redkovou.
5: Dobrý den.
3: A?
8: Přeju si Ačko.
3: Přejete si Ačko.
5: Děkujem.
3: Dobře, tak rozhodnu to, budeme pokračovat. Jiří Suchý vyhrává nad Miroslavem Donutilem, dál lexikon bytostí.
9: Dále zde máme heslo Víly, ale nezdržuju vás nějak. Víly, neobyčejně štíhlé a subtilní báje slovné bytosti vilných mravů. Své útlosti docelují hryzáním odtučňovací kůry. Nemají téměř pas, takže nemohou téměř vycestovat. Dále je zde heslo Ohnivý muž. Dle svědectví některých členek souboru, ohnivý muž se už dnes nevyskytuje. Kecaj. Naposledy se dostáváme až k heslu Bludička. Bludička je seskupení světelkujících bahenních plynů do tvaru děvčete. Zatímco v jiné formě unikají plyny pozornosti dřevorubců, tyto atraktivnější naopak vzbuzují jejich zvědavost a chtíč. Dřevorubce tento úkaz překvapuje, neboť jejich manželky většinou nesvětelkují a tak ochotně zavředávají do bahna. Díky bludičkám dochází k přirozenému etickému výběru. Dřevorubec, nepodlehající svodům, je nám zachován, zatímco dřevorubec nemrava hyne. Tento výběr má však svou stinnou stránku. Zapříčinuje kritický nedostatek dřevorubců. Humoriáda.
3: Když jsme u těch bludiček, zabloudila ty se někde, Maruško, někdy, ať už v lese, nebo na dovolené, ve městě někde, nebo jsi bloudící typ?
5: Ne. Moc ne, mám celkem vyvinutý orientační smysl.
3: Jakože zachráníš ty ostatní?
5: No tak jako vím, kterým směrem se dát a tak. Jo. Ale stalo se mi jednou na chalupě, kde to notoricky mám procourané, znám to tam, takže jsem se vydala a bylo to někdy o Vánocích nebo po Vánocích, bylo tak lehce nasněženo, jsem se vydala do vedlejší vesnice a pak jsem najednou vůbec nevěděla, kde jsem. A tak jsem si říkala, musím jít z kopce, to přijdu do vsi a slyšela jsem z dálky štěkat psy a to mě zachránilo, ale někdy ani člověk neví jak.
3: Jo, já jsem myslel, že kudy zpátky, to by pomohly ty stopy ve sněhu, mi možná pomohly.
5: To už ono bylo takový šero, to už moc nebylo vidět.
3: No a dnes, když vyrazíš někam na dovolenou, bereš si mapu, nastuduješ si to dopředu, používáš navigaci v telefonu, tam se dá i tu pěší verzi dá třeba, nebo spoléháš
5: používám
3: na ten svůj nos.
5: Používám navigaci v telefonu, ale manžel musí mít šustivou mapu. Aha. Takže šustivou. On to, no, musí mít papírovou mapu, a aby to viděl, z kraje až do konce.
3: Měřítko, aby si udělal.
5: Všechno to prostě, takže musí mít papírovou a já to jistím.
3: A jde se podle navigace manžela nebo tebe?
5: No, jednou se nám stalo, že manžel zabloudil a já ne.
3: No a my možná se teď tvého manžela trochu dotkneme, protože je tu soutěž.
5: Aha, ano.
3: Jednu z našich knížek, už jich máme pět v té edici humoriádnické, jsou to ty klukoviny Uršily Klukové, pak to byly Kulišárny Josefa Dvořáka, přišli na řadu Vylomeniny, Jiřího Krampola, Radovánky Nadí Konvalinkové a loni poslední. Prozatím tak to jsou děkovačky Libuše Švormové. Hraje se o jednu z knížek, vybírat si může ten, kdo správně odpoví za chvíli na telefonu, který je zatím zavřený, jak já říkám. 731 800 900, telefon, který uvolním za chvíli a ten, kdo se jako první dovolá, má šanci odpovídat na soutěžní otázku, kterou jsem trochu naznačil, ale ještě úplně neprozradil. Tak telefon už znáte, myslím si, že dost času na to, aby to číslo případně vyťukali i ti, co ho vůbec nikdy neslyšeli, tak uvolňuji telefonní linku a schválně, kdo byl ten první, nebo ta, Halo? Nevím. Dobrý den.
5: Ano, dobrý den.
10: Tady je Vladimír.
3: Vladimír odkud?
10: Z Prahy.
5: Dobrý den, Vladimíre.
3: Tak, Vladimíre.
10: Dobrý den.
3: Takový, dokonce jsem slyšel, že byl i test, tady se pochlubila na tom Maruška Redková, že k souvislosti s jejími narozeninami vyšel a měla 10 bodů z 10.
5: Je to pravda.
3: Tak nevím, jestli tam byla tato otázka, ale já to na vás zkusím. Můžu klást otázku?
10: Ano.
3: Jakého povolání je manžel Marie Redkové? Za A lékař nebo za B pekař?
10: Já jsem lékař.
3: Myslíte si, že lékař, Maruško?
5: Je to tak.
3: Když pekařem mohl by být?
5: Nemohl. Nemohl, ohřeje maximálně v mikrovlně.
3: Dobře, Vladimíre, no tak máte to právo si vybrat. Už jste přemýšlel, která knížka by vám udělala radost a měla by být výhrou?
10: No, tak pana Josefa Dvořáka.
3: Takže Kulišárny, dobře, udělá to Pepovi radost. Tak máte ji mít, vy nám ještě samozřejmě klasicky, jak říkáme, vždycky vydržte na telefonu, ať si zapíšeme adresu, ať víme, kam knížku poslat. Máte už i jinou, nebo tohle bude první z edice?
10: Tohle snad bude první, tohle bude první určitě.
3: Aha, takže pak rychle budete dokupovat i další. Ještě jsou k dostání přes stránky humoriada.cz. Vladimíre, děkujeme a gratulujeme. Jsme rádi, že jste se dovolala, že jste vyhrál taky, že můžeme dát výhru. Dějte se.
10: Děkuju.
3: Další otázka samozřejmě zase zítra. V pátek vždycky ještě boj o digitální rádio. To dáme někomu z těch, kdo vyhráli v daném týdnu. Na to nezapomeňte.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Vladimírovi ještě jednou velká gratulace a držím palce vám všem ostatním. V červnu probíhá ta soutěž. Až do konce června máte možnost vyhrávat jednu z pěti knížek. Teď má před sebou jiný seznam, ne knih, ale ukázek, ještě Maruška Rétková. Tak co vybereme teď?
2: Jsem moc ráda, že je v nabídce Marek Eben. Můj oblíbenec, vrstevník vlastně. Dobře jsem znala, vlastně ještě než se seznámili s ženou Markétou, tak jsem Markétu znala, jezdili jsme spolu tramvají. Kdysi dávno, jak já říkám, za starodávna. Tak jsem ráda, že Marek je v nabídce.
1: Dobře, tak si ho dopřejeme. On se asi možná teď dost soustředí třeba na ten filmový festival. Řekl bych, že to vedebo už se připravuje. A my si dáme ukázku z roku 1999 z Šance, nazvanou Velký kulový.
3: Pořad Šance je sice pořadem zábavným, ale já si myslím, že i v takovém pořadu by mělo být místo pro trochu hlubší ponor. A tak jsme se rozhodli, že vám dnes umožníme zážitek, který nebude ani z oblasti divadelní, ani z oblasti hudební, bude se jednat o zážitek z oblasti výtvarného umění. Budete svědky takové malé vernisáže. Já bych vás ale rád předem upozornil, že objekt, který máte právě před sebou, a který bude zanedlouho odhalen, je, a to zdůrazňuji, pouhou zmenšenou maketou toho, jak bude celé dílo vypadat ve skutečnosti. Je to dílo, které je určeno především pro náměstí, pro velká veřejná prostranství a pro sídlištní prostory, které, a to je nutno si připustit, ještě velice často působí prázdně a neutěšeně. Schází nám tady něco, na co by váš zrak s radostí pohleděl. A právě to něco teď máte před sebou. Jak vidíte, jedná se tady o velký kulový. Je to výsledek dlouholeté spolupráce architektů, urbanistů a výtvarníků, který bude znamenat naprostý přelom v tom, jak bude vypadat tvář našich měst v budoucnosti. Tam, kde ještě dneska váš zrak bezcílně bloudí a hledá, čeho by se zachytil, už zítra najde velký kulový. Přitom, přátelé, se tady nejedná o nějaké studené abstraktní umění, ale naopak o něco lidského, teplého, co každý z nás důvěrně zná, co je mu blízké. Říká se, že za vším je třeba vidět člověka. A za čím jej spíš uvidíte, než právě za velkým kulovým. Přátelé, já si ovšem troufám tvrdit, že toto je pouhý počátek nové éry, že přijde doba, kdy tuto pozoruhodnou věc budou vlastnit i jednotlivci. Možná, že ze začátku půjde jenom o takový menší kulový, ale vzhledem ke stále rostoucí životní úrovni jsem přesvědčen, že přijde čas, kdy budeme mít všichni velký kulový i doma.

0: A já bych vám k této perspektivě rád upřímně blahopřál. A nyní dovolte, abychom přikročili ke slavnostnímu odhalení. Poprosil bych váš potlesk.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: A velký kulový zmizel před očima
3: diváku. Umím si představit, jak velký kulový vypadalo. A zajímavý je, jak Markovi se změnil hlas trochu.
2: Ano.
3: Je, jako samozřejmě ten tembr tam člověk slyší, ale jako ten hlas je vyloženě...
2: No jo, tak pracuje.
3: Pár desítek let mladší.
2: Ano. Když se slyšíš ty v nějakých záznamech z dřívější doby, je tam taky rozdíl, vnímáš to?
3: Jo, vnímám. Jo. No, nedá se nic dělat. Člověk stárne po všech stránkách.
2: Ale tak říká si, že třeba hlas se tolik nemění. Nebo já si myslím, že ne tak rychle, jako by záš.
3: Ano,
2: třeba.
3: To je pravda. Ale... Při pohledu na mě to říkáš.
2: To jsem si zastavil. Obecně jsem myslel.
3: Ano, samozřejmě obecně.
2: Pokud někdo není kuřák třeba, nebo někdo, a taky jako jsou chlapi a byli muži a herci, kteří takhle v úvozovkách o svůj hlas pečovali, že prostě měli ten takový ten chlapácký hlas, tak někdy k tomu přispěly i ty cigarety nebo doutníčky.
3: To říkal tak, Miroslav Moravec.
2: Ano,
3: mnoho
2: ano.
3: Galonů whisky.
2: Ano, Jirka Bartoška taky.
3: Taky.
2: A podobně, ale tak tam se to třeba mění rychleji, ale myslím si, že ten hlas není zase takový, jako že by, no asi zpěváci by mohli vyprávět, když pak v pozdějším věku už některé pasáže třeba v těch výškách nevyspívají, nebo je to obtížné. Pouštíš ty si ty záznamy nějak svoje, nebo ne vůbec?
3: Teda
2: a máš
3: vůbec.
2: Nějakou audioteku nebo videoteku?
3: Nemám.
2: Nemáš ani schovaný
3: mám,
2: třeba?
3: Mám obálku takovou velkou, ve které mám staré fotky. A dneska zrovna mi dcera poslala fotku jednu moji starou, kterou jí do ordinace přinesla pacientka a...
2: Chtěla jí bylo,
3: ne, ale jako v upomínku, že dělala doma organizaci a že našla tuhle tu fotku a to teda, já jsem dceři psala, vidíš, jaký jsem byla hubená. Hubeňour, jako ty.
2: A teď ty jsi pořád hubená.
3: No, ale byla jsem daleko hubenější.
2: Daleko ne.
3: Jo.
2: Maruška Redková je náš host.
3: Už to nevyžehlíš.
2: Že jo.
3: Ne.
2: Marek Eber je ve hře, vážení. Má Ačko. A proti zkusím no, někoho silného, co se týká men a ukázek. Tak Jiřinu Bohdalovou, Vladimíra Dvořáka, můžu?
3: No, skvěle.
2: Dobře, tak to je varianta B. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Tak do toho, je to Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Jedeme dál s druhým soubojem, ještě nekončíme, šanci vám dáme, můžete se vyjádřit na telefonu 731 800 900 v Humoriádě, koho byste rádi slyšeli. Jestli jednu historku s mobilem a s fotografováním od Marka Ebena, a nebo scénku s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem. Takže ještě jednou 731 800 900 a zdraví vás Patrik Rozehnal a taky...
2: Marie Redková, dobrý den.
3: Dobrý odpoledne, tak jsem tam zase... Po druhý, pana Donutila jste mi nedali, nevyhrál.
2: No,
3: ale... Mirek ze Svitav.
1: A co vybíráte teď?
3: A teď bych dal zase Dvořáka s tou Bohdalovou, protože to Ačko, to je, když to čte, no, to mi to se mi moc nelíbí, no.
2: Dobře.
1: Dobře. Je to proto na výběr, ať si vyberete. Tak do další, dobrý den.
4: Hezké odpoledne, přeje Stanislava, posluchačka vaše, vám Patriku a srdečně zdravím paní Redkovou.
2: Já vás
4: strašně ráda.
2: Děkuju, a dobrý den.
4: Dobrý den, ráda vás poslouchá v nočním mikroforu.
2: Děkuju.
4: Přeji vám teda hodně zdraví, pohody a štěstí. A vybírám Patriku Bčko.
1: Dobře, naslyšenou, děkujeme moc. Kdo se teď přidá?
5: Dobrý den, tady Jarda, já vás zdravím a já bych si dal velký kulový.
2: Dobrý den.
1: To znamená, Marka Ebena, velké kulový skončil, ale chápu, hlas Ačko, zapisu a ještě někdo. Dobrý den.
4: Ano, dobrý den, zdravím pana Patrika i vašeho hosta, paní Redkovou.
2: Dobrý den.
4: Zdravím vás a prosila bych paní Bohdalovou.
1: Zapisuji bod a můžu už teď prozradit, že to vyhrála i s Vladimírem Dvořákem v tomhle druhém souboji. Bílá paní je to.
6: Přátelé, jak už patrně všichni víte ze zprávy Československé tiskové kanceláře, byla při hloubení nové trasy pražského metra v blízkosti křižovatky u Anděla objevena zajímavá kuriozita. Raziči zde narazili na bíle oděnou, chvílemi viditelnou a chvílemi neviditelnou ženu. Přivolaný expert v oboru pražských strašidel, profesor Švandrlík, vyslovil názor, že by mohlo jít o dosud neevidovanou bílou paní, a to buď tuzemskou nebo zahraniční. Zajeli jsme na místo s naším jednokamerovým vozem a spolu s odvážným jednokameramanem sestoupili pod zem, tedy do výkopu, abychom vám zprostředkovali tuto nevšední aktualitu. Chvíle napětí, že, milí přátelé, pokusím se o setkání třetího druhu. Bílá paní, jste tu? Sind Sie hier, weiße Frau?

0: bacha, abyste se mi nebáli.
1: Ne, my se nebojíme, my v televizi se nebojíme. To bysme jináč po některých programech ani nesměli mezi lidi.
0: Kuk.
1: Já...
0: Tak co? Jak se ti líbím, živáčku?
1: No, musím říct, pardon, vy máte vestavěný mikrofon, zřejmě. Musím říct, že vypadáte skutečně tedy...
0: No tak, na to, že mi za měsíc bude 611, vypadám pořád celkem příšerně.
1: Jo, to jo, ano, ano, to jo. Já bych měl první otázku. Naše diváky by zajímal váš původ.
0: Ano.
1: Zdali račte být bílá paní Rožmberská či Čachická?
0: Ale co tě nemá, chlapče? Já jsem z Malé strany.
1: Ach, tedy ano. Bílá paní Malostranská.
0: No.
1: To je výborné.
2: Tady zastavujeme ukázku, zdali ji dokončíme, bude na vás, až vám nabídneme ještě ukázku proti, abyste mohli přemýšlet. Tam ten pojem vestavěné mikrofony. Mě napadlo, s jakými mikrofony ty jsi se, Maruško, setkala v televizi? Jaké byly tehdy na začátku? Jaké jste měli v té hlasatelně? Byla to nějaká konstrukce jeřáb, nebo jste měli něco na stole položený mikrofon?
3: Ne, na stole jsme měli mikrofony, ale nemůžu říct, že by ty mikrofony prodělaly nějaký dramatický vývoj.
2: No pak jste asi měli takzvané klopáky, ne?
3: Nebo no, ale v hlasatelně ne.
2: Ne.
3: Tam byly mikrofony na štendrech, neboli na těch...
2: Na konstrukci,
3: správně, ale ty klopáky to jsme používali třeba při přímém přenosu nebo tak, ano. Když jsme se pohybovali.
2: Ale
3: jinak byly fix. Ano,
2: jo,
3: na
2: jo.
3: Pevné.
2: Celou tu dobu.
3: Ano.
2: Přišlo pak i čtecí zařízení, všechno,
3: ale
2: mikrofony pořád stejné.
3: Mnohem později,
2: ano.
3: Mikrofony stejné, takže na stejném místě ty jsem nevnímala, že by skutečně
2: a prošlo. A zapli ti někdy mikrofon dřív než kameru? Že bys třeba byla slyšet a něco řekla, co jsi neměla?
3: Ne, to říct nemůžu. Jenom někdy se stalo, že prostě to světlo tam sice zhaslo, ale přišla jsem vedle do režie a tam byla pořád ta židle, ze které jsem vstala. Takže jako to se stávalo zvlášť, když se třeba zkoušela.
2: Ale byla jsi oblečená celá?
3: To jsem byla.
2: Nebylo vidět, jak se zvedáš a třeba...
3: No, nahoře blůza, dole otrhaný džíny, ano.
2: Vzpomíná Maruška Redková. Vy nám teď vyberte to pokračování. Tak dokončíme tuhle scénku, dopřejeme si ještě bílou paní Malostranskou nebo jakoukoliv jinou, anebo nám Zdeněk Izer sehraje scénku s Tinou Pletánkovou Autobusák na záchytce. To je varianta B. Vybíráte na telefonním čísle 731 800 900 na SMS-kovém 90 011 04 a samozřejmě humor mezera A nebo B, tedy posílejte co by textovkaři. A pozor, to poslední ukázka, pak už budeme jenom připomínat, že soutěžíme v červnu a nezapomeňte poslouchat i v pátek, tak ale teď máte šanci ještě si vybrat tu poslední ukázku v pořadu nazvaném Humoriáda.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: A rovnou vítáme dalšího hlasujícího. Stále v Humoriádě vybíráme poslední ukázku buď s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem, nebo se Zdeňkem Izerem a Tinou Pletánkovou. Kdo tam je teď? Dobrý
2: Takže
1: den.
2: Takže tady pejskař a hadrovej panák na hraní pro svého psa.
1: A co vybíráte? Ačko nebo Bčko? Co
2: Zdravím
1: jste?
2: Paní Marušku a Patrika a vybírám, kdo pak to je tam?
1: Bohdalová, Dvořák nebo Izera Pletánková?
2: No, tak si dáme, budeme pokračovat.
1: Dobře, děkuji. Tak jo, zapsáno. Dobrý den dalšímu.
3: Ano, dobrý den, pozdravuju všechny a prosila bych pana Izera, děkuju.
4: Děkuji.
1: Děkujeme za ten hlas pro něj, předáváme slovo dalšímu. Kdo volá, hlasuje?
5: Z Prahy 8, zdravím vás, Patriku, i paní Marušku.
4: Dobrý den.
5: Jak jste se tam bavili o té technice, podívejte se na kotvu přívozu, je paní Redková?
4: Ano. Ano, je to
5: malinko
4: tak.
5: Malinko je to tam uhezčený, ale jinak takhle to v tom blázinci my, protože já tam ještě taky v pořád dělám v televizi, fungujem.
1: Dobře. A co vybíráte?
5: Pondělí, sobota a tím pádem ozvučená bílá paní.
1: Dobře, děkuji. Je to tak, bude, je tady.
6: Slečna.
7: A, bílá slečna, malostranská.
6: Já jsem se ještě nevdala.
7: Nevdala, ano. No tak za 611 jste taky nemala.
6: Oni mi tedy kdysi nabízeli, namlouvali, víte, jednoho rytíře.
7: Ano.
6: Ano, nějakého Krištofa ze Špíny. Ano, ale on to byl rytíř bez hlavy.
7: Ale, ano.
6: Pak jsem měla taky známost s jedním upírem. A taky nám to neklapalo.
7: Ne.
6: Já jsem na bílý a on byl jenom červený.
7: No jo, no tak jistě.
6: Jo, pak jsem se ještě zapletla s jedním vodníkem z Čertovky.
7: No, tak. Co?
6: Ten mi ale chudák utonul.
7: Ale vodník, to je divný.
6: No, on neutonul ve vodě.
7: Jo, tak.
6: On se dostal při povodní na magistrát a tam se utopil ve vyhláškách. Hmm. Ale byl to sexy hastrman.
7: Sexy.
6: No, no, no. Tomu nekapala voda ze šosu jako těm vodníčkům od Lady, kde pak. Jemu ta voda přímo crčela ze šosu jako z fontány. My mu taky říkali sprayboy.
7: To je velmi, ano, velmi historicky vtipné, bych řekl. Já bych měl další dotaz.
6: Prosím.
7: Prosím vás, strašíte zde v tomto rajonu pouze toliko, anebo taky děláte zájezdy?
6: Ne, já se ti přiznám, hochu, já už nestraším.
7: Ale?
6: Ne, já jsem to probila ve Strašnicích, v Hrdlořezích, na Proseku, já jsem se neprosadila.
7: Ale co pak to?
6: No, no tak, ono toho nějak po Praze straší moc.
7: Jo.
6: Divoký skládky, nekrytý jímky, nenadálý no. Obíštky, nečekaný díry, že...
7: Ano, já bych se zeptal...
6: Telefonní tak, budky bez já, oken, přeplněný popelnice.
7: To stačí, já bych
6: popelnice.
7: Se zeptal takhle. Neskusila jste, dámo, třeba postrašit někoho zodpovědného?
6: Jednoho z Prahy 1. Šel zřejmě ze schůze.
7: Jak jste to poznala?
6: Byla z ní cítit minerál. A já jsem... Já jsem na něj vybafla zpoza rohu a zkuhrám, jak dlouho tady bude ještě strašit tohle pitomý lešení.
7: Jo.
6: No.
7: A co on na to?
6: A on mi odpověděl, hleďte, soudružko bílá.
7: Jo.
6: Tyhle problémy přece nebudeme řešit na ulici.
7: No jistě.
6: Ostatně věřte mi, nevím, kde mi hlava stojí. No.
8: A já jsem vykřikla, Krištofe, má první lásko.
6: Vím, že jsem se spletla. Zase, samozřejmě, on hlavu měl. On o ní akorát nevěděl. Ale pak jsem se musela rychle zhmotnit, protože on mě chtěl nechat zjistit, že lítám po ulici v noční košili.
7: No,
6: ale hochu,
7: no.
6: To lešení je tam furt.
7: Ano, já no. Ne, že bych vás chtěl nějak ovlivňovat, ale já si myslím, že by vám bylo lépe někde mimo Prahu. Třeba ve Staré Tvrzi, ne, tam se daleko
6: no, a co takhle u vás v televizi? Ale tam asi o ducha nestojíte.
7: Ale jo, jo, to jo, ale televizní diváci vám nějak nemají... Duchy v lásce.
6: Aha.
7: Televizní diváci jsou ano. Na duchy přímo alergičtí. A my v televizi, my si držíme za drahý peníze vlastní strašidlo.
6: Vlastní? Ano.
7: Říkáme mu Silvestr.
6: Neznám.
7: No, já nicméně vám děkuji za rozhovor. Náš čas, jak my odborně říkáme, vypršel.
6: Není za nic.
7: Ale je za nic, je za nic.
6: Přijď zase. Ale no, nejsem.
7: Ne.
6: Tady už mě nenajdeš. Já to chci zkusit v Brně.
7: Ale?
6: Na té strojírenské výstavě, víš?
7: Ano.
6: Tak čau.
7: Čau.
1: Humoriáda. I my se loučíme, Patrik Rozena, Maruška Radková, děkuju.
4: Já děkuju a všechno dobré přeju.
1: Mějte se krásně.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
3: Představitelé Karlovarského kraje se chtějí sejít se zástupci ministerstva obrany kvůli převodu letiště. V Aši budou lidé vybírat vítězné projekty v rámci participativního rozpočtu. Vládní zmocněnkyně pro romské záležitosti rezignovala, nesouhlasí s přesunem agendy z úřadu vlády na ministerstvo. A zítra bude oblačno až zataženo, místy déšť, teploty do 24 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Představitelé Karlovarského kraje se chtějí ve druhé polovině týdne sejít se zástupci ministerstva obrany. Diskutovat s nimi chtějí o převodu Karlovarského letiště z vlastnictví kraje do vlastnictví českého státu. Podle náměstka hejtmana Martina Hurejčíka z hnutí ANO tím pokračuje záměr, který v květnu oznámil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. S případným převodem terminálu na stát a českou armádu už souhlasili taky krajští zastupitelé, potvrdil Martin Hurejčík.
4: Zastupitelé Karlovarského kraje odsouhlasili pokračování jednání o převodu letiště na stát, respektive na ministerstvo obrany, a vlastně základ toho jednání z body, které chceme, aby byly zachovány, jako je civilní provoz letiště, status mezinárodního letiště, aby jsme měli vlastně vliv na samotné civilní fungování letiště.
3: Do letošního ročníku participativního rozpočtu v Aši na Chebsku obyvatelé přihlásili dva projekty. Jedná se o rekonstrukci věžních hodin na základní škole v Kamenné ulici a zřízení legálních parkovacích míst v ulicích Příbramská a Mikulášská v blízkosti kostela. V současné době bude radnice posuzovat, jestli oba nápady splňují podmínky rozpočtu. Od 1. července pak budou obyvatelé hlasovat o vítězném návrhu. Jak potvrdilo vedení radnice, projekt nesmí přesáhnout částku 300 tisíc korun. Vládní zmocněnkyně pro záležitosti Romů Lucie Fuková rezignovala. Českému rozhlasu potvrdila, že už rozhodnutí oznámila premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO. Fuková nesouhlasí s přesunem romské agendy z úřadu vlády pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Řekla, že výsledné nastavení jí neumožňuje funkci efektivně vykonávat. Dodala, že má taky odlišný pohled na další koordinování záležitostí Romů. Lucie Fuková byla ve funkci necelé 4 roky.
5: Lidé by se při cestách do zahraničí měli registrovat v systému DROST. Po zkušenostech s letošními náročnými repatriacemi po vypuknutí krize na Blízkém východě, kdy si někteří turisté stěžovali, že systém nefunguje, do něj přibyly některé nové funkce. Informace by třeba měli automaticky dostávat všichni, kteří se v destinaci zdrží déle, než původně plánovali, popisuje Pavel Pešek, ředitel konzulárního odboru ministerstva zahraničí.
6: To by měla opravdu řešit již vytvořená mimořádná sekce, která se bude oživovat pro ty lidi v tom regionu v případě mimořádné krize. Nebudou tam jenom informace o repatriačních letech, můžou tam mít samozřejmě i další a další informace, které jsou užitečné.
5: Do turistických lokalit se i letos chystají taky čeští policisté. Budou sloužit ve společných hlídkách se svými kolegy v Chorvatsku a Bulharsku. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
3: Jak bylo řečeno, ministerstvo zahraničí i letos posílí konzulární služby v oblíbených turistických destinacích. Týká se to hlavně Chorvatska, Bulharska nebo Řecka. Zástupci resortu o tom informovali spolu s asociacemi cestovních kanceláří. Sport. Tenista Jakub Menčík vypadl na turnaj v Londýně v prvním kole. Český reprezentant prohrál s Francouzem Adrianem Manarinem 1-2 na sety. Počasí. Zítra bude skoro zataženo až oblačno, ojediněle přehánky. Nejvyšší den teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Chodově na Karlovarsku je uzavřený most na silnici 3. třídy číslo 1812.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: A pohodový čas, který trávíte ve společnosti Českého rozhlasu Karlovy Vary, je 17 hodin 4 minuty a v tenhle okamžik začíná úterní den v kraji. A tady jsou dnešní témata. Budou mít Karlovy Vary svého zástupce na příštích letních olympijských hrách? Nejen na tento dotaz nám odpoví ředitel sportovní události KV City Triathlon už v téhle hodině. 50 let vede kinčperské včelaře, desítky let učí nové zájemce a celý život obdivuje píly včel. Poslechněte si příběh Jiřího Štamberga v dalším díle našeho seriálu Naši seniori. Jak vypadá život v domově pro seniory a spáleniště v Chebu? Kolik klientů zde nachází svůj druhý domov a jaké služby jim zařízení nabízí? To se dozvíte také už za malou chvíli. No a těšili jste se do školy? Děti a žáci z Toužimské určitě ano. Aspoň tak zní podtitul dnešního jubilea, která je základní a mateřská škola Toužim slaví. To vše a mnohem víc v dnešním dni v kraji, tak příjemný poslech.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Dobré odpoledne a David Forst.

si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Horní Slavkov na Sokolovsku vybírá firmu, která bude od února příštího roku městu dodávat teplo. Předpokládaná hodnota zakázky přesahuje 1 miliardu korun. Jak říká nezávislý starosta Alexandr Terek, o vítězi nerozhodne jen nabídková cena.
2: Kritérií je tam opravdu mnoho. Rychlost odstranění, poruchy, aby samozřejmě konečný uživatel nebyl dlouho bez tepla.
1: Nový kontrakt má platit do roku 2041. Zastupitelé Karlových Varů dnes rozhodovali o podobě pravidel pro přidělování nových nájemních bytů. Pravidla vznikají v souvislosti s přestavbou někdejší ubytovny Uvalská na nájemní bydlení. Kritéria budou zohledňovat i profese žadatelů nebo jejich sociální problémy. V Ostrově na Karlovarsku vybrali firmu pro výstavbu biatlonového areálu. Součástí centra bude vzduchová střelnice, asfaltový okruh, zázemí pro sportovce nebo workoutový kout. Jaká je konečná cena areálu, říká nezávislý starosta Pavel Čekan, zvolený za hnutí místní.
3: Podařilo se nám vysoutěžit cenu zhruba o 20% nižší, to znamená, že vítězná cena byla někde 9 milionů 200 tisíc korun.
1: CHEP vybuduje zahradu u objektu v Dragounské ulici číslo popisné 12. Jedná se o budovu, ve které sídlí sociální služby a právě klientům prostory, kde by mohli trávit čas, chyběly. Práce za 4 miliony korun skončí letos v létě. Triatlonistům začala sezóna a kvalifikace na olympijské hry v Los Angeles. Více informací o tom, co závodníky čeká a kdo má šanci na nominaci, se dozvíte krátce před 17:45. A základní škola a mateřská škola Toužim slaví 60 let od svého založení. Jak probíhaly přípravy na tuto slavnost, nám přiblíží naše regionální stopařka po 17:30.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Západočeský triatlon slaví úspěchy. Zájem o tenhle náročný sport zvedá i tradiční podzimní závod v lázeňském městě KV City Triatlon. Jak probíhá nejen příprava na tuhle významnou sportovní akci, ale i na nadcházející olympijské hry, vysvětloval ředitel KV City Triatlonu Vladimír Malý. V karlovarském studiu ho vyspovídala moderátorka Jitka Brošková.
1: Českým triatlonovým reprezentantům začala kvalifikace na olympijské hry v Los Angeles. Potrvá 2 roky a česká reprezentace by tam ráda postavila také štafetu. K vrcholům jejich letošní sezóny bude patřit zářijový závod seriálu Mistrovství světa v Karlových Varech. A my jsme právě teď ve spojení s ředitelem karlovarského závodu Vladimírem Malým. Jaký program teď čeká české reprezentanty v triatlonu v nejbližších týdnech?
2: Závodníci se už nyní přesouvají do francouzského Quickborne v Bretani, kde je první závod smíšený štafet a zároveň jednotlivců. V létě pak přijdou na řadu závody v Londýně, v Hamburku a zároveň v té olympijské kvalifikace závodníci musí ladit i strategii, kdy musí řešit zároveň své body do individuálního závodu, ale tak, aby se sešli i na těch závodech a vyjížděli do olympijské kvalifikace pro týmové štafety.
1: Mají Karlovy Vary současné reprezentaci své zástupce, kteří můžou pomýšlet na účast na olympijských hrách?
2: Mají přímo rodačku, tím jsme světový unikát, protože jsme 60-tisícové město v tom okruhu závodů mistrovství světa, které jsou většinou ve světových metropolích, tak málo kdo má svého rodáka na startu. My máme Heidi Juránkovou, která je velkým příslibem právě i pro olympijskou kvalifikaci a příští olympijské hry, její 23, takže já věřím, že 2 nebo 3 olympijské cykly budou mít Karlovy Vary svého rodáka na okruhu.
1: Zářijový závod série mistrovství světa triatlonu v Karlových Varech se blíží. Na čem teď pořadatelský tým pracuje?
2: Je to práce na všech frontách. Je to od kampaně, od natáčení videí pro letní kampaň. Letos rozjíždíme i projekt spolupráce se školami, takže oslovujeme školy tak, abychom zapojili děti jednak do aktivního fandění i případného závodního soutěžení. To je pro nás novinka. Zároveň je sudý rok, kdy ten samý víkend, co City Triathlon proběhne, i Festival světla. Takže koordinujeme to tak, aby návštěvníci obou těchto akcí si obě akce mohli užít absolutně naplno. A jsou tam další standardní procesy, které nikdo nevidí, ale jsou to uzavírky směrem k bezpečnosti, jednání s policií, tak, aby akce bezchybně proběhla.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Naši seniori.
1: V seriálu Naši seniori představujeme osobnosti Karlovarského kraje, které ani ve vyšším věku nestrácejí svoji energii a inspirují své okolí. Dnes vás pozveme do Kinčperku nad Ohří za mužem, který zasvětil celý svůj život včelám. Jiří Štamberg oslavil 80. a už 50 let stojí v čele místních včelařů.
2: Když Jiří Štamberg vypráví o včelách, je jasné, že nejde jen o koníček. Včelařství ho provází prakticky od narození.
3: Ke včelařství jsem se dostal od malička. Otec včelařil, takže jsem začínal od začátku. Pamatuju, že otec mě říkal, že v jednom roce mě píchnul žihadlo, že jsem chodil do úlu, škrabal tam klacíkem, tak jestli nejsem alergický, nebyl jsem, no a postupně jsem v tom dostal zálibu a věnuju se tomu teda celý život.
2: Jiří Štamberg se z Kožlan na Plzeňsku do Kinčperka nad Ohří přestěhoval s rodiči v 50. letech. K opravdovému včelaření se dostal po vojně.
3: Po vojně, když jsem přišel, tak jsem od otce už převzal veškerá včelstva. Tehdy pamatuju, jich bylo 12, tak tam jsem začínal už včelařit. No, navýšilo se to postupně, dvě maringotky jsem koupil na 20 včelstev, jsem kočoval s nima k řepce do lesa a až jsem se dostal na 55 včelstev.
2: Včely ho okouzlili natolik, že jim zůstal věrný celý život.
3: No, okouzlili mě svojí pílí, když člověk získal poznatky postupně o nich, co jsou schopni udělat v tom svým krátkém životě, který mají, tak co udělají.
2: Za více než 60 let u včel zažil obrovské změny.
3: Pamatuju, že ostrý, to byla včela tmavá, že hodně píchali, bodali, že člověk tam chodil jak zakuklený v rukavicích, že se jinak s nima nedalo k ním přiblížit. No teďko včelstva, kraňky, mám mírný včelstva, že chodím k ním v krátkých rukávách. V létě, když jsem se mohl koupat v Ohři, tak jsem šel od vody k ním takhle do včelstva, že sekačkou sekám před nima nebo kosou a včely jsou klidný, neublíží.
2: Přestože sám přiznává, že žihadel dostal za život nespočet, chuť předávat zkušenosti ho neopustila. Včelařství vyučuje více než 35 let a pomohl mnoha začínajícím včelařům. Vedle práce se včelami organizoval odborné zájezdy, včelařské plesy i kurzy pečení medového cukroví. 50 let vede Kinčperskou organizaci Českého svazu včelařů. Dnes už kvůli zdraví počet včelstev výrazně omezil. Přesto si chvíle u úlu nenechá vzít.
3: Radost mi dělá, když si můžu před nima sednout a pozorovat ten cvrkot, který je na letáku, jak se točí, jak neúnavně lítají a když vidíte tu včelku, jak má na nožičkách obalený pil, pozorovat je, jak to je nejhezčí, co člověk může dělat, ale na to se měl vždycky málo času.
2: A kdyby se mohl rozhodnout znovu?
3: Znova bych se do nich dal. To je zážitek na celý život můj byl a láska k tomu.
2: Včely Jiřího Štamberga naučili píly, trpělivosti a pokoře. Hodnotám, které, jak sám říká, celý život předával dál. Z Kinčperku nad Ohří na Sokolovsku Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Naši seniori. Ty další nominujte na webových stránkách Karlovarského kraje.

0: Český rozhlas Karlovy Vary vám hraje do úterní podvečerní pohody. Tohle byla Natalie Imbruglia a písnička Torn. Velká vzpomínka na 90. léta, alespoň v rámci popové muziky. Dohráváme v čase 17 hodin a 31 minut a vy stále posloucháte s Davidem Forstem Den v kraji. Stáří nemusí znamenat nutně samotu. V domově pro seniory spáleniště v Chebu se snaží vytvářet prostředí, kde se klienti cítí bezpečně a doma. Jaká je každodenní práce personálu a co seniory nejvíce těší, na to se zeptala v našem vysílání moderátorka Zlata Kinská, ředitelky sociálního zařízení Simony Hechtové.
1: Představte nám na úvod vaší organizaci a tento domov pro seniory s názvem Spáleniště.
2: Tak už z toho, jak se ptáte, je jasné, že vás zaujal náš název, tak jako zaujme každého. Občané Chebu se vůbec nepodivují, protože pro ně je to naprosto samozřejmá věc a ani v tom ten pejorativní nádech necítí. Ovšem, když se představím jako statutární zástupce domova pro seniory Spáleniště kdekoliv jinde, tak se zděsí. A na tu samou otázku se mi zeptala jednou Petra Černocká. A tak jsem jí vysvětlovala, že po válce to bylo území, které bylo vypálené a na tom vypáleném území bylo vystavěno sídliště, které se jmenovalo Na Spáleništi. Já jsem ze začátku chtěla ten název změnit, ale právě Petra Černocká mě přivedla na myšlenku, že je to tak blbý, že si to všichni zapamatujou.
1: Co je to vlastně za domov?
2: Domov pro seniory, je to krajská instituce a má kapacitu 68 klientů. Mohou zde žít osoby bez mentálního postižení, bez Alzheimera a jiné formy demence, protože jsme zařízení zcela otevřené. Poskytujeme službu seniorům od 60 let věku, kteří ztratili soběstačnost a tedy jsou odkázáni na pomoc druhé osoby.
1: Kdy už je vhodné uvažovat o zařízení domov pro seniory? A na koho je možné se obrátit?
2: Určitě by bylo optimální, aby každý člověk mohl co nejdéle zůstat doma ve svém domácím prostředí se svými blízkými nebo se svými zvířátky, ale ne vždy je to možné. Bylo by to možné, kdyby fungovala dobře terénní síť pečovatelských služeb a pokryla celý Karlovarský kraj. A ten domov má i svoje pozitiva. Odbourá osamělost, kterou dost často seniori navazují nová přátelství, mají bohatý kulturní život.
1: A pokud mívají seniori zdravotní potíže, tak tím, že jsou neustále pod vaší kontrolou, tak vědí, že se mohou na někoho z vás obrátit a vy jim s tím pomáhat. Je to tak?
2: Ano, máte pravdu. Je asi lepší přenechat péči profesionálům.
1: Jak to u vás vypadá? Co všechno v domově máte za zázemí?
2: Představte si panelový dům o 5 patrech a k tomu přistavenou budovu administrativní část. Dostanete garzonku s vlastním sociálním zařízením, tu máte vybavenou, dostanete zvoneček a kdykoliv potřebujete nebo se vám něco přihodí, tak na to tlačítko zmáčknete a k tomu bytu v paneláku máte vlastně 24-hodinovou péči pečovatelek a 24-hodinovou službu zdravotní sestry.
3: Den v kraji. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Historie základní a mateřské školy v Toužimi se začala psát už v září roku 1966, kdy byla založena jako zvláštní se 13 žáky. V roce 1995 byla zřízena mateřská škola a areál se postupně zaměřil na vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Nyní působí pod názvem Základní škola a mateřská škola Toužim. A právě do tohoto školského zařízení se dnes vydala naše regionální stopařka Eva Jandáková, kterou zdravím a přeji hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Evo, proč jsi se vydala právě do toužimské školy?
2: Jak už bylo řečeno, základní škola a mateřská škola Toužim slaví 60 let od svého založení. Přípravy na velkolepou zahradní slavnost s názvem Proč bychom se netěšili, aneb hraje a zpívá celá škola, probíhaly několik měsíců. Do programu se zapojili žáci i učitelé, kteří si sami ušili kostýmy, vytvořili kulisy, zdramatizovali text, nacvičili tance nebo malovali obrazy. Návštěvníci si tak užili nejen vystoupení dětí z mateřské školy, ale hlavně operu Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta. Proběhla také výstava a aukce obrazů, které vytvořili sami žáci školy.
1: Evo, program to byl jistě pestrý a také bohatý. Je tahle škola něčím specifická?
2: Žáci se vyučují ve třídách základní školy a základní školy speciální. Jsou tu tedy třídy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, například s mentálním postižením, s poruchou autistického spektra, se závažnými poruchami učení a podobně. Kromě 57 žáků základní a speciální školy je zde také 27 dětí v mateřské škole Domeček. Tady se klade důraz na volný pohyb a také proto tu byl v loňském roce vystavěno víceúčelové dětské hřiště.
1: Je ještě něco, Evo, čím se tahle škola může pochlubit?
2: Ano, loni před Vánoci byla zprovozněna zimní zahrada pro děti ze školní družiny. Škola je také zapojena do projektu KIVA, tedy programu, který podporuje boj se šikanou. Dává dětem poznat pocit bezpečí a nabízí řešení různých problémů bez násilí.
1: Děkujeme za informace. S Toužimi se nám přihlásila naše regionální stopařka Eva Jandáková. Evo, díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: počasí.
1: A v tuhle chvíli v našem vysílání Josef Cink z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni, a to z toho důvodu, že je ten nejvyšší a správný čas na to, aby jsme se dozvěděli, jaké bude počasí dnes večer, v noci a zítra. Tak Pepo, hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Pojďme tedy na noc a dnešní večer.
2: Tak čeká nás počasí s převažující velkou oblačností. Zpočátku se bude ještě vyskytovat na většině území Karlovarského kraje občasný dešť nebo přehánky. Ta četnost srážek by se během první poloviny noci měla snižovat a v té druhé by se pak srážky měly objevovat už jen ojedinělé. No a ranní minima zítra 14 až 11. Na horách ten interval teplot bude 10 až 7. No a vítr ten povane v noci pouze slabý západní až jihozápadní do 4 metrů za sekundu.
1: Já musím, Pepo, potvrdit vaše slova. Tady z okna našeho studia se teď Karlovými Vary přehnala velmi silná dešťová přehánka. Tak jak bude zítra? Bude to podobné jako dnes, lépe, hůře? Jak to vidíte?
2: Tak srážek by mělo být významně méně. Zítřejší den nám přinese počasí, ale opět převažující především tou zvětšenou oblačností. Sluníčko se objeví jen v menších pauzách a více pak až podvečer. V průběhu dne se pak ještě objeví nějaká ta ojedinělá kapka v podobě ojedinělé přehánky. Přehánky by pak měly ale na večer ustat a od západu pak bude docházet i k ubývání oblačnosti. No a nejvyšší denní teploty ty zítra vystoupí odpoledne na 21 až 24 stupňům, takže teploty relativně příjemné. No a v tisíci metrech na horách tam naměříme hodnoty kolem 17. No a vítr ten povane zpočátku opět slabý, během

0: dne pak přechodně zesílí, a to až na mírný západní se rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Aktuální předpověď počasí a s ní ve vysílání Dne v kraji Josef Cink. Pepo, díky, mějte se krásně a naslyšenou.
0: Hezký večer, naslyšenou.

0: anketa, která oceňuje aktivní a výjimečné osobnosti z našeho okolí. Znáte člověka, který i ve vyšším věku rozdává energii, pomáhá druhým, věnuje se komunitě, kultuře, sportu nebo je jednoduše inspirací pro ostatní? Krajský úřad Karlovarského kraje a Český rozhlas Karlovy Vary právě takové hledá. Navrhněte svého kandidáta a dejte mu příležitost získat titul Senior roku. Své favority můžete nominovat do konce července přes formulář na webových stránkách Karlovarského kraje. Děkujeme, že pomáháte ocenit ty, kteří jsou pro své okolí stále velkým přínosem.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Karlovy Vary chtějí v září rozhodnout o budoucím zdroji tepla. Jáchymov na Karlovarsku připravuje stavbu nové hasičské zbrojnice. Postup vlády při změně financování médií veřejné služby není podle prezidenta Petra Pavla šťastný. A zítra bude oblačno i zataženo, místy déšť, teploty až 24 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Karlovy Vary se chtějí v září definitivně rozhodnout, zda budou i nadále odebírat teplo z Vresové od Sokolovské uhelné, nebo vybudují vlastní zdroj. Jak na zastupitelstvu shrnul jednatel poradenské firmy Euroenergy Tomáš Jícha, podle odborné studie vychází ekonomicky výhodněji pokračování spolupráce, které vyžaduje nižší investice a nabízí nižší cenu tepla. Město si však před konečným rozhodnutím vyžádalo podrobné informace o cenotvorbě a budoucích podmínkách dodávek. Sokolovská uhelná zároveň upozorňuje, že potřebuje znát rozhodnutí co nejdříve, jinak nebude po roce 2029 investovat do nových zdrojů ve Vřesové. Jáchymov na Karlovarsku připravuje projekt na stavbu nové hasičské zbrojnice. Postavit ji chce pár metrů od současné stanice hasičů v centru města na ulici Dukelských hrdinů. Radnice už pozemek koupila od soukromého vlastníka a má k dispozici i územní studii lokality. Na místě staré hasičské zbrojnice vznikne nová parkovací plocha, která pomůže nedostatku míst v centru města. Pokračuje nezávislý starosta František Holý.
5: To zázemí opravdu neodpovídá těm standardům, ta technika moderní má trošku jiný parametry, takže my chceme, aby jsme měli opravdu moderní jednotku s moderním vybavením a s moderní hasičskou zbrojnicí.
4: Prezident Petr Pavel nevidí důvod pro změnu ve financování České televize a Českého rozhlasu. Řekl to během návštěvy Vysočiny. Dosavadní systém rozhlasových a televizních poplatků podle Pavla funguje. Dodal, že neslyšel žádné zdůvodnění nebo analýzu, proč by bylo potřeba převést financování obou médií pod stát.
6: Jestliže někdo řekne, že chce zbavit občany nutnosti platit a vyplatili všichni za něco, co třeba ani nesledují, no tak teď to bude platit opravdu všichni, protože to, když to půjde ze státního rozpočtu, tak se to týká všech těch, kteří sledují, nesledují a dokonce i těch, kteří nesledují žádná média.
4: Pavel taky zkritizoval přesun agent lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády na ministerstva. Jde podle něj o meziresortní problematiku, která potřebuje koordinaci. Slovák podezřelý z otravy sklenic s dětskou výživou a vydírání výrobce HIP zůstává v Rakousku ve vazbě. Soud v Einstatu ji prodloužil do poloviny srpna. Úřady muže zadrželi na začátku května. Policie u něj našla jed na krysy, který byl podle rozboru podobný tomu, jaký byl použit k otravě sklenice s výživou zajištěné v Rakousku. Množství toxinu ve výživě by podle znalců život neohrozilo, mohlo by ale způsobit zdravotní potíže. Sklenice se kromě Rakouska objevily taky na Slovensku a v Česku. Muž všechna obvinění odmítá.
3: Počasí.
4: Noci a zítra bude skoro zataženo až oblačno, ojediněle přehánky, večer ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 14 až 11, na horách 10 až 7 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povene slabý, během dne postupně mírný západní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno místy mírně nepříznivé, jinak dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: V obci Děpoltovice na Karlovarsku je z důvodu stavebních prací uzavřená část místní silnice 3. třídy 2204.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary.

Vážení posluchači, letní počasí láká k výletům a stejně tak to bude s naším dnešním dílem pořadu Muziky muziky, u kterého vás vítá Věra Kestřánková. Naše země je krásná a nabízí spoustu zajímavých míst ke zhlédnutí, ať už jsou to hrady, zámky, hory, technické i kulturní památky nebo malebná příroda. Mezi nejkrásnější místa u nás patří jistě Šumava a o ní si zahrajeme píseň od Josefa Tumse Večerní Šumavou.

Další píseň, kterou si zahrajeme, je slavná Přerovanka od Ladislava Kubeše staršího s textem sester z Kovajsových. Zpívá se v ní: Ten hanácký kraj, úrodný je ráj. Haná je etnografická oblast na střední Moravě mezi městy Vyškov, Holešov a Litovel. Jde o významnou zemědělskou oblast známou vysokou úrodností, kroji a lidovými zvyky. Za zmínku také stojí jistě specifická hanáčtina. Například žoužel je souborný název pro plazy, obojživelníky a všelijakou havěť, čaramura je strašidlo, crkánek je deštíček, darmovy pivo je pivo zdarma a harafica je opilost.

Další píseň nás zavede na Slovácko, které se nachází na jihovýchodě Moravy. Tradičním centrem Slovácka je Uherské Hradiště. Významnými městy jsou Hodonín, Břeclav, Kyjov, Uherský Brod, Strážnice a Bzenec. Mezi kulturní poklady této oblasti patří jízda králů, lidové písně tzv. Chudců, z nichž se postupem času vyvinuly dechovky, no a samozřejmě výroba vína a pálenky, která je zde doložena po staletí. Píseň Slovácký kraj od Antonína Perničky nám zahraje Stříbrňanka.

Slyšeli jsme polku O moravské zemi od Jiřího Vrány a Vladimíra Salčáka. Písní opěvujících krásu Moravy je nepočítaně a jistě si je Morava zaslouží. My se ale zase přiblížíme do Čech a budeme tentokrát chválit Vysočinu, která leží na pomezí Čech a Moravy. Významnými městy jsou Jihlava, Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Pelhřimov a také krásná historická města Telč a Třebíč, která jsou zapsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Píseň Krajem Vysočiny napsal Ada Doško a rodák z Vysočiny textař Jaroslav Hájek. Zahraje nám její telčská

Krásných míst je v České republice nepočítaně a my jsme dnes navštívili pouze jejich zlomek. Jeden kraj bychom ale vynechat rozhodně neměli, a to jsou jižní Čechy. Je to region proslulý svou přírodou, stovkami rybníků a bohatou historií a kulturou. Mezi perly tohoto kraje patří samozřejmě České Budějovice, Český Krumlov, Třeboň, Jindřichův Hradec, Tábor, Písek, Hluboká nad Vltavou a další. Ráda bych také zmínila vesnici Holašovice, která je unikátní se svým souborem budov ve stylu selského baroka ze 70. let 19. století a je zapsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Tradičně se zde konají v červenci selské slavnosti, mimo jiné se spoustou dechové hudby. Taktéž zajímavou akcí je pravidelné provedení opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany v podání souboru opery Jihočeského divadla v těchto krásných historických kulisách. Naše toulky Českou republikou dnes zakončíme skladbou Jihočeské vesnice a zahraje nám ji Veselka. Pro dnešek se s vámi loučí Věra Kestřánková.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, špalíček lidových písní.
2: Dobrý večer, milí posluchači. Staré české pranostiky praví, že na svatého Víta celou noc svítá, nebo na svatého Víta hlava líhá a u zadnice svítá. Předznamenávají tak blížící se nejdelší den a nejkratší noc, tedy letní slunovrat. Je však třeba připomenout, že jde o rčení vzniklá dávno před zavedením gregoriánského kalendáře a výroční den mučednické smrti svatého Víta od slunovratu v současné době dělí celý týden. Začíná špalíček lidových písní dnes se Zdeňkem Vejvodou. Přeji vám příjemný poslech.

zazněly svatojánské popěvky v podání Hradišťanu a sboru Bambíny di Praga, dnešní špalíček ale věnujeme svatému Vítu. Světec a mučedník svatý Vít je uctíván od raných dob křesťanství, ale jeho životní příběh známe jen z legend. V nich je popisován jako zázračný chlapec, kterého nedokázali od křesťanské víry nikdo a nic odvrátit. V jinožském věku podstoupil mučednickou smrt, údajně roku 304, možná v Římě, možná na Sicílii. Kult svatého Víta se začal šířit na základě legendy o jeho životě kolem roku 600. Výčet patronátů a škála ochranných funkcí světce Víta jsou široké. Byl vzýván o pomoc proti některým nemocem, například padoucnici a poruše hybnosti, zvané tanec svatého Víta, dále proti psotníku, ušním a očním chorobám. Platil za ochránce mládeže, mnohých řemesel a zaměstnání, například hostinských, lékárníků, herců, sládků a kovářů a také vodních pramenů. Je přímluvcem za dobrou sedbu, sklizeň a dokonce za časné vstávání.

ramenní kost svatého Víta. To byl před rokem 929 impuls k výstavbě rotundy, později zasvěcené svatým Vítu, Vojtěchu a Václavovi, předchůdce dnešní svatovítské katedrály. Vít se stal českým zemským patronem a patronem Prahy. Nejčastěji je zobrazován jako dítě nebo mladík s palmovou ratolestí, knihou, kotlem, chlebem či orlem. Od 15. století přistupuje k jeho atributům kohout, interpretovaný jako symbol bdělosti.

Konrádyho dudáckou muzikou zpíval Jiří Kapic. Svatovícké kaple poblíž vodních pramenů s léčivými účinky byly v minulosti oblíbenými poutními místy, u nás například v Habří na Českobudějovicku či v Sinutci na Žatecku. Nejvýznamnější pouť o svátku svatého Víta je u nás v Jemnici na Vysočině. Pouť ke středověkému kostelu nad městem je součástí slavnosti zvané Barchan. Patří k ní běh 4 běžců o prapor z tkaniny zvané Barchan, údajně nejstarší běžecký závod v českých zemích, doložený od roku 1700.

1913. Na počátku 19. století byl v duchu národně emancipačních snah jemnických vlastenců běh dán do souvislosti s údajným pobytem královny Elišky Přemyslovny v Jemnici v roce 1213 a později se k poutní slavnosti připojil kostýmovaný průvod královského páru Elišky a Jana Lucemburského. Pověst totiž praví, že královna odměnila prvního posla od krále štůčkem drahé látky, druhému dala šátek, třetímu punčochy a pro čtvrtého měla věnec.

plzeňským lidovým souborem zpíval Václav Švík a před ním s muzikou bohemikou Lubomír Vraspír. Běžecký závod v Jemnici o svátku svatého Víta, o kterém už byla řeč, je jedinečným dokladem historických městských zábav. Známe je z 15. až 18. století i z dalších míst. Podle raně novověkých dokladů v Tovačově na Hané obstarávali měšťané jako ceny pro běžce vykrmeného vola 6 loktů tkaniny barchanu a 6 loktů plátna. Samozřejmostí byl již tehdy účastnický poplatek. Závody byly jednou z atrakcí Tovačovského jarmarku a lákaly davy návštěvníků. Ve Vratislavi ve Slezsku běhaly o závod dokonce svobodné ženy, a to u příležitosti střelecké slavnosti. Vítězka získala kožich, druhá v pořadí čepici, třetí rukávník, čtvrtá střevíce a pátá punčochy.

kapelou Úsměv zpívali Věra Rosypalová a Vladimír Šik. V historických soutěživých zábavách k poctě svatého Víta, o kterých byla v dnešním Špalíčku řeč, lze sledovat podobu původně středověké městské a řemeslnické kultury u příležitosti posvícení a výročních trhů. Se svatovítskou ochranou proti duševním chorobám, zvláště psotníku u dětí, souvisely také obětní dary v podobě černých kuřat, které lidé nosili do kostelů svatého Víta, zejména v Rakousku a Bavorsku. Oběť kuřete měla posedlost démonem, jak si lidé nemoc vykládali, vztáhnout na sebe. Milí přátelé, ve jménu svatého Víta se střeste démonů. Dnešní Špalíček končí, děkuji za vaši pozornost a přeji vám pěkný večer. Brzy naslyšenou se těší Zdeněk Vejvoda.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Státní podnik LOM Praha je připravený převzít karlovarské letiště. Klienti sociálních služeb v Dragonské ulici v Chebu budou mít k dispozici zahradu. Policie obvinila skupinu provozovatelů taxislužeb za rozsáhlé krácení daní. A zítra bude oblačno i zataženo, místy déšť, teploty až 24 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Státní společnost LOM Praha je připravená převzít správu letiště v Karlových Varech. Krajští zastupitelé včera schválili záměr převodu letiště do majetku státu a nově by ho měla využívat armáda. Převod by se měl uskutečnit do konce letošního roku. Podle předchozího vyjádření ministra obrany Jaromíra Zuny za SPD by jeho správu zajišťovala právě státní společnost LOM Praha. Její ředitel Jiří Protiva k tomu dnes řekl.
2: V návaznosti na požadavek rezortu obrany, respektive armády České republiky, je státní podnik LOM Praha připraven k provozování letiště Karlovy Vary. Tento požadavek vychází ze skutečnosti, že státní podnik je již provozovatelem dvou letišť, a to v Přerově a v Plzni-Líních.
0: CHEP vybuduje zahradu u objektu v Dragonské ulici číslo popisné 12. Jedná se o budovu, ve které sídlí sociální služby, a právě klientům prostory, kde by mohli trávit čas, chyběly. Práce za 4 miliony korun skončí letos v létě, říká místostarosta Pavel Pagáč.
3: Jsme se rozhodli k revitalizaci této zahrady právě především pro klienty tohoto zařízení. Součástí stavby bude výstavba chodníčků, zeleně a různých herních prvků právě pro klienty, aby tam mohli právě především v letním období trávit čas.
0: Policie stíhá 10 lidí za krácení DPH při provozování taxislužby. Podle Jiřího Žežulky z generálního finančního ředitelství skupina způsobila státu škodu za zhruba 300 milionů korun. Mezi 10 obviněnými jsou kromě dvou Čechů také občané Uzbekistánu, Kazachstánu a Ukrajiny. V případě prokázání viny jim hrozí až 13 let ve vězení. Britské ministerstvo obrany vyšetřuje zprávu o tom, že ruská fregata plující v Lamaňském průlivu vypálila varovné výstřely na civilní jachtu. Informuje o tom agentura Reuters. Incident se stal asi 30 kilometrů jižně od britských břehů, mimo teritoriální vody. Oběti ani škody na civilních plavidlech registrovaném v Británii nejsou hlášeny. V neděli se britské síly v Lamaňském průlivu zmocnily tankeru z ruské stínové flotily.
1: Sport.
0: Výškař Jan Štefela obsadil na zlaté tretře v Ostravě druhé místo. Díky lepšímu zápisu ho předčil Erik Portillo z Mexika. Oba zdolali.
1: Počasí.
0: Zítra bude skoro zataženo až oblačno, ojedinělé přehánky, nejvyšší denní teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia, povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech je z důvodu rekonstrukce plynovodu zúžená vozovka v ulici Fričova, Jáchymovská a Krušnohorská. Český rozhlas Karlovy Vary přeje všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Chci vám poděkovat. Dobrý den, paní magistro.
2: Dobrý den.
1: S velkým nebo s malým V na začátku toho vám?
2: Vzhledem k tomu, že si to říkáme, tak je to asi úplně jedno.
1: No, ale kdybych to chtěl napsat.
2: Kdybyste mi to chtěl napsat, tak záleží, jestli to píšete do dopisu. Zkrátka v rámci korespondence, tam máme pravopisné pravidlo, že k vyjádření úcty tomu, komu píšeme, ať už mu děkujeme nebo nadáváme, píšeme velké V.
1: A co když mám v úctě nějaký kolektiv, taky velké V? Píšu vám psaní, milí seniori v domově důchodců.
2: Je to jedno, když oslovujete více lidí a zase se na ně obracíte, vyjadřujete jim nějakou úctu, chcete zdůraznit, že mluvíte k ním, naprosto konkrétnímu kolektivu, tak zase napíšeme velké V.
1: Dobře, takže teď jsme vyvrátili takové pravidlo, které koluje a někdo ho považuje za správné, že když je to množné číslo, že je to malé V, když je to jednotné číslo, tedy vám jako jedné osobě, tak je to velké V. Takhle to tedy není, jde tam o vážení. A nejde o kilogramy, ale o váženost toho člověka.
2: No, je to otázka stylistická. Není to takhle jednoduché, že by se to dělilo mluvnicky na jednotné a množné číslo. Jde skutečně o vyjádření úcty v rámci nějakého stylistického útvaru.
1: Takže, asi ti vynadám. Tam moc úcta není, takže malé té, ale chci ti popřát k narozeninám velké té.
2: Pokud to bude obojí ten útvar stylistický, tak je možné tam samozřejmě v obojích případech to pravidlo uplatnit a to velké té dát.
1: Asi ti zakroutím krkem, ale tam by to velké té vypadalo divně.
2: No ale patřilo by tam, pokud by to byl skutečně. Pokud byste to psal.
1: I kdyby šlo to kroucení krkem tedy.
2: No oslovujete koho si a měl byste tam
1: dobře.
2: Ten styl dodržet. Velké V v osloveních proniklo, to je otázka těch posledních 20 let, kdy se nám trošku tady změnily typy textů veřejných, proniklo do různých reklamních textů, kde se oslovují zákazníci. Ale zpravidla nejde o tento typ vyjádření, o jakém jsme teď mluvili, takže když se například někde objeví nápis u nás vám změříme váš zrak, jednak to váš tam nepatří a jednak není důvod psát velké V.
1: No ale mají je v úctě ty firmy, ty zákazníky. Není to tak osobní, jak by to mělo být tedy prostě?
2: Je to snaha samozřejmě vyvolat dojem, že je to přímé oslovení konkrétního člověka, ale není to tak zamýšleno. Můžeme to považovat částečně za druh persvaze nebo manipulace.
1: Tak vám děkuji. Škoda, že to nelze slovy říct, to velké V.
2: No to je jediné štěstí, ještě abychom v mluvení museli umět velká a malá písmena.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, proč je ledovec uvnitř modrý? Čerstvě napadaná sněhová závěj modrá není. Modrá není ani kostka ledu v drinku. Proč tedy icebergy, obrovské kusy sladkovodního ledu, které se odlomily z ledovce a plují v moři, září modře? Modrá barva ledovce není výsledkem pigmentu, ale fascinující souhrou vysokého tlaku a optiky. Zatímco čerstvý sníh je bílý kvůli rozptylu světla v milionech vzduchových bublinek, hluboko v ledovci probíhá proces, který tyto bublinky nemilosrdně vytlačuje. Pod vahou stovek metrů ledu dochází k tak silnému stlačení, že se led stává extrémně hustým a krystalicky čistým, zcela bez vzduchu. Ledovcový masiv je jako obrovský filtr. Když do takové masy pronikne sluneční světlo, molekuly vody začnou selektivně pohlcovat červenou a žlutou část spektra. Modrá barva má však jinou vlnovou délku, která ledem prochází mnohem snáze nebo se odráží zpět. Čím je led starší a čím méně vzduchu obsahuje, tím je jeho modř sytější.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Dozněla kapela Kale a je s vámi Romava Keren. Publikace Gestapo, velitelský sbor tajné státní policie v protektorátu Čechy a Morava, přibližuje fungování gestapa i osudy jeho příslušníků po druhé světové válce. Knihu vydali v roce 2024 historici Jan Zimmer a Jan Weisgeber. Autoři se zaměřili na 207 příslušníků a velitelů gestapa, převážně říšských Němců, kteří působili v českých zemích v letech 1939 až 1945. Jejich poválečné osudy byly různé. Někteří stanuli před soudem a byli odsouzeni a jiní byli během 50. let propuštěni a vrátili se k běžnému životu, často bez větší pozornosti veřejnosti. Otázkou zůstává, zda u nich někdy došlo ke skutečné sebereflexi. Více už nám řekne spoluautor knihy Jan Weisgeber.
1: Neříkám, že soukromně nikomu nemohla proběhnout, ale ani z našeho výzkumu, ani z poměrně rozsáhlého výzkumu nevyplývá, že by někdo z nich provedl nějakou zásadnější retrospektivu svého života, nedej bože, že by dokonce se kál, nebo žádal třeba o někoho o prominutí, to, jak se choval, byť třeba na smrtelné posteli. Jak říkám, nevylučuju to, že někomu v hlavě se to nakonec objevilo, ale na veřejnosti nic takového, pokud já vím, neproběhlo. Pokud se ale na vlastní život, tak to bylo v těch květnových dnech roku 1945 nebo poté, když jim rozhodl soudní stíhání a ten následný proces s nebalou perspektivou, tak to ano, obávali se následku svých činů, ale ne kvůli vlastnímu svědomí, ale právě pro možnost toho přísného až nejvyššího trestu. To se obávali, dokonce máme i tady v Praze případ, kdy jeden z těch úředníků pozabíjeli svou rodinu, tak jak to udělal například ministr říšské propagandy Josef Goebbels, že sebou na věčnost vzali i své potomky.
0: Vysvětluje spoluautor knihy Gestapo Jan Weisgeber. Arnošt Winter se narodil v roce 1939. Jako dítě prošel s rodinou táborem v Letech a později i cikánským táborem v Auschwitz-Birkenau. Vzpomínky si uchoval nejen díky vlastní zkušenosti, ale i díky vyprávění své matky. Jsou emoce, které se nevymažou, zejména strach. Na velitele leckého tábora Josefa Janovského si vzpomínal jasně. Byl jsem malý kluk, ale nikdy nezapomenu, jak nás v zimě na jeho příkaz svlékli do naha a postříkali ledovou vodou. Arnošt Winter zemřel v roce 2017. Teď si pustíme jeho vzpomínky z archivu Českého rozhlasu.
2: Vidím toho vedoucího, jak tady byl, to byl jako jejich představený, jak mě

0: hadicí stříkal tou vodou studenou.
1: To jsou jeho vzpomínky z koncentračního tábora v Letech u Písku. V takzvaném cikánském táboře v Auschwitz-Birkenau zažil Arnošt Winter hrůzy, na které se nedá zapomenout. Bylo mu teprve 3,5 roku, když se tam setkal s nechvalně proslulým lékařem Josefem Mengelem, mužem, kterému se kvůli jeho krutým experimentům přezdívalo Anděl smrti.
0: Ano, ve 13. blok Řežanka. Mengele? No, Mengele mě udělal hakový kříž na hlavě. My jsme dopadli tak, že jsme už šli, už celá ta řada, asi 1000 lidů šlo k peci. Máma vyprávěla, už viděla, jak se tam kouří a jel okolo, to bylo jediný štěstí, tak bych tu neseděl. Jel okolo ten gestapák, ten náčelník, posvědčil mi a řval, Jude! A máma vystoupila a říká, nein! Čechy šecikojnes. A on okázal rukou, tak máma a dvě, její sestra a ještě jedna, vylezly a ty plakali a šli dál. Tak jsme se takhle zachránili.
1: V Auschwitz-Birkenau byl s rodinou až do roku 1945 do osvobození Rudou armádou. Vzpomínky Arnošta Wintra mluví za vše. I po tolika letech zůstává bolest živá. Jeho osud připomíná tragédii tisíce Romů, kteří prošli hrůzami války. Je to svědectví, které patří k naší historické paměti.

0: Klidný poslech všem, kteří nás posloucháte doma, v autě anebo daleko od svých blízkých. V rámci projektu Trace se naše kolegyně Iveta Durdoňová zúčastnila mezinárodní konference v Osvětimi. Setkala se zde s odborníky, výzkumníky a zástupci občanské společnosti z několika evropských zemí, kteří diskutovali o možnostech prevence antisemitismu, anticikanismu a dalších forem nenávisti.
1: Pane Krhovský, vy jste vedoucí památníku holokaustu Romů a Sintů na Moravě v Horodíně u Kunštátu. Teď jsme v Osvětimi v bloku 13, který je věnovaný Romům. Jsme před fotografií Vincenta Daniela, který tady v roce 42 byl internován. Co byste o něm mohl říci?
2: Vincent Daniel byl Rom z brněnského Žebětína a byl do Osvětimi poslán ještě vlastně těma transportama a sociálu dříve ještě před tím, než se začali semka hromadně přivážet Romové z protektorátu. Takže jsem byl vlastně přivezen jako kriminální vězeň. Tady právě na té fotografii vlastně i vidíme, že měl zelený trojúhelník BV, to znamená Berus Verbrecher, čili právě kriminální vězeň C-čko, jakože byl Čech. No a tenhle vězeň vlastně významný tím, že jako jediný z českých a moravských Romů, kteří se pokusili o útěk, tak se mu ten útěk jako reálně opravdu podařil. Pracoval v tom třetím táboře Auschwitz III Monowitz, Buna, kde pracovali na výstavbě nějakého rybníka a on se prostě jakoby rozhodl úplně jednoduchým způsobem jenom prostě utéct do lesa. Během toho útěku si ze sebe strhal ty vězeňské šaty, aby to nebylo samozřejmě poznat při tom jeho dalším útěku. On potom později se dostal zpátky vlastně do protektorátu, do místa, odkud pocházel, v těch lesích kolem Žebětína, kolem Brna vlastně se pohyboval. Tím, že neměl co jíst, tak se uchyloval ke krádežím a díky tomu, že ho chytli při krádeži, tak byl znovu zadržen. Byl poslán do brněnské donocovací pracovny. No a shodou okolností odtama měl být znovu poslán do Osvětimi. A když šli vlastně do sprchy předtím, než měli odjíždět, tak vlastně jenom s ručníkem a v trenkách vlastně se mu znovu podařilo utéct. Takže dvakrát se mu podařilo utéct a válku přežil.
1: Teď tady procházíme tím blokem 13, tou budovou a stojíme před malbami, které malovala Dina Gottliebová, která v Osvětimi malovala akvarely pro Mengeleho. Co byste nám mohl říct o těch malbách nebo o Ditě Gottliebové?
2: Dina Gottliebová byla židovka původem z Brna. Potom se vlastně s maminkou dostala do Terezína, z Terezína semka do Osvětimi a nejprve byla v tom táboře B2B, čili ten terezínský rodinný tábor, kde díky tomu, že byla malířka, tak nejprve dělala takové ty jednodušší práce, jakože malovala třeba čísla na baráky. Později SS-mani zjistili, že umí dobře malovat, tak jim malovala nějaké třeba obrázky jejich podle fotografií nebo jejich portréty, oni to posílali domů. A později byla doporučena tomu nechválně proslulému lékaři doktoru Josefu Mengelem. Josef Mengele byl hlavní lékař toho úseku B2E, čili ten úsek, kde byl ten tábor pro Romy, který označoval jako Zigeunerfamilienlager, čili cikánský rodinný tábor. A on tenkrát psal takové ty pseudovědecké knihy o rasách a chtěl tam právě nějaké fotografie Romů, jak vypadají z toho antropologického hlediska. Nicméně ty fotografie tenkrát nebyly tak úplně kvalitní a ta barva úplně neodpovídala té barvě kůže. Proto mu byla doporučena Dina Gottliebová a on se jí zeptal, jestli by mu mohl namalovat ty portréty lidí, aby ta kůže byla opravdu té správné barvy. Ona řekla, že se o to může pokusit a Mengele s ní asi byl potom spokojený, protože pro něho namalovala těch obrazů několik, celou řadu. A díky tomu, že měla takovouhle jakoby lepší práci v uvozovkách, tak zachránila nejenom sebe, ale i svou maminku a válku vlastně přežila.
0: Uzavírá Radovan Krhovský, vedoucí památníku holokaustu Romů a Sintů Hodonín u Kunštátu. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Manga v Budbacht, Zorte Sastipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Cenový strop pohonných hmot zítra znovu klesne. Za uplynulých 20 let vzrostla naděje na dožití nejrychleji ve středočeských okresech sousedících s Prahou. Znovu se oteplí, zítra bude až 27 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Maximální cena benzínu zítra klesne na 41 korun a 26 haléřů za litr. To je o 25 haléřů míň než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr nafty zaplatí řidiči maximálně 38 korun a 35 haléřů. Cena tak oproti dnešku klesne o 57 haléřů. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce června. Naděje na dožití v Česku rostla za posledních 20 let nejrychleji v okresech Praha Východ a Praha Západ. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. U mužů byl nárůst zhruba 5,5 roku života, u žen kolem 4,5 roku. Nejvíce pak lidé dožívají v Praze a zmíněných okresech, vysvětluje vedoucí oddělení informačních služeb statistického úřadu Pavel Hájek.
2: Nejdéle žili nejen ve středočeském kraji, ale i v celé republice muži v okrese Praha Západ, a to 78,5 roku. V případě střední délky života žen zaujímal z hodnotu 83,5 roku okres Praha Západ celorepublikově druhé místo po hlavním městě Praze.
0: Kongresové centrum v Praze 4 bude mít novou výstavní halu. Budova bude mít dvě nadzemní podlaží, její stavba začne v červenci. Dokončená by měla být v září 2028. Jedná se o projekt za 1,4 miliardy korun. Budova má sloužit hlavně k výstavám a mezinárodním lékařským a vědeckým konferencím, říká ředitelka Kongresového centra Lenka Žlepková.
3: Kongresové centrum Praha potřebuje tu výstavní halu zejména, protože právě pro tyto kongresy a veliké třeba na 4-5 tisíc lidí už nemá dostatečné právě ty výstavní prostory a díky tomu ty velké světové fakt prestižní kongresy tady vůbec v Praze nemohou být. Sport.
0: Karviná po rozhodnutí etické komise fotbalové asociace čeká na verdikt UEFA, jestli nastoupí do evropských pohárů. Komise klub kvůli korupční kauze vyloučila z první ligy a udělila mu pokutu 10 milionů korun. Karvinský primátor Jan Wolf dostal 12-letý zákaz působení ve fotbale a 3-milionovou pokutu. Rozhodnutí zatím není pravomocné, klub dostával štědrou finanční pomoc od města. Opoziční zastupitel Ladislav Hamer považuje rozhodnutí fotbalové komise za zbytečně přísné.
4: Nedívá se mi na to úplně hezky. A na rovinu vám řeknu, nezdá se mi ani ta kauza celá úplně, protože ta korupce ve fotbale je celosvětově, ve fotbale v českém je taky samozřejmě. Tento trest, co jsme dostali, tak mi přijde strašně tvrdý. Teďkom našli obětního beránka, který je malý klub MFK Karviná. Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Přehánky čekáme ráno jen ojediněle a postupně místy. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě bude až 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na východní části Pražského okruhu ve směru z Boleslavské D10 na Lanový most zbystřete u sjezdu na Hradeckou D11. Na úrovni IKEA tam stojí na šrafování mezi odbočovacím a pravým pruhem policejní hlídka po dřívější nehodě. A jen o kousek dál, ovšem bez označení, je odstavená dodávka, výrazně zasahuje do pravého pruhu. A na silnici 11 Hradec Králové Žamberk čekejte dvě kratší zdržení u Vamberka. Kus za kruhovým objezdem u Molu došetřují nehodu a projíždí se Kivadlově. A pak u Lipštejna se taky jezdí Kivadlově ve místě, kde se propadla vozovka. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Rodinný odkaz bratří Nedvědů ožívá. Jan Nedvěd mladší se svým bratrancem Vojtou Nedvědem vyráží na tour s názvem Nedvědi u stánků. Na koncertech zazní nejen písně jejich otce a strýce, ale i vlastní tvorba. A Jan Nedvěd mladší je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Jan Nedvěd mladší je v Alex a host. Dá se říci, že jste si k nám dnes odskočil mezi koncerty a mezi přípravami na to tour, které jsem zmiňovala v úvodu, Nedvědi u stánku.
1: Dá se to tak říct, ale nejenom Nedvědi u stánku, ale děláme spoustu dalších koncertů, jezdíme po celé České a Slovenské republice a pravidelně těch 10-12 koncertů měsíčně. S tím, že jsme se rozhodli, že přetáta letos slaví úctyhodných 80 let, 24. září 1946, tak jsme se rozhodli i s Vojtou, což je syn Františka, uspořádat takovou oslavu ve formě těch velkých 4 koncertů Nedvědi u stánku a končíme Lucernou 25.11. kam doufáme, že se ten táta opravdu po 10 letech dostaví. Byli bychom moc rádi.
0: Tak to by byla hned má další otázka, zda váš tatínek Jan Nedvěd se na nějakém tom koncertu objeví. Takže vy doufáte, že do Lucerny...
1: Tak, u věku 80 let asi těžko můžete slíbit něco takhle dopředu. On sám se na sociálních sítích teď k tomu vyjádřil tak, že pokud bude živ a zdrav, tak přijde. Což je velký pozitivum, protože on opravdu od roku 2018 už je v podstatě zavřený doma a potřebuje si dobít ty baterky. Celý život se rozdával, tak teď potřebuje čerpat. Tak čerpá a myslím, že to je na dobré cestě.
0: Tak to rádi slyšíme. Teď se ale rozdáváte vy. Dá se to tak říct, že jste převzal?
1: Dá se to tak říct. Já jsem 2005 definitivně končil s hudbou. Myslel jsem, že to je definitivní 2005. 15, 17 let jsem opravoval auto, autoservis a tak dále. A pak se mi potom nějak začalo velmi stejskat a řekl jsem si, přišel ten čas kolem té 50. A tak jsem postavil kapelu, paradoxně za covidu, což bylo to nejhorší období, to všichni víme. A tak jsme hodně zkoušeli a v roce 2022 jsme vyjeli Honza Nedvěd mladší a příbuzní. Odehráli jsme skoro 400 koncertů k dnešnímu dni, nabrali spoustu zkušeností, otrkali se a musím říct, že ten svět je zcela jiný, než jak jsem si ho představoval. Protože když skončíte v roce 2-3 s hudbou v rámci pořadatelské činnosti a všeho, tak dneska je to všechno jinak.
0: Ale čím je to nejvíce jiné?
1: I v rámci té propagace a těch sociálních sítích, ne, že by to bylo špatné, je to jednodušší, ale jiný. To znamená, já jsem se nejenom potřeboval učit znovu na kytaru, ale pochopit ten dnešní svět, jak se ta reklama zkrátka šíří, jak jsou ty mezilidský vztahy mezi sebou. Táta říkal, bude ta hudba vůbec ještě v dnešní době někoho zajímat. A tak jsme moc rádi, že těch posluchačů je skutečně moc a že ty plný sály prostě fungujou. Ale není to jenom o tom, jak se spousta lidí myslí, že přijedete, zahrajete na kytaru a tím to končí. Je tam spoustu administrativy, spoustu jednání, spoustu schůzek. Jak říká můj bratranec Vojta, chtěl bych si koupit ostrov, kde bych prostě jednoho dne přijel a aspoň na 5 dní byl v klidu sám.
0: Takže říkáte, že od toho roku 2003, kdy jste skončil poprvé s muzicírováním, tak se toho hodně změnilo, ale změnili se vaši fanoušci? Nebo ty jsou stále stejný?
1: Ne, to jsem právě překvapený, že tam to zůstalo opravdu stejný, že mají rádi ty písničky, které obsahují, nebo mají nějaký obsah, mají nějaký příběh v sobě. Protože v těch textech dneska není v podstatě nic. Dneska je to tak jako o té melodii, který se hodně v podstatě v té pop music a i v tom roku hodně podobají. A my tvoříme příběhy, my tvoříme takový seriál v podstatě. Nějaký poselství, který v tom textu je. Je tam nějaká hloubka a všechno. Tak jsem si říkal, je to dneska ještě vůbec potřeba. Dneska lidi, spoustu lidí nečte, že dřív se četlo. Dřív si šla lehnout a přečetla si nějakou hezkou knížku od Seiferta, třeba my, naše generace od Sarojana. Tak nevím, co se dneska moc děje, tak to zkoumáme, je to spíš pro mě nějaký zajímavý nový prostředí a o to víc mě to baví a o to víc je to pro mě výzva.
0: Říká Jan Nedvěd mladší, který je naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.
3: Na dlaní jednu z tvých řas

0: to.
1: Naším hostem je dnes Jan Nedvěd mladší, který nese odkaz bratří Nedvědů a se svým bratrancem Vojtou Nedvědem vyrazí na tour. Uděláte několik koncertů, myslím, že vy jste říkal 4 koncerty, kde samozřejmě zazní ty legendární písně. Čí to byl nápad? Vy jste už trochu naznačil, že to bylo, nebo že ty koncerty jsou u příležitosti
2: těch oslavtý
1: tátu. Příležitosti 80. narozenin vašeho tatínka Jana Nedvěda.
2: Ano, celý to bylo v podstatě tak, že já jsem minulý rok začal vyjít na zájem a podepsali jsme smlouvu s velkou firmou. Paradoxně ta firma potom, co jsem to podepsal, tak měsíc ukončila koncertní činnost, takže na dlažbě jsme nezůstali jenom my, ale Mirajové a Luci a všichni a hledali jsme další a další možnosti. No a přišla manažerka, která řekla, a mám nápad, jak to celý zkrášlit a oživit, spojte se dohromady a proražte sami. A tak tenhle ten nápad přišel. Vojta, mimochodem paradoxně, syn Františka hrál po celou dobu, až do dneška vlastně. On neměl tu pauzu jako já, těch 15 let. Čili já jsem se od ní spoustu věcí naučil, on mi spoustu věcí vysvětlil v rámci Facebooku a těle těch záležitostí sociálních sítí. No, takže nápad byl v podstatě ve velké firmě, tak to vzniklo.
1: A myslíte si, že zůstane pouze u těch 4 koncertů? Nějak se mi tomu nechce věřit.
2: Už jsme dostali nabídky na příští rok, máme nějaký, já o tom nesmím mluvit úplně konkrétně, ale můžu prozradit jednu důležitou věc, že z ničeho nic vám zazvoní takhle telefon a tam se ozve, dobrý den, tady Vojta Dyk, vedle sebe mám pana Jakuba Prachaře, my bychom byli moc rádi, kdybyste s náma udělal nějaký koncert. Takže jsme dali první schůzky, už byly 4-5 a skutečně jsme se rozhodli, že ku příležitosti 30 let od Strahova, to víme, to byl velký koncert Tátej s 75 tisíc lidí, tak uděláme O2 Arenu s Jakubem Prachařem a s Dykem a spoustu zajímavých hostů z pop music, který budou celý večer zpívat tátové písničky. Jak na Kameni kámen, si představte třeba Matěj Ruperta, který už to odsouhlasil, Matěj Rupert si dá třeba růži z papíru. Hmm. Budem to teprve rozdávat, teprve se to produkuje, teprve se to jakoby tvoří, nicméně arena už je vyprodaná. Takže asi se bude přidávat ještě jedna, my jsme za to šťastní a je to až 16. příští rok, 16.
1: května. Něco mi říká, že se do autoservisu už nevrátíte.
2: No ale chybí mi to, protože mě ta realita, to, že člověk zůstává takzvaně na zemi a není někde ve hvězdách, je důležitá v tom, že kdyby se cokoliv stalo, tak se mám kam vrátit. Čili já to zázemí mám, ty auta neustále opravu, mám 3, 4, 5 aut na zahradě svých, který si tak jako šimrám a v rámci těch cest, který jezdíme, teď jsme zrovna měli velký úraz někde u Košic, takže ta moje dovednost se velmi hodí a hodila. A bude určitě se ještě bude hodit. Nechci to přivolávat, pardon.
1: Dobře. Ale teď díky vám a vašemu bratranci Vojtovi Nedvědovi budou dál znít tedy ty laskavé, krásné písně, ať už měla jste na Kameni kámen, Skládanka, tak. Podvod, Stánky, Růže z papíru a tak dále. Mohla bych pokračovat a pokračovat. Ono to musí být i docela těžké vybrat ty písně, které zazní na koncertě, protože jich je opravdu hodně.
2: Opravdu hodně. Mimochodem mezi lidma, mezi veřejností je to zhruba 240 tátových písniček a dalších 5000 písniček mám já doma v garáži ještě na těch páskách a kotoučích, který táta tenkrát nahrával a který jsou ještě neobjevený. Takže takových podvodů Růží z papíru a Na Kameni kámen, jak říká táta, je tam X, jenom je potřeba, aby se to někdo poslechnul. A já chci říct důležitou věc, že samozřejmě posluchači by nám nikdy neodpustili, by na našich koncertech tyhle ty písničky, jako jsou Stánky a Valčičky a Podvody a takhle Kohouti, tak neodpustili, bychom to nezahráli, ale my každý z vás Vojtou píšeme další, chceme navázat na tu činnost. Já sám jsem teď po 20 letech vydal a byla to velká 5letá práce desku, který se jmenuje Chlapský slovo. A možná, že bychom si třeba i tady u vás to Chlapský slovo, což je titulní písnička z toho alba, tak mohli zahrát.
1: Tak pojďme na to. Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Po loňském úspěchu Zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
4: Těší se na vás průvodce Zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Těší se na vás Oskar Hess.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Jan Nedvěd mladší, syn legendárního folkového zpěváka, kytaristy Jana Nedvěda, který letos oslaví osmdesátiny. A Jan Nedvěd mladší je tedy pokračovatelem rodinné tradice, i když s přestávkami, ale teď to vypadá, že do toho pořádně šlápnete, ale vy, jak už jste v minulém vstupu zmínil, nespíváte jenom písně vašich slavných příbuzných, ať už tatínka či strýce Františka, ale skládáte také hudbu, píšete texty, ostatně teď jsme slyšeli píseň Chlapský slovo.
1: Ano.
0: To je vaše.
1: Tak, to je moje. A kde je čest a chlapský slovo, co zastává se žen, se zpívá v refrénu. Těch témat pro tu dnešní dobu je velmi mnoho a možná, že daleko víc než kdysi před lety, protože pro mě ten nemorální svět je velmi jako těžký. Úcta ke starším nefunguje a tak dále. Tak je potřeba, a my písničkáři to máme v podstatě v popisu práce, by se dalo říct, přemlouvat ty lidi zase zpátky k té slušnosti a mám pocit, že se to daří, ale ta společnost si asi musí nejdřív ještě hodně, ale už si myslím šahla hodně šlápnout na dno, aby pochopila, co je pro ten jejich život vlastně jako to nejdůležitější. Já sám jsem v posledních dvou letech zažil neskutečně zajímavý příběh, kdy my sice s mojí ženou, když jsme spolu 29 let, tak ty potomky se nám prostě splodit nepodařilo, ale našel jsem zajímavou alternativu v podobě vlka, který jsme si pořídili, a ten mě naučil tolik věcí, že si to člověk ani já jsem nikdy nemohl mít zvíře, jsem měl alergii covidem, ta alergie zmizela a já jsem si toho vlka pořídil a pochopil jsem vlastně definitivně, že ten vlk, který je velmi podobný člověku v myšlení a v chytrosti a ve všem, tak potřebuje k životu najíst trochu lásky, občas si pohrát, jít na procházku, to je všechno, o čem ten jeho život vlastně, aby byl šťastný. No a možná je to něco i pro nás z toho, protože si neustále všichni stěžujeme, jak se máme vlastně špatně a všechno, žijeme v tom svém uzavřený bublině a v tom svém komfortu a vlastně 90% věcí k tomu životu vlastně ani nepotřebujeme.
0: Tak.
1: Ale dá se o tom polemizovat z určitých stran a úhlů a tak dále, ale ta podstata je někde u těch zvířat.
0: Co vás to napadlo, pořídit si právě vlka?
1: Já jsem osobnost, kterou si popovídám. Nechtěl jsem psa, kterou si dám do kabelky, nebo psa, který prostě na mě bude koukat, sedni, lehni. Vlka nikdy nepřemluvíte k tomu, aby k vám přišel, protože vy chcete. Ne, vy se na ní musíte napojit a buď to funguje, vzájemný respekt a autorita samozřejmě v obou stranách, anebo to nefunguje, takže my jsme taky byli hozený před situaci, kdy jsme si řekli, tak buď to prostě klapne, nebo ne. Byl z 12 štěňat, nebo no prostě mladých, a tam došlo k neuvěřitelný kontaktu, kdy ten jeden se utrh z těch 12 a běžel k nám. No, bylo jasno, žlutý, krásný oči, 8-týdenní potvora, kterou jsme přivezli domů, a už těch 10 týdnech už se postaví, jako řekne, takhle to nebude, já s tím jako nesouhlasím, co vydělá. A to se mi strašně líbí.
0: A dnes je
1: a není to o násilí, to vůbec nesmí o násilí. Tím toho vlka, kdybyste se řezal, tak vám prokousne hrdlo a tím to končí. To je o tom vzájemném respektu a pochopení. No.
0: A je to skutečný vlk? Je to opravdu jí vlk?
1: Je to saralský plemeno, je to saralský vlk, je to kanadský plemeno. Podle mě křížený s nějakým kojotem a s liškou určitě, protože ty jeho pohyby, které jsou neuvěřitelně rychlý a takový jako vohebný, že máte pocit, že tady je najednou je tamhle, tak nikdo pořádně neví, z čeho to je. No. To neví nikdo. Každý pes je stejně z vlka. To tak je. Jenom ty lidi to přešlechtili příliš. No.
0: A dnes je mu kolik, pardon?
1: 3 roky jsou. A jsou to holčička, má v rodokmenu Violet se jmenuje, takže ji říkáme Fialka.
0: Je Fialka ve vašich písních, ve vašich textech? Objevuje se tam?
1: Je na poslední, na Chlapském slovu na desce je její věnovaná jedna celá písnička, kde jsem pochopil ten smysl života a vyjádřil jsem se tam k tomu v tom textu. Jmenuje se to Můj vlk Fialka, něco takového, už se nepamatuju přesně.
0: Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Jan Nedvěd mladší je naším dnešním hostem a společně se svým bratrancem Vojtou vyrazí na tour, které se jmenuje Nedvědi u stánku, a mimo jejich vlastní tvorby tam zazní také slavné legendární písně Jana a Františka Nedvědových. Uvědomujete si tu zodpovědnost?
1: To je právě ta největší, to jste trefila opravdu hřebíček na hlavičku v obráceně. V roce 1993, když jsme začali hrát jako příbuzný, tak byla velmi těžká úloha, když jaký si slavní otcové, ať už hereckých rodin nebo hudebních, prosazovali svoje děti, nebo ty děti se snažili osamostatnit. Tam bylo takové množství breků z naší strany, jsme si říkali, já na to nemám nervy. Furt srovnávali a oni mají vyšlapanou cestu a tak dále. Dneska ta doba je zcela jiná, protože dneska už musíte předvést, co umíte, jinak nemáte šanci. Viz Polívka, viz spoustu hereckých rodin, který jsou opravdu geniální, možná daleko lepší ještě než ty starší generace. Čili dneska je potřeba to předvést a pak se uvidí, že jo, jako není to jednoduchý. Hejtu přibývá spousta, to je jasný. Táta říká, čím více takových těch negativních zpráv a mluví se o vás, tím je to vlastně ta doba v pořádku. Když se o vás nemluví, ať už tak nebo tak, něco děláte špatně. Takže já jsem se s tím nejdřív velmi blbě rovnal, snažil jsem se jakoby bránit, ale to ještě přilejváte jako do ohně benzín nebo naftu, nebo prostě to hoří daleko víc, takže lepší je to nevnímat. Ale pro mě znamená i to nečíst, protože mě to prostě ubližuje. A ta zodpovědnost v rámci toho, co táta vytvořil, je obrovská, protože táta se stejně nasadí nějakou laťku a teď vy se snažíte tu laťku prostě držet co nejvíc, to jde zuby nechty, a ono to není tak jednoduchý. Takže ta práce možná je dvakrát horší, než kdyby jsme začínali s jménem Honza Novák nebo prostě někdo neznámej, no.
0: Velká očekávání.
1: Tak.
0: Velká očekávání, ale ty písně tam jsou. Vyprávěl vám někdy, ať už tatínek či strýc, jak vznikaly ty nejkrásnější písně? Máte nějakou legendu k některé z nich?
1: Mám dvě legendy, můžu říct, obě dvě. Jedny jsou stánky, kde táta stánky se ptá, jak ho vymyslel. Táta prostě ho jednoho dne napadlo, jen zahlídli svět, bavil se o mládeži, jen zahlídli svět, mají na duši vrásky, jakože se narodili a už jsou sedřený. A v ten moment, když ho tohle napadlo, nebo možná si to někde přečet, ani sám neví, tak za 3 minuty byly hotové stánky jako celek. Čili vy vlastně vytáhnete určitou z toho jádra něco zajímavého pro vás, co vás zahře uvnitř, a ta písnička je hotová hned. A čím více vlastně snažíte vytvořit nějaký hit, tím ten hit je k ničemu. Takže to přichází samo od někať a nikdo neví v podstatě odkať. Takže takhle se tvoří písničky. Druhý příběh je písnička, já to můžu říct, a to občas říkám na koncertech, kdy jednoho dne táta přišel domů takhle v 11, ve 12 hodin, máma čekala na sedačce zhasnutý světlo a táta s tím jeho velkým úsměvem a vším říká, ahoj, tak jsem doma, mám tady tu polívku, a máma říká, Honzo, já jsem zjistila, že seš mi prostě delší dobu nevěrnej. A ten táta s takovou tou bezelsností, s tím charizmatem říká, Alenko, ale já jsem musel, protože jinak bych nesložil růži z papíru. A dovedete si představit, že on má v podstatě strašnou pravdu. To je taká ta dvojí nemilosrdná pravda, kde on, kdyby tu inspiraci, dejme tomu, nějakým způsobem nečerpal, ať už z různých zdrojů, tak by možná tyhle ty hity takhle nevznikly. Ale pro ty manželky těch umělců je ten život šílený, menšíci, kopec, když to všichni víme, jak to bylo. Máma má svatozář, dneska už si povídají o všem a jsou naprostý přátelé a všechno je v pořádku. Ale tenkrát tato situace a podobných jich bylo spoustu, prostě pro tu manželku je strašná pecka. Ale nemůže na to nic říct.
0: Něco mi brání zeptat se, jestli i vy, protože i vy skládáte, ano, hledáte inspiraci.
1: Ano. Já jsem si opravdu dlouho užíval, do 30 jsem to zapsal jsem si spoustu věcí a dneska píšu především o mezilidských vztazích, o přírodě a o těchto těch věcech.
0: A o fialce
1: a o lásce k mý ženě, s kterou jsme opravdu 29 let bez nějakých přestávek, prostě spolu. Ještě navíc home office, manželka je účetní, čili od roku 2017 jsme doma spolu 24 hodin denně, a to není jednoduchý, víme to všichni, jak to je. Dokonce i táta, který je 4x rozvedený, se mě zeptal, jak to vůbec spolu můžete takhle vydržet, to nejde do hlavy. Já říkám, ráno vstaneš, obejmete se, večer si jdete lehnout, zase se obejmete, vyndáte si zuby a jdete spát.
0: Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Janem Nedvědem mladším, který nese dál rodinný odkaz bratří Nedvědů. Bral vás tatínek na koncerty? Co si vybavujete z dětství?
1: Já jsem čerpal tu informaci, o které jsme se bavili předtím. Já jsem opravdu takzvaně honil holky, užíval jsem si prostě v rámci svého mladistvího života trošku jinak a tu kytaru a tu hudbu jsem v podstatě nevnímal. Notabene byla vlastně nejhorší moje zkušenost, kdy mi táta řekl, tak v 7 letech musíš jít na hudební školu umění, s kterou jsem absolvoval 3-4 let a to mě tak ten život muzikantský otrávilo, že jsem si řekl, a já už pracovat nebudu. Ale získal jsem první nějaký zkušenosti s pianem, který se mi dneska k tomu skládání velmi hodí, takže táta měl pravdu, ale to ten puberťák takhle vůbec nevníme. A první tóny a první věci začaly až v 16, v 17 letech, kdy jsem se naučil první grify na kytaru a ve 18 jsme v podstatě už začali hrát jako příbuzný.
0: Měl tatínek radost?
1: Měl,
0: o tom asi úvodním zklamání, kdy to tam nebylo, teprve ještě.
1: Měl, ale zároveň se bál, že věděl, co všechno to obnáší. Ty brontosauři a spirituálové, který vznikly v roce 1973-4, tak jezdili 30 koncertů měsíčně, kdy 38, že měli dvojáky. Si představte zase pro tu rodinu, to je táta odjede, za 2 měsíce se vrátí, jsou šňůry, dávám přes zadek za známky a zase odfrčí. Takže tohle je velmi těžké a tak si říkal, ale on mi říkal, nemá význam ti cokoliv vysvětlovat, protože to stejně nepochopíš, pokud to nezažiješ. Tak buď to jde dělat auta, protože já jsem se vyučil automechanikem, anebo to zkus kombinovat. A já jsem to zkombinoval a udělal jsem strašně dobře, protože jsem nohama na zemi, postarám se o rodinu, o živobytí i v rámci aut, kdyby nahoru to nešlo. A tu hudbu dneska neberu jako, dejme tomu nějakého koníčka, dneska to mám jako hlavní činnost, ale můžu se kdykoliv k těm autům vrátit.
0: Máte zadní vrátka.
1: Umím vyměnit žárovku, opravit klimatizaci, nahodit fasádu na barák a tak dále. Čili já jsem multifunkční a to u umělců nebývá pravidle.
0: Multifunkční, takže možná k někomu přijede a nebude tlačí a nebude zpívat a nebude mít v ruce kytaru.
1: Tak, přesně tak.
0: Tak, ale vy jste po tatínkovi tedy zřejmě zdědil také ty skladatelské vlohy a sám jste mi tady říkal, nevadí, že to prozradím, že jste složil 50 písní ano. Na tu poslední desku ano. A musel jste vybrat 17.
1: Tak, s kamarádama, s manželkou a se všema lidma, kdy vy sám, když něco složíte, tak můžete si o tom 1000krát myslet, že něco špatného nebo dobrýho a nikdy to nedokážete posoudit objektivně. Takže potřebujete za pomocí těch kamarádů, manželek, přátel, sousedů vlastně zjistit, co je líbivý a co ne, abyste dokázal oslovit to publikum. Protože vy to nedokážete posoudit a s tímhle měl problém táta vlastně celý život. Takže když člověk skládá tu hudbu, některý text, jak jsem říkal, se podaří za 5 minut, já paradoxně skládám mezi 11 a 1, jiný čas mi prostě nevyhovuje, mám to nějak nastavený ze zhora.
0: V noci nebo ve dne? V noci.
1: 11. Jakmile hraju, tak nemůžu, ale když jsem doma, tak v 11 vezmu kytaru a okamžitě napadají texty a hudební hříčky a přijde druhá v noci a je to jako kdyby vypnul vypínač, zvláštně jaký.
0: Čili něco se tam otevře
1: tak,
0: mezi 11. a 1.
1: Nějaký trauma, asi nějaký rány, si člověk líže nebo na něco vzpomíná. Nevím, něco se odehrálo a v této dobu to prostě funguje.
0: Je vaše manželka první posluchačkou?
1: Je určitě, to je jako první, když se jí snažíte nějakým způsobem vnutit, jestli je to dobrý nebo ne. A ona vám naprosto objektivně, protože to je účetní, tak je reálně, je nohama zase na zemi, řekne, tohle opravdu není dobrý. A já řeknu, ale teď to je tak hezky poetický, podívej se ty slovní obraty, no ale není to dobrý. Má pravdu, je,

souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Alex a host si dnes povídám s Janem Nedvědem mladším, který dál pokračuje v odkazu, nebo nese dál odkaz tatínka svého Jana Nedvěda, legendárního folkového zpěváka a kytaristu a také strejdy vlastně Františka Nedvěda a chystáte, Jané, společné koncerty.

0: se svým bratrancem Vojtou, které oslaví vlastně vašeho tatínka jeho 80, který se dožívá letos v září, a to vše, ty koncerty by měly být završené Lucernou.
1: Tak, 25.11. v Lucerna velký sál, kde nejenom budu já s velkou kapelou, ale bude tam i můj bratranec Vojta s kapelou, budou tam Kameloti, což je velmi legendární kapela. Paradoxně jsme zkusili ještě propojit i žád s tou mladou generací, tak jsem oslovil Moniku Bagárovou, určitě všichni znáte, tak si představte, jak Monika Bagárová bude zpívat třeba Hejna včel nebo Sedmikrásku. Já jsem jí vysvětloval, že ta naše hudba je o té obyčejnosti, že to není potřeba se příliš zmalovat, příliš oblíknout. Já jsem řekl, ideální by bylo, kdyby si vzala nějaký hezký tepláky, přišla do té Lucerny a zcela obyčejně v nějakém kovbojském klobouku obyčejně čistě zaspívala k lidem a ne k sobě, protože ty popaři mají tendenci to zpívat někam jinam, ale ta naše hudba je o tom, že se díváte do očí a zpíváte to prostě těm jednotlivým lidem. Takže Jiří Tichota, zakládající člen Spiritual Quintetu, Zdenka Tichotová, Brontosauři, Spiritual Quintet, ty všichni tam budou a na ten večer se oživí Spiritual Quintet, jak Brontosauři, a já jsem na to moc rád, proto si myslím, že ten táta to nevydrží a prostě tam, i když mu třeba nebude úplně nejlíp, tak tam stejně přijde, že ne, že by to bylo definitivní rozloučení s tím hudebním světem z jeho strany, ale minimálně velká nostalgie.
0: 25.11. se chystá tedy Lucerna, kam budeme doufat dorazí váš tatínek, legendární Jan Nedvěd. Když jste zmiňoval, mluvili jsme o vašich nových věcech, nových písničkách, které skládáte. První posluchačkou je vaše manželka. Jdete i třeba za svým tatínkem?
1: To je to nejhorší, co mě vlastně může potkat vždycky, protože samozřejmě táta hůř slyší, takže my si hodně píšeme po mailu. Tam se toho vejde vždycky hodně takzvaně do toho písma. Takže když mi napsal, hele, než to vydáš, radši mi to pošli. Já říkám, a teď čekáte, protože ten táta si to nechává jako v klidu v té hlavě. Poslechne si to, já nevím, 50krát, takže to trvalo fakt měsíc, než mi vůbec odpověděl. Já říkám, no tak teď to stojí za pred. Já to nevydám kvůli tomu. No a naštěstí napsal, písnička Krásný tón. Písnička o tátovi, která tu dneska zazněla. Písnička o Strejdovi, tak 4 písničky pochválil a zbytek řekl, to je taková ta klasika, 3 jsou dobrý a zbytek je tam takový průměrný. Říká, když máš jednu dobrou písničku na desce, bohatě to stačí. A to je písnička, jak jsme si pouštili Chlapský slovo, nebo písnička Krásný tón, což je taková modlitba k Bohu, kterou zpívá moje žena.
0: Mm-hmm. I vaše žena, který zpívá, účetní, byla až později, nejprve zpívala, je to tak?
1: Tak, od 18 let prošla nějakýma kapelama, pak si náhodou všiml můj táta a přitom zakládaný těch příbuzných, což byla kapela mýho bratrance Vojty, syna Františka, mě a týhletý zpěvačky Hanky Šebestový, která už se dneska jmenuje Hanka Nedvědová, 29 let, jak říkám, zuby se samozřejmě zatím nevyndáváme, jsme mladý, ale funguje nám to fakt dobře. Když dojde k nějaký symbioze mezi dvouma lidma, který se takhle rozumí, je to velký zázrak, já to za zázrak považuji.
0: A u zrodu stává tatínek, já nevím.
1: A u zrodu stál náš tatínek, ten za to vlastně takhle může. No. A dneska se mě ptá, jak to spolu vlastně můžete takhle dlouho vidět.
0: Moc děkuji, že jste tu byl s námi. Ať se vám daří, ať se vám daří koncerty a ať do Lucerny dorazí i váš tatínek Jan Nedvěd. Děkuju. Jan Nedvěd mladší byl naším hostem.
1: Děkuji moc krát, mějte se všichni krásně, ať se daří.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Je 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: SPD se chce zaměřit na kontrolní mechanismy obsahu vysílání veřejnoprávních médií. Motoristé to odmítají. Čeští odborníci testují vodíkový pohon pro letadla. A zítra se znovu oteplí, bude až 27 stupňů. Zprávy Ažofie Nováčková, dobrý večer. Hnutí SPD chce posílit kontrolní mechanismy obsahu vysílání veřejnoprávních médií. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus to uvedl poslanec SPD Josef Nerušil. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy se proti tomu ohradil. Dodal, že vláda nebude zasahovat do zprávy ani programu Českého rozhlasu a České televize.
2: Politici nemají co zasahovat do obsahu ani do řízení médií veřejné služby. Je to základní princip, který naprosto respektuji já i moji kolegové, pan poslanec. Nevím, proč tohle to říkal, se mnou to prostě nekonzultoval.
0: Vláda včera schválila návrh zákona, který ruší dosavadní systém poplatků a převádí financování obou médií pod státní rozpočet. Rozhlas a televize tak meziročně přijdou dohromady asi o 1 miliardu a 400 milionů korun. Letadla na vodík jsou blíž realitě. V Ústavu jaderného výzkumu začíná testování systému vodíkového pohonu letadel o výkonu 1 MW. Cílem evropského projektu Newborn, který koordinují čeští odborníci, je vyvinout prototyp vodíkového motoru pro letadla.
3: Tady například sledujeme vstupy vodíku do palivového článku a řídíme tlak, teplotu, koncentraci vodíku a dusíku.
4: Ukazuje mi ve Velíně testovací laboratoře Pavel Trnka z výzkumné společnosti Honeywell Aerospace. Vodíkový článek jako základ leteckého pohonu se tady v Řeži bude testovat celé léto, jak doplňuje vedoucí mezinárodního konzorcia Ondřej Kotaba.
5: Se jedná o koordinaci toho komplikovaného systému, který má asi 200 individuálních funkcí. My už jsme ověřili, že většina věcí se chová tak, jak má.
4: Pokud všechno půjde hladce, mohlo by evropské vodíkové letadlo vzlétnout zhruba za 4 roky. Eva Kézrová, Český rozhlas.
0: Stavbu základní školy pro víc než 800 žáků zahájili dělníci v pražské Uhříněvsi. Zhruba za 2 roky má vzniknout i jídelna, tělocvična a venkovní zelené plochy. Projekt za 865 milionů korun zaplatí převážně pražský magistrát. Necelou polovinu bude tvořit dotace ze Státního fondu životního prostředí, říká starosta Prahy 22 Tomáš Kaněra z hnutí ANO.
6: V naší městské části dbáme i na udržitelnost a celá škola má takové technologie, aby v průběhu roku vyrobila víc elektrické energie, než kolik jí spotřebuje. Po energetické stránce bude tedy soběstačná. Sport.
0: V Bělé pod Bezdězem na Mladoboleslavsku se o víkendu bude slavit. Tamní fotbalový klub si totiž připomene sté výročí od založení.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno, přehánky čekáme ráno jen ojedinělé a postupně místy. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 25, na jižní Moravě až 27 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 je neprůjezdný Lochkovský tunel. Před tunel na 14. kilometru vyjelo nadměrně velké vozidlo a čidla zastavila provoz. Na východní části Pražského okruhu opatrně ve směru od Mladé Boleslavy na Brno. Před sjezdem k nákupnímu centru Černý most na 60. kilometru budou odtahovat havarované osobní auto. Technika je částečně v pravém pruhu a v místě se vybočuje doleva. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď je tu country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Rychlejší koně s podtitulem Kovboj a básník, tak jak je v roce 1975 vyhnal Tom T. Hall do stáda čerstvých singlů a o rok později do názvu svého pořadí 13. alba Fast Horses. Před rovným čtvrtstoletím pak díky textu Mirka Skunka Jaroše pádili v názvu prvního alba Hradecké dělové koule.

Franta Špaček s dělovou kouli a klasická balada dávno zapomenutého oklahomského countrymana Verna Stouwella Long Black Limousine, kterou v roce 1968 proslavila Jody Millerová a po ní zpívali desítky elitních zpěváků ve věrném překladu Mirka Skunka Jaroše. Pod stejným názvem Dlouhá černá limuzína je ve vlastní verzi zpíval o 15 let dříve Michal Tučný s Pavlínou Jíšovou a Budějickým víkendem.

0: Elitní tlumočník trackerských písniček Dave Dudley a jeho kovbojské boty, tak jak se v roce 1963 vklínili do elitní hitparádové trojky. O 34 let později došli až do Hradce Králové za Petrem Rybou a Dělovou koulí.
1: Chlapa nedělá ksicht ani kalhoty, já nedám dopustit na boty.

Franta Špaček kytara, Petr Ryba steel kytara, Pavel Šonka bas kytara, Petrové Kučera kytary, Koutný klávesy a Vranka bicí a v jejich čele solový Karel Charlie Drtina, tedy heredická dělová koule a nestárnoucí kalifornský blues Jimmy Horačese. Za chvíli jej u mikrofonu vysídá Franta Špaček s dálkovým řidičem Mirka Skunka Jaroše.

Country klasiku The Wreck of the Old 97 Henry Wittera, považovanou všeobecně za první milionovou desku, která vyšla v roce 1924, tedy 21 let po tragédii vlaku Fast Mail nedaleko virginského Denvilleu, vám nabídla dělová koule z kolekce Rychlejší koně z roku 1997. O dva roky později ji společně s Greenhorny nabídl i Pavel Bobek.

Johnny Cash s partou Tennessee Two a její havárie staré 97 stará 65 let. A zase naskok do nákladňáckých písniček. Tentokrát za slavnou Truck Driving Man, v níž vám Franta Špaček s dělovou koulí prozradí, že sedí za volantem rád.

Karel Charlie Drtina, Petr Ryba a Pavel Šonka s dělovou koulí 1997 a zatčení z odkazu folkové legendy Woody Guthrieho. Ve srovnání s ním je Evangelina, kterou přivedl poprvé na desky její autor Hoyt Exton, stále nesmírně mladá a půvabná i díky Petru Rybovi.

0: Nelsona country klasika z dílny člena nešvilské dvorné slávy Ernesta Taba z roku 46, přímo geniálně převedená do češtiny s Kunkem Jerošem a velice důvěryhodně podpořená hlasem Karla Charlieho Drtiny, v Texasu je ode všeho kousek.
1: V Texasu je ode všeho kousek a možná ještě o něco

slavných 6 dní na silnici Davea Dudleyho, proměněné s Kunkem Jerošem do encyklopedického hesla Stvoření USA na závěr dnešního setkání s nahrávkami, které bohužel už neexistující hradecká dělová koule uložila před 35 lety do svého prvního alba Rychlejší koně. Díky všem za dnešní společnost, hezký zbytek večera a báječně hebkou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Cenový strop pohonných hmot zítra znovu klesne. Silničáři vybrali firmy, které zmodernizují úsek silnice mezi Pohořelicemi a Lechovicemi u Znojma. Čekáme oteplení, zítra může být až 27 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Maximální cena benzínu zítra klesne na 1,40 korun a 26 haléřů za litr. To je o 25 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr nafty zaplatí řidiči maximálně 38 korun a 35 haléřů. Cena tak oproti dnešku klesne o 57 haléřů. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce června. Silničáři vybrali firmy, které zmodernizují úsek silnice mezi Pohořelicemi a Lechovicemi u Znojma. Vítězní uchazeči uspěli s nabídkou, že cestu opraví a rozšíří za zhruba 2 miliardy korun. Práce mají začít letos na podzim. Termín závisí na tom, jestli se proti výsledku tendru odvolají neúspěšné firmy k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
3: Cílem silničářů je rozšířit silnici číslo 53 ze 2 na 3 střídavé pruhy. Týká se to trasy dlouhé víc než 20 kilometrů. Z ní mají některé nepřehledné a nebezpečné úseky a taky některé křižovatky, které dělníci nahradí třeba soustavami nájezdů a sjezdů do obcí. Pokud práce začnou letos na podzim, skončí po několika etapách v roce 2029. Tomáš Krmr, Český rozhlas.
2: Monitorování kvality vody v koupacích plochách na Vysočině zahájili krajští hygienici. Vybrali 18 lokalit, kam se budou vracet nejméně každý druhý týden. První výsledky rozborů zveřejní krajská hygienická stanice ve čtvrtek. Kvalitu vody podle její mluvčí Jany Bémové nejvíce ovlivňuje počasí.
4: Sport.
2: Čeští fotbalisté se připravují na druhý zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře v Guadalajaře s Jižní Koreou nastoupí ve čtvrtek v Atlantě proti Jihoafrické republice. Teprve po druhé v historii mužských světových šampionátů bude utkání řídit žena, americká rozhodčí Tori Pencová. Reprezentační útočník Tomáš Chorý to příliš neřeší.
5: Ani nevím, jestli jsem zažil nějaký zápas, možná v lize si píská dáma, fakt nevím, takže těžko říct, co toho čekat, ale to je asi úplně jedno, kdo to píská. Musíme se pak soustředit sami na sebe, protože nepřijeli jsme se jenom pobavit a kochat se Amerikou, ale chceme náš národ hrdě reprezentovat a doufám, že se nám to podaří a získáme ty vytoužené 3 body.
2: Čtvrteční duel s Jihoafrickou republikou začne v 18 hodin českého času.
0: Počasí.
2: Zítra bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Přehánky čekáme ráno jen ojediněle, postupně místy. Výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat a nejvyšší teploty budou 20 až 25 stupňů. Na Jižní Moravě může být až 27.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Zdržíte se na D11. V několika úsecích ve směru na Hradec Králové je uzavřený pravý jízdní pruh za kilometry 48, 24 a 7. A na silnici 11 Hradec Králové Žamberk čekejte kratší zdržení u Lipštejna, se jezdí kyvadlově v místě, kde se propadla vozovka. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, tak jsem tu zas, abych vám pro tu následující hodinku vybral pár minut z bohatého zvukového archivu mluveného slova. A kdože bude naším hostem tentokrát? Inu, mistr povídky a humorista, který tu u nás není zdaleka poprvé, ale tentokrát jeho literární práci uvádím jedním skvělým postřehem. Víte, co si britský novinář a spisovatel pan Jerome Klapka Jerome jednou poznamenal? Že totiž Nejlepší politikou v životě je mluvit vždy pravdu. Pokud ovšem nejste mimořádně dobrým lhářem.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Zřejmě nikdo neudělal pro popularitu románu Tři muži ve člunu pana Jeroma Klapky Jeroma u nás doma tolik, co Miroslav Horníček. Týž Miroslav Horníček, který tak obdivoval jiný Jeromův citát. Mám rád práci. Fascinuje mě. Celé hodiny se na práci kolem sebe dokážu nehnutě dívat. A na vlastní oči mohu potvrdit, že Miroslav Horníček měl opravdu u sebe doma, kdysi v Hradešínské ulici, Tři muže ve člunu hned blízko u ruky, na poličce jako jednu z několika knížek první pomoci.

Já mám, vážení přátelé, nad postelí takovou malou poličku a na té několik knih. Nejsou to samozřejmě všechny mé knihy, ostatní jsou v knihovně, ale tyto mám na té poličce a tedy na dosah. Občas před spaním po některé z nich sáhnu a přečtu si třeba jen pár stránek a třeba jen pár vět. Mám tu také Tři muže ve člunu. To je stará knížka. Byla napsána v roce, kdy se narodil můj otec. Mnohé od té doby zestárlo, mnohé vyšlo z módy a mnohé už tady bohužel není. Ale ona trvá, je mladá a získala si od doby svého vzniku miliony čtenářů. Doslova miliony, ale na množství nehleďme. Důležité a krásné je to, že každý z nich se k ním vrací. Je dobré mít ji stále na dosah. Na dosah ruky, na dosah paměti. Když jsme byli s kamarády delší čas v zahraničí na divadelním zájezdu, když, abych řekl slovy klasika, cizinou jsme bloudili, vyprávěli jsme si některé její kapitoly z paměti. Všichni jsme je znali. Znali jsme je a přesto jsme si je stále znovu vyprávěli, protože síla té knihy, síla jednotlivých kapitol nevězí v poentě a nedá se vybít jediným sdělením. Její síla vězí v pohledu na několik drobných a prostých věcí a dějů. Vězí v tom, že i nás, své čtenáře, učí tyto věci a děje vidět. Vracím se k ní, když je mi dobře. A nebo když chci, aby mi dobře bylo. Přeju vám poklidnou chvíli, lahodný doušek, pohodlné posezení a dobrý poslech. Oběť jednoho sta a sedmi fatálních nemocí. Prapodivná věc, ale já když si čtu reklamní oznámení na nějakou zázračnou medicínu, tak vždycky dojdu k závěru, že tou dotyčnou nemocí, o které se tam pojednává, trpím v té nejvirulentnější podobě. Pokaždé odpovídá diagnóza přesně všem pocitům, které mám od jak živa já. Vzpomínám si, jak jsem si jednoho dne zašel do knihovny Britského muzea, abych se poučil, co má člověk podnikat proti jakési nepatrné chorůbce, která se o mě pokoušela. Mám dojem, že to byla sená rýma. Vyhledal jsem příslušnou publikaci a prostudoval jsem si všechno, co jsem si prostudovat přišel. A potom jsem tak nějak bezmyšlenkovitě a bezplánovitě obracel listy a naprosto lhostejně si začal číst o jiných nemocech, jen tak po všechně. Už si nepamatuji, co to bylo za chorobu, do které jsem se poprvé víc zahloubal. Vím jenom, že to byla nějaká strašlivá, zhoubná metla lidstva. Ale ještě jsem ani z polovičky nepředetl očima výčet varovných symptomů a už na mě dolehlo poznání, že tu chorobu mám. Na chvilku jsem úplně skamenil hrůzou. A pak jsem už v naprosté apatii zoufalství zase obrátil pár stránek. Narazil jsem na tyfus, pročetl jsem si jeho příznaky, objevil jsem, že mám i tyfus, že už ho mám zřejmě řadu měsíců a že to vůbec nevím. A ptal jsem se v duchu, co mám ještě. Nalistoval jsem tanec svatého Víta, zjistil jsem, jak jsem ostatně očekával, že ten mám taky, začal jsem se o svůj případ zajímat a rozhodl jsem se prozkoumat ho důkladně. A tak jsem se do toho dal podle abecedy. Prostudoval jsem Addisonovu chorobu a dozvěděl se, že na ní stůňu a že se do 14 dnů může vystupňovat v Addisonskou krizi. O Brightově nemoci jsem ke své úlevě zjistil, že jí mám jen ve formě zcela mírné, takže v mém případě se s ní dá ještě nějaký čas žít. Za to cukrovku jsem měl s vážnými komplikacemi a s cholerou jsem se zřejmě už narodil. Svědomitě jsem probádal všechna písmena abecedy a pouze o jediném neduhu jsem mohl s jistotou usoudit, že jim netrpím. A to o sklonu k samovolným potratům. V první chvíli mě to dost zamrzelo. Připadalo mi to jako urážlivé přezírání. Jak to, že netrpím sklonem k samovolným potratům? Jak to, že zrovna já mám být takto omezován? Po nějaké chvíli však ve mně převládly pocity méně chamtivé. Uvážil jsem, že mám všechny ostatní ve farmakologii známé nemoci. Začal jsem se na celou tu věc dívat méně sobecky a došel jsem k rozhodnutí, že se bez sklonu k samovolným potratům obejdu. Záškrt, jak se ukázalo, mě zachvátil, aniž jsem si toho povšiml, rovnou ve svém nejzavilejším stádiu a žloutenkou infekční jsem se očividně nakazil už ve věku jinožském. Po žloutence už tam žádné další choroby nebyly, usoudil jsem tudíž, že ani ve mně
už nic jiného nehlodá. Seděl jsem a dumal. Přemítal jsem, jaký to musím být z lékařského hlediska zajímavý případ a jak cenou akvizicí bych byl pro kandidáty veškerého lékařství. Kdyby medici měli mne, nemuseli by dělat žádnou klinickou praxi. Já sám vydám za celou kliniku. Úplně by jim stačilo párkrát si mě obejít a hned by si mohli doběhnout pro diplom. Pak mi v mysli vyvstal problém, kolik mi asi ještě zbývá let. Pokoušel jsem se sám vyšetřit. Chtěl jsem si spočítat puls. Nejdřív jsem vůbec žádný puls nenahmatal. Potom se zčista jasna roztepal. Vytáhl jsem hodinky a odpočítával. Napočítal jsem 147 tepů za minutu. Pak jsem chtěl vědět, jak mi tluče srdce. Ale ani srdce jsem si nenahmatal. Úplně se mi zastavilo. Od té doby jsem už byl sice přinucen přiklonit se k názoru, že na svém místě být muselo a zastavit, že se nemohlo, ale vysvětlení mi chybí pořád. Proklepal jsem si celé své průčelí, od míst, kterým říkám pas, až k hlavě. Vzal jsem to i kousíček do obou stran, kousíček přes ramena na záda, ale nic podezřelého jsem nenašel a nic podezřelého jsem neslyšel. Ještě jsem se pokusil kouknout na jazyk. Vyplázal jsem ho, jak nejdál to šlo. Zavřel jsem jedno oko a tím druhým jsem se snažil jazyk prohlédnout. Viděl jsem mu jenom na špičku. A jediné, co mi ta námaha vynesla, bylo ještě důkladnější ujištění, že mám spálu. Vešel jsem do té čítárny jako šťastný, zdravým, kypící člověk. Ven jsem se vybelhal, jak schátralá troska. Odebral jsem se k svému lékaři. Je to můj dobrý, starý kamarád a když si vezmu do hlavy, že stůňu, tak mi vždycky sáhne na puls, mrkne mi na jazyk a popovídá si se mnou o počasí a to všechno zadarmo. Tak jsem si řekl, že tentokrát mu prokážu znamenitou službu, když k němu zajdu. Doktor nesmí vyjít ze cviku, povídám si, ať má tedy mne. Na mě se pocvičí mnohem víc než na 17 stech obyčejných, běžných pacientů s jednou, na nejvýš dvěma nemocemi. A tak jsem zašel rovnou k němu a on povídá, tak, co tě trápí? Líčením, co mě trápí, řekl jsem, nebudu mařit tvůj čas, milý příteli. Život je krátký, takže bys mohl vydechnout naposled, než bych byl s tím líčením hotov. Povím ti raději, co mě netrápí. Netrápí mě sklon k samovolným potratům. Proč mě sklon k samovolným potratům netrápí, to ti říci nemohu. Spokoj se s faktem, že mě netrápí. Za to mě trápí všechno ostatní. A pověděl jsem mu, jak jsem na to všechno přišel. On si mě otevřel tam, kde mám ústa, nakoukl do mě, chňapl mi po zápěstí, pak mě, zrovna když jsem to nečekal, praštil přes prsa, tomu říkám zbabělost, a hned v zápětí mě do prsou trkl hlavou. Načež se posadil, napsal recept, složil ho a podal mi ho a já si ho strčil do kapsy a šel jsem pryč. Ani jsem ten recept nerozložil. Šel jsem s ním do nejbližší lékárny a tam jsem se s ním vytasil. Lékárník si ho přečetl a vrátil mi ho. Řekl tohle, že on nevede. Jste přece lékárník, zeptal jsem se. Ano, jsem lékárník, řekl on. Kdybych byl potravní konzum a k tomu ještě rodinný penzion, pak bych vám snad mohl být k službám. Co mi v tomto případě hází klacky pod nohy, je skutečnost, že jsem pouze lékárník. Přečetl jsem si recept. Stálo na něm jeden půlkilový biftek, k tomu jeden půl litr piva pravidelně po 6 hodinách, jedna 15-kilometrová procházka každé ráno, jedna postel přesně v 11 hodin každý večer a neláduj si do hlavy věci, kterým nerozumíš. Řídil jsem se podle těchto pokynů, což mělo ten šťastný výsledek, mluvím jenom za sebe, že můj život byl zachován a běží dokonce dodnes.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Pan Miloš Kopecký už nám tu v Divadle pro vaše uši opakovaně předvedl, jak si dokáže bravurně pohrát s vyprávěním dobře napsaného a vystavěného příběhu a s jeho poentou. Logicky se tak v rozhlase nemohl minout s povídkami Jeroma Klapky Jeroma. Ta následující, kterou můžete znát i ze staršího televizního zpracování, se jmenuje Překvapení pana Milberyho.
2: Přijel autobusem od vlaku 4.52. Nesl malý kufřík a nějaký proutěný koš. Vypadalo to jako košík na prádlo. Nedovolil, aby se hotelový podomek dotknul toho zavazadla. Nesl koš před sebou za obě držadla a ohmatával je na každém druhém schodu, zdali dobře drží. V ohybu schodů uklouzl, dal hlavou hezky dunící ránu do zábradlí, koš ale pevně držel. Cizinec jenom zaklel a hrnul se dál. Viděl jsem, že je nervózně rozčílený. V hotelu si však našinec zvykne na takové lidi. Když člověk od něčeho utíká nebo za něčím běží, zastaví se cestou v hotelu a pokud vypadá tak, že může zaplatit svůj účet, nestaráme se o něho. Tenhle člověk mě ale zajímal. Byl neobyčejně mladistvého a nevinného vzhledu. Po několika místech, která jsem měl dříve, byl tento hotel nudná díra. Když člověk po 3 měsíce obsluhuje obchodní cestující, kteří mají neobyčejně špatnou sezónu a ještě k tomu potrhle novomanžele, co běhají s načištěným průvodcem v ruce, po takovém kvartálu je člověk trochu znuděn a vítá každou událost, která slibuje nějaké rozptýlení. Doprovodil jsem mladého muže do pokoje a ptal jsem se, mohu-li mu něčím posloužit. On uložil koš na postel s patrnou úlevou, sundal klobouk a pak se ke mně otočil s odpovědí. Jste ženat, tázal se. Ptát se na tohle číšníka je podivné, ale když to chce vědět muž, není třeba se znepokojovat. Právě ne, odpověděl jsem. Byl jsem totiž tehdy jen zasnouben. Ale kdyby snad šlo o radu... Ne, to zrovna ne, odpověděl. Nechci, abyste se mi vysmál. Myslel jsem, že jako ženáč byste té věci lépe rozuměl. Máte v domě nějakou rozumnou... ženskou? Ženy tu jsou, řekl jsem. A co se týče jejich rozumu, to je věcí názoru. Jsou to obyčejné ženské. Mám snad zavolat pokojskou? O, zavolejte, ano. Ale počkejte chvíli, napřed to otevřu. Začal zápolit se šňůrou, pak najednou toho nechal a smál se pro sebe. Ne, řekl, vy to otevřete. Jen pěkně opatrně, prosím, budete překvapen. Já o překvapení mnoho nestojím, podle zkušeností jsou většinou nepříjemná. Co je v tom? Tázal jsem se. No, uvidíte, až to otevřete, neublíží vám to. A zase odstoupil, usmívaje se. No, pomyslel jsem si, zdá se, že je to neškodný blázen. Snad v tom není mrtvola, říkám, abych ho potrápil. Mladík zbledl jako prostěradlo a opřel se o kamna. Dobrý bože, zvolal, tohle neříkejte. Ani jsem na to nepomyslel. Otevřete to, prosím vás, rychle otevřete to. Raději bych viděl, kdybyste si s tím poradil sám, řekl jsem. Celá ta věc se mi totiž přestávala líbit. Nemohu, pane. Potom, o čem jste se zmínil, celý se třesu. Otevřete to rychle, člověče, a řekněte mi, že se nic nestalo. Nuže moje zvědavost mi pomohla. Přeřízl jsem šňůru, sundal víko a pohlédl dovnitř. On byl odvrácen, jako by se bál. Dopadlo to dobře? Tázal se. Žije? Jo, žije tak dobře, jak si jen kdo může přát. Dýchá dobře? Tázal se dále. No, neslyšíte-li to oddychování, pak se bojím, že jste hluchý. Dýchání bylo jistě slyšet až na ulici. On poslouchal, až i sám byl uspokojen. Bohu díky, zvolal a klesl do lenožky u krbu. Považte, já na to nepomyslel, pokračoval. Zavřel jsem ho do košíku před hodinou a kdyby si nějakou náhodou zamotal hlavu do prádla, ne, nikdy už neprovedu takovou hloupost. Máte ho rád, tázal jsem se. Otočil se ke mně. To je otázka, vždyť jsem jeho otec. A tu se zase spokojeně usmíval. Aj, řekl jsem. To myslím, že mám potěšení mluvit s panem Coaster Kingem. Coaster King, opakoval mladík překvapen, já se jmenuji Milberry. Na to já. Otec tohoto dítěte podle tabulky na výku je Coaster King, pocházející od Starlight, jeho matka Jenny Denny, od Derby Ďábla. Hleděl na mne ustrašeně a postavil židli mezi nás. Bylo jasné, že teď zase on myslel o mně, že jsem blázen. Ujistiv se po chvilce, že nejsem nebezpečný, posunoval se blíže, až mohl nahlédnout do košíku. V celém životě neslyšel jsem tak strašného výkřiku. Mladý muž stál z jedné strany postele a já z druhé. Pes, probuzený tím lomozem, posadil se a zavrčel napřed na jednoho, potom na druhého. Podle mého mínění bylo to asi 9měsíční štěně buldoka, na svůj věk pěkný kousek. Mé dítě, křičel mladík s vytřeštěnýma očima. To není mé dítě, co se to stalo? Zbláznil jsem se? Jste na nejlepší cestě k tomu, řekl jsem. A on taky byl. Uklidněte se, prosím. Co pak jste myslel, že uvidíte? No své dítě, křičel znovu, své jediné dítě. Myslíte skutečné lidské dítě, ptal jsem se. Někteří lidé mají takové pošetilé způsoby, že tak mluví o svých psech, člověk nikdy neví. No ovšem, že myslím na dítě, odpověděl. Nejhezčí, které jste kdy viděl, v neděli právě 13 týdnů. Včera se mu prořezal první zoubek. Při pohledu na buldočí hlavu se ho zmocnila zuřivost. Vrhnul se na košík a myslím, že by byl ubohé zvíře zardousil, kdybych tomu nebyl zabránil. Ten pes za to nemůže, upozorňoval jsem toho člověka. A myslím, že je mu z celé té záležitosti právě tak zle jako vám. On se také ztratil. Někdo si z vás stropil žert. Vzal vaše dítě a strčil do koše pejska, jestli ovšem tam vůbec dítě bylo. Jak to myslíte? Inu, pane, povídám, prominete-li, muži při střízlivých smyslech nevozí sebou děti v koších na psy. Odkud jedete? Z Benbury, odpověděl. Tam jsem velmi dobře znám. To docela věřím, řekl jsem. Jsem Milberry, kupec z Vysoké ulice. Co tu chcete s tím psem, tázal jsem se. Nezlobte mne, odpověděl. Teď se neznám. Moje žena je tady ve Warwicku. Ošetřuje nemocnou matku a v každém dopise, který poslala za posledních 14 dní domů, píše. O, jak toužím vidět našeho Erika. Kdybych jenom na okamžik mohla spatřit tím malého Erika. Velmi materské cítění, poznamenal jsem, které jí dělá čest. Tak tedy dnes odpoledne, pokračoval mladý kupec, kdy se dříve zavírá, řekl jsem, že jí sem dítě přivezu. Ona nemůže matku opustit a k ním dítě nechci vzít, protože stará paní mne, jak si nemá ráda, prý ji rozčiluji. Tak jsem chtěl počkat v hotelu na Mily. To je moje žena. Má sem přijít, až si vyšetří chvilku volna. Chtěl jsem své ženě udělat překvapení. A to asi bude největší překvapení, jaké jste jí kdy uchystal, podotknul jsem. Nedělejte si s tak vážné věci žerty, okřikl mne. Jsem nervózní a mohl bych vám ublížit. Měl pravdu, žerty tady nebyly na místě. Ale proč jste dal malého Erika do psího koše? Nic takového, odpověděl podrážděně. To je košík na jídlo. V posledním okamžiku jsem zjistil, že bych nedovedl nést dítě na rukou. Myslel jsem také na to, co by za mnou uličníci pokřikovali. Chlapeček málo kdy spí, víte? Myslel jsem, když ho pohodlně uložím v koši, že se mu nic nestane na tak krátké cestě. Košík jsem držel ve vlaku na klíně, nepustil jsem ho z rukou ani na okamžik. Je to zoufalé, jak se Eriček změnil. Potomhle budu věřit na ďábla. Nebuďte směšný, řekl jsem. Je tady jistě nějaké vysvětlení. Víte to jistě, že to je ten týž koš, do kterého jste uložil dítě, pane Milberry? Trochu se uklidnil. Naklonil se nad koš a bedlivě si jej prohlížel. No, vypadá tak, řekl, ale přísahat na to nemohu. Říkáte, že jste košík nepustil z rukou. Přemýšlejte trochu. Ne, řekl, měl jsem jej na klíně po celou cestu. Vždyť je to nesmysl, namítal jsem. Leda, že byste tam byl sám omylem položil psa místo dítěte. Jen si to klidně rozvažte. Nejsem vaší ženou, chci vám jenom pomoci. Nebudu vám nic vyčítat, kdybyste třeba jenom na minutu z toho koše spustil oči. Zase chvíli přemýšlel a tvář se mu rozjasnila. Pro boha, zvolal, máte pravdu. Postavil jsem koš na chvíli na nástupišti v Benbury, když jsem si kupoval časopis Humory. Tuto máme, povídám. Teď mluvte rozumně. Moment. Nezačíná náhodou zítra v Birminghamu výstava psů? Myslím, že máte pravdu. Teď jde do tuhého, pane, řekl jsem. Náhoda tomu chtěla, že toho psa vezli na výstavu ve stejném koši jako vy, Erička. Vy jste vzal tomu člověku jeho štěně a on vzal vaše dítě a nechtěl bych předvídat, kdo z vás je v tuto chvíli z toho více blázen. Sázím se, že on si myslí, že jste to udělal úmyslně. Pan Milberry opřel hlavu o čelo postele a sténal. Mili přijde každou chvíli a já jí mám říci, že naše dítě šlo omylem na psí výstavu. To nesvedu, ne, kde pak to nesvedu. Jeďte do Birminghamu, radím, a pokuste se najít správný koš. Stihnete vlak ve 17:45 a v 8 jste zpátky. Pojeďte se mnou, pane, prosil. Vy jste hodný člověk, pojeďte. Nejsem z toho, abych jel sám.

A za 20 minut mladý Milberry, buldočí štěně a já jsme seděli ve třetí třídě vlaku do Birminghamu. Sehnal jsem přednostu stanice, ten svolal všechny nosiče, kteří byli u vlaku 5.13. Všichni se shodovali v tom, že z vlaku nevystoupil nikdo s podobným košem. Přednosta stanice, sám otec rodiny, pojal sympatie k nešťastnému kupci a telefonoval do Banbury. Pokladník stanice si pamatoval jenom 3 pasažéry, kteří kupovali lístky k tomu vlaku. Prvním byl pan Jessop, obchodník obilím, druhým jakýsi cizinec, ten si koupil lístek do Wolverhamptonu, a třetím byl mladý Milberry sám. Věc vypadala beznadějně, když se do toho vmísil jeden čiperný hoch od Smithových novin. Viděl jsem starou paní, která jednala před nádražím o povoz a měla v ruce takový košík. A ten měl podobu právě toho košíku, co držíte v ruce. Sebrali jsme hocha na pomoc a vydali se k drožkám. Stará paní s košem na psa není obtížným předmětem stopování. Jela do malého laciného hotelu na Astor Road. Pokojská mi vyprávěla, že se té staré dámě vedlo s jejím košem právě tak špatně jako mému člověku. Košík se nevešel do vozu, putoval tedy na střechu kočáru a protože hezky pršelo, přikryl jej kočí zástěrou. Když zavazadlo sundavali z vozu, spadlo jim u vchodu na zem, dítě se probudilo a dalo se do pláče. Proboha, paní, co je v tom koši? Ptala se pokojská hotýlku. Dítě? Ano, má drahá, je to mé dítě, řekla stará paní. V kritické chvíli se vnutila do žertovné nálady, duše dobrá. Chudinka malá, doufám, že mu neublížili. Objednala si pokoj s otopem, podomek odnesl koš nahoru a položil ho před krb. Stará dáma řekla, že si další obstará s pokojskou a poslala ho pryč. Po tu dobu, jak vypravovalo děvče, vřeštělo dítě jako parní siréna. Neplač, drahoušku, domlouvala stará paní rozmotávajíc šňůru. Máma otevře, jak nejrychleji může. Pak se otočila k pokojské a řekla. Otevřte moji kabelku, tam najdete láhev mléka a několik sucharů pro psy. Suchary pro psy? Divilo se děvče. Ano, odpověděla návštěvnice se smíchem. Moje děťátko rádo suchary pro psy. Děvče otevřelo kabelku, vyndalo láhev mléka a půl tuctu sucharů pro psy. Stála zády obrácena, otočila se, když uslyšela za sebou zastejnání a ránu. Stará paní bez hnutí ležela na rohoži před krbem. Dítě sedělo v koši a řvalo, až se hory zelenaly. Pokojská v rozčílení popadla jeden suchar a dala mu jej. Dítě se ho chtivě chopilo. Potom dívka přiskočila k staré paní a křísila jí k životu. Ta asi za minutu otevřela oči, stará dobrá duše, a rozhlédla se kolem. Dítě teď zápolilo se psím sucharem. Dáma pohlédla na dítě a schovala hlavu v náruči pokojské. Co je to? Ptala se uděšeným hlasem. To v tom koši. Je to dítě, odpověděla tázaná. Jste si jista, že to není pes? Podívejte se ještě jednou. Děvče začalo být nervózní. No dítě se psem se hned tak nesplet, řekla. Je to lidské dítě, prosím. Stará paní se dala do pláče. To je trest na mne, řekla. Zvykla jsem si mluvit o tom psu, jako by to byl lidský tvor, a teď přišel trest. Odešla jsem před 2 hodinami ze svého domu s ročním buldokem, uloženým v koši. Viděla jste, jak svůj košík otvírám, a teď to překvapení. Ale přece z buldoka se neudělá dítě, milá paní, namítala moudře pokojská. Nevím, jak se to stalo, řekla postižená. Vím jen, že jsem vyjela s buldokem a tak nebo onak se z něho stalo tohle. Někdo je tam podstrčil, odpověděla dívka. Někdo se chtěl zbavit dítěte, vzal vašeho psa a dal dítě na jeho místo. To by musel být velký čipera, namítala dáma, protože jsem nespustila z koše oči. Ovšem je tady ta chvilka, co jsem se zastavila v Banbury v bufé na číšku čaje. Tam to jistě udělali, řekla chápavá pokojská, a byl to chytrý kousek. V tom stará paní náhle pochopila svou situaci. Skandál! Já, svobodná žena z té naší klepařské vesnice, a mám dítě, hrůza! Vždyť je to hezké dítě, přimlouvalo se děvče. Chtěla byste je? Ptala se nešťastná stará pana.
Pokojská řekla, že děkuje, ale nechce. Stará dáma se snažila upamatovat si podrobnosti cesty, ale čím více přemýšlela, tím horší to bylo. Pokojská byla přesvědčena, že kdybychom byli nepřišli včas, snad by se chudák stará zbláznila. Když Podomek vešel do dveří a hlásil, že dole je jakýsi mladý pán se psem a ptá se po dítěti, vrhla se poslovi kolem krku a objímala ho. Tak jsme stihli vlak do Warwicku. Do hotelu jsme naštěstí dorazili 10 minut před příchodem paní Milberyové. Šťastný otec nesl dítě v náručí po celou cestu. Řekl, že si košík můžu nechat a přidal mi k tomu ještě 10 šilinků s podmínkou, že budu držet jazyk za zuby, což jsem také učinil.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Bojíte se rádi? To je taky otázka, co takhle v noci. Ale na druhou stranu, proč ne? Když Jerome Klapka Jerome byl taky, a to se o něm málo ví, autorem hororových a duchařských povídek. A dokonce čelným představitelem jednoho z anglických duchařských spolků své doby. Herec a režisér Jiří Hanák prožil v Anglii velkou část svého života. Byl mimo jiné i skvělým překladatelem a, to snad ani nemusím dodávat, milovníkem textů Jeroma Klapky Jeroma. Jeden z nich, který si vybral, skutečně děsuplný, se jmenuje docela romanticky, totiž Partner k tanci. A tak vám teď přeju takový ten, znáte to, příjemný strach před usnutím a brzy zase naslyšenou.

Tento příběh se udál ve Furtwagenu, malém městečku v Černém lese. Žil tam podivuhodný starý chlapík, jmenoval se Nikolaus Geibel. Vyráběl mechanické hračky, které získaly pověst skoro po celé Evropě. Zajíčky, kteří vyskakovali z hlávky zelí, napřimovali uši, uhlazovali fousiska a pak hned zasmizeli. Nebo kočky, které si myly obličej a mňoukali tak přirozeně, že si je psi pletli se živými kočkami a vrhali se na ně. Vyrobil i panu, která měla v sobě ukrytý fonograf a zdravila dobré ráno, jak se máte. Nebo pána, který kouřil dýmku a vypil víc piva než tři průměrní němečtí studenti dohromady. Ve městečku se dokonce věřilo, že starý Geibel dokáže vyrobit loutku schopnou všeho, co umí dospělý člověk. Jednou ale vyrobil loutku, která uměla ještě cosi víc. A došlo k tomu takto. Začalo to miminkem mladého doktora, jmenoval se Follen. Na počest jeho prvních narozenin uspořádala paní Follenová bál. Mezi hosty byl i starý Geibel se svou dcerou Olgou. Příští den odpoledne se u Geibla zastavili na pár slov tři či čtyři Olžiny kamarádky, které byly také na bále. Řeč se samozřejmě točila kolem včerejších zážitků a slečny kritizovali přítomné pány a hlavně to, jak tančili. Starý Geibel byl v pokoji, ale zdálo se, že je příliš ponořen do četby novin, než aby si jich všímal. Zdá se, jako by na každém bále bylo čím dál míň mužských, kteří umějí tančit, řekla jedna z dívek. A ty hloupé řeči, co vedou, přidala se druhá. Vždycky říkají totéž, jak báječně dnes slečnu vypadáte, jezdíte často do Vídně, měla byste jet, je tam přenádherně, anebo jak kouzelné šatičky máte na sobě, nebo jak je dnes teplo, milujete Wagnera a podobně. Mně je jedno, o čem plácají, ozvala se třetí slečna. Když mužský dobře tančí, může být i pitomec. To jsou všichni. Utrousila zlostně další, dosti hubená dívka. Já chodím na bály tancovat, pokračovala slečna, aniž by si všimla její poznámky. Chci po partnerovi jenom, aby mě pevně držel, kroužil se mnou po parketu s jistotou a aby se neunavil dřív než já. Takže to by ti stačil natahovací panák, řekla ta hubená dívka. Bravo, vykřikla jedna z dívek a zatleskala. Jaký kapitální nápad. A dívky se této myšlenky s nadšením chopily. Představte si, jaký by to byl báječný partner, řekla jedna. Nikdy by vám nešlápl na nohu, nikdy by vás nenakopl do holeně. A když by měl v sobě gramofon se všemi těmi stupidními průpovídkami, tak by ho nikdo nerozeznal od normálního mužského, dala všemu vrchol ta dívka, která s nápadem přišla. Starý Geibel odložil noviny a s našpicovanýma ušima poslouchal. Po odchodu dívek se zavřel v dílně a Olga slyšela, jak chodí sem a tam a tu a tam, co si sám pro sebe povídá. Ten večer s ní pak hovořil o způsobu, jak tančí muži, co obvykle říkají, jak se chovají, jaké jsou nejznámější tance, jaké kroky se při nich používají a plno dalších otázek týkajících se tohoto předmětu. Pak se asi dva týdny zdržoval pořád v dílně, byl hodně zamyšlený a zaměstnaný a občas se neočekávaně tiše usmál, jako by jej těšilo, že nikdo neví, co žertovného chystá. Asi za měsíc se ve Furtwagenu pořádal další bál a Geibel byl se svou dcerou opět mezi pozvanými hosty. Před odchodem se Olga scháněla po otci a že ho nemohla najít nikde v domě, zaťukala na dveře dílny. Objevil se s vyhrnutými rukávy a rozpálený obličej mu zahářil. Nečekej na mě, řekl. Přijdu později. Musím ještě něco dodělat. Když se otočila k odchodu, ještě za ní zavolal. Řekni jim, že přivedu jednoho mladého muže. Moc příjemného. A je báječný tanečník. Všem děvčatům se bude líbit. Zasmál se a zavřel dveře. Řezbář udržoval jako obvykle všechno, co dělal v největší tajnosti, ale jeho dcera měla celkem jasné představy o jeho záměrech a tak hosty připravila na to, co mělo přijít. Společnosti se zhostilo napětí a všichni dychtivě čekali na příchod proslulého mechanika.
Nakonec se venku ozval zvuk přijíždějícího kočáru, po něm kroky v hale a do salonu vběhl sám hostitel, aby s rudou tváří, rozzářenou vzrušením, oznámil slavnostním hlasem: slovutný pan Geibel a jeho přítel. Slovutný pan Geibel a jeho přítel vešli za

kráčel opravdu prkeně. Ale chůze není jeho největší předností, v podstatě je to tanečník. Zatím jsem ho stačil naučit jen valčík, za toho ale umí excelentně. Smím ho některé z přítomných dam nabídnout k seznámení jako tanečníka, drží dokonale rytmus, je neúnavný, nešlape na nohy, nekopá do holení, netrhá šatstvo a tančí rychle nebo pomalu, jak si kdo přeje. Netrpí závratí a umí báječně mluvit. No, příteli, řekni něco sám. Starý muž zmáčkl jeden z knoflíků vzadu na Fricově kabátě a ten okamžitě otevřel ústa a tenkým hlasem, který, jak se zdálo, vznikal někde vzadu hlavy, pronesl: mohu mít to potěšení? A pak sklapnutím ústa opět zavřel. Nebylo pochyb, že poručík Fritz učinil na přítomné neobyčejný dojem. Ale přesto se žádné dívce zřejmě nechtělo do tance s takovým společníkem. Podezíravě studovali jeho voskovou tvář s upřeně cvícíma očima a tuhým úsměvem a nebylo jim to příjemné. Nakonec se starý Geibel zastavil u dívky, která tehdy s nápadem přišla. Je to váš návrh, slečno, splněný do písmene. Elektrický tanečník. Dlužíte mu zkušební taneček. Byla to chytrá a veselá dívka, náchylná ke každé legraci. Sám hostitel se přidal ke Geiblovi a tak souhlasila. Řezbář jí ukázal, jak má regulovat tanečníkovou rychlost, jak ho zastavit, jak se uvolnit z jeho sevření. Bude s vámi tančit v soustředěných kruzích, vysvětloval Geibel. Dávejte pozor, aby do vás nikdo nenarazil a nevyšinul vás ze směru. Hudba spustila, starý Geibel zmáčkl vypínač a Aneta se svým podivným partnerem se dali do tance. Zpočátku nikdo netančil a všichni je sledovali. Tanečník plnil svůj úkol dokonale. Držel se naprosto přesně rytmu i kroků a třímal svou malou partnerku v pevném objetí. Elegantně s ní kroužil na parketu a během tance mu z úst plynuly trochu pisklavé věty, přerušované jen okamžiky vrzavého ticha. Jak kouzelně dnes vypadáte, pronášel jeho tenký vzdálený hlásek. Jaký to dnes byl báječný den. Ta roba vám ohromně sluší. Není valčík úchvatný tanec? Chtěl bych s vámi takto kroužit do skonání světa. Už jste večeřela? Počáteční nervozita pomalu mizela a Anetě se tanec líbil čím dál tím víc. Je prostě úžasný, volala ve smíchu. Mohla bych s ním tančit do smrti. A na parketu se k ním připojovali další a další páry, zatímco Nikolaus Geibel vše pozoroval s dětskou radostí a nadšením z úspěchu svého díla. Přistoupil k němu hostitel a pošeptal mu do ucha: tenhle večer patří Dům mládeži. My si dáme sklenku bílého tamhle vestavení naproti. Co říkáte? V sále se tanec stával stále divočejší a rychlejší. Aneta uvolnila šroubek regulující rychlost jejího umělého tanečníka a jeho figura se kolem ní otáčela rychlej a rychlej. Z parketu odpadala jedna vyčerpaná dvojice za druhou, ale oni dva tančili ještě rychlej a zběsilej, až nakonec zůstali na parketu sami. Valčík byl stále šílenější, hudba už nestačila, hudebníci nebyli schopni dodržovat tempo, přestávali hrát a seděli v němém úžase. Mladší hosté začali tleskat, ale na tvářích dospělých se objevily stíny obav. Nebylo by lépe, kdybyste už skončili, má drahá, volala na Anetu jedna ze starších žen. Budeš moc unavená. Ale Aneta neodpovídala. Myslím, že omdlela, vykřikla jedna dívka, která si všimla Anetiny tváře, když jí v tanci míjela. Jeden z pánů skočil k tanečníkovi a pokusil se jej uchopit, ale náraz jej odhodil na zem a těsně u jeho tváře došlápla kovová bota umělého panáka. Ženy zmáhala hysterie. Muži křičeli jeden na druhého protichůdné rady, dva z nich se pokusili figuru zastavit, ale jen se jim povedlo vyvést tančící dvojici z rovnováhy a ta v tanci začala narážet na stěny a na nábytek. Na dívčiných bílých šatech se objevil pramínek krve a stékal

dal pomalu dolů. Divadlo dostalo nádech hrůzy. Ženy s křikem vybíhaly z místnosti a muži je následovali. Až se ozval první rozumný výkřik: najděte Gajbla, přiveďte Gajbla. Nikdo si nevšiml jeho odchodu, nikdo nevěděl, kde může být. Prohledali všechny místnosti v domě, ale Gajbl nebyl k nalezení. Nakonec si kdosi všiml, že chybí i hostitel, a tak spěchali do domu přes dvůr, kde je konečně našli. Gajbl zbledl, vstal a následoval je. Protlačil se s venclem z krumáží hostů před místností, vešli dovnitř a zamkli se tam. Bylo slyšet jejich tichý šepot a rychlé kroky, následované zvuky podobnými zápasu, pak ticho a po něm znovu šepot. Pak se otevřely dveře, lidé se začali mačkat dovnitř, ale Venclova široká ramena jim v tom zabránila. Potřebují vás, ukázal na dvojici starších mužů. Hlas měl klidný, ale tvář křídově bílou. Vy ostatní, prosím, odejděte domů. Od té doby nevyráběl starý Nikolaus Gajbl už nic jiného než mechanické králíky a mňoukající kočky, míjící si tlapkou fousy.

0: change your mind.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
3: No a na závěr úterního dne, jako vždy, pár vteřin po 23. hodině otevírá noční linka. Tentokrát je úterně středeční a krásný pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit. Před námi jsou jako vždycky celé 2 hodiny společného setkávání se v našem vysílání a také povídání na téma velmi aktuální. Léto je za dveřmi. Máte rádi léto? Jak a kde tohle roční období nejraději trávíte? Jste rádi doma na své zahradě nebo u vody? Chodíte často do lesa na houby, na borůvky, výletujete, trampujete, jezdíte nebo jezdili jste pod stán? A kde jste byli nejradši v létě třeba jako děti? Jezdili jste hlavně na tábory nebo na prázdniny k prarodičům na venkov? Mnoho z nás se téměř celý rok těší na to, až zase přijde léto. Dny se prodlouží a budeme moci být stále venku, jezdit na kole, chodit se koupat a užívat si letní přírody. No a co vy? Patříte mezi milovníky léta? Tak tolik a mnohem více na toto velmi odpočinkové prázdninové téma můžeme si představovat, vymýšlet, povídat si, co bychom rádi a co třeba nestihneme, ale i tak jen tak třeba ta představa už potěší a pospraví náladu, třeba když se počasí zrovna nedaří. No a telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, no a já myslím, že směle můžeme začít.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak na úvod nám zaspívala zpěvačka Kristýna svoji písničku Hore hroně. No a hned přivítáme prvního hosta, kterým je Dana z Blatné. Dano, krásný večer přeju.
1: Děkuju. Já přeju tobě, všem posluchačům samozřejmě, nádherný večer. A protože už to leto se je v rozpoku, jak to říká,
0: ano.
1: Tak já musím říct teda, že léto mám ráda jako období, ale nakonec jsem letní zrozenec, ale fakt je, že teda jako takový ty extrémy počasí, větrno, zima, v noci chladno, no prostě mi to připadá úplně nenormální.
0: Jo.
1: Ale velice ráda vzpomínám právě na prázdniny mého dětství. Protože já z toho čerpám vlastně celý ten svůj život a já jsem trávila hodně času u babičky na vesnici, kde bylo teda spoustu zvířátek, i koně jsme měli, jo.
0: No krása.
1: Kravičky se pásávala, jo, teď jsme tam stavěli takový různý ty stavbičky, plotny a prostě pece a prostě blblo se, no to byly prázdniny úžasně, jsem chodila neustále mezi těma dvěma vesnicema 4 kilometry zálenýma, vždycky jsem mamince něco pomohla, a nakoupila a tak a už jsem byla zase u babičky a tam jsem prostě, tam jsme plavili i ty koně, my jsme prostě byli neustále někde v přírodě, hráli jsme si, oni bydleli přímo u kapličky, jo, takže to bylo takový okolí kouzelný, taková malebná vesnička prostě to je. A takže já prostě to mám spojený pořád v těch vzpomínkách, se vracím k tomuhle nádhernému dětství a snažím se i z toho čerpat jako třeba pro svý vnučky. Já když teda třeba je pozvu na zahrádku, jako ano. Což teda o prázdninách určitě bude možnost, tak bych chtěla, aby jsme tam i třeba přestanovali,
0: ano, ano.
1: Přespali tam třeba. My jsme spávali na matracích ještě s mojí nejstarší vnučkou a dcerou, ale aby jsme tam prostě byli co nejblíž té přírodě.
0: Jo.
1: A pak miluju plavání. A to teda jako zatím se teď moc nedařilo.
0: Jo.
1: Takže si to doufám vynahradí.
0: Na to přijde teprve čas teďka. Takže ty jsi vlastně teď v takovém tom přípravném období, že se fakt těšíš, že přijde zahrádka prázdniny, zkrátka to léto tak, jak má být. Doufejme, že bude, jak má být léto.
1: No, já si myslím, že ty extravy budou pokračovat, ale teď máme mít výhledově, máme mít konec týdne a příští týden ještě docela příjemné letní počasí, stabilnější.
0: Ano.
1: Takže to bude kouzelný, jo.
0: Dobře.
1: Už na plovárnu se dá zajít. Takže já přeju všem nádherné léto, samozřejmě. Jsem ráda, že jsem se mohla s tebou slyšet a pozdravit a přeju to úplně všem posluchačům bez rozdílu.
0: Tak Dano.
1: Ať si prostě užívají pohodu po své.
0: Já přeju také krásné léto a především ti chci popřát, protože vím, že máš dneska narozeniny, tak ti chci popřát všechno nejlepší a hodně zdraví.
1: Děkuji.
0: Ku tvému svátečnímu večeru. Moc si to užij potom o víkendu, až budete mít nějakou krásnou oslavu doma
1: a
0: bude na ní spousta času. No a jinak přeju, ať se léto vydaří, podle představ samozřejmě a podle přání.
1: Ano. Děkuji pěkně a děkuji za prostor, který jsem měla a jsem moc ráda, že jsme se slyšeli a zdravím do všech koutů světa, jak já říkám, ať je mír.
0: Dobře.
1: A mír a pokora.
0: Ráda vyřizuju a posílám písničku k narozeninám. Hezký
1: děkuji.
0: Večer, naslyšenou.
1: Děkuji.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byl Vladimír Mišík a písnička Jednou. No a teď pozdravíme paní Ivetu do Olomouce. Krásný večer, Iveto.
1: Krásná hudba.
0: To je dobře.
1: Děkuji. Já zdravím. Krásnou noc nebo večer.
0: Večer, ano. Je. No, to jak chcete.
1: Ano, ano. A krásné téma. Jo, léto. Miluji léto tedy.
0: To je dobře.
1: Jo, vzduch, vítr, voda. A já chci říct, já jsem měla holčičky moje, měly atopický ekzém, jo?
0: Mm-hmm.
1: Takže já jsem celý rok, já jsem žila za socialismu ještě, jo?
0: Mm-hmm.
1: Já jsem celý rok šetřila penízky, abych ty holčičky mohla vyvést k moři.
0: Ano, ano.
1: Jo, k moři, protože jsem věřila v sílu moře,
0: že to pomůže.
1: Soli.
0: Mm-hmm.
1: Ano,
0: určitě.
1: Ano, že to pomůže. Ano, takže... Každý rok holčičky moje díky mně byly v Řecku, v Itálii, na Maltě, Kanárské ostrovy, jo. Tam to vpučelo tedy na Kanárech. To byl vítr, já jsem měla furt rozcuchaný vlasy. Ale já jsem, chci to zhrnout, já jsem ty holčičky opravdu uzdravila.
0: Mm-hmm.
1: Moje holky dneska žádný ekzem nemají, jo, oni to měli v loktech, pod kolenama,
0: mm-hmm.
1: na zápěstí, škrabali se, jo, ve školce, když byli malinký, škrabali se, svědilo je to, jo, oni nesměli rajčata, pomeranče, nic, jo, a já jsem každý rok na to moře našetřila, abych ty holčičky vyvezla,
0: ano.
1: aby se uzdravili. A já jsem je nakonec paní Tuško uzdravila.
0: No tak to je nádherný výsledek. Tady se ukazuje, no. že skutečně moře má opravdu no. nejenom v sobě svoji krásu, ale
1: ano.
0: i sílu a velkou moc.
1: A dnes mají holky teda, to dodám,
0: uh-huh.
1: 45 let mají dneska holky.
0: Aha.
1: Dneska, zrovna 13. Z 13. jsou narozeny, ano.
0: Jo.
1: A mají dneska 45 let a nemají ani ňo. Po tým ekzému.
0: No, vidíte to, jak se to vydařilo.
1: Takže maminka jim pomohla.
0: Tak, to je krása. No a co chystáte?
1: Maminka Iveta Olomouc Radikov.
0: Dobře.
1: A zdravím všechny tady lidičky, co mě znají.
0: Dobře, ráda vyřizuju.
1: Já jsem je uzdravila.
0: A co chystáte na letošní léto, paní Iveto? Nějaké výletování nebo zahrádku?
1: Já mám 3 pejsky, takže pracuju na zahradě tady, ano.
0: Mm-hmm.
1: Tady mám zahrádku.
0: No, to je krása.
1: Jinak jsem tady.
0: Mm-hmm.
1: Pod lesem, nic nechystám, prostě mám 3 pejsky a žiju pro ně.
0: Prostě budete
1: jo,
0: venku
1: jsou,
0: s nimi a v přírodě.
1: To jsou moje pejsci, ano. My tady žijeme pro sebe, tak jako, když tady je nějaká zábava, co hasiči, tady sbor dobrovolných hasičů uspůsobí nebo požádá,
0: mm-hmm.
1: tak se tam jdu podívat.
0: No krása.
1: Jo, pobavím mm-hmm. se.
0: Ano.
1: Poslechnu si tu dobrou hudbu. Dám si tam nějaký špekáček a jdu domů. A jsem šťastná.
0: Tak to je dobře.
1: Tady pod lesem.
0: To je dobře. Tak paní Iveto, moc si to takhle pěkně užívejte, jak popisujete.
1: Ano,
0: přeju vám krásné
1: děkuji.
0: Dny. Hodně
1: ano,
0: zdraví.
1: Zdravím všechny. Ano, děkuji
0: A
1: moc.
0: Dobrou náladu pořád. Mějte se hezky.
1: Ano, děkuji vám.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková, svou partu přátel, tak tolik písnička, jinak za 9:30, to je přesný čas a na telefonní lince máme Roberta z Olomouce. Krásný večer, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: V první řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušné.
0: Není vůbec zač.
1: No a teď k tématu, vidím to ze dvou úhlů pohledu, příjemné a nepříjemné, který mám začít, prosím vás.
0: Ještě jednou?
1: Že to vidím ze dvou úhlů pohledu. Jeden je příjemné a druhý je nepříjemné, tak nevím, kterým začít.
0: Nechám to na vás samozřejmě, ale já bych radši volila ty příjemnější povídání, když jsme u léta a prázdnin.
1: Jo, tak já řeknu ten nepříjemnému krátce. Když je člověk v práci, je to vedro, tak to je za trest, protože to by radši spal, než by něco dělal, protože spocené, to je malá hrůza. Takže to je ten nepříjemné. No a teďka se budu bavit o tým příjemným.
0: No.
1: Takže chodím v vodě, to mě baví.
0: No krása.
1: Přece občas teda, většinou chodím teď na bazén, co se mě utopila žena, protože se v té vodě sám bojím. A když je tam víc lidí, tak si třeba troufnu, ale sám to je potom takový riskantní.
0: Jo.
1: Občas jezdím na kole, to mě taky baví. A jinak do lesa na hřiby, když je počasí, jezdím třeba do náměště, tam jezdím moc rád.
0: Jo.
1: Krom toho tam mají prima železářství.
0: Aha, vyjedete do okolí a proskoumáte co nového, jo?
1: No tak to železářství tam už jezdím delší dobu, jako tam mají tak dobré věci, nevím, jestli doma něco kutíte, tak třeba byste se tam mohla podívat, to v té nádražní budově. Tam to Borec koupil. A je to jako by v malým, je to tam prostě perfektní, jako vždycky jsem si vybral něco, co se mě hodilo do dílny.
0: Tak to je dobře, to je dobře. No.
1: A vy byste si tam taky vybral, tam mají i drogery.
0: To je sice pěkný, ale já to mám trošku z ruky, Roberte.
1: Jo. A ještě jsem se vás chtěl zeptat, možná vás trošičku pobavím, bylo to v starým českým filmu, možná mě pomůžete s názvem.
0: No.
1: Já mám teda doma sklep, nikdy jsem to neskoušel, piju vždycky pivo z ledničky, že, když je teplo, studený. Ale máte doma taky sklep nebo něco?
0: Ne.
1: Nemáte, tak to ne... Tak to nevyzkoušíte, ale já jsem přemýšlel o pivo ze 7. schodu.
0: Jo, tak to máte rád v létě, jo, pivo ze 7. schodu.
1: No právě, že já nevím, kolik žitek schodu do sklepa 7, já musím spočítat.
0: No. Jo, to je jedno, no tak třeba z 5. schodu bude stejně dobrý.
1: Vůbec si dobu, no. A vy se zeptáte, paní přede mnou, jestli má doma sklep, a jestli pije pivo ze 7. schodu, no. Nejdeka nevím, jak posluchačky přede mnou.
0: Jo, teď už
1: to pobavilo.
0: Teď už to nedoženeme.
1: V Hlešově by mohli mít sklep. Ale jo, tak to říkám z legrace. No, ale třeba to může být zajímavý, no. Borec to měl vyzkoušený, no.
0: Dobře. Takže na létu si najdete svoje zkrátka nějaké ty chvilky, to, co máte rád, co vás baví a užijete si.
1: Já jsem vás chtěl zeptat třeba. Co baví vás třeba? Hrajete třeba tenis nebo fotbal v lítě nebo tak? Protože každé mluví o sobě, tak mě vždycky zajímá, jako co...
0: No tak o tom je noční linka, že se můžete volat a povídat své příběhy samozřejmě, ale jinak samozřejmě léto mám ráda, výletuju, jezdím na kole, jsem venku, chodím k vodě,
1: cestuju. Hrajete fotbal?
0: Fotbal nehraju, Roberte, zklamu vás.
1: Moje žena trošku hrávala. Jako
0: no prosím, škole. Krása, no proč ne?
1: Jak to bavilo, no my jsme taky hráli s klukama fotbal. No.
0: Jo.
1: No a na závěr chci pozdravit.
0: Ano.
1: Rinkaře, paní Ludmilu z Brna, sympatečku, paní Vlastičku.
0: Dobře.
1: Polina. No a zkrátka všechny rinkaře, i toho pána z Olomouce, počkejte, ze Stupkové, jak se jmenuje, no, Jirko, myslím.
0: Tak
1: já teď nevím, teď si tam
0: zkrátka pozdravíme, jo?
1: Tak všechny pozdravujte. No, budu poslouchat dál. A někdo řekne, jaký je pivo ze 7. schodu, jestli má sklep, moc by mě to zajímalo. Tak moc vám děkuju. Naschledanou.
0: Není vůbec zač, mějte se krásně. Hezký večer, Roberte, naslyšenou. A teď už je nachystaná s písničkou Lucie Vondráčková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: zem lítat.
1: Tak tolik Petr Rezek a písnička Modrá zem. Dohráli jsme, dospívali jsme a teď můžeme pozdravit Jirku z Kyjova. Krásný večer, Jirko.
2: Dobrý večer vám a všem posluchačům Noční linky.
1: Děkuji moc krát za všechny samozřejmě a doufám, že i vy se máte krásně téměř letně, když o tom létu je řeč.
2: Ano, ano, ano. Je to nádherné téma a taky zároveň složité. Léto. Léto jako takový. Si myslím, že je plod měsíce máje.
1: To bylo krásně poeticky řečeno.
2: No, poeticky, jenom tak upřímně. Protože ten krásný rozpuk přírody, kdy přichází v měsíci máji, i rozpuk toho dění kolem sebe, kdy člověk se tak jak si začíná po té zimě otravné. Trošičku motivovat na to příjemnější, aspoň pro mě, budu mluvit za sebe, tak to je opravdu, budu se opakovat, plod máje, kdy i vlastně ti lidé si myslím, že mají k sobě tak trochu blíž, jsou takový trošičku smířenější, hodnější, lepší, nejsou mrzutí, jako třeba na podzim.
1: To sluníčko má sílu, že jo, a dělá divy.
2: Sluníčko má sílu a energii a dělá divy, to jste řekla krásně. Ano. Velmi krásně. A tohoto si nesmírně vážím, jo, protože trošku jde bokem politika, jo, a takový ty všední politické věci a tak. A je to nádherný. A mám vzpomínky, proč to říkám, protože z mládí mám obrovské vzpomínky a krásné vzpomínky, kdy třeba jsem mladý děvčata učil chodit po strništi.
1: Po čem po strništi?
2: Po strništi. Po strništi. Ano, když byli žňa, tak bosou nohou po strništi a přejdete celý lán.
1: No, já vám řeknu, vrazit si to posekané, tvrdé, seschlé obilí do nohy, to je teda něco.
2: Jo, ale
1: na to si vzpomínám taky, že se mi to v dětství podařilo moc krát, ano.
2: Věřím, věřím, i já jsem to zažil, ale tetička ze stařenku mě prostě vysvětlili, jak bosou nohou po tým strništi jít a to se šourá. Jo, aby to strniště se kladlo vlastně pod tou bosou nohou.
1: Jo, jo, jo, zkrátka no pomalu našlepovat a tak jako z boku se šlápnout.
2: A to bylo romantický, potom ty krásný večery vlahý. To bylo něco úžasného.
1: No je, je.
2: A ty děvčata, že samozřejmě vy ženy máte obrovský cit pro takový i to rozzářený nebe a tak dále. Hvězdy nad hlavou. No ale abych jenom tak v myslivosti se mě vyplatilo taky vychodit si srnce takzvaně, to znamená, když člověk chodil na čekanou, tak ano, to ano. Srnce poctivě musel vychodit. A vůbec nás nezajímali nějaký, ráno jsme, když už jsem byl dospělý, stával jsem do práce, vůbec mě nezajímalo, jestli budu vyspaný nebo ne, tam šlo o ten pocit.
1: Jo, jo, jo, jo.
2: Ten pocit toho lovce a poděkování té přírodě.
1: Šťastný pocit navodil energii, takže spánku nebylo tolik potřeba, tak to dopadlo všechno dobře.
2: To
1: je
2: přesně.
1: Což je dobře.
2: Mně jste to řekla ze mě. Děkuji vám. Prostě léto je kouzelné. S každé strany.
1: Máte už nějaké místo, kam se třeba letos těšíte? Kam se byste se rád vyjel podívat?
2: Ano, na Maltu. Jako zedník.
1: Jo, tak moc vám přeju, to není tak daleko, takže moc přeju, ať to vyjde, ať si užijete jarně letní nebo letně podzimní výlet a ať se vám tam samozřejmě líbí.
2: No, krásně řečeno, na Maltu to je pracovně. Bohužel letos vůbec.
1: Nechystáte?
2: Protože ne. Pracovní vytížení a nějaký ty plány ještě, aby člověk jaksi v této republice trošku mohl fungovat.
1: Jo.
2: Takže své pomoci, jo, rekonstrukce a tak dále.
1: Jo, no tak ať jde práce dobře od ruky, ať vám vyjde třeba i ta druhá ostrovní Malta, nejenom ta Malta tady v Čechách. Každopádně moc, Jirko, děkuju a přeju krásnou noc a hezké dny. Užijte si to, budu se těšit zase.
2: A já vám děkuji.
1: Noční lince.
2: Děkuji, jo? I všem posluchačům přeji hezkou, dobrou noc a dobré ráno, když už to bude následovat.
1: Dobře, mějte se taky krásně. Děkuju, naslyšenou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Miloš Dodo Doležal a s ním také Guy Mendiu, ta jejich písnička Soudím, to vše v noční lince, kam se také dovolal ze Židlochovic z Moravy František. Františku, krásný pozdní večer přeju.
1: No, dobrý večer, paní Jituško, já vám taky přeju krásný večer u rozhlasu, nebo toho vysílání.
0: Děkuju.
1: A všem posluchačům noční linky.
0: Děkuju za všechny samozřejmě, za všechny, kteří ještě neusnuli. No a Františku, no. Co vy, léto je za dveřmi, když se řekne toto, platí to pro vás, jakože je třeba chystat dovolenou, anebo naopak jste úplně v klidu a říkáte si, uvidíme, uvidíme, co vymyslíme.
1: No, paní Tuško, já ještě řeknu tomu, jak to teď zmínil pán o tom chození po svýma nohama po tom straništi.
0: No.
1: Tak, to jsme zažili, jako, že protože jsme měli pola a posečený pole a potom se tam pásly vždycky huse.
0: Ano, ano.
1: A my jako děcka jsme to hlídali a chodili jsme po té straništi.
0: Jo.
1: Pšenica. Ta měla tvrdý straniště, to pichalo do těch nožek, tak jsme museli chodit jak říká pan, tou šouračkou, jo?
0: Vždycky
1: to tak svalit tou šlapkou a tak se potom chodilo. A ječmen, ten měl měky ty stonky, jo? Tak to tak nepichalo. To jsme skoro ani nemuseli nějak hlídat si, jo? To chození, tam to šlo, jo?
0: Ano, ano.
1: No, jinak, co se týče tak těch prázdnin, tak jako děcko asi kolem 10-11 roku jsem já z našich děcek, nás je pět, tak jenom já jsem vždycky, jednou jsem byl ve Skry, kde je dneska ta atomová elektrárna, tak že to nebylo ani paměti, že to tam bude, myslím, tak tam jsem byl. A potom Broumov u Náchoda, tam jsem taky byl. A teď už nevím, jestli to bylo na týden nebo na 14 dní, jo. No, už je to dlouho, víte, protože takže tam jsem to jako děcko vždycky byl, no. Bylo mě vždycky smutno trošku, že jsem byl tam někde mezi cizíma dětskama, jo.
0: Aha.
1: Tak, no, ale člověk si potom za chvíli zvykl a no, měl tam nějaký kamarády a tak.
0: Jasně.
1: Jinak mám rád leta, jako jo, ale nesmí to být velký horka, protože po velkých horkách v zásadě dostávají průtor, protože je mračená, takový velký větr, jo.
0: Jo, rozumím.
1: Bouřky mi nevadí, jo, když blesky a to lítá, jo, ale prostě velký vítr, jo, to je hrozně.
0: To nerad, jo.
1: To nerad, to vždycky nám to taky zhodí, jsem tam nějakou křídlicu ze střechy, jo,
0: no
1: někomu,
0: jo.
1: To odnese,
0: ano.
1: Někomu to odnese celou střechu a naším dokonce vtýkat uhodil brez do stodoly a teda potom zhořela, jo.
0: Aha, takže, jej.
1: No, takže takhle to nemám, toto. Jinak jsem si zvolil takový styl života, to podnikání, jo, že těch na tu dovolenou ani skoro nemůžu nikam jet, jo. A přivítám každý víkend a tak, no, a nebo dobu, kdy třeba prší a nemůže se nikde dělat, tak si odpočnu, takže takhle prostě to mám, no, zvolil jsem si takový život, že prostě to podnikání a to jsou takový starosti různý, no.
0: Jo, ale zase máte tu svoji práci rád, že jo, a tu svoji firmu, co se stará na to.
1: Jo, to zase. A když můžu poročet, jako jo, ten kudo, kteří toho mají někdy, oni mě plný zuby, jako jo, no ale z toho si vydělat, tak musí ho dělat, že jo.
0: No jo,
1: no.
0: Když chtěli pracovat, tak ať pracují, to je pravda. No.
1: Takže takhle je to se mnou, no, dovolené nebo tak, nebo moc den, že jsem tam ten zpátek někam jedeme třeba
0: dolů. Jo, víkendový akce.
1: Manželkou, jo. No, takže takhle, no. Nebo
0: no, tak si dáte krásné lázně v Luhačovicích, nádherně, nemáte to daleko, tak no, proč ne, že jo?
1: No, někdy jsme se vydali až za Prahu, jsem jel autem, tak jsem pracoval v režiu Prahy, jo, a tam všude Hradci Králové, tak někdy tam jsme udělali takové výletci taky, jo.
0: Ano.
1: Ale vždycky jsem vzal ještě kamarád, manžele, jo. Manžele, to byli naši kamarádi, tak jsme vzali sebou a chudáci už zemřeli, tak jsme bez
0: nich. Jo.
1: No, takže těm už chodíme se vždycky dívat jenom na hrob, vždycky, no, rozsvítíme svíčku a takže teď jezdíme tak někam vždycky sami a teď zase manželka plánuje taky mít nějaký volno někam dál, ale já říkám, mamko, už to myslím nechám jenom na autobus, jako jo, protože oni možná, když někam jedeme dál, už se děcka bojí, jo, aby jsme se taky vrátili, jo,
0: ano.
1: Jo, to je jo, leta, no, takže, ale já se nebojím, já to nezdávám zatím ještě pořád, no, ale
0: to je dobře. To je dobře.
1: Přírodě neporučím.
0: Každopádně, František, přeju krásné letní dny, užijte si je moc, samozřejmě, ať už pracovně, nebo taky odpočinkově, protože i to je důležitá věc. A moc děkuju za návštěvu a přeju hezký večer. Jo? Mějte se hezky.
1: No, děkuji taky, dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Marta Kubišová a velká legenda, tento song Nechte zvony znít, tolik písnička. No a z Olomouckého kraje se k nám dovolala paní Julie. Tak Julie, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, moc vás zdravím a už se vás ptám, když je to léto za dveřmi, máte ráda léto, těšíte se na něj nebo zavzpomínáte, jak jste třeba ráda užívala léta, když jste byla malou holkou?
1: To jsou byla krásné léta.
0: Uhum.
1: Ale teď, jak jsem zastárla, teda ne, zastárla, no. Tak to mám úplně paměť, že se na mě hrozně vytrestá, protože mě vzal manžela. Vzal mě maminku. Covid mě vzal dva syny.
0: Uhum.
1: A teď mě vzal ještě přítele teď.
0: Jo. Takže tak. No, tak to je samozřejmě velmi vážný příběh. Já nevím, co se tam všechno stalo, to těžko asi proberem tady v tom krátkém čase, ale moc přeju samozřejmě hodně sil, aby se vám trošku začalo dařit. No a chystáte se třeba někam právě o tom letošním letu, abyste se tak trochu dala dohromady a vylepšila se zkrátka i možná psychicky a z toho náporu všeho celého?
1: Tak jezdím na kole a budu asi jezdit na kole a snažit se na to dá všechno zapomnout.
0: Jo. Na které? No.
1: Jste dobrý rádio, já vás velice moc poslouchám.
0: No moc děkujeme za přízeň.
1: No, tak jsem se vám svěřila také, no.
0: Tak to jsem ráda, že jste se zastavila. A tam u vás, tam v Olomouckém kraji, tam je moc hezky, když jedete na kole, tak která ta místa máte třeba ráda? Doporučte ostatním, aby se třeba taky vypravili na výlet.
1: Tak hrozně jezdím, nejradši jezdím na Červenku.
0: Mhm.
1: Do dvora.
0: Mhm.
1: Tam úplně to je nádherný.
0: No tak no, to je krása.
1: A já takhle v okolí jezdím, no.
0: Takže výletování na kole je takový váš koníček, jo?
1: Ne, mám přijetem nezbyte, že?
0: Tak to je super, tak moc přeju, aby vám přálo počasí a přeju samozřejmě všechno dobré, aby se to trošku začalo vylepšovat a držte se. Jo, mějte se hezky.
1: Jo, ty taky.
0: Naschledanou, naslyšenou, já děkuju za návštěvu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

láhev vína si dát. I když vlastně ten večer domů chtěl psát,

tolik Pavel Bobek a jeho song Stárnoucí mladík. Blížíme se k půlnoci, což znamená také závěr celého úterního dne s datem 16. června. No a než se přehoupneme s muzikou do nového dne, tak se pojďme podívat také do pošty, protože jste se taky hojně rozepsali. No a třeba pan Bohumír dodává k tématu. Ano, ano, ano, tak jak zpívá Helena Vondráčková Léto, léto, písní se oslavuje krása léta. Chvíle strávené v přírodě, to je pro mě velká romantika, píseň vyjadřuje radosti z letního období, přírody a lásky. Jsou to romantické vzpomínky s kapkami rosy. Ano, natrampoval jsem se třeba já do sytosti. No a takové houby a houbaření, to je moje vášeň i v zimě. Prarodičů a tety se nebo na chvíle u prarodičů a u tety se strýčkem také nezapomenu. No a stačila nám jenom Celta z auta i zašitá. Poslední dobou jedno téma lepší k druhému, tak vám moc děkuju. Tak Bohumíre, taky vám moc děkuju, jinak přeju samozřejmě krásné dny a ještě potom krásnější, až budou ty letní. Přeju vám i také hezký večer a závěr toho úterního dne a samozřejmě se budu těšit, až se zase brzy uslyšíme.

0: Tak se skupinou Berlin jsme se přehoupli a s jejich muzikou jsme se přehoupli do nového dne. Už je tady středa s datem 17. června. Na Prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den uprostřed týdne vydařený, aby se nám povedlo všechno, na co sáhneme. Pokud před sebou máte pracovní povinnosti, tak ať vás práce těší a dílo se daří. A pokud máte den volný, tak si jej samozřejmě užijte podle svých představ a hlavně s radostí a hlavně také ve zdraví a s úsměvem. No a co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma Léto je za dveřmi. Máte rádi léto? Jak a kde tohle roční období nejraději trávíte? A jste rádi na své zahradě nebo u vody? Chodíte často do lesa na houby, na borůvky, výletujete, trampujete, jezdíte nebo jezdili jste pod stan? A kde jste byli nejradši třeba v létě jako děti? Jezdili jste třeba na tábory nebo na prázdniny k prarodičům na venkov? Mnozí z nás se téměř celý rok těší na to, až zase přijde léto, dny se prodlouží a budeme moci být stále venku, jezdit na kole, chodit se koupat a prostě si užívat letní přírody. No a co vy? Patříte mezi milovníky léta? Připomínám, že i teď na Prahu nového dne telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a v neposlední řadě máme i tradiční e-mailovou adresu nočnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu moc těšit. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a právě začínáme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marie Rotrová a písnička To nic, to jen tak. No, začali jsme druhou polovinu noční linky úterně středeční a na telefonu teď máme Libušku z Mnichovic. Libuško, krásnou noc přeju.
1: Já vás zdravím, moje sestra, já jsem zapomněla, že vás taky vždycky pozdravuje.
0: Děkuju, moc krát, nápodobně.
1: Všechny posluchače, co jsou napřímo. Mm-hmm. Já teda vždycky se těším strašně na jaro.
0: Na jaro.
1: Mm-hmm. No, a když se to probouzí, ty ptáčkové zpívají všechno zelená, to se strašně těším.
0: Jo.
1: No, ale to mám taky ráda.
0: To je
1: ale
0: dobře.
1: Ale horka nesnáším.
0: Aha.
1: Teď bude 35 a to jako dělá. Já se bojím té bouřky, když přijde, protože tak něco přijde, nějaká pohroma, co se tý bouřky bojím.
0: Jo.
1: A jinak léto mám taky ráda.
0: Mhm.
1: Sluníčko, že jo, a já by bylo tak do té 25, 26, víc ne?
0: Jo. Tak to by, jako, to by vám tak...
1: No, někdo má rád, protože tady vedle sousedka, ta zrovna, když je horka, tak tam je a pleje, jo.
0: Mm-hmm.
1: Nos má červený, všechno je popálená. No, snese to, no. Ne. Tak jako to... A když jako jsme byli děti, jak to bylo také hezký, že chodili jsme babice a to bylo, to člověk vzpomíná na takové hezké. No, když to nebyla kousek, jo. My jsme jako na dráhu a ona byla dole Mnichovicí.
0: Jo.
1: Na náměstí bydleli a to. Na to se těšili, vždycky jsme se těšili na ně. Oni byli strašně hodní oba.
0: Uh-huh.
1: A nezapomenu zkrátka.
0: Ani takže narodí, ráda vzpomínáte ani na ty dětské no. prázdniny a dětská léta u nich a tak, jo?
1: No.
0: Tak to je pěkné.
1: A sousedí, ty měli tři kluci, my jsme byli dvě, tak chodili k nám přihrát, my zase k ním.
0: Uh-huh.
1: To bylo také hezký takový.
0: No je, je.
1: Až přespojí do Sprdně, ty umě vypravit pohádky, si vymýšlel, tak jsme všichni poslouchali. Tak to bylo hezký, no. Takový, to už je všechno pryč za náma.
0: No, tak důležité jsou i vzpomínky, které si člověk uchová, které mu zůstanou.
1: No, to ano, určitě to jako...
0: A zážitky.
1: Nikdy nezapomene, to se nezapomíná, no. Takže nikam nepojedem, že nemůžem zdravotně, tak doma, no.
0: Takže doma zahrádka a tak, jo?
1: Jo.
0: No, tak to je taky pěkná věc. Dobře. Tak Libuško, přeju hlavně pevné zdraví, mějte se moc hezky, ať vám to pěkně roste na zahrádce.
1: A ráda vás slyším.
0: Děkuju, moc krát nápodobně, mějte se hezky, dobrou noc.
1: Vy taky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jožo Ráš, skupina Elán a písnička Vermi, tak tolik muzika tady u nás v Noční lince a teď už můžeme pozdravit do Olomouce Elišku. Krásnou noc, Eliško, moc vás zdravím.
1: Dobrý večer, Tuško, já vás taky zdravím a zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju moc krát.
1: A chtěla bych se zmínit, no už je to, dá se říct, pomalu 40 let, když jsem ještě jezdívala do Jeseníku a ovládala jsem to skutečně vždycky po pracovní době v pátek.
0: Ano.
1: A jezdívala jsem tam a tam měla lokomotiva Olomouc, krásnou chatu a my jsme se všichni znali. Takže tam byl takový svět a já jsem měla tady ty moje vnoučata od syna, ty bydleli na Prostějovce. Oni neznali les nebo něco. Já už jsem se rozhodla, říkala jsem synovi, že je vezmu s sebou do Petříkova. No tak mě je dovez a oni toho lesa se strašně báli. Marketka měla tenkrát 5 roku a ten Peťa měl 4 a oni se báli toho lesa. A já jsem je učila znát, jak se nebát lesa. A teď jsem říkal, když jsme odjížděli vlakem, tak syn říká, dovezte mě nějaký houby. No, tak já jsem říkal, když jste to, a oni, ano, ano, a když jste to tatínkovi slíbili, tak pěkně půjdeme na houby. A teď oni vždycky, jak jsem udělala, já jsem vedla takovou pěšinkou úvozem, a oni vždycky, jak udělali krok do lesa, tak babi, tam ne, tam ne. No a já jsem věděla, jsem znala, kde ty houby rostou, kde jaké. A tak jsem říkala, tak tady postujte a já si tam půjdu kousíček dál. A oni nechodili, jako, já ne, tady jenom kousek. A šla jsem a tam byl pravák, krásný, pomalu dvoukilové. A takhle mezi keříkama. A já jsem chtěla, aby se podívali, jak ty houby rostou. To, jak to je, tak se mi tam vzalo, pan, pojďte se podívat, co jsme našli tatínkovýho hříba.
0: Jo.
1: No tak se odvážili do toho lesa a teď si tam dřepli kolem toho a bochvítávali toho. No prostě já jsem z toho radost, že trošičku se tak odhodlali a měla jsem radost, že jsem je taky do toho Jeseníku vytáhla.
0: No je, je.
1: No tak jsme ho... Potom usušili, my jsme tam byli asi týden, tak jsme ho usušili a potom opravdu tatínkovi přivezli sušenýho hříba. No a tak se mě já trošku do toho lesa, a měla jsem jich 7 ten vnoučat, takže
0: no
1: třeba, už mám pomalu 50-letou vnučku a není to dlouho, asi týden, tak mě vzpomínala do telefonu. Babi, já ti tak děkuji, že jsi nás tam vzala do
0: Petříků. Jo, no tak to jak.
1: Já jsem je vzala i v Zlíně, naučili se tam lyžovat. Takže já jsem jim byla trošičku takovým vzorem, že? Já jsem tam jezdívala v Zlíně taky na lyžování a v létě zase do té přírody. Milovala jsem to strašně.
0: Jasně, krásně.
1: A vždycky jsem taky čekala, kdy bude už to léto, abych zase šla na houby. Já jsem znala už svoje místa.
0: Ano.
1: A já jsem byla takový člověk, že jsem vždycky na té lokotce svolala všechny celou partiu na večer a dělala jsem jim houbový takový placky. A to oni vždycky... kdy budou houbový placky, tak já jdu do lesa, nazběrala, tam bylo hodně hub. Teď už já nevím, jestli to už tam, už to nezvládám, ale vždycky se rádi vždycky na to vzpomínali, jaký jsem dělala ty placky houbový.
0: No ty museli být, no jo.
1: Takže to byla příroda opravdu, že jsem to prožívala. A ty moje všelijaký trable, to všechno zmizelo
0: všechno,
1: tím, že
0: ano,
1: jsem
0: ano,
1: vždycky
0: ano.
1: V létě užívala tu přírodu. No a je to ve mně, já nemůžu být bez toho, jenomže už dnes tím mojím věku, já už daleko nedojdu, ale vzpomínám na to, bylo to krásné.
0: Tak alespoň teď vycházky po okolí. No.
1: že si to ty moje vnoučata užili.
0: Užili a pamatujou, ano.
1: Takže až to vzpomínají.
0: Áno, áno, áno.
1: Takže tak to byly tušky.
0: To je krása, to je krása. Tak Eliško, moc vám děkuju taky za návštěvu, za povídání, jinak přeju příjemné vycházkování po tom nejbližším okolí vašem tam.
1: No, tak to jsou denně teda.
0: No to je mi jasný.
1: Musím dělat. 3-4 kilometry není.
0: No to je krása, ano, ano, ano.
1: To jsem zase byla.
0: Ano.
1: Takže já nelením, já se musím unavit, abych si využívala všeho, jinak ano. Nedokázala být doma sama. Takže tak to je se mnou.
0: Tak to je dobře, že máte stále hodně energie. Moc vám děkuju a přeju krásnou noc a hezké dny, Eliško.
1: Taky. Já vám taky hodně zdravíčka a
0: taky.
1: Hodně posluchačů.
0: Děkuji
1: moc
0: krát.
1: Mějte se moc pěkně.
0: Nápodobně.
1: Nashledanou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, skupina Olympic, a taky jsem se narodil bos a krátce před půl jednou se k nám dovolala z Rajhradu Jitka. Krásnou noc, Jitko, moc vás zdravím.
1: No já vás taky zdravím, protože Jituška zdraví Jitušku.
0: Jo, děkuju.
1: A do Třetice tady byla Jituška už jedna, co volala. Takže máme to do Třetice.
0: Tak to je dobře, to je dobře, ano.
1: A ještě chci podotknout, jako ten pán, co volal, že také jsme z dovolené jezdili vždycky ke známým a ti museli vybrat pivo ze 7. schodku.
0: Jo.
1: Opravdu do toho sklepa šli a museli mít pivo ze 7. schodku, takže to bylo tak úžasný.
0: Měli to takhle naučený, ano.
1: To rozšířilo a ušici. Ne, jenom z toho 7. schodku to dones. My jsme poprvé neviděli, o co jde. A to se rozšířilo tam prostě kde všude a jinde to nechtěli, jenom ze 7. schodku, jo. No a my jsme teda objezdili celou republiku, včetně Slovenska, kde se dalo, hlavně Podtan, takže
0: no,
1: není pomalu místa, kde by jsme nezabloudili.
0: Ano.
1: A kromě zimy, tak jsme jezdili pořád, jenom se trošičku rozebzdilo, takže já jsem nikdy nevydržela, ani když bylo prostě už nebylo nastanování, tak prostě se muselo někde vydat, jo, někde prostě být, a jsme jeli na ten jeden den kamkoliv.
0: Ano, ano, ano.
1: A manžel říká, proboha, tady nemůžeš vydržet jednou doma, já říkám, ne, to budu zase celou zimu, takže to bylo hrozný pomyšlení, kdyby už prostě nemohla vyjet na ten víkend někam. Že prostě voda, to byl náš život a bez toho do dneska nemůžu být.
0: Jo.
1: Z toho výhradu já dojíždím do Brna, do Záborovických lázní, pochopitelně, kde je voda.
0: Aha.
1: A nejenom tam, ale že tady je to nejbliž u vlaku. No a samozřejmě ne, bez vody nelze žít, bez toho není život.
0: Ano, ano, ano. Takže k vodě vás to tahne a k vodě musíte zkrátka.
1: Ano, já vždycky říkám, já třeba ty květinky, bez té vody usycháme.
0: Tak důležité je, že máte kam a že vás to baví a že víte, abyste tam zkrátka krásná místa máte, abyste tam rychle dojela ve své blízkosti, a to je určitě pěkná věc na léto. No a co jinak, takové ty letní dny? Chystáte se třeba někam i do zahraničí nebo někam výletovat tady po vlastech českých, moravských?
1: No tak to jsme jezdili samozřejmě i do zahraničí.
0: Mm-hmm.
1: Nejvíc jako do Jugoslávie a tak jako no, bývali pochopitelně, že tak do Chorvatska. A no prostě kam se dalo, tak se vyjelo pořád. A nebo teda se zájezdama, nebo různý ty akce byly, takže no neexistovalo, aby prostě se trávilo někde doma.
0: Jo, když jo.
1: Všude je krásně. Ale doma je to nejhezčí, jo. Vždycky jsme byli rádi pryč a když už jsme byli někde na 14 dnů, tak už ke koncu říkáme, už aby jsme byli doma, už je to tady dlouhý.
0: Už se vám zase začalo stýskat, jo, po té vaší lokalitě a po té vaší oblasti.
1: Přesně tak.
0: Dneska se sice mnozí zmínili o vodě, ale málo kdo zatím se zmínil o tom, jestli mu chybí moře tady v té naší zemi, která bohužel moře nemá. My jsme takový suchozemci.
1: No, no jo, ale tak voda, to je jedno. Také koupaliště je jakákoliv možnost jiná, jo, jsou různé rybníky. Takže my v nouzi, kdekoliv se u silnice zastavilo, viděli jsme rybník a už jsem tam byla. Jo,
0: jo? Tak zkrátka tak, aspoň takhle.
1: Ale i na zájezdě jsem sebou měla plavky, zastavili jsme, je rybník a už jsem byla ve vodě. A to bylo taky tak strašný horka, samozřejmě autobus rozpálený a já říkám, no tak ani si nedojete představit, když si sednete na tu horkou koženku rozpálenou,
0: ano.
1: Že jsem chytla vlka, jo, tak jsme se museli smát. Já říkám, v životě jsem to neznala, co to je. Říká, ježišmane, no, běž do vody. A, no samozřejmě, už jsem byla v rybníku.
0: Jo.
1: A to bylo hned doslova, se slezlo kolem patníku a v rybníku jsme byli a jak šťastní, že máme nádhernou plochu před
0: no,
1: sebou.
0: Je.
1: To nemůže být nic ze všeho. Já si nedovedu představit dovolenou vůbec, kde není voda.
0: Kde by nebyla voda. Rozumím.
1: Je všude, najdete hodně toho, jakože po té republice se to tak No, bez toho jsme ji nedestanovali, jenom u vody, pořád.
0: Tak to je dobře, že to takhle máte. Dobře, tak Jitko, moc vám taky děkuju, přeju vám samozřejmě krásné dny, vydařené léto podle vašich představ, užijte si ho, naplánujte si nějaké bezva věci, co vás budou bavit a budu se těšit zase na slyšenou v noční lince, ano?
1: Ano, děkuji, taky ptáravím všecky a mějte se pěkně novodovolené.
0: Taky.
1: A vůbec i mimo dovolenou.
0: Ano, přesně tak, pořád, neustále. Děkuji moc krát, na slyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

bys okem jednou žik, stál tu zámek dívek šik, rázem stál tu tváří v tvář, boháč, král i otrokář, a kam se poděl nejmladší?

že příběh dávno smazal čas, svět se stále otáčí a tři přání nestačí. Kdo mi to řekl, kdož pak ví, dost možná, že ten

0: Karel Černoch na pohádková čtvrté přání a dovolala se k nám paní Jindra z Brna. Krásnou noc, Jindro.
1: Krásný večer vám přeji.
0: Děkuju.
1: A chci poděkovat za krásné písničky, co nám pouštíte.
0: Ráda vyřídím našemu panu šéfovi hudebnímu.
1: No, to jsou písničky našeho mládí.
0: No, víte? Tak to je dobře,
1: tak
0: že si vyberete.
1: Vzpomínat.
0: Jo.
1: Ale já chci vzpomínat nebo vzpomenout ty prázdniny, kdy byly děti a kdy se jezdilo k moři, to bylo k nezaplacení.
0: Krása.
1: To je prostě ty zlatý písky, jinam se nesmělo, že jo, Bulharsko, Rumunsko.
0: Ano.
1: Ale to mám dva případy, kdy jsme jeli teda na Šíravu. Podstan. Synové byli nadšení, protože Podstan, to bylo jejich, byli zvyklí z táboru. A my jsme přijeli a nám tam propršel celý týden.
0: Jej, no stane se, no.
1: Oni lítali v gumákách a chytali prostě ryby. A já jsem byla nešťastná, tak jsem je potom uprosila po týdnu, že teda bychom mohli jet domů, že to nezvládnu v tom mokru. Oni to měli všechno rozstříděný, pověšený v té chatce, úplně prostě normálně, jak byli zvyklí z táboru. A já jsem byla nešťastná. A pak jsem měla ještě druhý s nima zážitek. Jsme jeli do Sopoty nahoře až na severu v Polsku. Byl tam prostě festival, no tak jsme si udělali vejle, že jsme u moře nebyli.
0: Ano.
1: Ježišmarja, my jsme přijeli, tam byl takovej víc. A tak moře bylo studený.
0: Studený, no jo. Sever je sever.
1: Kašný. Já jsem se modlila, ať už jedeme domů. Jinak ty prázdniny, co jsme prožívali u moře, to bylo k nezaplacení. Kdyby to bylo blíž, tak by člověk jezdil prostě každýho půl roku, ale jinak to nešlo, než jenom o těch prázdninách. A přesto se mě zdá, že to léto, jako když jsem dospívala já, jako v deseti, tak si vzpomínám, že to byly takový prostě silný léta. Všude bylo vidět obilí, že se sváží. A teď je to takový, v květnu jsou vedra, v červnu je zima. Je to prostě zvláštní, jak je to všechno otočený. No tak s tím jako nic neuděláme, no.
0: Ano, ano.
1: Tak nějak jsem jenom se chtěla trošku vzpomenout.
0: To je dobře, že jste se ozvala, takže ráda vzpomínáte, i když jsou některá místa, kam nemáte potřebu se asi vracet, že jo, úplně.
1: No tak to víte, že se najdou do ten život, no. Tak člověk to má prostě už poskládaný.
0: V paměti, ano. Dobře.
1: Děkuji vám moc krásně.
0: Já vám děkuji moc za povídání, za návštěvu. Mějte se moc hezky a krásné dny a hezké léto přeju, vydařené.
1: Děkuji,
0: naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Lucie Vondráčková a písnička Kdy vzlétnu já? No, to je otázka. Pozdravíme do Kyjova Pepu. Krásnou noc, Pepo.
1: Já zdravím ještě jednou, Jitřko.
0: Děkuju.
1: Mám rád léto, měl jsem ho za mladá rád, protože bydlím v Kyjově a pocházím z Milotic, kde je pěkný rybník, takže jsme jako děti prázdní tam strávili skoro celé prázdní.
0: No krása.
1: Doma, doma pomáhat. Jinak, jak jsem trochu vyspěl, tak jsme jezdili s klukama na motorky pod stan Vranovská přehrada.
0: No jo.
1: U třetí na Bystříčka Tatry.
0: Mm-hmm.
1: A pak potom, když jsem měl rodinu, tak jsme byli pod stanem s holkama, tak jsme byli Duchoňka u Topolčan, Senec u Bratislavy, Šírava v Píšťanech.
0: Mm-hmm.
1: No a pak, když se nám za 12 let narodil synáček, tak ten chtěl je taky pod stan, tak jsme jeli do Ostrovské Nové Vsi, tady jsou koupaliště, štěrkoviště. No a postavili jsme stan a na druhý den začalo pršet a dva dny lílo se
0: no
1: mokrý stan a jeli jsme dom, takže si moc stanování neužil.
0: Někdy se to přihodí takhle prostě, že to člověk, no. Kdyby co dělal, tak to nevymyslí, přesně tak.
1: Vy jste ho zklamaný, ale aspoň jeden den se vyspal ve staně.
0: Tak jste mu to už pak nevynahradili, říkáte, jo?
1: Už ne, protože potom už jsme jezdili na dovolenou jako na rekreaci, jako do ubytovacích zařízení
0: jo,
1: na hotelu.
0: Už tak. To nebyl stán. Hmm.
1: Jinak mě nevadilo horko, já jsem hrával fotbal roky a tak mě spíš na fotbal jsem měl rád teplo, ale ne tyto vedra, co jsou teď poslední roky. Kuchyničky říkali, že vydrž by a já jsem nerad hrával na jaro a na podzim, když byly ty plískanice, to mě vadilo víc, jako ty horka. Vydržel jsem dělat horku a to mě nevadilo. A teď teda s věkem mě vadí ty horka a i tak, že se spíš chovávám do stínu, protože mě to dělá jako ze zdravotních důvodů.
0: Jasně, rozumím.
1: Příliš vysoké ty horka.
0: Rozumím, takže když jsou takové ty ideální teploty 25, 26, tak to je pro vás fajn, jo?
1: Jo, ty klasické, normální, ne jo. Ty tropické.
0: Do.
1: Jinak jsem měl rád aj zimu, když bývali zimy, teda sníhu, to jsme saňkové, lyžovali, to mě taky se mě líbilo a jinak jaro, protože máme zahrádku, tak už vždycky se těším, až se do toho.
0: No to je krása, no jo.
1: Takže tam žiju od jara do podzimu a relaxuju. Něco vypěstujeme a jako...
0: Takže je to radost vlastně potom sklízet nějaké ty dobroty, ty radosti, co se, čemu se zadaří.
1: No, loni byla radost. Loni jsme měli 180 kilo jablek.
0: Pánečku, to je krása, no.
1: Tak se mají prodával, horší je to letos, protože buď to zmrzlo,
0: aha.
1: Nebo říká mě sada známý tady, že to kvetlo v době, kdy bylo zima a nevyletěly včelky, takže to neopilo. Takže
0: jo.
1: Chodím a hledám na jabloňách jablíčka.
0: Takže myslíte, že jablek alespoň v té vaší oblasti, co žijete, takže bude málo?
1: Ne, ani třešně.
0: Ani třešně, tak to vidíte.
1: Třešně, ale vůbec někde 3-4 třešně na stromě a špatný je to. No.
0: Mm-hmm.
1: Takže já jsem říkal, že se každý rok nejsou hody.
0: To je pravda, tak to je, přesně tak. No. Vidíte, to já mám zase pocit, že tady ve středních Čechách třeba třešní je dost. Jablek nevím, jak bude, to jsem se nekoukala, ale třešní, co jsem se dívala, tak těch se mi zdá hodně na stromech.
1: Tady kousek dál, taky v té vedlejší vesnici u Kyjova, tam při střešně jsou taky, no ale tady v Kyjově nic.
0: Tady tam u vás nic, tak vy jste to tam zrovna vychytali letos to nějaké ano. To mrazivé, když byly stromy v pětu.
1: Meruňky ty už nemám 4 roky, takže...
0: Jo, radši.
1: Vůbec, to zmrzne každý rok.
0: To je pravda, že ty jsou na to choulosti výhodně. No dobře, tak Pepo, moc vám přeju samozřejmě pěkné léto na zahrádce, hodně zdraví.
1: Děkuju vám, moc přesu měsíc po operací ramene.
0: Jej, tak ať se to dobře hojí, pěkně cvičte, ať jste fit. A...
1: Chodím na cvičení a
0: to je
1: na
0: dobře.
1: Magnety. A...
0: No.
1: Potrál se tím vazy v zimě, že spadl na ledě, tak potrané vazy ještě prostě, tak je to měsíc po operaci.
0: Tak je potřeba ještě domů dát čas a pak rozcvičit.
1: Dělám rehabilitaci, abych mohl zase trochu pracovat.
0: Ano, jo. Dobře, tak přeju hodně zdraví a krásné letní dny na zahrádce. Mějte se hezky. Budu se těšit, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: to.
1: Honza Nedvěd a písnička jménem Podvod, to vše v noční lince, kam se dovolala také Jarmila z Vysočiny. Krásnou noc, Jarmilo.
2: Já všichni zdravím z noční linky.
1: Děkuju moc krát.
2: Volám z Vysočiny 15 km od Třebíče.
1: Mhm.
2: Takže jsem tady na chaloupce, už konečně jsem přišla z nemocnice, kde se teda uzdravuju.
1: To je dobře.
2: Víceméně jsem ráda, že tady můžu už vegetit. No a s tím, že teda jako malá, když jsme byli jako děti, tak nás děda bral do lesa.
1: Mm-hmm.
2: A prostě nám vykládal.

0: sestrou věřila.
1: Jo.
0: No a teďka je to jak pohádka, že jo. Prostě, ať dá prstíček a to, a pak zase perníková chaloupka do toho. A prostě se ty pohádky mi tak splynuly, že z toho je docela takovej aj horor, jo.
1: Mm-hmm.
0: No, ale ráda na to vzpomínám s tím, že teda jako my jsme měli prostě na Hladově. Tam rostly kuřátka, lišky, mm-hmm. tam rostly dubáci, ukřížka. Tak když mamka nás poslala na polívku, prej, skočte mi na polívku pro dubáky. Tak jsme šli ke křížku, jo, pod lípy, tam byly krásní dubáci a to, no lišky v mechu, to úplně vidím jak dneska.
1: Ano.
0: No a s tím, že teda fakt to bylo kouzelný a myslím si, že dnešní mládež nebo prostě děti o to přišli tady o to, s tím, že každá doba něco nese, že jo. Můj otec, když teda k nám vykládali, jsme se sešli tam třeba na narozeniny, nebo jinak jsme nějak neslavili, nebo to, ale ty narozeniny jsme třeba si poseděli, tak vzpomínal a tak krásně vykládal, sice smutně z války, protože byl 40. ročník, jak mu bylo 5 a prostě ty Němci v těch familiích tam na Holejích jeli a Rusi taky, jo, a prostě jaký dělají zvěrstva. Uh-huh. A jak on byl blonďák, takže jako vlastně byl nordická rasa, že jo?
1: Ano, ano, ano. No,
0: ale stalo se třeba to, chci říct, že vyšel jsem z té struhy a jak jeli ty tanky a tady tyhle ty obrněný vozy, tak jsem vzal kamene, já jsem s takovou chutí to po ní hodil, že jsem prostě jako chtěl ukázat, jako že tak nemám rád a jo, no ale jako bylo to docela riziko, protože kdyby zastřelili, byla ta možnost taky, že jo.
1: Ano, ano,
0: ale
1: ano.
0: Ale zřejmě viděli blondiáka, tak prostě si řekli, jo, to by, no ale tak to o tom tak krásně vykládal a vykládal o tom každý rok.
1: Takže vzpomínáte na tyhle ty, na ta posezení společná, no, na to povídání.
0: A to vykládám svým dětem nebo občasům a holky mi říkají, mamko, to už nám tolikrát říkala. To je zájem, jo.
1: Musíte vymyslet na letošní prázdniny něco novýho.
0: Tak zase to je trošku o ničem jiný, ale každá doba něco nese, že jo.
1: To je pravda.
0: Byla to, vždycky se říká, to je doba těžká, ale vždycky se najde nějaký pozitivum prostě
1: ano.
0: A nějaká radost.
1: Ano.
0: A člověk by si měl udělat radost už jen z toho, že vychází to sluníčko. Já se teďka probouzím na prášky, protože mám na štítnou žlázu.
1: Jo, tak se musíte kurírovat.
0: A normálně to mám tak nastavený v hlavě, že nemusím mít budíka.
1: Tak to je dobře. Tak paní Jarmilo, musím poděkovat. Popřeju vám hlavně pevné zdraví, hodně zdraví. Hezké léto, moc děkuju za návštěvu a užijte si to na chaloupce. Mějte se moc hezky, děkuju.
0: A já všechny taky přeju pěknou dovolenou a hodně sluníčka, kdo má rád. A kdo ne, tak prostě bohužel.
1: Určitě se brzo uslyšíme v noční lince. Mějte se hezky, dobrou noc, naslyšenou.
0: Dobrou noc a děkuju vám všem, co to vedete tam pěkně.
1: Děkujeme za návštěvu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: No, vážení a milí, a protože se čas naplnil a protože jedna hodina noční či raní, jak chcete, klepe na dveře, tak to znamená, že jsme na konci noční linky a také to znamená, že bych vám ráda poděkovala za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc, hezké sny, pokud jdete spát, pokud jste se rozhodli, že budete bdít, tak vám přeju hezký poslech našich dalších nočních pořadů. No a budu se s vámi těšit zase velmi brzy naslyšenou, ať už noční lince nebo u jiných pořadů. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Tak dobrý večer vám všem milovníkům trochu nebo notně zaprášených rozhlasových pásků. Divadlo pro vaše uši dnes opět počase, jak se říká, dostojí svému názvu, protože vás pozvu na rozhlasové jeviště, tak jak si ho ve svých scénářích podmanil jeden z klasiků rozhlasové hry, pan Oldřich Daněk. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vidíte, až jako 40-letý si dramatik a filmový scenárista Oldřich Daněk vyzkoušel žánr rozhlasové hry, kde se stal později vítaným autorem. V roce 1966 obeslal autorskou soutěž Československého rozhlasu textem Dialog v předvečer soudu a hned za něj získal hlavní cenu. Základním stavebním kamenem je, jak už název napovídá, rozhovor a taky docela vyhrocené téma. Lékař, který je obžalován z neúmyslného zabití na jedné straně a na té druhé prokurátor. Příležitost pro dva velké herce, pánové Felix Lubre a Vladimír Šmeral, a dialog, který se točí kolem sporného případu transplantace ledviny a vlastně i kolem samotné etiky lékařského povolání.
2: Mám rozsvítit, co říkáte?
3: Jak chcete.
2: Tak já teda nerozsvítím. Černá hodinka, budeme se bát. Já se budu připravovat na zítřek.
3: Bojíte se toho zítřka? Prosím vás, řekněte mi to upřímně, pane profesore. Záleží mi na tom. Jste si vůbec vědom, jak vážné je zítřejší přelíčení?
2: Na ten paragraf je sazba od 1 do 5 let. Myslíte si, že to vůbec můžu nebrat vážně?
3: Zdálo se mi to.
2: No tak já to teda vážně beru. Na to jste se přišel zeptat?
3: Nejenom na to.
2: A cokoliv řeknu, může být použito proti mně, vidíte. Poslyšte, je to vůbec dovoleno, aby prokurátor navštívil v předvečer procesu obžalovaného?
3: Zákon nepamatoval na takové případy. To jest, pokud mě nepodezíráte, že jsem se přišel nechat ovlivnit.
2: Například podplatit.
3: Například.
2: To vás tedy opravdu nepodezírám. Žena se mě ptala po tom výslechu ve vaší kanceláři, jaký jste. Říkal jsem mi velký inkvizitor. Neměl jsem to říkat, poděsilo jí to. Ten titul nemáte moc rád, že?
3: Inquirere znamená vyhledávat, hledat i důkazy. To slovo za to nemohlo, že bylo zneužito. Všechno na světě jde zneužít.
2: Teď myslíte na transplantaci ledviny, že? No. Vidíte, pomalučku se dostáváme k věci. Nedáte si nejdřív kafe?
3: Rád, pane profesore.
2: Ano. Čekal jste dlouho?
3: Nepříliš. Prohlížel jsem si zatím vaše obrazy.
2: Nejsou moje, patří špitálu, nebo bůh sám komu, snad jsou půjčené z Národní galerie. Sestři, dejte nám sem 2 kafe. Radši silnější. Děkuju. Zajímáte se o obrazy?
3: Nerozumím malířství. Všeho všudy jsem jednou vyšetřoval jakési padělky. Ale tohle jsou dobré obrazy, víte?
2: Ano, jsou to dobré obrazy. Tohle je Vincenc Beneš. Mám ho moc rád. No dívejte se na obraz, nedívejte se na mě. Svítí v tom přítmí.
3: Už jsem říkal, že obrazům nerozumím. Přišel jsem se pokusit porozumět vám.
2: No to jsem rád. Už jsem se bál, že vaše teta má žlučové kamínky a vy jste se přišel ze známosti poradit, co s tetou, než mě dáte zítra zavřít.
3: Tetička je bohu díky zdravá.
2: Tak vy jste přišel porozumět svému obžalovanému. Hamlet dává, tuším, Guildensternovi píšťalu a nutí ho, aby na ně zahrál. Guildenstern na píšťalu neumí. A Hamlet mu říká, tak proč si k čertu myslíte, že hrát na mne je snažší, než hrát na píšťalu? Můžete mě rozladit, ale hrát na mě nedokážete. Konec citátu, překlad vlastní.
3: Jestli tomu citátu dobře rozumím, tak aby se radši klidil.
2: Ne, tak jsem to nemyslel. Za prvé jsme si sjednali kafe, za druhé si nemůžu dovolit vyhazovat prokurátora, který zítra povede proti mně žalobu. Ano, seďte, inkvizitore. Vlastně mě těší, že jste přišel k názoru, že... No, že případ ledviny vrchního číšníka Lisického není tak jednoduchý, jak se to jeví z vašeho obžalovacího spisu.
3: Nikdy jsem si nemyslel, že je jednoduchý.
2: Napsal jste to dost jednoduše.
3: Snažil jsem se vystihnout trestný čin. Ten není moc složitý, jenomže ten čin má taky jiné aspekty než trestní.
2: Když jsme tak seděli ve vaší kanceláři, tak jsem se začal bát, že na tohle vůbec nejste schopen přijít.
3: V mé kanceláři nevisí Vincenc Beneš a taky si nevzpomínám, že by se tam kdy citoval Hamlet.
2: Není to chyba?
3: Možná. Říkáte mi inkvizitore, dovolíte mi několik inkvizičních otázek?
2: Odpovědí bude zítra využito proti mně?
3: Vy o mě nemáte moc vysoké mínění, víte?
2: Nedělám si mínění o lidech ze dvou rozhovorů, lépe řečeno ze dvou výslechů.
3: Prosím vás, abyste tohle opravdu nepokládal za výslech. Konec konců moje otázky budou nejspíš dost divné, dokonce bych nerad, aby to byly otázky a odpovědi. Chtěl jsem si jenom pohovořit, pokládal jsem to za nutné.
2: Za nutné? Pro koho?
3: Pro sebe. A byl bych rád, kdybyste i vy pochopil.
2: Začíná to být ohromně dojemné. Žalobce a obžalovaný se v předvečer procesu mají vzájemně pochopit. Tomu říkám socialistické právo. No prosím, vaše otázky.
3: Například, proč máte rád obrazy a z Hamleta znáte dokonce citáty?
2: A proč vy se češete na pěšinku?
3: Tak dobře, zeptám se tady jinak. Myslíte si, že lékařství má blízko k umění?
2: No to není tak hloupá otázka, inkvizitore. Není tak hloupá, jak by se zdálo.
3: Nejsem tak hloupý, jako je můj obžalovací spis.
2: Váš obžalovací spis vůbec není hloupý, bohužel.
3: Dobře, tak tedy nejsem tak suchý, jako je moje obžaloba.
2: To je zajímavá otázka. Proč právě felčary vydáte na koncertech a v divadlech? Proč každý druhý fušuje do literatury nebo vyrábí doma nikomu nepotřebné mazanice? Nebo když už nic, tak aspoň chodí s herečkou.
3: Našel jste odpověď?
2: Nevím. Možná, že jsme příliš ve styku s životní prózou. Takový kámen v ledvinách nebo rakovina hrtanu vás brzo přiměje, abyste si v životě hledal nějaké hezčí stránky. Prostě k té próze kus poezie. A možná, že nemám pravdu. Vy jste důkaz, že nemám.
3: Proč já?
2: Taky se celý život babráte s prózou. Zločiny, vraždy, násilí. A přitom dost pochybuju, že by advokátní komora byla masově členem klubu přátel poezie. Nechci vám křivdit.
3: Ne, nekřivdíte. Ale možná, že právě proto má ta vaše teorie pravdu. My se totiž většinou podle vašeho rozdělení nezabýváme prózou. Měl byste vidět, kolika smyšlenkami se musíme prodrat u takového vykradače chat, než přijdete k té próze, k tomu zrnku pravdy. Možná, že proto, nechci svým kolegům křivdit, hledají si koníčky jinde, než v umění, spíš ve vědě, řekl bych. Má to blíž k tomu zrnku pravdy.
2: To nezní špatně. Zdá se, že se doplňujem. To je konec konců přirozené. Žalobce a obžalovaný by měly být opačné strany jedné mince.
3: To přirovnání nejspíš trochu kulhá.
2: Říkám vám, že do poezie spíš fušujem. Přišlo kafe. Dál.
4: Promiňte, prosím vás. Dala jsem do obou dvě kostky cukru, jsem na to zvyklá u pana profesora.
3: Nevadí, sladím taky tak.
4: Uvařila bych novou, bude to hned
3: voda. Ne, opravdu není třeba.
2: Sestří, ani nevíte, jak jste mě nadchla, že jste tak jednou udělala chybu.
4: Nezlobte se, nevím, jak se to.
2: A co bych se zlobil, říkám, že jsem nadšen. Co ten Ileus?
4: Je tam doktor Charvát.
2: Tak to je v pořádku, děkuju vám.
4: Naschledanou.
3: Máte nějaký případ?
2: Případu 40, ale žádná transplantace ledviny. Slyšte, to mě zajímá. Sladíte opravdu dvěma koskami, nebo jste to říkal ze slušnosti?
3: Nesladím vůbec. Piju kávu hořkou, ale to opravdu nevadí.
2: Společensky slušný prokurátor. Vy to daleko nepřivedete, inkvizitore. Dobře vám tak. Když jste tak vychovaný, pijte sladké kafe.
3: To není tak důležité. Radši mi řekněte, jak to děláte, že je celé vaše okolí do vás, jak bych to řekl, prostě celé pryč.
2: Koho myslíte tím okolí?
3: No vlastně všechny, například tuhle sestru. Nedělává chyby, vidíte, ale je den před procesem, do ústavu přišel prokurátor, pan profesor je v nebezpečí. Víte, že to děvče je do vás zamilované?
2: Slyšte, my jsme se přece dohodli, že poezie je obor felčarů. Copak, že vy se taky pouštíte do básnění? Zrnko pravdy jste přece říkal.
3: Tohle je pravda.
2: Nový nadějný směr právní vědy, prokurátor jasnovidec.
3: Mluvil jsem se sestrou Volkovou 1:30. Mluvili jsme prakticky jenom o vás.
2: Chcete tím říct, že jste si volal k výslechu i sestry?
3: Volal jsem si všechny, kdo byli u té operace.
2: Proč? Já jsem rozhodl o té operaci. Já jsem ji prováděl. Nebyla tam žádná diskuze a nemohla být. Operační sál není parlament. Nikdo ze špitálu mi v tom nemohl zabránit, i kdyby chtěl.
3: Nehledal jsem spoluviníky.
2: Tak proč je do toho vůbec táháte?
3: Pane profesore, budete zítra obžalován z úmyslně způsobené těžké újmy na zdraví, jež měla za následek smrt. Zákon to charakterizuje jako zločin. A tím spíš, že tu jsou velice zvláštní okolnosti, měl jsem povinnost vyslechnout všechny, vůbec všechny, o nich jsem si myslel, že by k tomu mohli něco říct. Sestra Volková vám neřekla, že byla u mě?
2: Ne.
3: Promiňte mi, pozvedli jsme trochu hlasy, to jsem nechtěl. Vlastně jsem se původně ptal, jak to děláte, že lidé kolem vás jsou do vás zamilováni.
2: Nesmysl.
3: Mohu to dokázat.
2: Sestry jsou často trochu zamilované do doktorů. Pokud jim nepadají z rukou tampony, ničemu to neškodí. Nemám s ní poměr, jestli jste si přišel vyšetřit tohle.
3: Nejsem fízel, pane doktore.
2: Doufám.
3: Měl jste dobrou náladu, je mi líto, jestli jsem se vás nějak dotkl.
2: Zatahujete do toho příliš mnoho lidí, příliš mnoho na můj vkus.
3: Nikoho jsem do toho nezatáhl. Budete zítra sedět na lavici obžalovaných, jak se říká v soudničkách, docela sám.
2: Tak je to taky v pořádku.
3: Ano, jistě. Ale přece víte sám dobře, že soud nad člověkem vašeho jména a vašeho postavení nemůže proběhnout jen tak, tichonce a bez povšimnutí. Vyčítáte mi, že do toho zatahují mnoho lidí, ale lidé se do toho zatahují sami.
2: Například?
3: Například vaši asistenti přišli dřív, než jsem je předvolal. Nebo vaše žena.
2: Chcete tím říct?
3: Vaše paní byla dnes u mne.
2: Vy jste ji předvolal?
3: Ne, přišla sama.
2: Nechápu. Nic mi neřekla.
3: Spíš jste vy neřekl nic jí. Dovedu si to dobře představit. Trochu jste ten soud zlehčoval. Nechtěl jste o něm mluvit. Nechtěl jste ji prostě do toho zatahovat.
2: No dobře. Mohla se přece nejdřív zeptat.
3: Promiňte, pane profesore, ale s vámi je asi dost těžké mluvit o něčem, o čem nechcete mluvit.
2: No to je asi pravda. Jenomže jsem si nemyslel, že je to těžší než jít k vám.
3: Vaše paní nešla ke mně. Zašla na normální advokátní poradnu. Padla tam, musím asi říci, bohužel, na kolegu, kterého zaujala právní stránka případu. Zdá se, že se cítil spíš v roli prokurátora, než v roli obhájce. Vyprávěl jí s kondolenční tváří, že by tu prokurátor mohl uplatnit dokonce obvinění z vraždy.
2: Talent! Jako kdybych já neměl nic lepšího na práci, než vykládat příbuzným všechny možné a nemožné komplikace, které můžou pacienta potkat.
3: Vaše paní chtěla znát všechny možnosti.
2: A právní věda je bohatě poskytla. Všichni chtějí znát všechny možnosti, pane prokurátore. To je vlastně jedno. Zkrátka polekala se a přiběhla za vámi.
3: Ano.
2: Co jste jí řekl?
3: Co jsem jí mohla říct? Že obvinění z vraždy nepadá v úvahu. Že i já, zlý prokurátor, plně chápu vaše čestné pohnutky činu.
2: Zdá se, že vám musím poděkovat. Jenom pořád nechápu, že se nezeptala...
3: Myslí si o vás, že ten proces podceňujete? Má vás za... za nemoc praktického člověka.
2: Ano, myslí si už 35 let, že jsem cvok. Dovolíte, já ji zavolám.
3: Ovšem, samozřejmě.
2: Cvok je samozřejmě spíš ona, nebo aspoň o nic menší než já. Ahoj, to jsem já. Tak slyším, že si dnes pucovala kliky po soudech. No, sedí tady proti mě velký inkvizitor a pije sladké kafe, které nemůže ani vystát. Přišel jednoduše na kus řeči, tak jsme mu tady osladili život. Ne, nic se neděje. Sedíme tu pod mě a děláme si takovou malou zkoušku na zítřek. Já ti to všechno potom povím. Jestli ten Ileus bude v pořádku, tak vyjedu za půl hodiny. Co? No tak si vezmu něco z ledničky, to je fuk. Ahoj, Anči. Moc jste ji neuklidnil, se mi zdá.
3: Měl jste při tom telefonu... Hezky jste se usmíval. Zamilovaně, pane profesore.
2: Poslyšte, vy jste úplný erotoman. Co sem pořád taháte nějaké city? To si nechte, až budete vyšetřovat vraždu ze žárlivosti. Já jsem tomu vrchnímu číšníkovi nebral tu ledvinu z lásky.
3: Potřeboval jste ji pro doktora Hávu. A doktor Háva byl váš dobrý přítel.
2: Aha, přihořívá. Tomu se říká vypálit bez přípravy.
3: Poslyšte, to opravdu není výslech.
2: Ano. Mirka Hávu jsem měl rád. A jestli mě něco na celé té historii mrzí, tak je to... No, že Mirek už prostě není. Ale že to byl můj přítel, to jsem vám řekl už při výslechu u vás. Řekl jsem taky, že bych to udělal pro každého jiného pacienta. Vy ovšem máte právo tomu nevěřit.
3: Myslíte si, pane profesore, kdyby se ta operace povedla?
2: To neříkáte přesně, operace se povedla.
3: No dobře, nechtěl jsem se dotknout vaší profesionální cti.
2: Nejde o čest, jde o to pojmenovat věci pravými jmény. Máte příležitost uplatnit klasický vtip. Operace se povedla, pacient zemřel.
3: Kdyby tedy nezačala působit imunologická bariéra, říkám to dobře.
2: Skoro vidím, že jste se vzdělával.
3: Mám na zítřek připraveny dva odborné posudky. Kdyby se tady transplantace ledviny povedla bez zbytku a kdyby doktor Háva žil a kdyby z Lisického žila ještě aspoň jeho ledvina, myslíte si, že by nedošlo k procesu?
2: Nevím. Při nejmenším by tu byl živý důkaz, že to všecko mělo smysl.
3: A vítězové nebývají souzení, že?
2: Nemám to heslo rád.
3: Proč?
2: Co vy všechno nechcete vědět?
3: Nemusíte přece odpovídat, ale o případu už vím skoro všechno. Přišel jsem poznat trochu víc vás.
2: Pokouším se poznat svou ženu už 35 let. Vždycky, když už si myslím, že ji znám, udělá něco takového, jako že běží k prokurátorovi.
3: Proč nemáte rád heslo vítězové nebývají souzení?
2: Protože jsem byl na operačním stole příliš často poražen. A někdy to bývaly zrovna moje nejlepší výkony.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Další rozhlasovou hrou na podobném principu dialogu nebo rozhovoru je i Daňkova hra Dialog s doprovodem děl. Příběh z válečné fronty první světové války. Bakteriolog Alexander Fleming marně bojuje za jeden ze svých prvních objevů, který by zmírnil válečná utrpení vojáků. Jednu skutečnou epizodu ze života pozdějšího vynálezce penicilinu využil Oldřich Daněk ve scénáři a taky pro další brilantní herecký koncert v postavách generálova pobočníka Josefa Vinkláře, Flemingem byl tehdy Jiří Adamíra a generálem Zdeněk Štěpánek.
2: Pane generále, slíbil jste mi,
3: že... Já vím. Slíbil jsem vám, že budu spát. I své nebožce jsem kdysi sliboval, že ji budu milovat až do smrti. A taky jsem to tenkrát myslel vážně, ale ta na mě nešla s laskavcem. Když to vás, Clifforde, podezírám, že v té brindě, co jste mi poslal k posteli, byly nějaké práčky.
2: Já jsem myslel, že vám spánek prospěje.
3: No já si to taky myslím. Vidíte, jsme jedna duše. To mě moc netěší, protože vy ani nevíte, kolik stehů má tenhle goblen. Poslyšte vy! Co to jste? Kapitán, víte?
4: Kapitán Royal Army Medical Corps, Alexander Fleming z výzkumné laboratoře plukovníka Wrighta v Boulogne-sur-Mer.
3: Tak tedy, kapitáne z výzkumné laboratoře plukovníka Wrighta z Boulogne-sur-Mer. Kolik stehů musela udělat vyšívačka na tomhle goblénu?
4: Nevím, pane. No,
3: taky nevím. No tak aspoň řekněte libovolné číslo. No zkuste to odhadnout.
4: Pro mne nepředstavitelně mnoho.
3: Dobrá odpověď. Slyšíte, Clifforde? Na to jste se nezmohl. Pro mne nepředstavitelně mnoho.
2: Pane generále.
3: Pane generále, měl byste zkusit usnout, to nic jiného neumíte. Děláte ze sebe anglickou vychovatelku a nejste vychovatelka. Ta moje aspoň uměla zpívat. Umíte vy zpívat, Clifforde? Třeba tohle.
2: Ne, neumím zpívat, pane.
3: No tak vidíte, jak chcete dělat vychovatelku. A strajte se někam. Tady kapitán jistě hledá nějaký vlak něčeho a nebo si jde stěžovat, že ho nadřízený je blbec nebo podobnou důležitou věc, nevhodnou pro uši nižších důstojníků. Mám pravdu, kapitáne?
4: Je to opravdu důležitá věc, pane.
3: Slyšíte, Clifforde? Nezdá se vám zvláštní, že za námi nikdy nikdo nepřijde s hloupostí? Vždycky jenom s veledůležitou věcí. To je zajímavý úkaz.
4: Jde o životy britských vojáků, pane.
3: Ovšem, o činného by šlo. Je válka. A my jsme ARAMC. Vždycky jde o životy. Vy jste ještě tady, Clifforde?
2: Počkám vedle, pane.
3: Buďte tak laskav. A učte se zpívat, zní to líp než. Měl byste usnout, pane generále.
2: Ano, pane.
3: Spůrná povaha. Nebude se učit zpívat, uvidíte.
4: Pane generále, plukovník Wright podal před 4 týdny šéfu zdravotní služby v Londýně návrh na zásadní změnu v léčení hlubokých poranění.
3: Nemohl byste aspoň chvíli mluvit o něčem jiném, než o hlubokých poraněních?
4: Promiňte, pane, nechci zneužívat vašeho času. Plukovník Wright a my všichni z výzkumného střediska pokládáme tento návrh za neobyčejný...
3: Neobyčejně závažný. Pupek světa, střed všeho míra. Umím si to představit, já znám plukovníka Wrighta. Pokládá občas za pupek světa sám sebe. A tím spíš své návrhy šéfu zdravotní služby.
4: Promiňte, pane.
3: Neprominu. Znal jste krásnou odpověď na stej v goblénu. To vám musím přiznat. A teď přijdete s neobyčejně důležitým návrhem plukovníka Wrighta, který před 10 lety pokládal za neobyčejně důležité, že ženy jsou méně cená stvoření a nepatří do medicíny.
4: Plukovník Wright je možná podivín, ale určitě je skvělý vědec, pane.
3: To nevíte, kapitáne, že generálům se nemá odporovat? Neodporovat generálům, to je první příkaz téhle války. Daleko vyšší příkaz, než neodporovat plukovníkům.
4: Já si velmi vážím plukovníka Wrighta, pane.
3: Vy nejste voják z povolání, víte, kapitáne?
4: Ne.
3: Jinak by vás prostý pohled na výložky přesvědčil, koho si máte vážit víc.
4: Jsem bakteriolog, pane.
3: Chápu. Jste omluven. Plukovník Wright je pro lovce bakterií generál polní maršál. To je všeobecně známo. A víte, že jí odbyl kdysi voják z povolání? Bohužel.
4: To jsem nevěděl, pane.
3: Ano. Vedl vojenskou kliniku. Kdysi při přehlídce vyblékl z rady vojáků svého laboranta a hnal ho s křikem k pořádné práci. Prý se mu nebude ulejvat na přehlídkách. No. Uznáte, že mu tu kliniku museli vzít. Lovec bakterií možná, ale jako vojáku úplně bez talentu. Podseděvat přehlídky.
4: Plukovník si vás velmi váží a doufal, že mu pomůžete, pane generále. Prý jste mu pomohl už jednou, když v burské válce prosazoval očkování proti neštovicím.
3: Burské válce. Víte vy, kapitáne, co to byla burská válka?
4: Ne, pane. Přihlásil jsem se jako dobrovolník, ale na bojiště jsem nebyl poslán.
3: Kolik vám bylo?
4: 20 let.
3: Burská válka. A tenhle goblén, kapitáne, je ze 17. století.
4: Smím pokračovat, pane?
3: Pastýřská idylka ze 17. století. To vás ovšem nezajímá, no tak pokračujte. Co navrhuje vrchní zabíječ bakterií?
4: Mám to tady, v tomto fascikluje.
3: Je to jasné. Šéf zdravotní služby ten Wrightův návrh odmítl, že?
4: Ano, pane.
3: Ovšem, nic nenávidí tolik jako tlusté fascikly.
4: Návrh plukovníka Wrighta vypadá podivně. Bylo třeba jej doložit řadou důkazů.
3: Tak jste to přijeli doložit mě?
4: Ano, pane.
3: A Clifford vám neřekl, že jsem se zbláznil? No řekněte, řekl nebo neřekl?
4: Poručík měl o vás obavy, pane generále.
3: Krásně řečeno. Jste zdvořilý důstojník a nemusíte se mě bát. Já jsem zase zdvořilý blázen. Slyšíte?
4: Co, pane?
3: Už jste tomu taky přivykl? No, Boulogne sur Mer to nejspíš nedoléhá. Vidíte? Ještě neslyšíte?
4: Řekli mi, že je to Verdun, pane.
3: Ano, Verdun. My dva jsme týlové krysy, vidíte? Hodně hluboko v týlu. Hodně veliké krysy. Tlusté fascikly. Goblény na zdech. Co říkáte, kapitáne?
4: Jsem bakteriolog, pane. Hodně jsme pracovali, myslíme, že máme výsledky. Necítím se týlovou krysou, pane.
3: Já ano. Jsem starý. Nejsem bakteriolog. A nemám rád příliš mnoho práce. Anglie je lepší země. Rotýlové krysy. Líp tam dolehají okna. V Anglii by stačilo zavřít okno. Myslíte, že by Verdun pronikl i poctivým anglickým oknem?
4: Myslím, že ano. Tohle dunění.
3: Já jsem tam byl, kapitáne. Byl jsem na návštěvě u Francouzů, chtěl jsem vidět bitvu o Verdun. A viděl jsem ji. Aspoň to, co z ní bylo možné vidět. A vy ke mně přijdete s fasciklem.
4: Pane generále, naše laboratoř je v kasínu proměněném v nemocnici. Vidíme denně výsledky těch bitev, i když ne zrovna bitvy o Verdun. Ale vojákům je jedno, v jak veliké bitvě to chytili. Právě proto vznikl ten fascikl. Smím vám aspoň stručně vysvětlit, co...
3: Víte, Scott. Máte skotské jméno.
4: Ano, jsem Scott.
3: Skotové bývají tvrdošíjní. Mám v Anglii skotského teriéra. To je velice tvrdošíjné zvíře, kapitáne.
4: Promiňte mi, ale v britských dějinách se jistě najde dost lepších příkladů skotské houževnatosti, nežli váš teriér, pane.
3: Vy to daleko nedotáhnete, kapitáne. Alespoň na vojně ne. Nechcete se napít na smíření Skotska s Anglií?
4: Je to rozkaz, pane generále?
3: Ne, není to rozkaz. Ale z blázny se má jednat mírně. Z blázny a z generály. Dobrá, nepijte. Vaše škoda. Clifford má pravdu. Asi jsem se zbláznil. Nechápu, proč vás nedám zavřít.
4: Mohu pokračovat, pane?
3: Není to zbytečné?
4: Smím pokračovat? Vždycky jsme se učili, a taky se to tak ve všech nemocnicích dělá, že ránu je nutno nejdříve desinfikovat. Zjistili jsme v naší laboratoři, že u hlubokých, válečných ran a průstřelů antiseptikum nejen nepomáhá, ale přímo škodí. V tomto fascikulu jsou desítky důkazů. Na některých z nich jsem pracoval já sám.
3: 17. století. Řekl byste to, kapitáne? 250 a možná 300 let tu visí ten goblen.
4: Většina válečných ran jsou hluboká poranění s nerovnými okraji, prostě roztrhaná tkáň. Například udělal jsem si model takové rány. Zatavil jsem skleněnou trubici s mnoha nerovnostmi povrchu a naplnil kulturou bakterií. Několik dní po sobě jsem tu trubici proplachoval antiseptickým roztokem. Roztok se vždycky znovu zakalil. V nerovnostech vždycky zbyly nějaké virulentní kultury, chci říci velmi dravé bakterie.
3: Říkejte klidně virulentní. Jsem přece jenom od zdravotní služby a všechno z lékařství jsem ještě nezapomněl.
4: Jsem rád, že mě posloucháte, pane.
3: Já vás poslouchám.
4: Antiseptikum nestačí v takové hluboké ráně zničit bakterie, ale ničí buňky tkáně, rozumíte? Zdravé buňky, které by měly na místo poranění přivést bílé krvinky. Antiseptikum brání přirozeným obranným vlastnostem organismu, aby mohl zasáhnout. Říkám to samozřejmě strašně zjednodušeně.
3: Aby to bylo pochopitelné i generálům. Takže rozumím-li dobře, plukovník Wright navrhuje zakázat desinfekci.
4: V podstatě ano. Antiseptikum má smysl jedině u povrchových oděrků a ještě musí být použito bezprostředně, jenomže někdy trvá hodiny a dokonce dny, nežli se voják s průstřelem dostane na ošetřovnu. Tady v tom fascikulu jsou desítky průkazných...
3: Nemávejte zas těmi papíry. A na tom na všechno jste přišli v šermírně kasína? Pokud se pamatuju, dali jsme vás nejdřív kam si do sklepa, já jsem vám musel pomáhat na světlo. Přidělili vám šermírnu, pamatuju se dobře?
4: Ano, pane.
3: A je z ní dobrá laboratoř?
4: Ano, pane, ve válečných podmínkách opravdu dobrá.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Pro poslední dnešní rozhovor na ploše rozhlasové hry si Oldřich Daněk vybral spor nebo svár trojice antických bohů, ke kterému dochází těsně po pádu slavné Tróje. Trojici bohů, kteří se potkají v Delfách, tvoří Apollon, Dionýzos a bohyně sváru Eris. A pro Oldřicha Daňka, byť dnes opět jenom v krátké ukázce, velká příležitost mluvit o politice, o válce i nečekaných paradoxech v lidském životě. Tak tedy všechno dobré a s divadlem pro vaše uši zase někdy naslyšenou.
2: Zpravodajství Kréta se vám dnes naposled hlásí z přímého přenosu dobytí města Tróje. To, co slyšíte, jakkoliv to zajisté zní hrůzně, to všecko už je jenom dozvuk té veliké chvíle, toho oslnivého okamžiku, kdy nedlouho před svítáním z úkrytu v dřevěném koni vyskákalo 30 danajských hrdinů, kdy se plachtový řeckých lodí z nenadání objevilo znovu pod trojskými hradbami a kdy započal poslední rozhodující útok. 10 let obléhání je u konce. Tak zní ten hlavní a vůdčí výkřik při posledním západu slunce nad pyšnou Trójou. Zpravodajství Kréta se vám samozřejmě ozve znovu, ale možná už nikoli z trojských hradeb.
3: Ten boheň zaber, to je dobrý zvuk.

0: Ani Ždibínek nechápu, Apolone, proč ji vlastně nechceš přijmout. Je to krásná ženská.
1: Je to bojně sváru. Netoužím tady po sváru.
0: Krásná ženská, ať už je bohyně čehokoliv, nikdy ještě večírku neublížila.
1: Tady se Dionýze nekoná žádný večírek.
0: Ale no tak, Apolone, nebuď podrážděný.
2: Radši mi řekni, jak to ty bestie děláš, že máš vždycky nejlepší víno.
1: Dobrá réva, dobrá půda, dobří vinaři.
0: Mám bezpočet naprosto nedostižné révy, celé končiny, skvělé půdy a moře vinařů, co o sobě tvrdí nejenom, že na dně není, ale že se nikdy žádný lepší ani nenarodil. A takové červené nesvedou. A to jsem krom jiného taky bohem vinné révy, tak mi to vysvětli.
1: Třeba připočti prostředí.
0: Proč by zrovna věštírna v Delfách měla být zvláštní prostředí pro pití vína? Tady se má dobře věštit a ne dělat víno.
1: Je tu zvláštní prostředí pro všecko, nedotýkej se, Delf. Čas tu nezačíná a nekončí.
0: Blbost, to je jenom taková tvoje reklamní průpovídka.
1: Delfské kněžky bys těmi slovy možná i urazil.
0: To si vytahuj na obyčejné smrtelníky, co si sem chodí koupit věštbu. Tichá hudba, čas nekončí, zahlédnete budoucnost, všecko se v dobré obrátí a velkého jmění nabudete. Takové triky, Apolone, nevytahuj na mě. S vínem nemají nic společného.
1: Tady prostě v klidu, tichu a míru piješ víno.
0: Piju víno skoro pořád.
1: Většinou obklopen hordou pochybných ženštin, ještě pochybnější mladíci vykřikují a žije Dionýzos, pištci pískají.
0: Když se zrovna nemlátí píštelami po hlavách.
1: Když to tady jenom piješ víno.
0: A dívám se na Apolóna, boha krásy.
1: Možná i to se dá započíst.
0: Ty jsi ale ješitný.
1: Chceš se hádat. Zdá se, že bohyně sváru působí i na dálku, jenom se objeví u delfské brány. Už se hádá i Dionýzos.
0: Jsem hádavý stařík, zvlášť když někde mají lepší víno, než umí moji vinaři. Tak proč ji vlastně nechceš přijmout?
1: Eridu.
0: Dobře, chápu, není to žádné potěšení přijímat bohyni sváru, ale když už vážila tu cestu, třeba měla proč.
1: Tady jsou Delfy, Dionýze. Moje Delfy. Tady bývám, když chci být sám. Poslední dobou je to čím dál tím častěji. Taky ty se sem jenom vnutil. No dobrá, bývá s tebou veselo. I když asi dnes není zrovna ten den, ale s Eridou nebývá veselo nikdy.
0: Měl bys to vědět. Leco se o vás jednu dobu povídalo.
1: Jsi drbná, Dionýze.
0: Vlídná, chápající, soucitná, drbná, to je jeden z mých půvabů. Vždycky jsem podporoval mezi bohy a bohyněmi vztahy toho nejbližšího druhu. Říkal jsem si jenom houšť. Třeba i na mě něco zbude.
1: Máš v sobě dost vtipu, abys upoutal každou ženu.
0: Nechtěl bys to říct těm ženám?
1: Jenže jak se blíží večer, jsi už většinou tak pod obraz, že s tebou nic nesvede ani ta, co si na tebe umanula.
0: Teď si prokázal, že jsi věštec. Teď si vážně pojmenoval ten můj rozhodující ústřední problém. A nejvíc z toho těží ti otrapové pištci. Já prosím v ženě rozpoutám touhu, zanítím plamen a hřejí se potom u něj tupí, střízliví muzikanti. To odhaduješ přesně.
1: K tomu není potřeby být věštec.
0: Co tím chceš říct?
1: Nic. Napij se.
0: I to je myšlenka hodná věštce. Myšlenka krásná. Oblá a hebká, vláčně tekutá a jiskřivě pronikavá.
1: Nežvář.
0: Myšlenka hodná toho jména, což zdaleka nelze říci o většině myšlenek. Co se děje?
3: Je vám tu dobře?
0: Aha,
2: Eris, vypadáš pomuchlaně. Právě jsem tu přesvědčoval Apolona, že by tě měl přijmout, jestli je poctivec. A proč by nebyl, nic ho to nestojí, musí to potvrdit. Navrhoval jsem, aby tě přijal už proto, aby se pochlubil svým vínem.
3: Je vám dobře při tom popíjení?
4: Jak ses sem dostala?
3: Těžce, ale jak vidíš, dostala.
4: Nařídil jsem všem strážným a kněžkám.
3: Jsem sice bohyně, i když jaksi druhého řádu. A oni jenom stráže a kněžky.
4: Nestrpím, aby tu neplatili moje příkazy a nechápu, jak jsi to dokázala.
3: Některé jsem obloudila, jiné obelhala, někteří mě litovali, některé jsem zabila.
4: To říkáš vážně?
3: Ne, mám zabíjení pokrk, ale jsem zoufalá, Apolone, a zoufalci zmohou skoro všecko.
4: Nechci s tebou mluvit, a když, tak ne v Delfách.
3: Je mi jedno, kde, přenes nás kam chceš.
2: Kam byste chodili, tady je útulno. Posaď se, Erido, opravdu nevypadáš dvakrát dobře. Potřebuješ doušek, jasně se potřebuješ napít. Apolona si nevšíme, je na svoje Delfy zbytečně pyšný. Jak mísíš?
3: 3:2. A napít opravdu potřebuju.
4: Dionýzos nemísí vůbec.
3: Ví se to o něm.
4: Neřekl jsem ti, aby si sedl.
3: No a já si sedla, když už jsem se dostala až sem, tak mě nevyhodíš.
2: Jenom seď, to se ví, že tě nevyhodí, on je lepší, nežli se občas tváří. A ty, Apolone, si zářivý bůh krásy a žádný hromovládný, abys tady metal blesky. Eris je na tom mizerně a kdo už si má pomáhat, když ne bohové mezi sebou. Tedy ale vážně, Eris, aspoň řízu si mohla vzít čistou. Tahle vypadá dokonce ohořele, takhle schátralá, žádný zvláštní dojem neuděláš.
4: Co může přivést k zoufalství bojní sváru? Je málo svárů? Já myslel, že těch je vždycky dost.
2: No vidíš, už se smířil, že tu sedíš a piješ jeho víno. Říkám ti, je to dobrý hocha. Pokud potřebuješ nějaký svár, opatřím, hračka.
4: Drž už hubu, Dionýze.
2: Od této chvíle hrob není mlčenlivější. Hledím si vína, snad vůbec ani neposlouchám. No tak to ne, nesmím to zase tolik přehánět, poslouchám. Ale hrob.
3: Nad ránem padla Troja.
4: Tak už padla. Nádherné město, Troja. To je špatná zpráva. Máš nějakou dobrou?
3: Myslela jsem, že už to víš. Tady prý víte všecko.
4: Vědělo se to předem. A že už se to stalo, nepokládali zřejmě mé kněžky za tak důležité, aby mě tím rušili. Taky věděli, že nebudu jásat. Nosit špatné zprávy se nikomu nechce. Tobě ano. Ze zlomyslnosti?
3: Byla jsem u toho.
2: To by vysvětlovalo, abych tak řekl, ohořelost tvého roucha, ale nijak to nevysvětlilo.
3: Slíbil jsi mlčet, Dionýze.

0: proč tedy?
1: Přišla si v efektně ohořelém kostýmku zjistit, jestli tvoje modré oči s příslušným náklonem hlavy ještě u Apollona něco zmohou.
2: Že by měl pravdu?
0: Je to pravda jenom z menší poloviny.
2: A která je ta větší?
0: Chtěla jsem se přesvědčit, jestli bych ještě někam házela jablka, jenom pro pochybnou naději, že se mi možná vrátí láska.
2: A výsledek? Co mlčíš? Už nikdy někam nehodíš jablko sváru?
0: Už nikdy kvůli tobě.
2: Škoda.
0: Taky si myslím. Kam si to odplynulo? Možná strojskou krví.
1: A to je teprve to skutečné neštěstí. Ne, že Kassandra skončí, jak skončí. Do nenávratna se ztratí, co jsme cítili. To je teprve katastrofa. Mně můžete věřit.
0: Starej se o svoje lásky, ne o cizí.
1: To máte, jako když dopijete soudek. Ještě pořád je to soudek, ale poklep dutý, vnitřní obsah zanedbatelný. Dopito jest. A myslete si, co chcete, život má mít konec. Život, ten ano, možná i města, ale lásky.
0: Když loď není zakotvena ani na jediné kotvě, vznáší se volně na vlnách.
1: Ale je to trapná svoboda, je to sud bez vína.
2: A rozlobí-li se Posejdon, loď utone.
0: Ani přístavy nebývají bezpečné. Ostatně unést svůj osud, to svedou dokonce i lidé, říkal jsi.
2: Někteří, Eris. Jenom někteří.
1: Ti, co se nám chtějí podobat, já se jim teda divím, já se občas nechci podobat ani sám sobě, ale zase podobat se Apollonovi, to bych bral.

Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.